0: zapamatovat. A nejlíp se pamatuje, když to člověk napíše a nemám po ruce tušku, a tak si do hlavy tluču slogan. A to se mě stávalo, když jsem kdysi cestoval vlakem za muzikou na zkoušky a napadly mě věci, které se mě zdaly být geniální. Já jsem byl hrdnej sám na sebe. A tak jsem si ten slogan natlouk do hlavy, jenomže jsem přišel domů a bylo pryč.
1: Já bych vás poprosila, pokud by to jenom trochu bylo možné, abyste během našeho povídání hodil nebo respektive nahodil nějaký ten rozhlasový vtípek. Myslíte si, že by to šlo?
0: To jsem v životě nedělal. Jak to myslíte?
1: Připravila jsem si pro vás kousek papíru, tušku a byla bych ráda, kdybyste třeba nějaký moment z toho našeho dnešního povídání zachytil tak, jak vy to nejlíp dokážete pomocí té úžasné zkratky kresleného vtipu. Myslíte si, že byste to dal dohromady?
0: Zkusím.
1: Budu jedině ráda. Děkuji za to předem. Na začátku jsem říkala, že to všechno začalo zlomenou nohou ze sáňkování, je to pravda?
0: Moji rodiče mi to tak říkali. Ve skutečnosti já si z toho nepamatuju vůbec nic. Na rozdíl od mojí ženy, protože ta si pamatuje všechno. Nevím, jak to vy žensky děláte, možná to je tím počtem zapnutých hemisfér. Vy máte stabilně v obě zapnutý, blikaj vám, kdežto mě, no ne blikaj, svítěj, kdežto mě bliká ta jedna. A musím se s tím spokojit. Prostě tak to je daný přírodou. Takže já jsem od rodičů dostal tuhletu zprávu a počmáral jsem údajně sádru na noze. A doktor tenkrát prohodil prorocká slova z tohohle. Kulka bude malíř. No, nebo něco v tom smyslu.
1: Když jste to slyšel, asi jste si to jako děcko neuložil do paměti a máte to právě z vyprávění svých rodičů. Napadlo vás potom, když jste to slyšel zpětně od svých rodičů, že by to mohla být pravda? Že tudy někudy se bude vaše cesta ubírat?
0: Ne. Já jsem opravdu nevěděl, co budu dělat, ale je fakt, že se svým kamarádem Karlem Kobosilem, který potom dělal dlouhá léta ředitele design centra v Brně, jsme chtěli nastoupit na uměleckou průmyslovku do Prahy. Chodili jsme tady po Hradci, kreslili staré dvorky, kreslili jsme Orlici, Labe a těšili jsme se na to, že se z nás stanou umělci. My jsme si to tak nějak sugerovali, že to jinak být nemůže. A ředitel, já už si snad ani nepamatuju jeho jméno, nás nedoporučil kvůli nedostatku talentu. Nevím, co zatím bylo, jestli nedostatek jeho fantazie. A my jsme se na tu školu nedostali. Asi to tak chtěl život. Vůbec nad tím nepláču. A z nouze, vlastně tak z takového zoufalství, jsem si říkal, no tak kam? Stavební průmyslovka. Tam se kreslí. Tam se kreslí baráky.
1: Ale podle pravítka.
0: No. To mě došlo hned první rok, když jsem v pololetí propadal z deskriptivy. Tím pádem začaly nějaké moje představy o kreslení dostávat trhliny. Já jsem sice kreslil tak, jak jsem byl zvyklý. To bylo takové čmárání a chodil jsem, myslím, ještě na kurzy kreslení do Domu pionýrů a mládeže. Tak se to jmenovalo, že jo?
1: Mm-hmm, přesně tak.
0: Ježíš, já jsem starý.
1: V rozhovorech s vámi jsem četla a často mluvíte o tom, že jste celý život balancoval na hraně mezi kreslením a muzikou. Jak to máte teď?
0: Já si myslím, že to je už dost dlouho remíza. Že to je taková podivná plichta, jak se říká česky, kdy já hraju i kreslím zároveň a vzhledem k tomu, že nemám nějaký starosti s tím, že bych ráno musel nastoupit do práce a mít hlavu potřebnou na nějaký úplně jiný pokyny a příkazy, tak to vidím jako ideální stav teďka.
1: Lubomír Lichý tedy není jenom kreslířem, ale taky muzikantem. Jeho kapela se jmenuje Blues G a teď nám tedy, Lubomíre, jestli můžu poprosit, vyberte něco, co si z vaší první desky můžeme poslechnout.
0: Z našeho prvního CDčka, prvního a posledního, to podotýkám, těžko říct, možná duše.

0: se v tom nejlepším, ale každý sám. Rozejdem se v tom nejlepším, ale každý sám.
1: V záletech si povídám s hradeckým krestýřem a muzikantem Lubomírem Lichým, který měl to štěstí, že si šachy chodil zahrát s Vladimírem Renčínem. A kde jste se vlastně seznámili?
2: My jsme se seznámili přes moji maminku, která tenkrát pracovala s jeho manželkou a pracovali v Tesle. Míla Renčínová byla mladá, ještě začínající a zmínili se o tom, protože já jsem nadšeně hrál šachy. Hraju je i dodnes nadšeně rád, ale pouze hrát. A došlo k tomu, že se zmínila, že Vláďa Renčínů si nemá s kým zahrát šachy. Mně v životě nenapadlo, že on se stane mojím lektorem a že budeme spolu probírat jiné věci než šachy, ale začali jsme hrát šachy a tak jsem pokukoval, jak on tvoří. A vzhledem k tomu, že tenkrát to kreslení bylo na úmrtě, když to tak řeknu, ničím jsem se nezabýval, Big Beatem, jo, tehdejší době, tak jsem se dostal do toho stádia, že jsem Vláďu požádal o pár rad. On mě ukázal, mě řekl, čeho se má vyvarovat, co bych měl dělat a ať příště něco přinesu. A tak jsme to probírali nad šachami a stalo se, že já jsem objevil pro mě nový netušený oblasti kreslenýho, teď jsem chtěl říct humoru, ale to je blbost, protože já jsem vlastně ani nepřemýšlel o tom, že budu dělat kreslený humor. Já jsem nebyl zralý naprosto k ničemu. Bylo to v roce 70. Já už ani nebudu uvažovat o tom, kolik mě bylo let. A Vláďa Renčínů mě tenkrát vybral obrázky, které jsem mu dones. Já jsem je poslal do Dikobrazu a ku podivu Motička, tehdejší výtvarný redaktor, ty obrázky přijal a já jsem potom chodil, hrdě jsem se dmul pýchou. Vyšly mě obrázky v Dikobrazu. A čekal jsem, že lidi to poznají na mě, nějak na výrazu obličeje. Možná si mysleli, že jsem se zbláznil, ale dopadlo to dobře. Ten první vstup.
1: Jaká byla ta nejcennější rada, kterou jste od Vladimíra Renčína dostala?
2: Abych našel sám sebe. Protože je jednoduchý kreslit jako někdo. Ale vy tím, že kreslíte a že hledáte svůj vzor, a ten vzor potom ale musíte ve vhodnou chvíli opustit. Není možný kreslit jako Lada například. Já bych si v životě nedovolil ilustrovat Švejka, protože vím, že dva moji kolegové to udělali a podle mě to bylo zbytečné. To je křičovitost, nemá to co dělat. Takže najít svůj vzor, ve vhodnou chvíli ho opustit a potom pracovat sám na sobě.
1: Zná se mi to nebo ne? Hradec je hlíhní skvělých karikaturistů. Vladimír Jiránek se taky narodil v Hradci Králové.
2: Taky no. Když jsem se to dozvěděl, to bylo na jeho padesátinách, to si pamatuju, tak jsem si říkal, možná, že to je něco významného, takový trošku pokyn osudu, který mě říká, pust se do toho, neboj se nic. Ono to nedopadlo jenom mojí zásluhou. Ale ono to taky bylo proto, že jsem v době, kdy jsme s kolegou z Hradce taky jezdili do Prahy navštěvovat redakce, nosili jsme tam obrázky, pokorně se klaněli ve dveřích, aby nás vzali vůbec na vědomí, tak jsme nenechali nic náhodě a stavili jsme se na židovském hřbitovu, tenkrát byl veřejně přístupný, a on mě ukázal hrob rabího Leva. Já nevím, jestli to byl jeho hrob, ale kamínek jsme tam dali, bylo jich tam několik, a řekli svoje přání. To přání bylo, aby jsme se dostali dál v tom, co děláme. Rabí Lev nás vyslyšel, takže je to bez mojeho přičinění.
1: A kdybych se vás teď zeptala, koho považujete za opravdickou legendu kresleného humoru u nás v Česku, kdo by to byl?
2: To je těžký. Myslím si, že oba, jak Vladimírové, jak Jiránek, tak Renčín, si zasloužejí, abych se o nich zmínil. Mně nenapadá nikdo, koho bych vyzdvihnul tak vysoko, aby zůstal s nimi až tam úplně nahoře.
1: V záletech si povídám s kreslířem a muzikantem Lubomírem Lichým.
3: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

0: Aleny Zárybnické.
1: A s úsměvem jde všechno líp, to bylo motto v záhlaví legendárního Dykobrazu. I v něm publikoval své vtipy můj dnešní host, karikaturista Lubomír Lichý. Už jsme říkali, že ten první vám otiskli v roce 1970. Vzpomínáte si, jaký byl ten opravdu první, o čem byl? Zkuste nám ho prosím popsat.
2: Byl to člověk na poušti, takový ten typický trosečník, který se doplazí k pumpě, zatáhne zapáku a z pumpy padá písek. To byl opravdu ten první.
1: U zrodu legendárního Dykobrazu stál v roce 1945 i Ondřej Sekora. Ten časopis přežil vlastně až do roku 1995, jestli jsem správně četla. Za komunismu byl možná trochu poplatný režimu, to jinak nešlo, ale třeba v roce 68 a 69 se ukázalo, že lze v Česku dělat, tehdy v Československu dělat opravdovou politickou a společenskou satiru. Souhlasíte?
2: To ano, ale myslím si, že za každou cenu se snažila naše cenzura. Tenkrát na krátkou chvilku cenzura zmizela. Pan Miller si dal volno. Ale to, co se týká ty satiry, tak povětšinou to byla taková komunální satira, jak my jsme tomu říkali. A to byla v pořádku. Ale jakmile se někdo, nedej bože, dotknul vedoucí úlohy strany, politiky, vlády, toho, co bylo posvátný, tak bylo zlé. A dokonce byli tak školení ty cenzoři, o kterých nikdo nic nevěděl, jenom to byl asi plný barák zapškilých lidí, kteří hledali mezi řádkama to, co tam autor ale vůbec nezamýšlel.
1: Je pravda, že v té době nemohlo nic špatného přijít z východu, ani špatné počasí nemohlo přijít z východu, takže v té době byla ovlivněna práce v podstatě každého, kdo se nějakým způsobem vyjadřoval veřejně, nejenom kreslířů, ale třeba i meteorologů. Moji kolegové na to s úsměvem velmi často vzpomínají. Ještě jedna věc, která vlastně je pro vás typická, a to je láska ke golfu. Je pravda, že i za ní vděčíte Dykobrazu, když Dykobrazu kdy si pořádal ten turnaj kreslířů v Semilech. Bylo to vaše první setkání s golfem?
2: Bylo to moje první setkání a v Semilech pořádali turnaj kreslířů a my jsme tam přišli, přede mě dali míček, dali mě do ruky hůl a řekli mě, abych zkusil se trefit. Já jsem se trefil hned první ranou. Míček letěl. Dodnes si pamatuju, že to byla hůl číslo 9, takže nějakých 80-90 metrů, odhaduju. A dostavil se adrenalin, který se někdy objevil, protože jsem jezdil na prkně, na surfu. Mám ještě jedno v garáži doma a tam se taky dostával adrenalin. Takový ten typ adrenalinu, který z vás vyrazí nadšený výkřik, ale to vy znáte z letadla, ne?
1: Určitě. Lubomír Lichý, kreslíř, autor knih a muzikant, povídáme si dnes.

0: Ráda bych teď s kreslířem a muzikantem Lubomírem Lichým mluvila o knihách. První bylo Hřbitovní kvítí, ale byla skutečně první.
1: Je to morbidní a je to plný černýho humoru. Možná některý z těch námětů najdete v té knižce 100 nejstrašnějších nebo nejčastějších vět před smrtí. Je to tak?
0: Ano, nejčastější věty před smrtí. Nakreslil jste taky jednu speciální knihu na zakázku pro jednu radiologickou firmu. To musí být těžké téma a zároveň výzva, která vás vedla k tomu, že jste tuhleto nabídku přijal, protože ten humor, stejně tak, jako je specifický humor mezi umělci, stejně tak, jako je specifický humor třeba v mém případě, který znám ze svého mládí matfizácký studentů matematicko-fyzikální fakulty, tak stejně tak specifický musí být podle mého názoru humor a radiologický.
1: Přiznám se, že to bylo těžký. Zdánlivě to vypadá, že je to neuchopitelný, ale pak začnete probírat mozkový závity a začne vám to šrotovat v hlavě a vy nakonec zjistíte, že se dá něco napsat, dá se něco nakreslit. To daleko horší je, děláme asi snad 18 let nebo 17 let podnikatelský kalendář, který se týká vždycky jednoho města nebo jednoho kraje, jednoho okresu. A v tom kalendáři jsou firmy, ten původní úmysl byl, že ta firma tam bude mít reklamu, nějaký krátký povídání o sobě, 5 firm na týden a k tomu mi nakreslíme obrázek z jednoho tématu, který si vyberem. A jedno z témat, nemluvím o těch spoustě zámečníků a instalatérů, kteří se tam objevují, to už vás potom nebaví, doslova nebaví. Ale jsou tam věci jako transformační detonátor. Jo, to si vymýšlím teďka. Já totiž nevím, jak byl přesně název toho výrobku, který chtěla ta firma, aby to přesně se tam objevilo. A člověk musí potom hledat, k čemu se to vlastně používá, co to je, jak to vypadá.
0: Ještě vytvořit tu nadsázku, která bude humorná.
1: A ještě tohle navíc.
0: Máte taky jedno v uvozovkách plátno, které odolává větru a dešti, a to ve Svobodných dvorech v mateřské školce, vlastně na mateřské školce, kde pracuje vaše dcera. Čím jste školku dětem vyzdobil?
1: Moje dcera už tam nepracuje.
0: Tak kde pracovala vaše dcera?
1: Ano. Tenkrát přišla za mnou s nápadem nějakým způsobem stvárnit stěnu, která oddělovala školku od sousední budovy. A já jsem přemýšlel, mám tam já kreslit něco? Ty děti malujou tak skvostně. A tak jsme jim dali zadání, ať je namalujou broučky, kytičky, no to, co děti kolem sebe vidějí. Co vidějí na zahradě. Myslím, že tenkrát zadání bylo takový. A vybrali jsme z toho obrázky, který já jsem přenes, ale snažil jsem se co nejpřesnějc přenést na tu stěnu. Stěna byla, odhaduju, no, tak dvoumetrová. Bílá plocha, podkladní, co víc si člověk může přát. Jenže po nějakým čase to chtěli předělat, a tak nechali stěnu přemalovat, znovu opravit omítku, protože to tam přece jenom trošku trpělo. A já už jsem se rozhodl, že do toho nebudu vkládat jenom děti, že to do toho musím dát taky sebe. A tak jsem ty jejich kresbičky vylepšil. Nevím, co bylo lepší, to by asi dneska musel někdo posoudit, ale jedině podle fotek, protože ta nová stěna tam je stále. Povedlo se to a děti byly nadšený.
0: Když už mluvíme o dětech, nelákalo vás někdy nakreslit večerníček, tak jako to třeba udělal Vladimír Jiránek nebo Vratislav Hlavatý?
1: No bylo by to krásný, ale já se bojím, že moje kresba není zas až tak pro děti. Je víc komplikovanější. Jiránková linka je jednoduchá. No vlastně, když to tak vemu, tak Vláďa Renčinu dělal večerníček taky, zvířátka pana Krpce. Myslím, že to byl název. A animátoři si asi mákli trochu, ale to všechno se dá zvládnout. Docela by mě to bavilo, ovšem Myslím si, že k tomu už nedojde.
0: Lubomír Lichý je hostem mých dnešních záletů.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: V Záletech si dneska povídám s krstýřem a taky muzikantem Lubomírem Lichým. Hned na začátku jsem říkala, že se ve vás celý život pere duše krstýře a muzikanta. My jsme vzpomínali na vaši první desku, která vyšla. Vy jste sice říkala, že to byla deska poslední, ale já si nemyslím, že je to tak úplně pravda. Jestli nám náhodou netajíte, to, že jste vydali ještě jednu další desku, tentokrát ve spolupráci s Polákem Jackem Urlíkem, jestli říkám správně jeho jméno. Jak té spolupráci vás ale taky dovedlo kreslení? Byl jste pozván do Polska na výtvarnou dílnu a...
2: Přesně tak. Je to asi 5 let, co jsem začal jezdit do Polska, protože náš polský přítel Slávek Lučinský pozval...
1: Výtvarník, polský výtvarník.
2: Ano, známý, velmi známý. Pozval na plenér. Pro mě plenér znamenal, že člověk popad barvy, plátno, vyrazil do přírody a maloval to, co mu počasí dovolilo. A Slávek mi říkal, vem sebou kytaru. Je tam člověk, s kterým tě seznámím. Totéž řekl i Jackovi. Přijede kreslíř, muzikant, s kterým by si směl zahrát. No, on nás seznámil, já jsem to i popisoval, že tenkrát poprvé, když jsem ho viděl, tak takový štíhlej chlápek, který je o generaci mladší než já, v manchesterovém saku s utlučeným kufříkem v ruce a v tom kufříku měl harmoniky. A začali jsme hrát. Jacek je ten typ muzikanta, který se může připojit kdykoliv, protože on na rozdíl ode mě je schopný improvizovat. Domyslet si tu další melodii a pokud tu melodii nezná, tak nezahraje. Znám spoustu muzikantů, možná, že k ním taky patřím, který ačkoliv neví, jak to bude pokračovat, tak hraje a někdy šlápne úplně vedle. A s Jackem jsme začali hrát. Výsledkem bylo, že ta společnost tam, malá společnost, která nás poslouchala, říkala, hele, to byste mohli dát na desku. No tak jsem byl donucen, já jsem vůbec neplánoval, že bych tam udělal nějaký CDčko. A byl jsem donucen k tomu, když to bylo milý, že jsme tam natočili CDčko a pokřtili jsme ho jednak v Pabianicích a v Hradci Králové.
1: Já se ještě vrátím k tomu slavnému polskému výtvarníkovi Slavomíru Lučinskému. A ten vás nazval nejlepším muzikantem mezi kreslíři a zároveň nejlepším kreslířem mezi muzikanty. Hezká poklona.
2: No, je takový pěkný bonmot, ale já jsem mu odpověděl, že bych rád, kdyby aspoň jedna z těch jeho věd byla pravdivá.
1: Poslechněme si teď společně jednu písničku z toho nového alba. Kterou navrhujete a proč?
2: Vzpomínky. Tam je v té písničce i polský refrének, takže to můžeme klidně dát. A navíc proto, že s mým přítelem, docentem Jindřichem Tošnerem, tak Jindra Tošner je velice dobrý básník. A jednou, když jsem mu říkal, jestli by nebylo možné udělat nějaký text, tak on mě dal 2 sloky, já jsem k tomu přidal 3. A potřeboval jsem hlavně něco k refrénu, který se mě motal v hlavě.

Nostra je inačí. Potom všetko vznikne tak, jak dym, přes dňurke.

0: V záletech si povídám s kreslířem a muzikantem Lubomírem Lichým. Mluvili jsme o muzice, mluvili jsme o knížkách. Teď ta úplně nejčerstvější, která vám nedávno vyšla, se jmenuje Desatero pro holky v nejlepších letech. Další vděčné téma kreslířského humoru, kromě toho černého, o kterém říkáte, že máte nejradši, kromě toho vztahového mezi muži a ženou, je i právě okamžik, kdy si říkáme, že už našim létům nemůžeme dát lepší přívlastek, než že jsme v nejlepších letech.
1: To je pravda. Vím, že se lidský věk posouvá, tak předpokládám, že jsem ve středním věku, i když to dávno, dávno není pravda. Když otevřete tu knížku, tak je tam motto.
0: Listuji a hledám. Je vám 50, 60, 70 nebo víc? Chcete se oběsit, utopit, spolikat prášky? Zkuste ještě předtím přečíst tuhle knížku.
1: Mně se totiž líbí, když ženy mají smysl pro humor. Já u žen si nejsem tak úplně jistý, jestli ho mají v větší míře než muži. Myslím si, že ne. A jejich humor je trošku jinačí. Konečně jsme taky jedni z Venuše a druhý z Marsu.
0: Já jsem otevřela tu knížku, aniž bych ji předem listovala před naším povídáním, a představte si, narazila jsem na obrázek, který je zároveň i meteorologický, a nemůže to být náhoda. Na náhody tohoto typu nevěřím. Jedna z dam kráčí pod pouřkovým mrakem, druhá z dam na stejném chodníku kráčí pod zářícím sluncem, a její vzájemný výraz a pohled stojí za to, abyste tuhle knížku otevřeli. Mimochodem, až budete listovat, je to stránka 81. Tak to je jenom inspirace pro nás, co s podzimními dlouhými večery. Žijete na kraji Hradce Králové, jak relaxujete?
1: Nedávno jsem slyšel v rádiu nějakou besedu nebo relaci o tom, že je třeba své lenosti nechat volný průběh, takže si lehnu s knížkou a čtu si.
0: Na závěr tradiční štafeta otázek. Naposledy byla se mnou v záletech vynikající česká herečka, držitelka titulu Šarmantní osobnost roku, kterou vyhlašuje Český rozhlas Hradec Králové, Simona Stašová. A tady je její otázka pro vás.
2: Pane Lichý, vy mě strašně připomínáte pana Renčína. Já doufám, že je to lichotka pro vás, protože jste báječnej. A mě zajímá, jestli si ty vtipy vymýšlíte a kde berete inspiraci pro to, abyste mohl tak krásně kreslit.
1: No, kde beru inspiraci, to opravdu nevím. Tohle ze mě nikdo nedostane, protože kdybych to věděl, tak tam sedím ve dne v noci. To musím tvrdě vymyslet, a když někdo nahodí nějaký for nebo něco zaslechnete, to už není krádež. To je normální práce, kdy já jenom využiju tu situaci.
0: A příště to bude se mnou doktor Michal Janouch, meteorolog a klimatolog, a budeme spolu mluvit hlavně o Antarktidě, kterou doktor Janouch v 90. letech poprvé navštívil a poté se tam mockrát vrátil. Prostor pro vás, na co byste se ho chtěl zeptat?
1: Na Antarktidu ani ne, protože jsem tam nikdy nebyl a vůbec nevím, čeho bych se tam měl dotazovat, ale spíš tu meteorologii. My s ženou každý den sledujeme radar na počítači. A tak by mě zajímalo, proč v Hradci neprší, když ten mrak je žlutozelený. A já se modlím, aby nám zelil zahradu.
0: Otázka pro meteorologa a klimatologa doktora Michala Janoucha, který bude mým hostem v zálete už příští neděli. Já už se dívám na papír, který má před sebou můj dnešní host, kreslíř Lubomír Lichý. No a výsledek jeho práce si můžete prohlédnout na našem webu. Stačí nalistovat záložku Zálety na webu Českého rozhlasu. Lubomíre, já vám moc krát děkuji za tu dnešní inspirativní návštěvu a přiznám se, že od této chvíle se budu na každý kreslený obrázek, na každý kreslený vtipný obrázek, na každý kreslený vtip dívat úplně jinýma očima, než jsem se na něj dívala před naším dnešním setkáním. A děkuji za to.
1: Já děkuji taky za pozvání a naschledanou.
0: Krásnou neděli vám všem.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Tam za tou zatáčkou to bude. Dvě staré lípy a u nich boží muka. Chrpy a kopretiny a vlčí máky rudé. Srdce vyběhlo napřed a na okénko ťuká. Vystoupím z auta a vypřáhnu z něj chvat. Zapadá sluníčko a zháší světlo denní. Vidím tě před vrátky a zkouším zamávat. Všechno, co bolelo, tu náhle vůbec není. Chléb voní kmínem, vzduch smetanově chutná, pár svrčků v trávě mi koncertuje k tomu. Ach, kde je marnost světa? Ach, kde je duše smutná? Do nebe dojdeš cestou, která tě vede domů. Tak, pokud máte čas a chuť, zkuste spolu s námi zaparkovat. Vypněte motor každodenního chvatu a starostí, čímž už napovídám, že dnešní slovíčka, kterými se chceme nechat okouzlit, budou vonět trochu benzínem. Klidný, ničím nerušený poslech vám přejí Luděk Munzar
3: a František Novotný. Ty jsi už, Luďku, úvodem užil jedno slovíčko, kterému by naši pradědové asi jen málo rozuměli. Slavný francouzský filmový herec Fernandel, známý svým úsměvem, odhalujícím snad všechny zuby v jeho ústech, tak ten definoval jeden z problémů současného motorismu docela trefně. Kdysi jsme cestovali tam, kde bylo možno vidět něco pěkného, zajímavého, poučného, někam, kde nám bylo hezky. Dnes cestujeme tam, kde je možno parkovat. Když se, Luďku, podíváš na svět z ptačí perspektivy, tak zjistíš, že ty silnice jsou jako tepny nebo cévy, ve kterých ovšem nekolují krvinky, ale kmitají se barevné kapoty aut. A přitom automobil se spalovacím motorem podle posledních údajů vynalezl před pouhými 125 lety německý konstruktor Daimler. A byl to prý vlastně motocykl s přidanými koly a řidič seděl v kabince nad motorem. Ten by se dnes asi nestačil divit.
2: No a taky před prvními automobily běhal chlapík s praporkem, aby upozornil, že se řítí železná obluda. Slovo automobil je složeno z řeckých pojmů. Auto, samostatný, a mobilis, pohyblivý. Tedy samostatně pohyblivý. V češtině se jako ekvivalent objevovaly názvy jako kolojezd nebo samohyb. A postupně také do našeho jazyka vstoupily nové pojmy jako klíč, který ovšem neotevíral zámky a dveře, ale povoloval matice šroubů. Když jsem byl kluk, tak jsem spoustu času trávil u strejdy Junka, který měl autodopravu a autodílnu. A tak do dneška vím, po čem se má sáhnout, když mechanik žádá imbus nebo 14 vočko a tak dále a tak dále. Já jsem se u strejdy naučil auta opravovat, řídit a opravovat tak, že mi strejda po letech dokonce s klidným svědomím vystavil výuční list, takže kdybych nastudoval obchodní akademii a kdyby mě nepolíbila můza tálie, tak bych asi hlady neumřel. Na autáku je furt co dělat. A už jako kluk jsem uměl jezdit se vším, co mělo kola. Tenkrát se stavila silnice z Jaroměře do Trutnova a strejček to měl jako autodopravce krásnou zakázku. Když se dělala cesta kolem Kuksu, tak tam jsme z nádraží v Kuksu vozili strejdou štěrk a tu šotolinu a základy pro silnici. A tam mě strejda učil řídit nákladní auto. A náhodní chodci byli zděšení, protože to vypadalo, že nákladňák s tím štěrkem jede sám. Zkrátka,

0: Pepa Špalír. A ona seděla uslzená štěstím s pohárem na kapotě a oni volali bravo, bravo, Čeko.
1: No, pak se mě udiveně ptala, jak je to možné, že mě tak oslavovali, že mi to dokonce přejou, že jsou to nějací zvláštní lidé, a když si je přezávodil, oni tady volají bravo, Čeko a tak dále a gratulujou ti. A já, čím to je? Jak je to možné? A já jsem povídal, no, jestli to není tím, že nemluví česky. A hned jsem trošku spucoval mechaniky, že nepředělali pneumatiku jednu na naši nákladní obytné AV, ale o tom bych mohl vyprávět strašně, strašně dlouho. Byl to krásný čas, to závodění. Poznal jsem spoustu nádherných, zajímavých lidí, vzdělaných. Úplně z jiného životního prostoru, než jsem se já pohyboval. Myslím, tím divadlo, film a tak dále. Víš, ty chvíle před startem na světových okruzích, teda evropských známých okruzích, jako byla Monza, Zandvoort, Zolder, Nürburgring a jiný. To bych jsme tady byli do rána, kdybych vzpomínal a vyprávěl, jaký jsem měl poprvé pocit, když jsem seděl v autě a věděl jsem, že za chvilku odstartujeme na Monzu a já jsem ten okruh vůbec neznal, protože jsem neměl peníze na to, abych si mohl zkušebně sjet a tak dále a tak dále. Když po mně tek studený pot, pak to všecko stichlo a najednou se rozsvítila zelená a vyrazila to ta smečka já mezi nima, tak jsem zase cítil horkej pot, něco takový zvláštní pocity u žaludku, když se mě někdo zeptal, proč to děláte, prosím vás, tuhle tu hruzu, kdy jde o život. Já říkám, to je právě ten for, ten pocit, kdy se bojíte a pak to překonáte, to se nedá nahradit. Pak jsem se dozvěděl, že to je adrenalin. No a ten jsem zažil mnohokrát, protože ten Tatraplán, jak mě říkali jiní, kteří tomu na rozdíl ode mě rozuměli, to je auto na zabití, ty nevíš, do čeho sedáš, ale věděl jsem to. 8 válců, motor za sebou, těžiště ještě za tím autákem. Takže já jsem jezdil všecko smíkem, pneumatiky to byly takový stlačený saze, které měly předepsanou určitou rychlost, kterou jsem mnohokrát překračoval. Jezdil jsem smíkem, vždycky to vypadalo, jako když někdo kopne do bílý skříně, já jsem jel bokem do zatáčky. Prej jsem tím letím byl pověstný a známý, a oni nevěděli, že já bojuju o holý přežití, abych se na ty trati vůbec udržel. Ale co bylo nejdůležitější, já jsem poznal strašnou spoustu zajímavých, krásných lidí, nejen cizinců, ale i u nás. Abych nemluvil dlouho, říká ti něco jméno František Šťastný?
0: No jak by ne? To byla velká hvězda na silničních okruzích. Ale já jsem tiho Luďku poznal i osobně. My jsme jako kluci z Vokovic a Veleslavína nechyběli na žádném terénním motocyklovém závodě v Šárce. A hodný pan Spilka z benziny nás bral do depa. Takže všech těch zablácených strojů a závodníků jsme se mohli nábožně dotknout. A tehdy tam za nimi přijel jednou také František Šťastný jako za kamarády a měl novou motorku, neznámou, tuším, že se jmenovala Vincent. A ten mi pak nabídl na přímluvu pana Spilky, že mě sveze. Sedl jsem si za něj, dětské ruce se chytily jeho kožené bundy, František zařadil rychlost, přidal plyn, vyrazil a já zůstal sedět na zemi, protože mi motorka podjela pod zadkem. František se hned vrátil, smáli se všichni, a on mě pak vzal dopředu a už to bylo náramné. Doma jsem z toho potom nemohl usnout.
1: No, František byl nejen skvělý závodník, ale i skvělý chlap a hlavně vypravič. Jednou jsem jel závodit do Holandska na Zandvoort a on mi tady v Praze dával rady a povídá, máš s sebou gramofonovou desku s naší hymnou? A proč, Františku? No, podívej se, protože jim určitě natrhneš žaket. A já tam taky jednou vyhrál a oni neměli naši hymnu. Tak jsem ji na stupních vítězů ospíval sám. A jednou jsme s Františkem jeli na návštěvu za Jirkou Moskalem, to byl tenkrát první ročník Dakaru, kde on jel s Liazem. A seděli jsme u těch moskalů, vzpomínalo se, povídalo, jedlo, popíjelo. A František mě najednou povídá, podej mě tamhle ten magnetofonový pásek. Tak jsem mu podal tu kazetu.

0: Zasadil se mi do magnetofonu a František jako kdyby poslouchal Českou filharmonii, já nevím, Novosvětskou nebo něco toho, v nábožném vytržení seděl a říkal, slyšíš? A tam bylo jenom... To je nádheravý. To je Mike Halvood. To je Heilwood. A tohle to je Fána šťastný. To jsem já, ruce českých dělníků, jedeme. A teď jezdil celý ten okruh vždycky pro... To byl Heilwood. A teď jedu já... A Františku, co je to ticho? No, to už jsem byl ve křoví.
1: Inu, opojení rychlostí je velice smutné. My jsme loni, tuším, že to bylo, jsme jeli spolu na besedu do Chlumu u Třeboně. A jak jsme si tak povídali na tohle téma, najednou jsem zjistil, že se krajina kolem mění v impresionistický obraz rozmazaných skvrn. Moc nechybilo a zatáčky jsme brali po dvou.
0: Ty přeháníš.
1: No, až potom ti spálená spojka musela naznačit, že nesedíš v závodním voze, ale v důstojné škodověnce a ten Nürburgring je o kousek dál. Ale musím uznat, že jsi nic nezapomněl. Horší je, když si na závodníky hrají lidé bez závodních zkušeností. Pro ty platí ony slogany typu, že strom je předmět, který léta stojí na jednom místě a potom najednou vyskočí před motoristu. Ale připadají mi v této souvislosti zcela zvrácené úvahy, že tedy vykácíme stromy, aby se jezdilo bezpečněji. U jednoho francouzského města to řešili podstatně šikovněji. Na tabuli u vjezdu bylo následující upozornění. Pojedete-li rychlostí 25 km za hodinu, prohlédnete si všechny památky našeho města. Při dvojnásobné rychlosti se připravíte o možnost obdivovat krásu našich žen. Při rychlosti 70 km za hodinu se seznámíte s naší policejní stanicí. Při jízdě nad 80 km budete moci využít vybavení naší nemocnice. A když pojedete víc než stovkou, máte naději seznámit se s naším hrobníkem a zůstat u nás navždy. Náš zbytov má moc pěknou polohu.
0: Krásná porucha. Můžeš zout lodičky. Můžeš je zout. Auto dál nejede. Půjdeme pěšky. Najdem si ve stráni můj pejsku kout a tam ti vychytám blešky.

0: Rolls-Royce, to je vůz. Vzpomněl jsem si na historku, kdy se ptal lékař v nemocnici Lorda, jak přišel ke svému zranění. No, můj struha Jean zabočil s Rolls-Roycem 60-kilometrovou rychlostí do ulice, která tam nebyla. A v Anglii prý je u jedné silnice nápis: řidiči telegrafní tyče poškozují auta jen v sebeobraně. A na jednom železničním přejezdu v Americe stojí: moudřejší ustoupí, nepřeceňujte ale moudrost strojvedoucího. Jedna hezká definice tvrdí, že nehod přibývá díky tomu, že auta zítřka řídí dnešní řidiči po včerejších cestách. A tak pojďme od nehod k náhodám. Motorismus nabídl do našeho slovníku i jeden pojem – stopař. V úplně jiném smyslu, než ho nabízejí knížky o zálesácích. Stopař postává na okrajích silnice, kývá rukou s palcem nahoru a až na malé výjimky nepozná otisk klapy medvěda od krabského kopyta. A ty máš, Luďku, moc pěknou zkušenost se stopem. Můžu tě o ní poprosit?
1: No, krásné vzpomínky na stop mám, protože když já nastoupil do prvního angažmá po škole do Mladé Boleslavy, tak jsem tam neměl být, neměl jsem kde spát. A po každém představení jsem se nějakým způsobem chtěl dostat do Prahy. Tak jsem vždycky vyšel pěšky, to byla ještě stará silnice na Mladou Boleslav. No a tak někde kolem Benátek nad Jizerou jsem vždycky někoho zastavil. A jednou takhle jdu, v noci už bylo k půlnoci téměř, hvězdy svítily. A já slyším z dálky typický zvuk tehdy nového motocyklu 350 Yamaha. Takový ostrý, vysoký. Tak si pám, ježiš, to je Yamaha, to bude rychlý. Zastavil jsem, koukám na reflektor, který se přibližoval. Ano, byla to Yamaha a dokonce zabrzdil. Nic neřekl ten řidič, jen se takhle nahnul, abych si mohl sednout na zadní sedadlo. Pak takhle zvednul ruce, abych si mohl dát ruce kolem jeho těla, abych se zahřál pod tou bundou nebo kabátem, co to měl. Na hlavě měl baret a vyrazili jsme. A jak jsem zasunul ty ruce pod ten kabát, tak jsem najednou ucítil, že tam nejsou nějaký mužský svaly. Naopak byly tam takový něžný, líbezný, ženský oblinky. A slyšíte ty tři tečky, dál už vyprávět nebudu. Byla to nádhera. Jeli jsme s tím řidičem, neboli řidičkou, až do Vysočan. Ona zastavila. A teď já v rozpacích jsem nevěděl, jestli nedostanu vynadáno, že jsem se tak krásně držel. Poděkovat jsem chtěl, byl jsem vděčný, že jsem tak brzo v Praze. A říkám, prosím vás, a to vy se nebojíte, vy takhle v noci? A ona říká, já se strašně ráda projíždím. Sundala si ten baret, vyhrnula se záplava krásných blond vlasů, z místa to otočila, zmizela a byla pryč. Kdyby to nebyla pravda, kdybych to nezažil, tak bych si myslel, že to byl krásný sen.

0: Víš, já ti teď musím připomenout, že motorky, ale i auta vlastně stály také u tvého angažmá do Národního divadla. Dokonce to byly historické kousky Laurin a Klement, takže ty už víš, že se vracím do doby, kdy se točil film Dědeček automobil.
1: Krásná doba to byla, nejen proto, že jsem byl mladší, ale že já jsem vůbec neměl pocit, že filmuju. Já jsem tam pořád na něčem jezdil. To byly ještě motocykly řemenem poháněny a tak dále. A ten, s Milošem Formanem, který tam dělal pomocního režiséra, jsme jezdili na oběd na motocyklu, na lázeňskou kolonádu v Poděbradech. Automobily ty se točily v Teplicích, motocykly, u ty vysílačky tam za Poděbradama na těch loukách. Já jsem využil všechny svoje zkušenosti, které jsem měl z autodílny od strejčka. A dokonce jsem byl asi tak nafoukaný, nebo co, že jsem radil i panu režisérovi, zvlášť když mě rekvizitáři dali na utírání ruku plátínko, takové látko, pane režisér, tohle přece nemůže, to ten volej se nedá, to musí mít pucvol. A pan režisér říkal, a co to je pucvol? Ty to víš, Františku?
0: A to víš, že vím. Nezapomeň, že mluvíš s průmyslovákem, který musel ochutnat od několika řemesel. Pucvol je takový chuchvalec z hadříku, dřív to asi, jak název napovídá, byla čisticí vlna, do které si mechanici utírali špinavé ruce.
1: Ano.
0: Ale mimochodem, také se ti tak líbila ta pěkná francouzská, se kterou si hrál. Já jsem ti tam ten polibek záviděl.
1: No, polibek ve filmu, zvlášť když je první v tom filmu, je vždycky taková zvláštní záležitost. Tenkrát kameraman Standa Milota říkal, co dáš, když kolikrát řeknu, že to zkazíme, že se to zkazilo, musíme to opakovat. Ne, bylo to pěkný, byla půvabná, mladá, já ale francouzsky nemluvím, tak jsme se dohovořívali anglicky, ale často se stalo, že jsme slova vůbec nepotřebovali, protože pan režisér Radok režíroval třeba naše setkání tak, jak to ve scénáři vůbec nebylo. Ten scénář se předělával na místě, takže on mě řekl, Luďku, namluvte si Žantku. Já jsem koukal jako blázen, on spustil kameru a vznikl z toho takový půvabný dialog, kdy já jsem použil ty nejprimitivnější věci, že jsem si vzal kopretinu a takhle jsem z ní trhal ty lístečky. Říkal jsem, máš mě ráda? Máš? A nutil se mi, aby to po mně opakovala a z toho vznikl nádherný. Máš mě ráda? Máš mě ráda? Zakončili jsme to nádherným polibkem. Je na co vzpomínat, Františku, ale to už je čistě soukromá záležitost.
0: Tak dobře, vraťme se tedy k tomu, co jsem říkal. Jak jsi se vlastně dostal k tomu Národnímu? Tam ti, myslím si, pan režisér nabídl?
1: No tam mě nabídl angažmá, bylo to, to mě strašně dobře spočítané. To jsme točili v Teplicích, ty autáky, a on ke mně přišel takhle mimo natáčení a povídá, Luďku, a vy jdete teďka kam, do jakého angažmá? Říkám, já mám slíbený angažmá v Kladně, blízko u Prahy a tak dále. Aha. A kdyby o vás byl zájem z nějakého většího divadla, to by jako padla tato nabídka? Říkám, to by záleželo, jak by to bylo velký divadlo, ale panu, tak podívejte se mi teďka, já teďka nastupuji do Národního divadla, Krejča tam bude šéfem, začínáme takovej novej, a tak dále, zkrátka, podívejte se, já vás tam zvu. Přijďte tolikátého na zkoušku. Pane Fabián, udělejte mi kafe. A šel a říkaj, co je s panem Muzenem? Nevím, ale asi tam pláče.
0: No tak to je krásná historka. Vidíš to, vlastně automobily tě přivedly do Národního divadla, ale těch historek na téma kolegové herci a automobil a Národní divadlo, to myslím, těch by bylo na celý večer.
1: Jedni z nejkrásnějších jsou s obrovským řidičem a šoférem panem Hegerem, který když si tenkrát koupil Sába, tak jednou večer po představení povídá, prosím vás, Luďku, neodvezli jste mě domů, ale mým autem. Já pám, no a co budu dělat tady se svým? No to si tady necháte, ráno si ho vyzvednete. Já pám, vám je špatně, mistře? Ne, ale... No tak proč chcete, abych vás ve Sábem bydlel na Karlově náměstí? Naklonil se ke mně a tiše povídá. Víte, já bych rád, aby to auto poznalo, že má taky jinou rychlost nežli dvojku. Lidi si vyjedou někam do světa, do přírody. Vyjedou tedy z bodu A do bodu B. A někdy podle trasy na mapě vzpomínek. A dál se vydají různými cestami, mnohdy úzkými silničkami s bílými žulovými patníky, které pamatují z dětství, silničkami, lemovanými alejemi starých stromů. Nadechnou se a zpomalí svůj všednodenní chvat. Proto jsme se snažili v uplynulé půlhodince ubrat plyn i my. A pokud vám bylo se slovíčky vonícími benzínem alespoň trochu pěkně, radují se z toho Luděk Munzar
0: a František Novotný. Oba vám děkují za vlídnou pozornost a už teď se těší znovu naslyšenou.
1: Chvilku je pohodlná, chvilku jen prach a kámen. Stěžka se ubíráš tou strmou cestou zdejší. Možná až v nekonečnu sejme tíhu z tvých ramen. Přesto je ze všech cest ta nejkrásnější.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: Stejně jako před týdnem, před dalším, před měsícem, před rokem, v tomto čase začíná pravidelný pořad Českého rozhlasu Brno Písničky pro duši. Vítají vás Věra Hotařová.
1: A Standa Hložek. Věruš, máš pravdu, před rokem jsme vlastně začali spolu tvořit tento příjemný hudební pořad.
0: A teď si mě dostal, protože to já jsem vůbec neměla na mysli a děkuji za to, že jsi mi to připomněl. Protože představ si, že se stalo, že i po tom roce jsem nedávno dostala e-mail s tím, že jedna paní posluchačka nás pozorně poslouchala, jak si zpíval lidovou písničku o rmutné vodě, tak se jí zdálo, že zpíváš mutná voda místo rmutná, a tak vysvětlovala, že to je skutečně ta kalná voda. Jenomže ta paní nenapsala, když pan Hložek, ale když Petr Kotwald,
1: no,
0: a zaspíval potom Petr Kotwald také tuto písničku. Tak si představ, stává se ti to často, že si vás pletou?
1: Dělej, stává se to. Možná to byla paní z rodiny Petra Kotwalda.
0: Že by mu dělala nějaké antré.
1: Ale to se stává. Je to prostě úděl každé dvojice a tak já už jsem se s tím smířil. Mně se to stává ještě dnes, když mám svůj samostatný koncert. To se mi stalo právě na Moravě, kde mě všichni znají. A tak po koncertě přišla taková paní a říká, pane Kotwald, měl jste to moc hezky. Tak to jsem, jako to se říká, paní, tak byla tam nebo nebyla, nebo jak?
0: Ale je zase milé, že nás poslouchají a že poslouchají hlavně písničky, které vybíráš. To je hezké.
1: To je hezké a děkuji naší milé posluchačce, že si všimla, že jestli zpívám rmutná nebo mutná. Máte pravdu, protože někdy, někde, a to jsem taky se dověděl, se zpívá rmutná a někde se zpívá už tak napůl mutná.
0: Špatná výslovnost.
1: Nevím, prostě někdo zpívá mutná, někdo zpívá rmutná. Tak rmutná asi jako je logičtější a mutná už to je asi nějaký nářeční slang.
0: A nebo to možná znamená úplně něco jiného, ale v takových ryze nářečových slovech se moc neorientuji, tak to raději nebudeme rozebírat. A pojďme k obsahu dnešních písniček pro duši. O čem budou, co jsi vybíral, kam si sáhl?
1: Já jsem rád, že jsi vlastně zabrousila do této sféry lidové muziky, lidové písničky. Ta je vlastně taková čistá, taková svěží a já bych v tom našem pořadu zabrousil do takového světa, který už, dá se říct, neexistuje. Ale možná, že někde jo. Teď máme takový čas vlastně ještě takového klidu prázdninového, kdy ten čas nemusíme tak až moc hlídat. A tak jsem říkal, dokážeme si vůbec představit, že bychom neměli na rukou hodinky.

0: Určitě jste poznali Karla Zicha, písnička se jmenovala tak, jak se zpívalo v refrénu, nejdou hodinky, nejdou. Hmm? A Stando, víš, že jsem si uvědomila, že bez těch hodinek já se klidně obejdu, protože já hodinky nenosím už tak 15 let.
1: Vážně?
0: Vážně.
1: Protože máš mobil a díváš se, kolik je hodin na mobilu,
0: ano,
1: asi, že?
0: Je to tak, ale moc často, když jsem někde na ulici, nebo někde něco řeším, tak moc často se na něho nedívám, na ten čas.
1: A dovedeš si představit, že by si byla bez mobilu? Nemyslím, den, to se stane. A když třeba mně se to stane třeba den a odjedu bez mobilu, to se mi stalo, tak jsem byl úplně na mrtvici z toho. Ale pak jsem se nějak sám se sebou musel srovnat vnitřně. Říkal, no a co? No. A pak jsem vydržel třeba 2 dny. Ale ten třetí den, když jsem se vrátil z cest, tak jsem byl jak na trní, co jsem prošvih.
0: Ano, jestli ti náhodou něco neuteklo, že?
1: A dobře si představit třeba být bez mobilu třeba týden?
0: No, záleží na tom, v jakém prostředí by to bylo, ale fakt je ten, že já jsem se mobilu moc dlouho bránila, než jsem ho přijala. Vždycky mě přišlo úplně nepřirozené a směšné, jak chodili lidé s mobilem po ulici. Tenkrát to vypadalo spíš jako nějaké vysílačky s antenkou, než jako mobil, a teď někde něco vykládali a vykládali to takovým způsobem, že to slyšelo dalších 50 lidí v okruhu nějakých pár metrů. Tak tomu jsem se hodně dlouho bránila, a když ten mobil náhodou zapomenu a vím, že to nebude až tak nutné, abych ho měla u sebe, tak se vždycky uklidňuju takovým tím klasickým klišé. No a co, dřív také mobily nebyly a existovali jsme, tak proč bychom nemohli existovat teď?
1: Máš pravdu, ale Věru, že já teď jsem si vzpomněl, jak povídáš, jak jsem si teď na prázdniny koupil kolo a snažím se jezdit každý den, tak když jsem tady na Moravě, tady máme rovinku, to je super, to se jezdí úžasně. A takže jsem se trošku zasněl, když jsem se projížděl tady u nás, tady kolem Zlínska a kolem Hulína.
0: Zase jste se kochal, co, pane
1: Hlošku?
0: No,
1: malinko jsem se kochal a teď jsem říkal, je to je nádhera, to je paráda. Člověk vidí ten kraj, který miluje z jiného pohledu. No a

0: A ten si říká, víš co, já si zkusím zajít tam, kde jsem chodil jako malý kluk. Já nepojedu po hlavní, já pojedu tou polní cestou. A teď jsem zajel samozřejmě do polí, kde z jedné strany byla kukuřice, z druhé obilí. A už jsem měl nějak dlouho, tu cestu jsem samozřejmě neznal a netušil jsem, jak dlouho pojedu. Mm-hmm. A teď jsem najednou uvízl v polích mezi obilím a kukuřicí. A teď jsem si uvědomil, páni, já nemám sebou mobil. Kdyby tady na mě někdo vyběhl, nebo kdybych tady spadnul a zranil se, tady mě přece nikdo nebude hledat za prvé a tady mě nikdo nenajde. Já tady umřu chudák s teskem. A tak jsem si říkal, ten mobil asi v těchto situacích je docela důležitý.
1: Víš, ono to souvisí i s tou dobou, v které žijeme, protože dříve, když si šel na nějakou túru do přírody a nebyly mobily, tak si nepřemýšlel o tom, jestli tě někde někdo klepne a jestli přežiješ vůbec to, že jsi v nějakém vzdálenějším prostředí, kde nikdo není. Dneska už jsme tak obezřetní a opatrní. Hmm. Přesně tak, tak dnes teď, už je to trošku jiná.
0: A teď k nám chodí kde kdo přes ty hranice?
1: Přesně tak.
0: A nevíš, koho potkáš?
1: Jejda, to už jsme se zabrousili, dobře, teda ne, velmi, ne, velmi vážného
0: tématu. Dobře, tak si představme, že nemáme hodinky, mm-hmm, a že bychom třeba neměli týden mobil. Mm-hmm. A dovedeš si představit, že bychom neměli třeba týden počítač?
1: No tak bez počítače bych dokázala žít i déle. To se zase přiznám, protože toho mám při pracovní náplní celkem dost, tak si chci odpočinout. Ale když kladeš tady tuto otázku, tak já mám čerstvý zážitek. Pohybovala jsem se týden v krásném přírodním prostředí, byla jsem v Teplických skalách, v Adašpařských skalách a musím ti říct, že 90% současné populace se prostě bez mobilu, bez tabletu neobejde ani při turistickém výšlapu, což mě teda strašně vadilo.
0: No tak je to. No a samozřejmě, když jedeš na nějaký turistický výšlap, jedeš tam autem, že?
1: No tak co se dá, ale pak už jdeš pěšky.
0: Vedem takovou zvláštní...
1: To byl chyták od tebe, no. To byla podpásovka.
0: Já mířím k tomu jako prázdninově čistému prostředí a vlastně tomu, jak si to člověk by mohl taky někdy zkusit, kdy člověk jde bez mobilu, bez všeho, bez hodinek a dojde třeba ke krásné studánce stříbrné, jak o ní zpívá třeba Hanka.

0: Dospívala Hanka Zagorová v písničkách pro duši, které vysíláme na stanici Český rozhlas Brno a vybírá je Standa Hložek. Víš, Stando, ale když zpívala Hanka o té studánce Stříbrné, tak hned zase naváží na tu současnost a na to, kam jsme se dostali. Dovedeš si představit, že by si přišel někde do lesa, kde objevíš pramínek čiré vody, okamžitě by se napil, anebo by si říkal, jejda, kdypak asi tady byl udělaný naposled rozbor vody z této studánky, jestli pak není kontaminovaná.
1: Tak já, jak se znám, tak by se okamžitě napil.
0: Fakt.
1: Fakt, protože taková studánka v lese, takových je málo a to je prostě poklad, je to prostě dar od někud ze zhora pro nás, normální lidi, aby jsme neumřeli žízní.
0: Mm-hmm.
1: No já mám takovou asociaci v Hostýnských vrších, tam jsem prostě trávil dětství a tak tam byly studánky nádherný, stejně jako třeba tady kousek za Slavičinem, tam jsem taky prožil nádherný roky, tam je čistá příroda. No a tam prostě fakt se chodí na túry, že si vemeš baťůžek, dáš si tam krajíc chleba, no a napiješ se ze studánky.
0: Krajíc chleba?
1: No.
0: Suchého.
1: No, tak já nevím.
0: Co by si
1: tak
0: znal? Ještě do pytlíčku sůl.
1: A vemeš si sebou spacák, kdyby zabloudil, aby jsi třeba se vyspal pod čirákem někde, nebo stan.
0: Ano, takový, který se rozdělá dnes během sekundy, protože to jsou takové ty vystřelovací, že?
1: No, ty jsou super. Já, když jsem stavil párka v životě stan, tak než jsem ho postavil, tak už byla tma, že už jsem nemohl najít kolíky.
0: No ale co, když bývávaly dřív stany ještě s jednoduchou konstrukcí, kdy byla tyčka na přední straně stanu, tyčka v zadní straně a možná ještě spojovací přes ten vrchol toho stanu, tak to šlo, ale potom, jak už se začaly zdokonalovat ty stanové domečky, kdy to mělo tu přecínku zprava, tu přecínku zleva, jedna ložnice, druhá ložnice, dvojložnice, já nevím, co všechno. Tak kolikrát, když člověk naložil do auta stan a konstrukci, tak už tam nedal nic jiného.
1: Zase do auta. Ne, ty jdeš jako přírodou, zasni se. Jdeš přírodou, nikde nikdo, lehne si počírák.
0: A nebo si postavím stan.
1: Třeba jak Karel Štědrý a Valda Matuška, jak o tom zpívají.

0: No vidíš, a tak to dopadá, když má člověk malý stan. To je lepší potom už spát pod tím širákem, že?
1: No, je pravdou, že máme takový zajímavý téma, že? Který není moc realistický, ale proč ne se trošičku při písničkách zasní?
0: Proč si myslíš, že není realistické? Ty si myslíš, že dnes už lidé nestanují?
1: Já si myslím, že stanují, ale ta kombinace, se kterou jsme došli až sem, to stanu bez hodinek, bez počítače, bez telefonu.
0: Jo, takhle. No,
1: bez
0: to
1: auta,
0: máš pravdu.
1: To už jako takových lidí je opravdu málo.
0: No. A je, troufám si říct, čím dál více, ještě jich teda není mnoho, ale je jich čím dál více těch lidí, kteří se snaží jako kdyby sklidnit tím, že napodobují to, co se dělalo před 30-40 lety, to znamená, že jdou zpátky do té doby, kdy se více chodilo pěšky nebo jezdilo na kole, kdy se stanovalo. A to je hezké, že aspoň někde se dokáží odpoutat od dnešního divokého světa a trošku se sklidnit. Možná, že to k něčemu povede.
1: Jasně, samozřejmě my to máme zakódovaný, že utíkáme do přírody. Někdo si staví stan a někdo si staví třeba chatku.
0: Že? A věříš, že v tomto jsme originální, protože to chalupářství a chatařství to snad nikde nemají tak rozšířené, jak je to u nás.
1: To je pravda. My si hážeme takový kotvy. Jak s těma domama, co stavíme nebo dědíme, tak vlastně s těma chatkama, který budujeme, do kterých vrážíme veškerý prachy a kde se pořád zadlužujeme. A pak stejně umřeme a co?
0: No, někdo to po nás zdědí. Teda stan domy asi stárneme, či co, když
1: ne.
0: Se pořád takhle zamýšlíme
1: ne,
0: tím,
1: taky to tvrdá
0: realita. Jaké starosti si přivádíme.
1: Ale těch pár volných chvil za ty roky dřiny.
0: Máš to vyzkoušené?
1: Právě, mám to vyzkoušený. Ne, tak samozřejmě, já nevím, jsme v tak vychovávání prostě, že každý chce mít něco svýho vlastního, kde si udělá svůj vlastní svět. Na té třeba chajdičce, i když třeba je malá, tak ten svět si člověk vytvoří. Že? No a tak když jsme u té chajdičky, mám takovou prázdninovou píseň, jsem s ní.

0: No, chajdičky. To je opravdu krásné, když jsou chatové oblasti někde a když si lidé hladí toho prostředí. A dnes už je to dokonce tak, Stando, že nejenom cestovní kanceláře, které tě vezou někam do vyhlášených turistických a rekreačních destinací, ale už jsou také kanceláře, které zjišťují, kdo kde má jakou chajdu nebo chaloupku a nabízejí to k pronájmu. Takže dneska už se vlastně za peníze všechno dokáže zužitkovat. Někdy je to až trošku smutné, že?
1: Je to trošku smutný, ale máš pravdu, že už těch věcí, které jsou zadarmo, moc není. Ale věru, že zaplať pánbu, že ještě pár jich je. A mám pocit, že ještě dlouho vydrží.
0: Tak to by mě zajímalo, na co zrovna myslíš.
1: Ty jsme poskládali do jedné písničky, kterou vám teď pustím. Nádherný text. O těch věcech vlastně napsal Honza Krůta, textař. No a já jsem tam přidal trošku muziky.
0: No ne trošku, celou si ji složil. To se pochlub zase, nebuď tak skromný.
1: Tak tady je píseň s názvem Zadara.

0: Stando, ač je to téma velmi vážné, ale přesto je to úsměvné, protože to, co si tam zpíval, že stárnutí je zadara, no to je pravda, jako když vyšije.
1: Je to tak, je to tak. Tak teď jsme se několik desítek minut zasnili a možná bychom se mohli zase vrátit zpátky na zem.
0: A já jsem pořád nohama na zemi, ty ne?
1: No ne, tak zpátky,
0: z toho snění, ano,
1: zpátky k mobilům. Že?
0: Jo, tak. No ještě štěstí, že ho nemáš, ale je hezké, že jsi odložil hodinky. Je to takové symbolické, no, tak, když o tom mluvíme,
1: ano,
0: jestli by ses bez nich obešel,
1: ano,
0: či ne.
1: Ale... Já si občas to mám takový zlozvyk, že si sundávám hodinky.
0: A vemeš do ruky krajon?
1: Zatím se mi nestratili, zaplať pámu nikdy. Ale jednou, když jsem seděl s Karlem Wagnera u oběda, tak jsem si sundal hodinky a povídáme si a on bez řeči mi hodinky hodil do piva. No, člověk musí jít pořád ve střehu. To je takový oslý můstek, protože nevíš, co ten život ti přinese. A jakože třeba mě teď přinesl takový pozdrav od mýho kolegy Petra Spáleného, který mě požádal o pomoc, že by potřeboval chvilinku si dát jako pauzu a nerad by, aby muzikanti přišli prostě o práci, jestli bych nemohl za něj pár koncertů odspívat. No, takže jsem teď v sobotu zpíval někde v jižních Čechách, slyšíš, jak mluvím, protože ten den jsem zpíval asi 4 hodiny v kuse. Koncert jsme zvládli bezvadně, akorát jedna taková legrácka, že jsem říkal, tak Petr vás pozdravuje, on teď má prázdniny a nemohl přijet, tak já jsem místo něj, takový vyslanec, tak abyste věděli, že tady Petr je s náma, tak já vám zaspívám aspoň kousek jeho nějaké písničky. Ale protože originál člověk nenahradí, vždycky to bude kopie a já přece nemůžu zpívat jak Petr, protože on je fakt originál, má úžasné písně, úžasné hity, tak jsem říkal, tak já vám zaspívám tak 4 písničky, sloku, refrén a stačí. A tam bylo 5000 nebo 6000 lidí. Říkal, tak když vás tady tolik, tak já vám zaspívám půlku písničky. Já jsem tu písničku měl naskoušenou, jako, tak jsem říkal, dobře, tak kluci, tak to zkusíme celý. No a neměl jsem to říkat, protože fakt po půl písně jsem se absolutně ztratil. Takže milí posluchači slyšeli opravdu jenom půl písně Petra Spáleného.
0: A to písně?
1: Se mně už dlouho nestalo nic takového, ale tak jsme se smáli. Písničku jeho nejznámější, nebo jednu z nejznámějších písní, kterou já vám teď pustím samozřejmě v originále, v plné parádě, Kdybych já byl kovářem, Petr Spálený.

0: Petr Spálený a nejznámější písnička, jedna z nejznámějších písniček, jak říkal Standa Hložek. A určitě se nebudu mýlit, když řeknu, že v té skupině zpěváků tenorů je to jeden z mála, který má bariton, bas, nebo kam až by se to dalo posunout?
1: No, on má hlas posazený tak zajímavě, že ten jeho hlasový rejstřík je nenapodobitelný. A proto i díky tomu, že je muzikant tělem i duší, tak vydržel už na scéně víc jak 40 let.
0: A teď mi řekni, jak vy dva jste se teď k sobě dostali, proč si vybral právě tebe jako náhradníka nebo záskok na koncerty? Já si totiž dost dobře nepamatuji, že byste spolu někdy jezdili na koncertní šňůry nebo měli své zvláštní mimořádné pořady.
1: No, tak Věruš, ty toho hodně nevíš.
0: No to já vím, že toho hodně nevím.
1: Já jsem totiž u nich jeden čas nějakou dobu bydlel.
0: Prosím?
1: No, já jsem jim tam visel na zdi.
0: Jo, tak to si visel i u nás, to buď klidný, takových domovů se určitě najde víc po České republice.
1: Protože Petr s Pavlinkou Filipovskou má dvě dcery, Pavlinku a Johanku, a když byli malí, tak milovali takový nějaký divný duo Hložek Kotwald.
0: Co skákali v těch satinových oblečcích.
1: A to mě Pavlína Filipovská vyčetla několikrát už, že musela stát frontu s plakátem na podpis půl hodiny, protože její holčičky nás měly hrozně moc rády. No.
0: A řekni mi, proč Pavlinka Filipovská stála frontu, když ze známosti mohla jít někde nějakým bočním vchodem za tebou, ne?
1: Přesně tohle jsem jí říkal. Jako, proč stojíš frontu jako kolegyně? No nicméně prostě tak ona taková je, ona je skromná, nevím. No nicméně potom jsem se dověděl, že asi po půl roce nás strhli a vyměnili nás, mám pocit, že za Nadě nebo...
0: No tak už to bývá u těch mladých srdíček, u mladých dorůstajících a dospívajících dívek. No ale ještě si mi neodpověděl na tu otázku, jak teď jste se k sobě dostali, proč oslovil právě tebe?
1: Je pravdou, že my jsme se jako potkávali tak trošičku spouzdálí, protože Petr je taky taková osobnost, která se nerada s někým na potkání tak nějak blíž moc stýká a kamarádi, ale vždycky jsme měli k sobě úctu a respekt, tak to se ho potom zeptej ty. Ale já jsem chtěl říct to, že jsem se dověděl na Petra, kromě toho, že má opravdu nesmírný množství nádherných hitů a šlágrů, bodeď by ne, když taky prošel Semaforem a různýma divadlama, prostě byl u toho zrodu té naší české písničky. No a on je nesmírně skromný a nerad o sobě povídá a nerad dělá rozhovory. To jste si možná mohli všimnout, milí posluchači, že kdy jste četli nějaký rozhovor s Petrem Spáleným. Prostě nerad otvírá své nitro. A tak já teď využiju této příležitosti jako jeho kolega. Můžu říct, že vlastně on se narodil v Praze a vyrůstal v muzikantské rodině. Jeho bratr je úžasný muzikant, režisér, hraje na všechno, na co se dá. Sám Petr vystudoval flétnu, hrál na kytaru, na bubny. On začínal tím, že začal hrát na bicí. No a pak začal skládat muziku. On napsal pro veškeré hry v divadle Jiřího Grossmana muziku. To se taky nepochlubil. No a potom jeden čas spolu se svým bratrem Janem, který mě velice často, když jsme točili ve studiu v Mozarteu, tak mě hlídal, jestli zpívám intonačně čistě, jestli zpívám rytmicky a tak dále, jestli dobře artikuluju a tak. Tak se svým bratrem Janem postavili skupinu Apollo Beat. A ten název jim doporučil Jirka Štajdl.
0: Pěkný název, chytil se, byl lehce zapamatovatelný. Jenom teď po celou dobu, jak o něm vyprávíš, tak přemýšlím, když je takový introvert, tak jak teda se ho mám zeptat, proč si vybral právě tebe, ale asi to nechám tak. Myslím, že si vybral dobře.
1: Já si myslím, že si vybral výborně a už nad tím nepřemýšlej.
0: Ne, už nad tím nebudeme přemýšlet. Budu přemýšlet nad tím, koho nám nabídneš v dnešních písničkách pro duši dál.
1: No dívej, já si myslím, že teď je na čase, aby jsme sem pozvali nějakou ženu s nějakým pořádným hlasem. No a když říkám ženu s pořádným hlasem, i když je malá, tak je vynikající. Věruška Špinarová je tady pro vás.

0: Kouzlo bílejch čar a Věra Špinarová, když v průběhu dnešních písniček pro duši se bavíme o létě, o tom cestování, stanování a chataření. Mm-hmm. Jestli pak, když znáš Věru Špinarovou, podlehla některé z těchto letních vášní?
1: No tak musím ti, Věru, říct, že se z ní stal vlastně chalupář, který bydlí na chalupě, na vesnici. A jak jsem s ní naposledy mluvil, tak tomu absolutně propadla. Říká, já už nechci do města ani náhodou. Sice veškerý prachy dávám do rekonstrukce toho našeho stavení i se svým synem, ten tam bydlí s ní. No a já ji absolutně rozumím. Protože člověk by měl si vyzkoušet, pokud to jde, vyzkoušet žít ve městě, ve velkém městě a taky chvilku na vesnici. To já jsem vyzkoušel taky. A tak já jsem zůstal bydlet většinou z 90% v tom klidu, ale rodina už utíká zpátky do toho velkého města.
0: A kterým interpretem ukončíme dnešní písničky pro duši?
1: Já když slyším písničky, které zpívá třeba Franta, Honza, Nedvěd nebo Vaby, Daněk, tak prostě všechny jsou nádherný a všechny ve mně vyvolávají pocit takového nějakého klidu, míru a pohlazení. Tak já bych třeba dneska pro změnu dal prostor Vabimu Daňkovi s jeho další nádhernou písní.

0: To byl fofr.
1: To. To byl teda. To byl sešup jako z kopce.
0: Sešup.
1: Běžel jsi někdy z kopce?
0: Tak já jezdím na kole z kopce. Teď jezdím hodně na chalupě. Ono to vypadá, že tam je rovina. Ale, přátelé, ono to vypadá z auta jinak, než z toho bicyklu. Já kvůli manželce jezdím a hledám kousky roviny, aby jsme se mohli společně projet.
1: Ty jsi ale hodný manžel, teda oceňuje to aspoň.
0: Než moje žena vyjede, já už mám na to 20 kiláků, protože hledám tu rovnou trasu.
1: No a nacházíš?
0: Málo.
1: Málo. Tam v těch kopečcích, kde ty máš chajdu, tak to je asi
0: hodně. Já ji budu muset přivízt na Moravu s kolem.
1: Stando, ale je vidět, že to kolo tě pohltilo úplně celého, protože od té doby, co máš kolo, tak si zapomněl na bylinky.
0: No já když jedu tak rychle na kole, tak já nemám čas zbírat bylinky.
1: To budeš muset napravit do příště.
0: Já se polepším.
1: Dobře, tak pro dnešek teda ti dávám padla. Děkuji za krásný výběr písniček a vám všem přejeme, pokud se chystáte na cesty, pohodové cestování, bezpečné cestování a cestování s lidmi, které máte rádi, a vůbec mějte se krásně. To vám přeji Věra Hotařová.
0: Ano, i Standa Hložek vám přeje, ať jste v pohodě. V pohodě? I když pokotníky ve vodě někdy. Ahoj.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Dobrý den, milí posluchači, Tandem je tady, s ním i já, tedy Jan Rosák a můj dnešní host. Troufám si tvrdit, že až uslyšíte hlas sympatické herečky, která už sedí naproti mě, tak uhádnete hned, o koho jde. Takže zdravím, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: No, uslyším, jak někteří z vás říkají, jasně, to je, ale kdepak, není to Jodie Foster, kdepak, není to Sandra Bullocková. Takhle hezky česky mluví hollywoodské herečky. Jen díky vynikajícímu daberskému umění Dagmar Čárové. Já tě vítám.
3: Zdravím posluchače, děkuji za přivítání.
2: My si sice spolu budeme povídat taky o dabingu, ale nejenom o dabingu.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem Tandemu je tedy Dagmar Čárová. Prosím tě, Dášo, tak za ty dva roky, co jsme se na Tandemu neviděli, se určitě zvýraznili ty čárky na tvém kontě dabingových rolí, ale pozor, přibyly i role na jevišti, a to velice hezké, výživné, tak zkus to tak sesumírovat ty dva
2: tak
1: roky.
2: Tak ještě jednou zdravím posluchače. Jsem ráda, že jsi mě pozval a že můžu říct, co se událo za ty dva roky, co jsme se vlastně viděli naposledy.
1: Ano.
2: Stále jsem v divadle Radka Brzobohatého, líbí se mi tam čím dál tím víc, protože zkoušíme, no vlastně nebudu prozrazovat co, protože premiéra ještě nemá přesné datum, takže budeme zkoušet jednu lahůdkovou hru. Takže o tý pomlčím.
1: To je zvláštní, jak jsou herci pověrčiví.
2: Ano.
1: Neřeknu a neřeknu.
2: Neřeknu, nevypáčíš to ze mě.
1: Nebudu páčit.
2: Ale hrajeme už druhým rokem hru Tančírna, kde se tedy nemluví. Byť tam hraje většina výborných dabingových herců.
1: A to je zvláštní, ano.
2: Hlas tam nezazní. A ta Tančírna se stále vytváří díky paní šéfové a režisérce Hance Gregorové. Máme tam nové věci, nové kostýmy. Prostě je úžasné pozorovat, jak na tom ona stále dělá a my s ní. A proto nás to strašně baví. A když divák odejde a řekne, vy jste nám předali takový energie a takový krásy, tak to je úžasné.
1: No, jdu se na to podívat, tak se velice těším. Ale ty jsi to tak hezky předeslala, já jsem si představil jeden hollywoodský film, tuším, že se jmenoval Němý film, kde hrála strašná spousta opravdu největších hollywoodských hvězd, nikdo neřekl ani slovo a jediný, kdo tam promluvil, byl Marcel Marceau, mim, a řekl tam zprosté slovo.
2: Ano,
1: znám to. Tak to není ono.
2: Tady to držíme ve vší slušnosti až do konce. A co se týče dabingu, tak začala jsem víc dělat v pořadu na Plovárně s Markem Ebenem, kde můžu přemlouvat jejich zahraniční hosty ženského pohlaví, kterých pravda bohužel není tolik jako těch mužů, ale zase jsou to takový, abych tak řekla, pecky, takový bomba baby, že to je radost je vůbec poslouchat, co říkají. Byla tam střihačka od Scorseseho, jistá paní Schoonmakerová a tolik

0: Zaslechla, že věnovala $1 000 000 Japonsku.
1: Jo, jo, jo, ano.
0: A to by udělal málo kdo.
1: No.
0: Tak ta, to mě docela vzalo jako lidsky. Ale asi nejradši dabuju tu Jodie Foster. Ta mě přijde velmi zajímavá. Není to tak takový komik, jakoby trošičku razantnější, jako ta Sandra. Ta je trošku taková jako z Burgtheatru vídeňskýho malinko. Jak to přirovnala. Občas je to taková Hanswurstiáda od ní. Mně připadá.
1: Myslíš, jo?
0: Někdy, když začne s tím svým smrkáním, který se musí pokryt v dabingu, tak bych ji uškrtila. Ale má momenty a má filmy, kde hraje úžasně a výborně.
1: No ale je pravda, že Jodie Foster je taková spíš niterná herečka. Mm-hmm. A to tvýmu natyrelu asi vyhovuje.
0: Asi jo, asi víc. Jo.

0: Andem cestuje.
1: Zacestujeme si teď s Dagmar Čárovou. Já jsem na tebe zaslechl takovou chválu velikou od tvýho životního partnera,
2: aha,
1: Petra Holiče, který byl u nás. A ten o tobě strašně hezky mluvil, teda jako vůbec o tobě hezky mluvil, ale i v tom smyslu, že seš v podstatě polyglot, že umíš spoustu jazyků a že tudíž se staráš o to, když cestujete, abyste se vůbec nějak domluvili, protože on, že na tom není nejlíp.
2: Ne, já jazyky miluju. Můj otec byl profesor cizích jazyků a já jazyky miluju, ale znáš to, není čas, takže já se všude domluvím, ale končím tak u 10. lekce každého jazyku. Ale hrozně to miluju, miluju to studovat, v kabelku mám plnou učebnic, i tady teď, protože to já miluju.
1: Co jedeš zrovna?
2: Angličtinu. A projíždím všechny učebnice, co jsou k dostání. Já to prostě miluju, tušku, blok a takovouhle učebnici nejlépe pro samouky, to miluju.
1: Já ti doporučím, na internetu je taková www stránky, kde jsou úžasné výslovnosti od rodilých mluvčích. Jsou animovaný, ale když potřebuješ vědět, jak třeba, já nevím, Scott z Edinburghu říká slovo will třeba, jo, tak si to tam ťukneš a on ti to will řekne, jo.
2: Nádhera.
1: No úžasný.
2: Já to mám stažený do mobilu.
1: Máš to? No tak to je, tak vidíš, že máme stejný vkus. A prosím tě, kam tě ty tvoje znalosti jazyků zavedly, nebo kam vás zavedly, teda, že cestujete spolu?
2: No, teď jsme byli třeba v Rakousku v lednu s divadlem na lyžařském zájezdu.
1: Ale?
2: Ano, takhle jsme
1: to... S divadlem na lyžařském?
2: Přesně tak. 18 lidí z divadla jelo, pouze dva nelyžaři byli, paní Šéfová a její dcera Rola. Ty udržovali teplo rodinného krbu.
1: Či i Radek lyžoval?
2: Radek bohužel nejel, protože by mu to bylo líto, že po operaci kyčlí nemůže lyžovat. Ale jinak tam všichni lyžovali. Bylo to úžasné. Společně jsme stolovali. O to se starala Hanka s Rolou neuvěřitelným způsobem. A můj muž, který velmi rád nakupuje, vaří a prostě tak

0: kdy ty lidi hostí, tak byl nešťastný, že to nedělá on. Takže se občas spojili a bylo tam tolik jídla, že se to nedalo sníst.
1: Ale je úžasný, tak to, že se o vás takhle hezky starali, je samozřejmě pěkný, ale řekl bych až druhotný. Prvotný je to, že vůbec přijde s tím úžasným nápadem, že by společenství lidí, který nejsou vázaný nějakýma smlouvama jaksi, nebo angažma pevným, takže se rozhodnou a jedou spolu. To je pěkný.
0: Ano, to je určitě nádherný.
1: Tuží kolektiv takhle.
0: My jsme to náhodně takhle loni zkusili, vlastně jsme to iniciovali asi trochu my s manželem, no a bylo nás 6. A ta závist v divadle a to nadšení, že byli všichni. Ano, udělali jsme si hromadnou fotku v Alpách a vyvěsili jsme ji v šatně. A na to konto všichni řekli, my pojedeme taky. A opravdu, 18 lidí jelo.
1: To je úžasný. To jste byli v jedné chatě.
0: Nádherná bouda, nově rekonstruovaná ve Firgenu u Mátrej. Krása.
1: A ty seš velká lyžařka? Jako
0: velká, no tak střední. Já jsem taková pohodlná, taková, aby bylo sluníčko a široký pláň a nikde nikdo. Pak ano. Jsem výborná lyžařka.
1: A jezdíš tak jako stylem spíš Marlies Schildová anebo paní Radová?
0: Mě přezdívali na gymnáziu na lyžařském kurzu Anne Marie Prelová Čárová.
1: Tak teď už vůbec nevím.
0: To byla tehdejší asi hvězda.
1: No jo, to byla mistryně světa olympijská vítězka. Tak takováhle dobrá
0: no, tak taková trošku menší.
1: Fíha. A Petr?
0: Petr, ten si to velmi rekreačně tak si jíždí. Rekreačně a zkoumá
1: Petr
0: spíš...
1: Oliva Seiler? Ne?
0: Alberto Tomba? Ten to jistí spíš z nějaký ty horský chaty a pak si to sjede. Když uzná za rozumný, že je jeho čas.
2: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Naši hosté mají vždycky při své druhé návštěvě na tandemu možnost se tak trochu zamyslet, možná i víc, zamyslet nad tím, která osobnost z historie třeba, ale ta historie vůbec nemusí být nějak hodně vzdálená, může být dokonce i v podstatě včerejšek je už historií. Osobnost historie, kterou obdivují a se kterou by se chtěli setkat, a kdyby to bylo možné, tak si s ní popovídat třeba. Tak kdo pak tě takhle fascinuje, Dášo, že by si dala nevím co za to, aby zítra jste se mohli potkat v kavárně Savoy?
2: No tak nedávno jsem viděla film Králova řeč, co dostal Oscara.
1: Ano.
2: A takový král Jindřich V, který koktal, s tím bych si tu kávu dala.
1: Ale to je dobrý nápad. Viděl jsem to taky nedávno a byl jsem fascinovaný. Určitě. Už tím, že nechci samozřejmě ti jaksi podsouvat svůj názor, ale musím říct, že se mi to moc líbilo, vzhledem k tomu, že ten film není až tak moc vysokonákladový, jak se říká. Stál tuším 15 milionů dolarů, což je vzhledem k těm stovkám milionů na různé avatary a podobně sranda. A přitom teda to byl silný příběh,
2: který strhující.
1: Chviličku tě nenechá vydechnout.
2: Přesně.
1: A ten král byl, i když já jsem si o tom přečetl potom, již to je taky dobře, když tě film donutí si potom něco
2: určitě přečíst. Jo.
1: Přečetl jsem si, že to všecko nebylo samozřejmě takhle, ale na to má prostě scénarista
2: právo
1: fabulovat. Že jo. Co se ti na něm nejvíc líbilo?
2: Já jsem to teda brala víc z hlediska herce, že to byla taková škola hereckého umění před kamerou, kterou bych vřele doporučila všem hercům, nejen začátečníkům, ale prostě všem, bez rozdílu věku. Ale na historické osobnosti se mi líbilo to, že ta jeho reakce za té války, jak do toho šel naplno, jak si to opodstatnil v sobě a jak se i do určitý míry nebál jistého zesměšnění. Byť měl za sebou dětství, které nebylo tak úplně růžový, jak by si člověk představoval, jak bylo v náznacích tam ukázáno, ale že do toho šel naplno, když pochopil, že ten národ to potřebuje slyšet, tu jeho řeč. To bylo veliký.
1: Mimochodem ten vztah Churchill a král budoucí nebyl až takový, jako byl v filmu opravdu. Churchill se tak příliš jaksi neangažoval a ne, byli tak jaksi za dobře spolu. A taky ten vztah s tím logopedem byl trošičku jiný, ale ten mě tam opravdu fascinoval. Jednak ten jeho vztah k tomu králi, když nevím, jestli ve skutečnosti mu taky tykal, ale to bylo neuvěřitelně jaksi takový přirozený. Víc?
2: To byla asi fikce toho scenáristy taková, ale tím to bylo strhující.
1: Ano, dobře, takže byl by to Jiří V, který by si popovídala. On by už byl po tom kurzu, takže už by tolik nekoktal.
2: To by mě nevadilo, mohl by i koktat. Klidně, já bych to vydržela.
1: Že jo, no, to je pravda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Za chviličku budete svědky, vážení a milí posluchači tandemu, velikého překvapení, protože Dagmar Čárová mě teda opravdu až téměř šokovala svým výběrem z klasiků českého humoru, protože řekla jméno, které tady, to si troufnu tvrdit před tebou, dalšího neřekl nikdo ještě.
2: Opravdu?
1: Ne, nikdo. I když v podstatě je to logický, že jo?
2: No.
1: To si myslím, je to jedna z největších českých hereček.
2: A její velká škoda.
1: Ale brát ji za komičku, to možná nikoho nenapadlo.
2: No. No, ale kdyby si viděl, nebo možná si viděl Kočičí hru,
1: no.
2: Erkényho, no. Tam byla úžasná a bylo to vlastně komické vystoupení nebo představení, které vzbuzovalo v lidech slzy i smích. Prostě ona byla veliká, ona dovedla scénu udělat tak komicky, ale tak k pláči při tom, že neznám nikoho druhýho.
1: Hmm. To už jste asi pochopili, vážení a milí, že mluvíme o Daně Metrické.
2: Ano, přesně.
1: A já si teď troufnu trošičku malinko si zahrát na detektiva. Myslím si, Dášo, že tě k téhle té myšlence, že si Danu Metrickou vybereš, možná tak trochu inspiroval návrat takové normální rodinky zase na televizní obrazovky.
2: No určitě, to je má oblíbená záležitost, ano, taková normální rodinka a hlavně ona, když vejde a zpívá a pracovala v ráji, ano, jak říká ano, restaurace ano. A jídelny, pracovala v ráji, tak to je nádhera, to je paráda.
1: Je to úžasný i v tom kontextu, že se pokouší neustále někdo znovu navrátit tuhle myšlenku do televizní obrazovky v jiném provedení a pořád se to nedaří.
2: Prostě. Naprosto zbytečná záležitost.
1: Jasně. Originál
2: je originál.
1: A Metrická
2: je Metrická.
3: Pro manžele koníčko.
4: Jak pro nás, že bych
3: pro vás,
4: je, ale týden bezký dech.
3: Je něco.
4: Ale děkujeme.
3: Pro raubíře.
5: Nedělejte rámus. Ale viděli byste Honzíčka.
3: Ale Honzíček je na rámus. Zvyklej, jdi
5: nekloušej. Jakoby tu něco kníkal?
3: Ale ne, to nic
6: ne.
3: Tohle to bude asi pro maminko.
7: Pro Sirko. Pro mě, Jirši, deští, to já potřebuju. A jak se to...
3: To je takový automatický.
8: To je automatický.
3: Tady jste takový
8: vždycky takový nešikovný. Tohle takhle dole musíte zmáčknout. A je to otevřený, že jo? Tady to spustí a je to...
9: Ne, už je to zase nahoře. Je to, Peťo, prosím tě. Nech to, bejte, bo s tím někoho zabiješ.
10: To je nápad. Vražda deštníka.
3: Tak a tohle to je pro babičku.
7: A pro mě, děkuju.
3: Tohle to je pro mě, to je krát. Já mám ráda půjky. Já to mám rád. Tohle to je Peťa. Peťo, nech ten deštníka, podívej se na ty krásný košile.
8: Jo, hezky, hezky. To by to mnou čekal, abych ten deštník nespravil.
3: Či je tohle to?
10: To je pro tatínka.
3: Tatínek, pojď. Pojď sebrat dárek.
11: No,
3: no.
11: Ježiš, já věděl, že tady něco kníkalo, to je někdo rád. To jste mě udělali radost.
7: No, vidíš, ty si to bylo tak líto, že ti vzali tu fifinku.
12: Oh, počkej, babi, jde, mě to taky napadlo. Pošíku,
3: prosím vás.
11: Ježiš. No, ty mě zase čelnej.
3: Pojď, proč jste něco neřekli?
12: No, proboha, Pavlo, snad si taky... Taky.
11: Ale to je krásný, to budou kamarádi.
3: Paní Gamborová, kam počíkáte?
13: Já taky. Bernardínka.
12: Bernardínka.
13: Můžu?
12: No, já nechci.
3: Ticho, ticho, ještě něco kníka?
13: Ne.
12: Jo, ještě jeden košík.
3: Co, ještě jeden? Co?
13: To je ale velké, že?
12: No právě.
3: Péťo, to ty?
14: Co?
3: To vy?
10: Ne, my obraz.
14: Šetelika jsme.
13: To, já taky ne, já jenom toho Bernardínka.
12: No tak to chcou. Co?
3: Co je?
10: Snad ne krokodýlek.
12: To je... Mimi,
14: Mimi.

0: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: a nebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

až se dovím z větrných stran dá, že jen pro ní voní

0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Dagmar Čárová je herečka takzvaně na volné noze. Ty jsi byla ovšem v angažmá, tuším, jestli se nepletu, v divadle Buriana Věč,
2: ano,
1: jo, nějakou dobu. Ale na volné noze už si delší dobu taky. My jsme se potkali v takovém krátkém spolupůsobení v divadle, Prozatímní divadle Františka Ringo Čecha.
2: Ano.
1: A o tom tu se vlastně známe. A pak se naše cesty zase rozešly a ty jsi teď v nestálém angažmá, dá se říct.
2: Ano.
1: U Radka
2: Brzobohatého.
1: Hraješ ještě někde v jiném souboru? Protože to se teď stává, je
2: ano,
1: to úplně normální.
2: Ještě hraju v divadle Palas, ale tam už se to představení bude stahovat. To je u Alexeje Piška.
1: A co to je za představení?
2: Zebra se to jmenuje, ale to už se bude stahovat. A ještě v jednom zájezdovém divadle jsem hrála v Longenovi, ale na to už nemám čas teď díky divadlu, takže to už spíš dohrávám.
1: Čili divadlo Radka Brzobohatého tě tak vytěžuje, že
2: ano,
1: nemáš čas už na...
2: A jsem tomu ráda.
1: No samozřejmě, co jiného si člověk může sa hercem přát. Takže v čem tam teď hraješ? Co tě tak tedy celou naplňuje a vytěžuje?
2: Tak hrajeme tam Podivnou paní Flintovou komedii, potom hrajeme tu zmíněnou Tančírnu, která se hraje tedy vícekrát, a zkoušíme tu novou hru. Ono se tam moc titulů nehraje, protože si myslím, že to je dobrý, že se rychlic ohrajou a zase se zkoušejí nový.
1: Mm.
2: Že to je takový pestřejší. Ale jestli můžu, tak bych pozvala posluchače na představení Barmanky, kde tedy já nehraju, ale jsou tam čtyři ženský. A je to výborně napsaná hra a výborně sehraná komedie.
1: To je záležitost tuzemská.
2: Ne, to je zahraniční komedie o čtyřech barmankách a jejich osudech a je to taková tragikomedie, ale tryskají divákům slzy smíchu.
1: Tak to je zase to nejlepší, co
2: ano,
1: se může stát. Dobře, divadlo máme, co dabing teď v současné době, co tě...
2: Dabing, no, teď zrovna tak nic zajímavého nedělám, ale teď je taková vlna těch telenovel. No tak ve dvou asi se taky objevuju, ale to opravdu není šálek mého čaje. To je zase jenom taková rutina, aby člověk nevyšel ze cviku, aby zas nakouknul někam jinam, ale nemusí se tam zdržovat dlouho.
1: Víš, co mě zajímá v této souvislosti, teď si mě vnukla myšlenku, co je pro tebe zajímavější, jestli je to třeba celiství jeden film, dejme tomu film, tady vidím zrovna jméno Sigourney Weaver, tak s ní třeba film, kde ona hraje hlavní roli, anebo běh na dlouhou trať v nějakém třeba, já nevím, dabovat nějaký seriál, sitcom třeba.
2: No, dělala jsem v létě úžasný sitcom, který se jmenuje Sybil. A tam hraje hlavní roli Sybil Shepherdová. A to je herečka, která si to i píše, je jí asi 60. Vlastně se promítá, nebo vysílá teď její seriál Měsíční svit, který natočila asi před 20 lety. A ona je taková autorka, vlastně produkuje si to i sama a hraje tam hlavní roli. A to je smršť slov, ale velmi vtipných. Tak za tu bych dala ruku do ohně a ten sitcom, který měl asi 70 20-minutových dílů, byl úžasný, vtipný, nadčasově vtipný o problémech rodiny. Vlastně banální téma, ale tak zpracovaný, úžasný, nevěra, děti, dospívání a tak, který byl senzační. Na to jsem se těšila, že jsem nemohla dospat. Bylo to pro HBO, se to natáčelo. A zase, když dostanu roli Sigourney Weaver, tak to je samozřejmě ucelená záležitost, která tě nutí i se zamyslet nad tím, jak, proč, co, jakoby bereš celý ten film v potaz. Když to u toho sitcomu, tam jdu s tou herečkou, která mě baví, jak to vytváří. A ty ostatní seriály, tak to opravdu je jenom tak si odskočit, nakouknu a rychle ven.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dagmar Čárová teď bude tak laskavá a zavzpomíná na důležité osoby, osobnosti svého života, ale taky na takové ty důležité chvíle a momenty, úzlové body, kdy se rozhodovalo ve tvém životě, jak to půjde dál, a ty jsi měla tu kliku třeba, že jsi zrovna narazila na toho pravýho člověka. Tak zkus teď se probrat ve své minulosti.
2: No, to je závažné téma. Tak teď mě tak napad můj profesor z DAMU Miloš Nedbal, který mě hrozně pomohl, že jsem se trápila během studií, vlastně co mám hrát a jak mám hrát a co za obor, protože svou postavou jsem nebyla nikterak subtilní víla, ale vnitřní výbavou ano. A to byl rozpor, s kterým jsem si nevěděla rady. A Miloš Nedbal, myslím, že to můžu říct, mě měl v oblibě. A měla jsem pocit, že mě pořád sleduje. Ať už jsem seděla u Hada, což byla kavárna vedle disku, a diskutovala o neuvěřitelně složitým a úžasným hereckém světě, který mi leží u nohou s nějakým fešákem, tak třeba Miloš Nedbal šel okolo, a jelikož mě nutil ten hlas posazovat níž, abych se přizpůsobila tedy své vyvinuté postavě, měl pocit, že musím mít i hluboký hlas, tak tomu říkal asfalt, tomu hlasu, abych to tlačila. A já, když jsem cvrlikala s nějakým mladíkem, tak dveře do Hada byly otevřeny a Miloš Nedbal šel okolo a zařval: Čáro, asfalt! A tím mě tak znemožnil, že bylo po nadějném vztahu třeba, chvilkovém. Ale pořád, kdykoliv mě viděl, řval asfalt, Čáro, asfalt. No.
1: Pro jako když kategorizuje toho tvýho fraje.
2: Ne, já jsem věděla hned, odkud vítr pouká. No takže ten mě třeba pomohl v disku, kdy jsem hrála ve hře Motýly jsou volní matku vlastně dospělýho syna, který je slepej, že jo? A ta matka nefandí ho vztahu s prostitutkou a tam byla krásná scéna, kdy ona se dojímá, samozřejmě každý herec si rád zapláče, nejsem výjimkou, naopak. A on říkal, to tam nedělej ty slzy, to tam Čáro nedělej. Hezký asfalt a hezky to tam drž. A já říkám, no, tak, něco mě může říkat, ale já to budu mít na háku, že jo. Přišla premiéra, přišel před představením do šatny a říkal: Čáro, žádný slzy, jo, sedím v první řadě, jak to uslyším, já vstanu a ukončím představení. Říkal, no jo, no jo, natěšená. Přišel ten moment a už jsem nabírala a z té první řady se ozvalo. V tu chvíli ty slzy zajely někam úplně hluboko, v životě už bych je nenašla, a odehrála jsem to ve snaze asfaltově teda.
1: No, no.
2: No ale následovala obrovská pochvala od pana profesora a dokonce mě napsal hrozně hezký dopis těsně před svojí smrtí, že na tohle moc vzpomíná, že je rád, že jsem ho tehdy poslechla.
1: Tvůj asfalt byl prostě úžasný.
2: Vidíš, a teď se tím asfaltem živím. A nevím, jestli to je ten pravý asfalt, jestli jsem mu vyhověla.
1: To já nevěděl, co to je, on je to asfalt.
2: To je asfalt,
1: to jsou věci. No to nevím teda, jestli přijdeš ještě na někoho, kdo byl tak významný v tvém životě jako pan profesor.
2: No určitě můj muž, no, který mě naučil řídit auto. Já jsem byla rozklepaná, protože můj předchozí přítel mě jenom terorizoval u volantu.
1: A jak to dělá Petr? Jako?
2: Petr říkal, nic, jeď,
1: chválí.
2: Ano. Teda teď už tolik ne, teď už já mu mluvím do řízení samozřejmě, ale tehdy mě hrozně pomohl, že říkal, a o co jde, jeď? No tak si zatrouběj, tak si počkaj, tak ti to chcíplo, jeď.
1: No,
2: a to bylo v tu chvíli úžasné.
1: To je moudrý, to je chytrý, to je chytrý. No jo, tak to jsou nejdůležitější osobnosti tvýho života.
2: Určitě.
1: Je to jasný, můžeme to potrhnout, sečíst, hotovo, Dagmar Čárová už o

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Dagmar Čárová má před sebou v našem tandemu tedy poslední vstup, ale jinak závěr ještě sezóny, potom herecké prázdniny. Jak si budeš užívat?
2: Já doufám, že úžasně si budu užívat, že pojedu někam do Francie.
1: A nebudeš hrát někde třeba?
2: Ne, my přes léto nehrajeme. Ne, zatím o ničem nevím.
1: Do Francie? Jo,
2: samozřejmě.
1: Počkej, jak samozřejmě?
2: Francii miluju, to je moje srdeční záležitost. A loni jsme byli v jihozápadní Francii, kterou jsme prozkoumávali a bylo to nádherný.
1: Čiže tak to by si měla mít teď v tašce nikoli anglickou, ale francouzskou konverzaci. Pozor, ale ty francouzsky asi vládneš líp, ne?
2: Ne, francouzsky opět jenom tak orientačně.
1: Jo?
2: To je hodně těžký. Spíš italsky jako líp a tím pádem francouzům trošku víc rozumím.
1: Aha. A pojedete zase na stejné místo nebo?
2: Ne, my nejezdíme na stejná místa. My vždycky si vytipujeme určitý okruh, který prozkoumáme. Teď bychom chtěli asi udělat okolí Marseille a Lví zátoku směrem ke Španělsku.
1: A na blind nebo dopředu?
2: Ne, to všecko. My jsme tým 6 přátel a každý má za úkol něco jiného. A na internetu vyhledáváme lokality, máme francouzské stránky, tam si objednáme domeček na nějakým úžasným, atraktivním místě, přírodním, nikoli jak si poblíž diskoték, to v žádném případě.
1: No, zdali.
2: Ale nějaký úžasný místo, z kterého se dobře vyjíždí na všechny možné trasy a výlety.
1: No takže Petr asi pravděpodobně vaří, to si dovedu představit, ale co, jaký máš ty úkol?
2: Pozor, my se střídáme ve vaření a to jsou dokonce potyčky, kdo bude vařit, protože se musí vařit z místních zdrojů a místní jídla.
1: Jo.
2: To je všechno tak hledaný.
1: To je dobrý. To
2: musí
1: je dobrý.
2: Se chodit na
1: striktně,
2: trhy,
1: striktně.
2: Ano, nakupovat.
1: Aha.
2: A máme 4 chody běžně, abychom si to užili.
1: Aha.
2: A služby jsou takový, jako že každý říká, no moment, tady mám službu já. To ne, tady mám už večeři já. Naopak si to takhle trháme z ruky.
1: To je nádherný. Co to je za přátelé, prosím tě, to jsou z branže nebo?
2: To jsou lékaři, dva jsou lékařský pár, jedni jsou filmaři a druhý pár jsou filmaři.
1: Tak prosím tě, ať vám to klape.
2: Dáš. Děkuju.
1: Samozřejmě. Jezdíte, prosím tě, s dětma nebo bez dětí?
2: Ne, to je dospělá záležitost.
1: Dospělá záležitost, tak, protože oni by se vám do toho pletli těmi svými názory mladými.
2: Samozřejmě.
1: Jak já tě rozumím. Tak, ať vám to vyjde, i ten letošní zájezd, a třeba si o něm příště zase na tandemu s Dagmar Čárovou popovídám.
2: Děkuji moc.
1: Já ti děkuji moc a ať se samozřejmě daří nejenom na dovolené, ale hlavně v tvém hereckém povolání, a to jak v dabinku, tak v divadle. Díky, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Příjemný podvečer s muzikou Českého rozhlasu vám přeje Josef Zíma. Slovácká kapela Stříbrňanka už vás přivítala kroměřížskou polkou Rudolfa Berana a ještě tu s námi chvilku pobude. Z písní Blahoslava Smišovského a Slávka Ostrezího s názvem Domov, s májovou polkou Františka Maňase na slova Standy Pěnčíka a tangem stejného skladatele a textaře Václava Babuly Společné tajemství. U mikrofonu je rodina Horkých, Marta, Martina, Vojtěch a další solistka Stříbrňanky Eva Maďerová.

Měl jsem tu čest osobně se znát a ještě i účinkovat s kapelou slavného pana Vejvody. Stejně mě těší, že jsem přítelem i jeho syna Josefa. Na jeho CDčku s názvem Pro každého něco jsem si s chutí zaspíval jeho valčík na slova dalšího velkého kamaráda Ladislava Jacury Života román. Kromě toho vám ještě zahrajeme ze stejného alba chasnickou polku Slávy Macha, bílou mlhu Antonína Votavy a Bohuslava Nádvorníka, svatební valčík Ády Doška a ještě jednu polku libickou od Petra Střížky a Slávka Ostrezího. U mikrofonu budou také Milan Černohous, Alena Rychecká, Eva Brožová a Blanka Tůmová. Hraje Vejvodova kapela.

Posloucháte pořad Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou. Eva a Vašek Ševčíkovi patří mezi současné, ale už i legendy české zábavné hudby. Dneska pro vás mají směs záhoráckých polek, rovněž lidovou píseň Zahraj cigán a písničku od Járy Šestáka o té dívce, co tak krásně hajá. Prosím.

I když následující melancholická píseň Viléma Kuky je o loučení, my tu ještě s vámi a s českou muzikou chvíli zůstaneme. Hraje orchestr Ivana Umáčeného, zpívat budou Marie Hanzelková a Jirka Škvára a kromě té výše zmíněné písničky si dáme ještě skladbu Milana Baginského, Standy Tatara a Josefa Votavy Útěk bílejch skal, Gondolu milování Josefa Stelipského a populární Cestářskou neznámého autora. Tolik slov na závěr od Josefa Zímy, mějte se krásně a teď už muzikohraj.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Posloucháte Zálety, pěknou neděli přeje Alena Zárybnická. Všechno to prý začalo zlomenou nohou po pádu ze sánek a pokračovalo i díky přátelství s Vladimírem Renčínem. První kreslený vtip mu vyšel v rykobrazu v roce 1970. A když dodám, že výtvarno se u mého dnešního hosta pořád o své místo na slunci přetahovalo s muzikou, je jasné, že si dnes budu povídat s hradeckým kreslířem Lubomírem Lichým.
3: Spíš jsem byl samorost a zjistil jsem, že všechno, co jsem v životě dělal, tak jsem si musel obhmatat vlastníma rukama, učit se způsobem pokus omyl.
2: Samouk ověnčený cenami v karikaturistických soutěžích, autor mnoha knih a taky muzikant a nadšený golfista. Takový je můj dnešní host v Záletech.
0: Zálety Aleny Zárybnické.
4: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova z dobrého.

bydleli bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Lubomír Lichý se narodil v Podlavicích u Banské Bystrice. Záhy se přestěhoval s rodiči do Hradce Králové, kde vystudoval stavební průmyslovku a zůstal dodnes. Pak zvítězilo výtvarné umění a taky muzika. Dnes na volné noze spolupracuje s několika nakladatelstvími, časopisy i novinami a tvoří grafické návrhy podle přání zákazníka od PFK přes plakáty a reklamní materiály. Je členem České unie karikaturistů. Vítejte v Záletech, dobré dopoledne.
2: Dobrý den všem.
1: Říkám si, jestli sebou nosí kreslíř pořád tušku a papír, aby mohl zachytit nějaký moment, který se třeba už nikdy nemusí opakovat.
2: Ne, já někdy skutečně zjišťuju, že se dostanu do situace, kdybych si chtěl něco zapamatovat a nejlíp se pamatuje, když to člověk napíše a nemám po ruce tušku a tak si do hlavy tluču slogan. A to se mě stávalo, když jsem kdysi cestoval vlakem za muzikou na zkoušky. A napadly mě věci, které se mně zdaly být geniální. Já jsem byl hrdnej sám na sebe. A tak jsem si ten slogan natlouk do hlavy, jenomže jsem přišel domů a bylo pryč.
1: Já bych vás poprosila, pokud by to jenom trochu bylo možné, abyste během našeho povídání hodil nebo respektive nahodil nějaký ten rozhlasový vtípek. Myslíte si, že by to šlo?
2: To jsem v životě nedělal. Jak to myslíte?
1: Připravila jsem si pro vás kousek papíru, tušku a byla bych ráda, kdybyste třeba nějaký moment z toho našeho dnešního povídání zachytil tak, jak vy to nejlíp dokážete pomocí té úžasné zkratky kresleného vtipu. Myslíte si, že byste to dal dohromady?
2: Zkusím.
1: Budu jedině ráda. Děkuji za to předem. Na začátku jsem říkala, že to všechno začalo zlomenou nohou ze sáňkování, je to pravda?
2: Moji rodiče mi to tak říkali. Ve skutečnosti já si z toho nepamatuju vůbec nic. Na rozdíl od mojí ženy, protože ta si pamatuje všechno. Nevím, jak to vy žensky děláte, možná to je tím počtem zapnutých hemisfér. Vy máte stabilně v obě zapnutý, blikaj vám, kdežto mě, no ne blikaj, svítěj, kdežto mě bliká ta jedna. A musím se s tím spokojit. Prostě tak to je daný přírodou. Takže já jsem od rodičů dostal tuhletu zprávu a počmáral jsem údajně sádru na noze. A doktor tenkrát prohodil prorocká slova z tohohle. Kulka bude malíř. No, nebo něco v tom smyslu.
1: Když jste to slyšel, asi jste si to jako děcko neuložil do paměti a máte to právě z vyprávění svých rodičů. Napadlo vás potom, když jste to slyšel zpětně od svých rodičů, že by to mohla být pravda? Že tudy někudy se bude vaše cesta ubírat?
2: Ne. Já jsem opravdu nevěděl, co budu dělat, ale je fakt, že se svým kamarádem Karlem Kobosilem, který potom dělal dlouhá léta ředitele

0: A my jsme se na tu školu nedostali. Asi to tak chtěl život. Vůbec nad tím nepláču. A z nouze, vlastně tak z takového zoufalství, jsem si říkal, no tak kam? Stavební průmyslovka. Tam se kreslí. Tam se kreslí baráky.
1: Ale podle pravítka.
0: No, to mě došlo hned první rok, když jsem v pololetí propadal z deskriptivy. Tím pádem začaly nějaké moje představy o kreslení dostávat trhliny. Já jsem sice kreslil tak, jak jsem byl zvyklý. No, to bylo takové čmárání a chodil jsem, myslím, ještě na kurzy kreslení do Domu pionýrů a mládeže. Tak se to jmenovalo, že jo?
1: Mm-hmm, přesně tak.
0: Ježiš, já jsem starý.
1: V rozhovorech s vámi jsem četla a často mluvíte o tom, že jste celý život balancoval na hraně mezi kreslením a muzikou. Jak to máte teď?
0: Já si myslím, že to je už dost dlouho remíza. Že to je taková podivná plichta, jak se říká česky, kdy já hraju i kreslím zároveň, vzhledem k tomu, že nemám nějaké starosti s tím, že bych ráno musel nastoupit do práce a mít hlavu potřebnou na nějaké úplně jiné pokyny a příkazy, tak to vidím jako ideální stav teďka.
1: Lubomír Lichý tedy není jenom kreslířem, ale taky muzikantem. Jeho kapela se jmenuje Blues G a teď nám tedy, Lubomíre, jestli můžu poprosit, vyberte něco, co si z vaší první desky můžeme poslechnout.
0: Z našeho prvního CDčka, prvního a posledního, to podotýkám, těžko říct, možná duše.

0: se v tom nejlepším, ale každý sám. Rozejdem se v tom nejlepším, ale každý sám.
1: V Záletech si povídám s hradeckým krestýřem a muzikantem Lubomírem Lichým, který měl to štěstí, že si šachy chodil zahrát s Vladimírem Renčínem. A kde jste se vlastně seznámili?
2: My jsme se seznámili přes moji maminku, která tenkrát pracovala s jeho manželkou a pracovali v Tesle. Míla Renčínová byla mladá,

0: ještě začínající. A zmínili se o tom, protože já jsem nadšeně hrál šachy. Hraju je i dodnes nadšeně rád, ale pouze rád. A došlo k tomu, že se zmínila, že Vláďa Renčinu si nemá s kým zahrát šachy. Mně v životě nenapadlo, že on se stane mojím lektorem a že budeme spolu probírat jiné věci než šachy, ale začali jsme hrát šachy a tak jsem pokukoval, jak on tvoří. A vzhledem k tomu, že tenkrát to kreslení bylo na úmrtě, když to tak řeknu, ničím jsem se nezabýval, Big Beatem, jo, v tehdejší době, tak jsem se dostal do toho stádia, že jsem Vláďu požádal o pár rad. On mě ukázal, on mě řekl, čeho se má vyvarovat, co bych měl dělat a ať příště něco přinesu. A tak jsme to probírali nad šachami a stalo se, že já jsem objevil pro mě nový netušený oblasti kreslenýho, teď jsem chtěl říct humoru, ale to je blbost, protože já jsem vlastně ani nepřemýšlel o tom, že budu dělat kreslený humor. Já jsem nebyl zralý naprosto k ničemu. Bylo to v roce 70. Já už ani nebudu uvažovat o tom, kolik mě bylo let. A Vláďa Renčinu mě tenkrát vybral obrázky, které jsem mu dones. Já jsem je poslal do Dikobrazu a ku podivu Motička, tehdejší výtvarný redaktor, ty obrázky přijal a já jsem potom chodil, hrdě jsem se dmul pýchou. Vyšly mě obrázky v Dikobrazu. A čekal jsem, že lidi to poznají na mě, nějak na výrazu obličeje. Možná si mysleli, že jsem se zbláznil, ale dopadlo to dobře. Ten první vstup.
1: Jaká byla ta nejcennější rada, kterou jste od Vladimíra Renčina dostala?
0: Abych našel sám sebe. Protože je jednoduchý kreslit jako někdo. Ale vy tím, že kreslíte a že hledáte svůj vzor a ten vzor potom ale musíte ve vhodnou chvíli opustit. Není možný kreslit jako Lada například. Já bych si v životě nedovolil ilustrovat Švejka, protože vím, že dva moji kolegové to udělali a podle mě to bylo zbytečné. To je křičovitost, nemá to co dělat. Takže najít svůj vzor, ve vhodnou chvíli ho opustit a potom pracovat sám na sobě.
1: Zdá se mi to, nebo ne? Hradec je hlíhní skvělých karikaturistů. Vladimír Jiránek se taky narodil v Hradci Králové.
0: Taky no. Když jsem se to dozvěděl, to bylo na jeho padesátinách, to si pamatuju, tak jsem si říkal, možná, že to je něco významného, takový trošku pokyn osudu, který mě říká, pust se do toho, neboj se nic. Ono to nedopadlo jenom mojí zásluhou. Ale ono to taky bylo proto, že jsem v době, kdy jsme s kolegou z Hradce taky jezdili do Prahy navštěvovat redakce, nosili jsme tam obrázky, pokorně se klaněli ve dveřích, aby nás vzali vůbec na vědomí, tak jsme nenechali nic náhodě a stavili jsme se na židovském hřbitovu, tenkrát byl veřejně přístupný, a on mě ukázal hrob rabího Leva. Já nevím, jestli to byl jeho hrob, ale kamínek jsme tam dali, bylo jich tam několik, a řekli svoje přání. To přání bylo, aby jsme se dostali dál v tom, co děláme. Rabí Lev nás vyslyšel, takže je to bez mojeho přičinění.
1: A kdybych se vás teď zeptala, koho považujete za opravdickou legendu kresleného humoru u nás v Česku, kdo by to byl?
0: To je těžký. Myslím si, že oba, jak Vladimírové, jak Jiránek, tak Renčín, si zasloužejí, abych se u nich zmínil. Mně nenapadá nikdo, koho bych vyzdvihnul tak vysoko, aby zůstal s nimi až tam úplně nahoře.
1: V záletech si povídám s kreslířem a muzikantem Lubomírem Lichým.
2: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. do všech tvých částí, do peřin.

0: Aleny Zárybnické.
1: A s úsměvem jde všechno líp, to bylo motto v záhlaví legendárního Dikobrazu. I v něm publikoval své vtipy můj dnešní host, karikaturista Lubomír Lichý. Už jsme říkali, že ten první vám otiskli v roce 1970. Vzpomínáte si, jaký byl ten opravdu první, o čem byl? Zkuste nám ho prosím popsat.
2: Byl to člověk na poušti, takový ten typický trosečník, který se doplazí k pumpě, zatáhne zapáku a z pumpy padá písek. To byl opravdu ten první.
1: U zrodu legendárního Dikobrazu stál v roce 1945 i Ondřej Sekora. Ten časopis přežil vlastně až do roku 1995, jestli jsem správně četla. Za komunismu byl možná trochu poplatný režimu, to jinak nešlo, ale třeba v roce 68 a 69 se ukázalo, že lze v Česku dělat, tehdy v Československu dělat opravdovou politickou a společenskou satiru. Souhlasíte?
2: To ano, ale myslím si, že za každou cenu se snažila naše cenzura. Tenkrát na krátkou chvilku cenzura zmizela. Pan Miller si dal volno. Ale to, co se týká ty satiry, tak povětšinou to byla taková komunální satira, jak my jsme tomu říkali. A to byla v pořádku. Ale jakmile se někdo, nedej bože, dotknul vedoucí úlohy strany, politiky vlády, toho, co bylo posvátný, tak bylo zlé. A dokonce byli tak školení ty cenzoři, o kterých nikdo nic nevěděl, jenom to byl asi plný barák zapškilých lidí, kteří hledali mezi řádkama to, co tam autor ale vůbec nezamýšlel.
1: Je pravda, že v té době nemohlo nic špatného přijít z východu, ani špatné počasí nemohlo přijít z východu, takže v té době byla ovlivněna práce v podstatě každého, kdo se nějakým způsobem vyjadřoval veřejně, nejenom kreslířů, ale třeba i meteorologů. Moji kolegové na to s úsměvem velmi často vzpomínají. Ještě jedna věc, která vlastně je pro vás typická, a to je láska ke golfu. Je pravda, že i za ní vděčíte Dikobrazu, když Dikobrazu kdysi pořádal ten turnej kreslířů v Semilech. Bylo to vaše první setkání s golfem?
2: Bylo to moje první setkání a v Semilech pořádali turnej kreslířů a my jsme tam přišli, přede mě dali míček, dali mě do ruky hůl a řekli mě, abych zkusil se trefit. Já jsem se trefil hned první ranou, míček letěl, dodnes si pamatuju, že to byla hůl číslo 9, takže nějakých 80-90 metrů, odhaduju. A dostavil se adrenalin, který se někdy objevil, protože jsem jezdil na prkně, na surfu. Mám ještě jedno v garáži doma a tam se taky dostával adrenalin. Takový ten typ adrenalinu, který z vás vyrazí nadšenej výkřik, ale to vy znáte z letadla, ne?
1: Určitě. Lubomír Lichý, kreslíř, autor knih a muzikant, povídáme se dneska v záletech.

0: Ráda bych teď s krestýřem a muzikantem Lubomírem Lichým mluvila o knihách. První bylo Hřbitovní kvítí, ale byla skutečně první.
1: Je to morbidní. A je to plný černýho humoru. Možná některý z těch námětů najdete v té knižce 100 nejstrašnějších nebo nejčastějších vět před smrtí. Je to tak?
0: Ano, nejčastější věty před smrtí. Nakreslil jste taky jednu speciální knihu na zakázku pro jednu radiologickou firmu. To musí být těžké téma a zároveň výzva, která vás vedla k tomu, že jste tuhleto nabídku přijal, protože ten humor, stejně tak, jako je specifický humor mezi umělci, stejně tak, jako je specifický humor třeba v mém případě, který znám ze svého mládí, matfyzácký studentu matematicko-fyzikální fakulty, tak stejně tak specifický musí být podle mého názoru humor radiologický.
1: Přiznám se, že to bylo těžký. Zdánlivě to vypadá, že je to neuchopitelný, ale pak začnete probírat mozkový závity a začne vám to šrotovat v hlavě a vy nakonec zjistíte, že se dá něco napsat, dá se něco nakreslit. To daleko horší je, děláme asi snad 18 let nebo 17 let podnikatelský kalendář, který se týká vždycky jednoho města nebo jednoho kraje, jednoho okresu. A v tom kalendáři jsou firmy, ten původní úmysl byl, že ta firma tam bude mít reklamu, nějaký krátký povídání o sobě, 5 firm na týden a k tomu my nakreslíme obrázek z jednoho tématu, který si vybereme. A jedno z témat, nemluvím o těch spoustě zámečníků a instalatérů, kteří se tam objevují, to už vás potom nebaví, doslova nebaví. Ale jsou tam věci jako transformační detonátor. Jo, to si vymýšlím teďka. Já totiž nevím, jak byl přesně název toho výrobku, který chtěla ta firma, aby to přesně se tam objevilo. A člověk musí potom hledat, k čemu se to vlastně používá, co to je, jak to vypadá.
0: Ještě vytvořit tu nadsázku, která bude humorná.
1: A ještě tohle navíc.
0: Máte taky jedno v uvozovkách plátno, které odolává větru a dešti, a to ve Svobodných dvorech v mateřské školce, vlastně na mateřské školce, kde pracuje vaše dcera. Čím jste školku dětem vyzdobil?
1: Moje dcera už tam nepracuje.
0: Tak kde pracovala vaše dcera?
1: Ano. Tenkrát přišla za mnou s nápadem nějakým způsobem stvárnit stěnu, která oddělovala školku od sousední budovy a já jsem přemýšlel, mám tam já kreslit něco, kdy ty děti malujou tak skvostně. A tak jsme jim dali zadání, ať je namalujou broučky, kytičky, no to, co děti kolem sebe vidějí. Co vidějí na zahradě. Myslím, že tenkrát zadání bylo takový. A vybrali jsme z toho obrázky, který já jsem přenes, ale snažil jsem se co nejpřesnějc přenést na tu stěnu. Stěna byla, odhaduju, no, tak dvoumetrová. Bílá plocha, podkladní, co víc si člověk může přát. Jenže po nějakým čase to chtěli předělat, a tak nechali stěnu přemalovat, znovu opravit omítku, protože to tam přece jenom trošku trpělo. A já už jsem se rozhodl, že do toho nebudu vkládat jenom děti, že to do toho musím dát taky sebe. A tak jsem ty jejich kresbičky vylepšil. Nevím, co bylo lepší, to by asi dneska musel někdo posoudit, ale jedině podle fotek, protože ta nová stěna tam je stále. Povedlo se to a děti byly nadšený.
0: Když už mluvíme o dětech, nelákal vás někdy nakreslit večerníček, tak jako to třeba udělal Vladimír Jiránek nebo Vratislav Hlavatý?
1: No bylo by to krásný, ale já se bojím, že moje kresba není zas až tak pro děti. Je víc komplikovanější. Jiránková linka je jednoduchá. No vlastně, když to tak vemu, tak Vláďa Renčinu dělal večerníček taky, zvířátka pana Krpce. Myslím, že to byl název. A animátoři si asi mákli trochu, ale to všechno se dá zvládnout. Docela by mě to bavilo, ovšem Myslím si, že k tomu už nedojde.
0: Lubomír Lichý je hostem mých dnešních záletů.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: V Záletech si dneska povídám s krestýřem a taky muzikantem Lubomírem Lichým. Hned na začátku jsem říkala, že se ve vás celý život pere duše krestýře a muzikanta. My jsme vzpomínali na vaši první desku, která vyšla. Vy jste sice říkala, že to byla deska poslední, ale já si nemyslím, že je to tak úplně pravda. Jestli nám náhodou netajíte, to, že jste vydali ještě jednu další desku, tentokrát ve spolupráci s Polákem Jackem Urlíkem, jestli říkám správně. Jeho jméno. K té spolupráci vás ale taky dovedlo kreslení. Byl jste pozván do Polska na výtvarnou dílnu a...
2: Přesně tak. Je to asi 5 let, co jsem začal jezdit do Polska, protože nás náš polský přítel Slavek Lučinský pozval...
1: Výtvarník, polský výtvarník.
2: Ano, známý, velmi známý. Pozval na plenér. Pro mě plenér znamenal, že člověk popad barvy plátno, vyrazil do přírody a maloval to, co mu počasí dovolilo. A Slávek mi říkal, vem sebou kytaru. Je tam člověk, s kterým tě seznámím. Totéž řek i Jackovi. Přijede kreslíř, muzikant, s kterým by si směl zahrát. No, on nás seznámil, já jsem to i popisoval, že tenkrát poprvé, když jsem ho viděl, tak takový štíhlej chlápek, který je o generaci mladší než já, v manchesterovém saku s otlučeným kufříkem v ruce a v tom kufříku měl harmoniky. A začali jsme hrát. Jacek je ten typ muzikanta, který se může připojit kdykoliv, protože on na rozdíl ode mě je schopný improvizovat. Domyslet si tu další melodii a pokud tu melodii nezná, tak nezahraje. Znám spoustu muzikantů, možná, že k ním taky patřím, který, ačkoliv neví, jak to bude pokračovat, tak hraje a někdy šlápne úplně vedle. A s Jackem jsme začali hrát. Výsledkem bylo, že ta společnost tam, malá společnost, která nás poslouchala, říkala, hele, to byste mohli dát na desku. No tak jsem byl donucen, já jsem vůbec neplánoval, že bych tam udělal nějaký CDčko. A byl jsem donucen k tomu, když to bylo milý, že jsme tam natočili CDčko a pokřtili jsme ho jednak v Pabianicích a v Hradci Králové.
1: Já se ještě vrátím k tomu slavnému polskému výtvarníkovi Slavomíru Lučinskému. A ten vás nazval nejlepším muzikantem mezi kreslíři a zároveň nejlepším kreslířem mezi muzikanty. Hezká poklona.
2: No, takový pěkný bonmot, ale já jsem mu odpověděl, že bych rád, kdyby aspoň jedna z těch jeho věd byla pravdivá.
1: Poslechněme si teď společně jednu písničku z toho nového alba, kterou navrhujete a proč?
2: Vzpomínky. Tam je v té písničce i polský refrének, takže to můžeme klidně dát a navíc proto, že s mým přítelem, docentem Jindřichem Tošnerem. Tak Jindra Tošner je velice dobrý básník. A jednou, když jsem mu říkal, jestli by nebylo možné udělat nějaký text, tak on mě dal 2 sloky, já jsem k tomu přidal 3. A potřeboval jsem hlavně něco k refrénu, který se mě motal v hlavě.

to z místa vedle sebe prázdna, bohužel. A to všechno zmizí tak.

dym, przez dziurkę

0: V záletech si povídám s kreslířem a muzikantem Lubomírem Lichým. Mluvili jsme o muzice, mluvili jsme o knížkách. Teď ta úplně nejčerstvější, která vám nedávno vyšla, se jmenuje Desatero pro holky v nejlepších letech. Další vděčné téma kreslířského humoru, kromě toho černého, o kterém říkáte, že máte nejradši, kromě toho vztahového mezi muži a ženou, je i právě okamžik, kdy si říkáme, že už našim létům nemůžeme dát lepší přívlastek, než že jsme v nejlepších letech.
1: To je pravda. Vím, že se lidský věk posouvá, tak předpokládám, že jsem ve středním věku, i když to dávno, dávno není pravda. Když otevřete tu knížku, tak je tam motto.
0: Listuji a hledám. Je vám 50, 60, 70 nebo víc? Chcete se oběsit, utopit, spolikat prášky? Zkuste ještě předtím přečíst tuhle knížku.
1: Mně se totiž líbí, když ženy mají smysl pro humor. Já u žen si nejsem tak úplně jistý, jestli ho mají v větší míře než muži. Myslím si, že ne. A jejich humor je trošku jinačí. Konečně jsme taky jedni z Venuše a druhý z Marsu.
0: Já jsem otevřela tu knížku, aniž bych ji předem listovala před naším povídáním, a představte si, narazila jsem na obrázek, který je zároveň i meteorologický, a nemůže to být náhoda. Na náhody tohoto typu nevěřím. Jedna z dam kráčí pod bouřkovým mrakem, druhá z dam na stejném chodníku kráčí pod zářícím sluncem, a její vzájemný výraz a pohled stojí za to, abyste tuhle knížku otevřeli. Mimochodem, až budete listovat, je to stránka 81. Tak to je jenom inspirace pro nás, co s podzimními dlouhými večery. Žijete na kraji Hradce Králové, jak relaxujete?
1: Nedávno jsem slyšel v rádiu nějakou besedu nebo relaci o tom, že je třeba své lenosti nechat volný průběh, takže si lehnu s knížkou a čtu si.
0: Na závěr tradiční štafeta otázek. Naposledy byla se mnou v záletech vynikající česká herečka, držitelka titulu Šarmantní osobnost roku, kterou vyhlašuje Český rozhlas Hradec Králové, Simona Stašová. A tady je její otázka pro vás.
2: Pane Lichý, vy mě strašně připomínáte pana Renčína. Já doufám, že je to lichotka pro vás, protože jste báječnej. A mě zajímá, jestli si ty vtipy vymýšlíte a kde berete inspiraci pro to, abyste mohl tak krásně kreslit.
1: No, kde beru inspiraci, to opravdu nevím. Tohle ze mě nikdo nedostane, protože kdybych to věděl, tak tam sedím ve dne v noci. To musím tvrdě vymyslet, a když někdo nahodí nějaký for nebo něco zaslechnete, to už není krádež. To je normální práce, kdy já jenom využiju tu situaci.
0: A příště to bude se mnou doktor Michal Janouch, meteorolog a klimatolog, a budeme spolu mluvit hlavně o Antarktidě, kterou doktor Janouch v 90. letech poprvé navštívil a poté se tam mockrát vrátil. Prostor pro vás, na co byste se ho chtěl zeptat?
1: Na Antarktidu ani ne, protože jsem tam nikdy nebyl a vůbec nevím, čeho bych se tam měl dotazovat, ale spíš tu meteorologii. My s ženou každý den sledujeme radar na počítači. A tak by mě zajímalo, proč v Hradci neprší, když ten mrak je žlutozelený. A já se modlím, aby nám zelil zahradu.
0: Otázka pro meteorologa a klimatologa doktora Michala Janoucha, který bude mým hostem v Záleti už příští neděli. Já už se dívám na papír, který má před sebou můj dnešní host, kreslíř Lubomír Lichý. No a výsledek jeho práce si můžete prohlédnout na našem webu. Stačí nalistovat záložku Zálety na webu Českého rozhlasu. Lubomíre, já vám moc krát děkuji za tu dnešní inspirativní návštěvu a přiznám se, že od této chvíle se budu na každý kreslený obrázek, na každý kreslený vtipný obrázek, na každý kreslený vtip dívat úplně jinýma očima, než jsem se na něj dívala před naším dnešním setkáním. A děkuji za to.
1: Já děkuji taky za pozvání a naschledanou.
0: Krásnou neděli vám všem.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu.

kolik jasu žádná hvězda nemývá, kolik jeho v tobě, Kristýnko. Tobě snad i v noci světla přebývá, věnuj mi ho trochu, Kristýnko.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A já vám přeji hezké úterý. Vypadá to, že co se týká počasí, mohl by to být letní den tak akorát. A já jsem moc rád, že ho začínáte s Českým rozhlasem Pohoda. Ostatně ani ta podrobná předpověď počasí nebude chybět. S Pavlem Karasem ji nabídneme kolem 8:30. Do té doby vám stihnu říct neuvěřitelnou historku o jednom šťastném řemeslníkovi, no a už za chvíli nás čeká Permanento, tedy náš prázdninový seriál, který se pomalu blíží k závěru. Ale stále ještě několik zajímavých témat proberou Iva Bendová s expertkou na zdravý pohyb Kateřinou Macháčovou. Ten další díl tedy už za pár minut, do té doby zaspívá Petr Rezek a teď už jedinečná Hana Hegerová.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

skal si ja dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

počasí, však do dnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových.

0: druhému. S expertkou na zdravý pohyb Kateřinou Macháčovou si dnes povíme, proč je potřeba k tělu přistupovat individuálně a zároveň stavět na základech, které jsou nám všem společné.
1: Posloucháte vysílání Pohody, no a pokud se rádi hýbete, a nebo třeba už jste slyšeli předchozí díly našeho seriálu, tak jste možná vyzkoušeli nějaké tipy a rady, které jsme dostali od specialistky a odbornice na zdravý pohyb Kateřiny Macháčové. A my dnes přidáme další. Kateřino, já vás vítám, hezký den.
2: Hezký den.
1: My si budeme dneska povídat vlastně o individuálním přístupu každého ke každému, nebo spíš asi ideálně, v ideálním případě, k pohybu a k našemu tělu. Proč vlastně by ten přístup měl být individuální navzdory tomu, že vlastně podle anatomie jsme tak nějak všichni si stejně podobní?
2: My jsme si podobní, potřebu máme stejnou, ale každý se nacházíme v jiném bodě našeho života, v jiné situaci, máme za sebou jiné úrazy, jiné zkušenosti a jinak jsme strávili ten předchozí život a zároveň máme i jiné cíle a jiné preference. Ne každého baví vyloženě sportovat. Někdo chce i v pozdním věku běhat maratony, ale tohle rozhodně nemusí být blízké jinému člověku, který prostě jenom chce se starat sám o sebe a třeba chodit do divadla nebo cestovat.
1: Má prostě jiné zájmy.
2: Má jiné zájmy, jiné cíle a i jiné preference. A pokud ten pohyb nám jako nedává smysl a není nám blízký, že nás jako nebaví, tak on pak ani jako nefunguje.
1: A co nám tady ještě zbývá?
2: Prvním tím principem je aktivace bránice, a to je ten správný dechový stereotyp. Druhým principem je aktivace rovnovážného ústrojí, což znamená hýbání hlavou, které není jenom v leže, na břiše nebo na zádech, ale i vlastně v sedě, ve stoje, kdykoliv, v podstatě rozhlížení se. A ten třetí princip, a my jsme ho už taky trošičku nakousli, to je vlastně ten kontralaterální. A to je ta chůze. Chůze sama o sobě, pokud chodíme v rovném těle a zpevněném, tak je vlastně taky nástroj a posílení vlastně těch základů pro ten pohyb a pro to tělo, aby nám bylo oporou pro to, co máme rádi. Ať už je to intenzivní zátěž, a nebo jenom, a já nechci říct jenom, aby to vyznělo, že to je méně, ale chození do divadla nebo žít společenský život.
1: Takže prosím vás, když už tedy budeme chodit do divadla třeba, a nebo řekněme třeba na hokejový zápas, tak prosím choďme vědomně a správně tak, jak jsme se tady s Kateřinou Macháčovou řekli, to znamená hezky do kříže, aby šla levá ruka, pravá noha a opačně, je to tak?
2: Ano, a takováhle chůze krásně funguje a vlastně nám pomáhá oprašovat, zpevňovat ty základy, aby potom každý ten navazující pohyb mohl být nejenom radostí, ale hlavně i přínosem.
1: No tak jste to slyšeli, že přístup by měl být ke každému z nás individuální, nicméně pokud máte nějaké problémy, třeba vás někde něco pobolívá, tak se vraťte k tomu, o čem jsme mluvili, to znamená vraťte se ke správnému dechu, zamyslete se nad rovnováhou, no a projděte se třeba venku, alespoň okolo domu tak, abyste šli vědomě ještě jednou, tedy levá ruka jde souběžně s pravou nohou a pravá noha s levou rukou. Doufám, že jsem to nepopletla.
2: Výborně, přesně tak. Já tak vám přeju šťastnou cestu.
1: Říká Kateřina Macháčová a já už teď mohu slíbit, že si budeme společně na Pohodě povídat o tom, jak správně žít a hýbat se zase příště.
2: Děkuji, naschrnou.

0: Když se řekne řemeslo má zlaté dno, tak se tím většinou myslí jistota podnikání a slušné výdělky v každé době. Dnes bych chtěl ale zmínit jeden skutečný příběh ze sousedního Rakouska, kde se tohle rčení naplnilo doslova. Není to tak dlouho, kdy při rekonstrukci sklepa ve vídeňském domě narazil instalatér na nenápadný provaz vyčnívající z betonové podlahy. Už předtím si ho tam všimli jiní dělníci, ale pouze hrdina tohoto příběhu se rozhodl zjistit, kam ten provaz vede. Nejprve za něj zatáhl, ale nepohnul se. Vzal proto lopatu a začal beton rozbíjet. Velmi rychle zjistil, že pod několika centimetry podlahy se ukrývá zrezivělá kovová truhla, kterou někdo před mnoha desítkami let pečlivě zazdil. Když se mu ji podařilo vyprostit a otevřít, zjistil, že uvnitř leží přibližně 30 kilogramů zlatých mincí, pečlivě uložených vedle sebe, později pak oceněných v přepočtu na víc než 50 milionů korun. Pokud si vybavíte podobné příběhy z českého prostředí, tak asi tušíte, že s nalezenými poklady to není úplně jednoduché. Do hry vstupují hlavně úřady a nálezy pak připadají státu, který teprve následně vyplácí nálezcům odměnu. Rakouské zákony jsou ale jiné. Podle nich, pokud je nalezen poklad bez známého vlastníka, o celou jeho hodnotu se zpravidla půl na půl dělí nálezce a majitel nemovitosti. Majitel byl tedy asi také spokojen, ale dokážete si představit, jak rozmrzelí museli být dělníci, kteří provaz sloužící pravděpodobně k označení místa úkrytu po celou dobu ignorovali. Tak či tak, díky své zvědavosti si náš instalatér za jednu směnu vydělal tolik, že ho to pravděpodobně zajistilo na mnoho let dopředu. A o tom, že řemeslo má zlaté dno, bude jistě do konce života vyprávět.
1: Pohodové ráno a Václav Kuba.

0: Dospíval Karel Kopecký, půl devátá se nám pomalu blíží a já tak už vytáčím číslo na Kavčí hory.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: A i dnes je s námi Pavel Karas. Dobré ráno.
2: Přeju krásné ráno.
0: Tu dnešní předpověď jsem si pro sebe vyhodnotil tak, že nás čeká letní den tak akorát. Jak to vidíte vy?
2: Vypadá to velmi nadějně, čekáme slunečné počasí a samozřejmě letní teploty, které se budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni. Nepatrně chladněji bude na severu a severovýchodě, kde se budou odpolední teploty pohybovat kolem 23 a v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů. Vár bude slabý, přes den mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne a změní se na severní. No a čeká nás den slunečný, mělo by být polojasno až jasno. Během dne se může přechodně objevit zvětšená oblačnost, ale vše se obejde bez přeháněk a k večeru se bude vyjasňovat. Slabý vzestup, tak taková bude tlaková tendence pro dopoledne, ale odpoledne může tlak přechodně slabě klesat. Biometeorologická zátěž na většině území na jedničce, ale právě kvůli vyšším teplotám už ve středních Čechách a taky na jižní a střední Moravě bude biometeorologická zátěž na středním stupni.
0: Jinak tedy platí, že od zítřka pak už přijdou ty skutečné tropy?
2: Ano, zítra už se teploty budou dostávat nad tropických 30 stupňů Celsia, zastaví se zřejmě až na 33, na jižní Moravě až na 35 stupních, no a nejteplejší dny čtvrtek, pátek, kdy se odpolední teplota bude pohybovat až kolem 37 nebo dokonce 38 stupňů.
0: I o tom si budeme povídat opět ve středečním pohodovém ránu s Pavlem Karasem. Do té doby se mějte krásně a zítra naslyšenou.
2: Mockrát děkuju, přeju krásný den a budu se zítra těšit.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: V roce 1963 byla kapela Beatles teprve na začátku své kariéry a jejich třetím singlem se stal hit From Me to You. Jen o pár měsíců po jeho vydání už existovala i česká verze, kterou zpíval 25-letý Karel.

0: Tentokrát věnujeme naší pravidelnou chvilku pro zdraví datlím. Třeba muslimové přerušují svůj půst podle kulturní tradice právě konzumací datlí s vodou. Pomáhá jim to také vyhnout se přejídání po konci půstu. Jaký můžeme mít prospěch z datlí my ostatní, to teď probereme s kolegyní Evou Bucharovou.
1: Datle nám prospívají mnoha způsoby. Ulevují třeba od zácpy, ale i od průjmu. Pomůžou při bolení břicha i při srdečních problémech. Datle jsou vhodné i v případě, že chceme přibrat na váze. Prospěch z datlí má taky nervový systém, protože obsahují hodně draslíku, ale hezky po pořádku. Datle jsou bohaté na vitamíny, minerály i vlákninu. Tyhle lahodné plody obsahují olej, vápník, železo, fosfor, mangan, měď i hořčík. Odborníci na zdravou výživu dokonce tvrdí, že když sníme jednu datli denně, uděláme maximum pro dodržení vyvážené a zdravé stravy. Jedna datle denně údajně taky dokáže udržet naše oči zdravé. Datle pomáhají při šerosleposti. Jsou jednou z nejlepších sladkých univerzálních potravin, které dokáží regulovat proces trávení. Do půl hodiny potom, co je sníme, zvýší se energie v těle. Vrátím se ještě na začátek, jak datle pomáhají našim střevům. Obsah nikotínu v datlích je prospěšný při léčbě mnoha druhů střevních poruch. Stimulují růst přátelských bakterií ve střevech. Obsahují nerozpustnou a rozpustnou vlákninu i mnoho prospěšných aminokyselin. Ty podporují trávení. V trávicím traktu se vstřebá více živin, které pak v těle můžou být správně použity. Datle jsou ale řazeny i mezi projímavé potraviny. Dobře je znají ti, kdo trpí zácpou. Nejoptimálnějším způsobem k dosažení požadovaného projímavého účinku je přes noc namočit datle ve vodě a sníst je ráno, když jsou skoro jako sirup. Je v nich spousta rozpustné vlákniny. Ta je zásadní pro podporu zdravého pohybu střev.
2: Tady je Pohoda.
3: Český rozhlas Pohoda.

prvních bylo mnoho něžných míst, v posledních ta krásná vyznání přešla v nenávist. Muž se jako pára rozplynul, hořký pocit

A ještě jedno velké téma stihneme probrat v dnešním vysílání. Zatímco v 70. letech psal tajně hry a doma se staral o děti, na nový rok 1993 už jako předseda poslanecké sněmovny vítal nově vzniklou Českou republiku. Víte, o kom mluvím? Není to zase tak těžké. Bývalý politik a dramatik Milan Uhde právě dnes slaví 90 let a na jeho kariéru zavzpomínáme už po písničce.

0: Muzikál Balada pro banditu si v 70. letech zpívalo celé Československo. Jeho skutečný autor se ale kvůli zákazu režimu musel schovat za jiné jméno. Muž s typicky hlubokým hlasem, významný dramatik a první předseda České poslanecké sněmovny Milan Uhde dnes slaví 90. Narodil se 28. července 1936.
1: Já jsem nesměl jít na premiéru, protože já jsem měl ten zvyk, že si to tiše odříkávám z herci. A to Zdeněk povídá, milý, tam nemůžeš. Protože tam bude výjimečně nějaký chytrý fízl, který si řekne, co ten Uhde, že on v tom má nějaký prsty.
2: Vzpomíná Milan Uhde, který od 70. let patřil k zakázaným autorům. Jeho nejslavnějšímu muzikálu proto tehdy propůjčil jméno režisér Zdeněk Pospíšil.
1: Já jsem věděl, že budu zakázaný, ale nevěděl jsem, jak si zakázaný autor počíná. Já jsem v 60. letech patřil mezi rozmazlené debitanty. Já jsem měl s první hrou, s tou satyrou Král Vávra, jsem měl pronikavý až nezvyklý úspěch.
2: Utajení napsal i další divadelní hry. Většinu času tehdy trávil doma péčí o děti.
1: Já jsem teď musel dbát, aby vyměšoval, abych vyzkoumal, kdy se musí přebalit. A to byl zážitek, který mě pomohl v literatuře. Vidět člověka ještě jinak, než jako nositele ideí. Takže ti komunisté se domnívali, že mě strašně uškodí. Ale já nakonec všechno, co jsem napsat chtěl a uměl, já jsem napsal.
3: Česká republiko, dobrý den.
2: V první den nově samostatné České republiky přednesl jako předseda poslanecké sněmovny tento známý projev. V politice pak zůstal aktivní několik dalších let.
1: Jsem byl dvakrát šťastný. Jednou, když jsem do té politiky vstoupil a snil, co já tam jako ministr kultury všechno dokážu. A když jsem po 8 letech pochopil, že mám jít domů.
2: Společenské dění komentuje dodnes. Letos na jaře například v Brně podpořil sjezd sudeckých Němců, proti kterému část lidí i politiků protestovala.
4: Zlo, které se prohnalo střední Evropou, Československou republikou a našimi životy, není dědičné.
1: Měli jít do odsunu jako řada jiných lidí, jejich vina byla jenom v tom, že se strašně báli. A já vím, co je to strach. A domnívám se, že když je ten strach dán pudem sebezáchovy, že nemá být důvodem k potrestání.
2: Roli dramatika stále neopustil. Svoji novou hru Obhájce tradičně tvořil se skladatelem Milošem Štědroněm.
5: S Milanem samozřejmě se spolupracuje báječně. Vesměs mu to zpívám po telefonu. Teď on tím svým biblickým prorockým hlasem řekne: Miloši, je to zdařilé, ale mohlo by to být ještě také jinak? Já jsem mu napsal písničku a napasoval jsem to na písničku z Balady pro banditu Tam u řeky na kraji, to je takový western valčík.
6: Díky za vše, Milane, díky za vše, Milane.
1: Vidím před sebou další hru, já nevím, jestli ji napíšu, protože jak praví velký básník, ze skici dál k dílu jde se po kolenou, že? Čili já nevím, jestli moje kolena stačí na takovou štreku.
2: Dnešní narozeniny Milan Uhde stráví s rodinou. Veřejně jubileum oslavil už v červnu v divadle Husa na provázku. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

Už jen posledních pár minut zbývá z pohodového rána s datem 28. července. Stihneme ale ještě přinejmenším pozdravit všechny Viktory, kteří dnes slaví svůj svátek, a těm, kteří si nás naladili právě dnes, tak samozřejmě všechno nejlepší. Za chvíli nás už ale čeká tandem Jana Rosáka. Dnes s kapelníkem Václavem Markem, no a po desáté oblíbený pořad s Luďkem Munzarem a Františkem Novotným O kouzlení slovem. Tentokrát na téma lidské osudy této země a nedopsané příběhy. A po pohodových písničkách se vám po 11. hodině i dnes přihlásí Martina Hinková-Vrbová a provede vás dnešním kolotočem. Václav Kuba se bude těšit zase zítra ráno, vám přeji hezký poslech, pohodový den, a pokud vás snad náhodou něco trápí, zkuste se teď inspirovat Miluškou Voborníkovou. Na spoustu neduhů totiž existuje jeden velmi dobrý lék.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Ten z vás, milí posluchači, kdo zavítal někdy v poslední době do pražského divadla Semafor, měl možná štěstí, že mu k představení zahrála velmi originální, skvělá kapela. Ovšem, ona hraje nejen v Semaforu. Má za sebou celou řadu vystoupení a spolupráce třeba s Klicperovým divadlem v Hradci Králové, Východočeským divadlem v Pardubicích, Palácem Žofín, ale taky zahraniční hostování v Norimberku, Lipsku, Drážďanech nebo Bruselu. Na téhle kapele vás nepochybně i hned zaujme dominantní zvuk akordeonu. A na ten hraje muzikant, který je ale zároveň i kapelníkem tohoto orchestru Blue Star, pan Václav Marek. Já vás vítám na Tandemu, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Myslím, že nikdo z vás, našich posluchačů, nepochybuje o tom, jaká píseň zazní asi v úvodu dnešního pořadu. Samozřejmě bude to nahrávka orchestru Blue Star. Tak přeju hezký poslech a svižnou jízdu na Tandemu. S vámi bude Jan Rosák.

0: Můj dnešní host, kapelník orchestru Blue Star Václav Marek, mohl klidně skončit třeba u dechovky. Protože, jestli se nepletu, vyčetl jsem si o vás, že váš dědeček ve dvoře Králové, který tam tedy žil, hrával dokonce u Waldaufa. Je to tak?
1: Ano, je to pravda. Já bych jenom řekl, že můj veliký vzor, Kamil Běhounek, což byl jazzový akordeonista v období první republiky, vlastně měl tu cestu opačnou, než ji mám já, nebo respektive já mám opačnou cestu, nežli on. On totiž začal se swingem a s jazzem a potom, když emigroval, tak vlastně v Německu skončil u dechovky. Já jsem v podstatě u dechovky začínal, respektive ne přímo u dechovky, ale u lidovky, což je rozdíl, protože harmonika v dechovce není, to je v lidovce. Jsou to ty stejné skladby, ale hrané v jiném obsazení. A nevím, jestli končím teda, nebo to snad ještě ne, ale zatím dělám swing, přišel jsem na tu swingovou hudbu, čili mám tu opačnou cestu a pokud bych se měl vrátit zpátky, tak skutečně můj dědeček, pan Blahoslav Blahovec, byl rodilý východočech jako já a působil jednak ve velkém orchestru Karla Waldaufa a pak také v hudbě ministerstva vnitra a hrál na akordeon a ten mě vlastně přivedl k tomu vůbec hrát na tento nástroj. Čili jemu vlastně vděčím za ty hudební začátky.
0: Vy jste v úvodu řekl, že nekončíte no to bodej biot, při vašem mládí by to bylo velice divné. Ale já bych se ještě vrátil trošičku víc do toho vašeho útlejšího dětství. Čili to jste prožil ve východních Čechách, konkrétně kde?
1: Konkrétně u Jaroměře, čili u Hradce Králové. A tam jsem vlastně, jak to tak bývá, to CVčko dneska je moderní, že jo, základní střední škola, to byla vlastně konzervatoř. Později jsem tam studoval i Univerzitu Hradec Králové a začal jsem se zajímat o hudbu 30. let, ale za vším, jak říkám, hudebně stojí můj dědeček, který mě dovedl vůbec k hudbě. A pak samozřejmě je to také velký dík rodičům, které mě přidrželi.
0: No, poslyšte, ona ta obliba muziky 30. 40. let je samozřejmě nejenom u vás, ta je zřejmá jaksi docela v širokém spektru muzikantů, ale to, že jste vy se vrhl na nástroj, který není až tak úplně obvyklý v kapelách, které hrají muziku 30. let nebo které hrají swing, to znamená na akordeon, tak to muselo asi být něčím podmíněno, nějaký vzor jste měl nebo?
1: To je právě ten zmíněný Kamil Běhounek, protože vlastně on v té době, o něm byla zmínka v Evropské encyklopedii jazzu, že byl první evropský jazzový harmonikář, neboli akordeonista na takzvanou jazz hot harmoniku a vlastně díky tomu, já jsem se seznámil s touhle muzikou prostřednictvím pana Pavla Klikara, originálního pražského synkopického orchestru a až teprve později jsem začal poslouchat originální nahrávky a tam právě jsem si říkal, hraju na takový nástroj, který pan Klikar nemá v kapele, ale tehdy byl. Tak proč to nepostavit tak, jak to tehdy bylo s tou harmonikou a hrát ty skladby, které hrával tenkrát Kamil Běhounek, tak, jak je hrával s tím akordeonem.
0: No a jestli se nepletu, tak někdy koncem minulého století, to zní strašně, víte?
1: To zní to strašně, ale je to pravda.
0: V roce 99 jste dal dohromady sdružení, už se tehdy jmenovalo Blue Star?
1: Ano, jmenoval se úplně od prvních okamžiků ne, protože jsme vznikli jako duo, vlastně s basistou, hráli jsme na jedné akci, kde si nás pozvali známí a tam mě oslovili další lidé a říkali, my bychom vás rádi někam s touhle hudbou, ale ve větším obsazení. Takže jsme dali dokupy kvartet pouze a ten se pak následně už přejmenoval na Blue Star, měl takový nejasný název tehdy a pak jsme přibrali saxofonistu, který i zpíval, bylo nás pět a do šestice jsme přibrali trumpetistu, ta trumpeta tvoří přeci jenom dobový zvuk a pak už jsme začali se vyvíjet, jak se vyvíjíme dál.
0: Takhle asi zhruba vznikala kapela Blue Star, jejímž kapelníkem je můj dnešní host Václav Marek.
2: Tandem glosuje.
0: Já doufám, že teď nemluvím jenom za sebe, když řeknu, že je docela zřejmá obliba filmů pro pamětníky. V televizi mám teď samozřejmě na mysli. Já tedy, jakmile vidím černobílou obrazovku a vidím, že se tam objevuje Pištěk, nebo Hás, nebo Burian, Plachta a podobně, už sedím u televize. Čili myslím si, že ta obliba je docela zřejmá a je široká. Je tomu tak, pane Marku, i u téhle muziky?
1: Je tomu tak. Já bych chtěl říct k tomu, proč si myslím, že ta obliba taková je. Ona ta doba stejně jako dnes nebyla tak úplně jednoduchá, to víme všichni z historického hlediska. Jenomže my lidi máme podle mě tendenci trošičku zapomínat na to, co je špatné, nebo to, co bylo špatné.
0: Si to,
1: idealizovat, přesně tak. A spíš

0: my to máme třeba díky tomu, že hrajeme tu hudbu, tak nám to taky pomáhá na tom jevišti, protože my skutečně v té době, a to nejsou jenom planá slova, se přeneseme v těch myšlenkách, čili i s těma účesama a s tím vším se přizpůsobíme té době a na chvilečku si připadáme, jako by jsme žili před těmi 60, 70, 80 lety. Je pravda, když se podíváte na ty staré filmy, tak z toho opravdu je cítit pohoda a klid.
1: Je tam taky noblesa, je tam taková galance a prostě lidi se k sobě chovají tak, jak bychom si to asi přáli všichni. No. Máte pravdu, že asi tak idylická ta doba vážně nebyla, ale vy touhletou muzikou tu iluzi velice hezky vytváříte.
0: Prostě ale chtějme tomu věřit, že byla idylická. Ona nebyla, ale chtějme tomu věřit, protože nás to trošku povznáší.
1: Já si myslím, že to je taky ten důvod, proč je obliba nejenom těch filmů, ale i té muziky, protože člověk, když vás poslouchá, tak se prostě zasní a má ten pocit, že tam prostě je.
0: Je pravdou, že pokud jste říkali, že si ta muzika působí taky tak, jak ty filmy, tak působí, protože já jsem, když jsem tu kapelu zakládal, tak jsem si myslel, že budeme hrát pro střední a starší generaci, protože ta to ještě pamatuje, ta starší úplně generace. Ale opak je pravdou, protože ta starší generace už na ty koncerty nechodí, spíš si to poslechne doma, už i třeba z moderního média, jako je CDčko, nebo prostřednictvím televize, obrazovky, rádia. Ale jsem překvapen, že i mladší generace a mladá generace na to chodí. Dokonce se nám stalo, když jsme jednou končili koncert a sestupovali po těch schůdcích dolů, tak tam stal nádherný opírsingovaný mladík, který nám řekl největší poctu, která mě mohla potkat, vyslovil jenom dvě slova. Fakt hustý. A to byla teda podsta. A tak jsem si v tu chvíli říkal, my hrajeme i pro tu mladou a nejmladší generaci, což je fajn.
2: V tandemu s Janem Rosákem. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: No, to jste určitě poznali, kdo zpíval teď s kapelou Blue Star. Byl to opravdu Jiří Suchý. A to spojení není vůbec náhodné, i když možná náhodně kdysi vzniklo, protože jsem se dočetl, že jste měl jednoho dne, pane Marku, takový zvláštní telefonní hovor.
1: Ano, já bych ještě ale řekl, co bylo před tím hovorem, protože to se táhne ještě víc do minulosti a od té minulosti vlastně začala nádherná spolupráce, která pokračuje a doufám ještě pokračovat bude. A bylo to tak, že v lednu 2006 jsme v divadle Semafor pokřtili naše první CD a toho křtu se zúčastnil pan Suchý, do té doby jsme se neznali. Já samozřejmě jsem ho pochopitelně znal, jako většina lidí v této republice, ale on mě neznal a tak jsme se nějak seznámili, pokřtil nám CDčko a od té doby jsme tam tak třikrát, čtyřikrát do roka hostovali a stala se vlastně divadlo Semafor se stalo naší domovskou scénou, kapely Blue Star, pražskou domovskou scénou. No a následně na to v roce 2008, někdy v červenci, jsem měl právě ten telefonát, který vy jste zmínil, to už jsme se s panem Suchým znali. A on mi zavolal, protože v té době byla taková smutná událost, že vážně onemocněl tehdejší intendant divadla Semafor, pan Vladimír Hrabánek. A zjistilo se, že už nebude moc, ani nebude chtít vykonávat už tak tu funkci intendanta. Tak pan Suchý mě zavolal a to byl takový zajímavý rozhovor, bylo tam skryté číslo. Já jsem ho zvednul a představil jsem se, dobrý den, tady Václav Marek, kdo tam? A na druhém konci se ozvalo, dobrý den, zde Jiří Suchý, my se tak trochu známe, viďte. A já jsem skoro začal koktat, pochopitelně, protože jsem říkal, co mi pan Suchý chce, proč mi volá. A on mi nabídnul, jestli bych se nechtěl zhostit toho úkolu nastoupit po panu Hrabánkovi na místo intendanta jakéhosi výkonného ředitele divadla Semafor. No tak samozřejmě počáteční informace byla šokující, protože proč já a hlavně si mě pan Suchý vybral a nabídl mě to sám. Takže jsem ho poprosil, jestli bych si mohl vzít 14 dní na rozmyšlenou. No a po 14 dnech přemýšlení a o tom, jestli vůbec na to mám, na tu funkci, jestli se tam hodím, jestli můžu něco pro to divadlo udělat, jsem mu řekl, že ano, že bych velice rád, ale tím pádem jsem ho poprosil, že mám taky kapelu a že bych nadále chtěl v ní zůstat a pracovat i se svojí kapelou. On mě řekl, že dobře, že to je v pořádku, že můžu dál hrát s kapelou a můžu přitom vykonávat i tohle zaměstnání, takže jsem řekl ano a plácili jsme si a já jsem se na celý rok, vlastně na celou sezonu 2008-2009 stal jakýmsi intendantem, ředitelem divadla Semafor.
0: No ovšem tím vaše spolupráce se Semaforem jaksi nekončí, protože vy jste nadále, nebo začali jste možná intenzivně ještě spolupracovat umělecky, to znamená, že v Semaforu hrajete.
1: Určitě, hrajeme tam divadelní představení, respektive takovou hudební revue, která se jmenuje Dnes večer v hotelu Modrá hvězda.
0: Není to náhoda Blue Star, Modrá hvězda?
1: Je to všechno náhoda. Není to náhoda, je to samozřejmě všechno promyšlené a samozřejmě námět a scénář a režii a kostýmy, jak je zvykem, vytvořil všechno pan Jiří Suchý. Napsal to pro nás, zaangažoval tam i Jitku Molavcovou a Michala Stejskala z divadla Semafor a celý ansámbl Blue Star. Já bych posluchače velice rád na to pozval, protože hrajeme to jednou měsíčně v pražském divadle Semafor.
2: Tandem Jana Rosáka.
3: Český rozhlas Pohoda.
2: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
3: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem volá. V dnešním telefonátu Tandemu se nám tak hezky propojí ta 30. léta, film, literatura, muzika, protože tím, kdo bude tím třetím v tom telefonickém spojení, kromě mě a kapelníka orchestru Blue Star Václava Marka, bude Aleš Cibulka. Aleši, zdravím vás, dobrý den.
1: Zdravím vás, Honzo, zdravím samozřejmě Vaška, všechny posluchače, dobré dopoledne.
2: Taky dobré dopoledne, ahoj.
0: Mám ahoj, pravdu, ahoj. Aleši, když říkám, že vás spojí třeba i obliba 30. let?
1: Určitě, samozřejmě, 30. léta, to je naše společná láska. No a díky filmům 30. let jsme se vlastně s Vaškem a z Blue Star seznámili, to je pravda.
0: A co máte společného, jako teď myslím konkrétně nějakou spolupráci?
1: No je pravda, že já už si nedovedu se na to myslel a já si nedovedu představit, že bych měl třeba nějaký křest, že bych měl nějakou akci, která se týká 30. let a nebyl tam Vašek, Marek a Blue Star, takže je pravda, že od roku a dneska jsem tak jako zvažoval, když jsme se viděli prvně od roku 2005, už jsme propojeni takřka pupeční šňůrou, to je pravda.
0: No to už je spolupráce, to už má jubileum v podstatě, že jo?
1: Vlastně 5 let, ano, máte pravdu, ano.
0: Tak co třeba chystáte společného? Respektive co chystáte vy a v čem byste mohl Václava Marka a Blue Star využít zase?
1: No tak samozřejmě, kalendáře pro pamětníky, to je taková moje srdeční záležitost a opět na podzim křest a nedovedu si představit, že by tam nehrál Blue Star Václava Marka. Takže to je taková první spolupráce, ale když jsem se dneska vracel o těch pár let zpátky a říkal jsem si, když jsme se první viděli, tak se mi vybavila chvíle, kdy zazvonil telefon v České televizi, tenkrát v redakci Dobrého rána a ozval se tam naprosto neznámý chlapec z východních Čech a řekl, já mám kapelu, hrajeme hudbu 30. let, nedáme to dohromady a já jsem si říkal, no tak ježišmarja, co to bude.
0: Co jste si myslel, že budete zpívat asi, ne?
1: Ano, samozřejmě, tenkrát jsme se prvně viděli, no a zjistil jsem, že existuje kapela, která je naprosto skvostná, výborně hraje, no a od té doby to vlastně svým způsobem jsme dali dohromady a na všech těch akcích se setkáváme.
2: Já bych jenom, ahoj Aleši, já bych jenom doplnil jednu věc, já jsem se dokonce dozvěděl od známých lidí tvých i mých, že si dokonce poprvé říkal, a nebude to průšvih, když sem přijedou hrát?
1: Já jsem to nechtěl úplně teďka říct, no je to pravda, no. Říkal jsem, tak fajn, až ta akce skončí, tak v takovém klubu, což bylo tenkrát v Bio Illusion, oni zahrají, no tak to už se nic nestane na té after party. No a byli jste tak skvostní, že jsem vás přemlouval, to si vzpomínáš, abyste zahrali ještě druhý den na hlavním koncertě.
2: Dokonce se zrušilo promítání jednoho filmu kvůli nám,
1: ano,
2: na to si vzpomínám.
1: Ano, ano, to je pravda. To je
0: pane Marku,
1: pravda.
0: Vy jste říkal,
1: čím dál tím líp, ale já je nebudu chválit, protože on by potom byl strašně pyšnej a nedal by se s ním.
0: Jasně, spíš teď o vás. Pane Marku, vy jste říkal, že Aleš Cibulka stojí taky mnohdy jaksi před kapelou, to znamená, že taky zpívá?
2: Taky zpívá, já musím prozradit, že i s náma zpíval jednou, ale hlavně moderuje a i s náma jednou, nebo myslím i víckrát vlastně moderoval.
1: Je to pravda, že díky vám jsem se dostal, což pro mě byla ohromná čest, na jeviště divadla Semafor, protože Semafor to byla a je vaše domovská scéna svým způsobem a já jsem s vámi tenkrát zpíval, čili zabil jsem dvě mouchy jednou ranou, zpíval jsem 30. léta a v Semaforu, takže to se mi tenkrát klepala kolena hodně, to si Vašku vzpomínáš.
2: Ano, ano.
0: No, tak to se vám vůbec nedivím, to je v podstatě meka, samozřejmě. Aleši, moc děkuju za vaše příjemné povídání, mějte se moc hezky a někdy zase naslyšenou.
1: Taky děkuji. Budu se těšit. Mějte se hezky. Pašku, držím palce, ahoj.
2: Děkuji, ahoj.
0: V tandemu s Janem Rosákem. Hrát muziku 30. let a samozřejmě let kolem 30. vyžaduje, řekl bych, takovou kompaktní, kompletní atmosféru. A kapela Blue Star Václava Marka, který je dneska hostem Tandemu, tohle všechno, řekl bych, docela hezky dodržuje. Pane Marku, vy, mám takový pocit, na tom docela dbáte, abyste vystupovali třeba v dobových šatech, mimochodem máte takový účes, ala 30. léta, protože když se ty vlasy hezky přihladí, tak je to tak, jak to má být. Dáváte si na to pozor, aby to všechno ladilo?
2: Určitě to musí být, protože samozřejmě posluchač přijde kvůli té muzice, aby slyšel, ale musí taky něco vidět. Jo, musí nás vidět jednak hezky oblečené, to znamená dámy si šijou dobové šaty, my máme pánové smokingy, které naštěstí se moc nemění od té doby. A samozřejmě musíme být čistě oholení na vystoupeních a musíme mít účes, který byl v té době na jevištích. Ono je pravda, že jak člověk jde do těch informací, jak to studuje, tak ne vždycky byly ty vlasy uhlazené, lidi taky nechodili pořád po ulicích, ale když vystupovali, tak byli. Takže my musíme dodržovat i to dekorum toho vystupování s tím, že máme i samozřejmě dobové nástroje a dobové pulty a jdeme i po tomhle tom.
3: Prý jste je docela přísný kapelník, se říká, je to
2: pravda? No, říká se to.
3: No a co se vašeho repertoáru týče, tak tam je samozřejmě jaksi ta muzika dána, protože já nevím, dá se třeba skládat muzika a la 30. léta?
2: Já se domnívám, že dá, ale my to zatím neděláme, protože je tolik krásných věcí, že by byl hřích dávat něco nového.
3: Když no právě. Vy jste už vydali, tuším, že dvě CDčka. A na nich kromě jiných skladatelů se objevuje taky jméno pana Václava Pokorného, který byl jednou také hostem našeho tandemu. Mluvil také samozřejmě o tom, o vaší kapele. Je to pán, který už má úctyhodných...
2: Bude mít 92.
3: Bude mít 92
2: v červenci.
3: Jak jste se dostali třeba ke spolupráci s panem Pokorným?
2: To je taky úžasná, skoro bych řekl, souhra náhod. Zase přes nějakého kolegu jsem se s ním seznámil v roce 2005. Začal jsem za ním docházet a to je úžasné jenom sedět a poslouchat, co on vypráví, protože on byl jednou z pravých ruk R.A. Dvorského. R.A. Dvorský měl těch pravých ruk víc, protože těch autorů a těch spolupracovníků měl dobrých, kvalitních hodně. A tak on byl jednou z těch pravých ruk pana R.A. Dvorského, byl to jeho skladatel a aranžér a psal pro něj písničky. A my jsme se na to téma bavili mockrát. On samozřejmě potom později po válce působil, dělal i další muziku, ale mě samozřejmě zajímá hlavně ta doba u toho R.A. Dvorského strávená. A tak jsme se bavili a bylo hrozně zajímavé, že on mi říkal, že když slavil 70., 80. narozeniny i 60. předtím, tak mu předtím vždycky někdo slíbil, že udělá nějakou oslavu a že to třeba protáhne i televizí, rádiem. A pak mě tak jako smutně na to řekl, no a on vždycky každý to slíbil a pak se z toho sešlo. A já jsem říkal, no podívejte se, za pár let máte 90., tak já vám ty 90. udělám a oslavíme je společně. A on se na mě tak samozřejmě asi nedůvěřivě už podíval, protože už těch slibů zažil taky hodně. No ale já bych si troufnul říct, že mně se to podařilo dotáhnout do konce a vlastně jsme udělali koncert v Pražském divadle Semafor, kde jinde, kde jsme ho pozvali a zaaranžovali jsme pro naši sestavu spoustu písní z jeho repertoáru. No a natočili jsme také CDčko, na kterém ty jeho skladby dominují. A takže se podařilo prostě. A navíc Český rozhlas tento koncert zaznamenal a potom ho i odvysílal. Čili se podařilo to, co se předtím nepodařilo.
0: V tandemu s Janem Rosákem.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Tandem s kapelníkem Václavem Markem a pan Václav Marek je právě hostem Tandemu. Čili, pane Marku, co teď v současné době vás nejvíc zaměstnává a co vás zaměstnávat bude?
1: Tak já to vemu letem světem, co vlastně teď děláme. Tak jsou to již zmíněné divadelní představení v divadle v Pardubicích. Hrajeme muzikál Chicago, kde jsem kapelu rozšířil do klasického 30-letního big bandového obsazení. V divadle Semafor hrajeme hudební revue dnes večer v hotelu Modrá hvězda. Dále jsem pod Pardubickým divadlem založil ještě salonní orchestr, který pod režií Petra Novotného nastudoval jevištní adaptaci slavné vídeňské operety Netopír. Čili to je další taková odbočka, co teď, čím se člověk zabývá. No, vedle toho koncertujeme, máme v současné době na repertoáru 3 koncertní představení. První se jmenuje Několik přání a neb mám život hrozně rád, což jsou vlastně písně nejznámější šlágry československé swingové a taneční hudby 30. a 40. let 20. století. Dále je to koncertní show plné amerických evergreenů Alexander's Ragtime Band s přihlédnutím k jeho české ekvivalentě. A pak je to speciální pořad na Vánoce, Modrá hvězda Vánoc. Je to program věnovaný svátkům vánočním, aneb jaká hudba zněla nejen o prvorepublikových Vánocích. To je to, co nás teďka obklopuje, čím se zabýváme. No a co budeme dělat do budoucna? Do budoucna je toho naplánováno samozřejmě strašně moc a uvidíme, co všechno se podaří uskutečnit. Jistá věc je, že jsme s panem Miloněm Čepelkou rozjeli spolupráci. On kdysi udělal do televize České televizi vlastně to bylo Pletky paní operetky a teď by to chtěl přenést na divadelní jeviště. Čili na tom pracujeme, vybíráme skladby z českých operetek a začínáme se tím zabývat. Dále nás čeká 9. června na vyhlídce hradu Kunětická hora u Pardubic koncert s houslistou Pavlem Šporclem, protože jsme si řekli Blue Star jakožto Modrá hvězda a modré housle Pavla Šporcla, by bylo krásné spojení. A pak, když všechno dopadne tak, jak si představujeme obě dvě strany, tak bychom možná navázali, což je zatím ve hvězdách, další spolupráci jakéhosi koncertního turné přímo s panem Pavlem Šporclem. No a samozřejmě v plánu je vydání 3. desky tentokrát, protože ta první byla česko-anglická profilová, ta druhá byla tematická k panu Pokornému, česká, a ta třetí by měla být americká, protože tam to všechno začalo, tahle muzika.
0: Jak jste si určitě všimli, tak téměř všemi těmi aktivitami se prolíná ta Modrá hvězda. Není divu, protože dnes byl hostem Tandemu kapelník orchestru Blue Star, neboli Modré hvězdy, Václav Marek. Moc vám děkuji za vaše příjemné povídání, děkuji vám taky za muziku, kterou jste přinesl a kterou si rádi posloucháme a budeme také i díky vám rádi poslouchat. Díky a naschledanou.
1: Já děkuji moc za pozvání a přeji vše dobré. Naschledanou.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.

0: planety v zákrytu čekají na rozkaz. I stěhovaví ptáci se stali nejistými. Peříčko naděje se chvěje kdesi v nás. Přesto však nikdo dnes už neodletí s nimi. Ohníčky maršálských holí vesele plápolají. A ptáci stěhovaví svou úzkost řadí v hejna. Ruce zbytečných smrtí se po zrcadlech ptají. Na konci vytvoření však každá z nich je stejná. U mnoha pomníčků na ulicích i na hřbitovech ještě nestačily uvadnout květiny vzpomínek. U některých jen prach se dá na bronzová písmena, slibující padlým věčnou slávu. A jako vzdálená ozvěna šťastného radování, že je zase mír, zazněla nedávno slova připomínající konec války. Trochu se nám ta slova připletla i do dnešního okouzlení. U jehož poslechu vás jako vždy, tu se rádi vítají Luděk Munzar
1: a František Novotný. Myslím, Luďku, že málo kdo si uvědomil, že ty pomníčky, o kterých jsi mluvil, že jsou to lidské osudy, které se prolnuly z osudy téhle země.
0: Že jsou to slzavé studánky nadějí. Že jsou to tečky za nedopsaným příběhem mnoha vzácných lidí, umělců, vědců, studentů, dělníků, lidí z měst a vesnic.
1: Že je to úklona úcty před rozstříleným praporem hrdinů. A že slovník historie znovu nalistoval slovíčka, jako je okupace, válka, protektorát, stané právo. A když se ohlédnu, tak já ty slavné májové dny, kdy tyhle pojmy spolknul minulý čas, vlastně prožil jako dvouletý. Moc si toho nepamatuji. Snad jen matně, jak jsme byli ve sklepě a já si hrál s nějakým plechovým autíčkem, venku prý letěla letadla s bombami, ale víc si nepamatuji. A až později jsem si začal říkat, jaká je to krása. Probouzet se a usínat v míru. Jaká je to škoda, že tolik vzácných lidí nám už u stolu života chybí.
0: To máš pravdu. Jenom si vezmi, kolik si válka vzala umělců. Jak ta první, tak ta druhá, která skončila v nejkrásnějším měsíci roku. Nepřímo fašismus zabil Karla Čapka. A přímo v koncentráku jeho bratra Josefa zvaného Péča a spisovatele Karla Poláčka. Mezi prvními popravenými byl Vladislav Vančura a následovalo mnoho dalších vynikajících osobností. I když si lidé protektorát překstili na pro tentokrát, nebylo jednoduché udržet si naději. Ne, nebojte se, nechceme tu znovu rozehrávat ty smutné strunky. Na harfě divadelní můzy, kdy Hugo Haas byl vyhozen z Národního divadla a místo představení chodil kolem budovy, aby se alespoň očima mohl dotknout toho slavného místa. A nebo jak mi říkala paní Olinka Šajnflugová, já jsem z Národního musela odejít dřív, ještě nežli Židé. Ale víš, co se mi líbí? Že ani tehdy naše lidi neopouštěl humor. Tradovalo se, že protektor Heydrich přišel za prezidentem Háchou a sdělil mu, že se právě rozhodl zrušit stané právo. Nedělejte to, namítl prezident. Vždyť je to to jediné právo, které jsme měli. Ale zanechme těchto vzpomínek. Já si vzpomínám spíš na konec války. Zatímco ve městech se při houkání sirén běželi do sklepů či krytu, my u nás kluci na venkově jsme vybíhali na kopec anebo na luka a dívali jsme se, jak letadla kreslí na oblohu ty bílé čáry a jak z velké výšky schazují takové uzonké pásečky, takové jakoby staniolové plíšky, které měly rušit radarové spojení a radiové spojení, aby zmátly všechny účastníky toho provozu, to jest ty nepřítele. A ty plíšky se snášely dolů a na luka, na pole, na zahrady a my jsme je sbírali. Vypadalo to, jako když padají z vrchu konfety na maškarním sále.
1: No já jsem našel jednu protektorátní historku o básníku Josefu Horovi. Ke konci okupace už těžce churavěl. Do redakce nechodil, posedával doma v Jindřišské ulici a psal své zápisky z nemoci. Jednou pro něj přišel jeden z mladších básníků a že půjdou na procházku do parku. Vyšli a on si najednou vzpomněl, prosím vás, prý natřeli na Žižkově ten penzijní ústav na černo. Jeho průvodce přisvědčil, protože se nacisté báli, aby ta velká bílá kachlíková budova neupozorňovala spojenecké letce na blízké hlavní nádraží. A tak penzijňák, jak se mu říkalo, tomu domu celý tmavě přetřeli. A Hora už chodil těžce a pomalu, ale přesto požádal. Prosím vás, zaveďte mě tam, já bych se na to chtěl podívat. Tak tam došli a krátkozraký Hora se podíval brejličkami pěkně zblízka. Pak i nechtem zarýpal a spokojeně zabručel. To je dobrý, to půjde dolů. Bohužel se toho nedožil. Ale já bych teď tobě i posluchačům nabídl jedno méně známé protektorátní blues, které s orchestrem Ferdinanda Havlíka zpívá tvůj kolega Sváťa Beneš.

duchu slyším pochod, nikým nehraný, čtyři koně vraní, čtyři nevraní. Jedu ve vlaku a tupě sedím v kupé, moje levá noha do rána.

Když vlak zastaví a člověk vystoupí, někdy vyhraje a jindy prohloupí. V šeru nádraží se vypotácím z vlaku, na peroně čeká stádo vlkodlaků. A Praha je pestrá jako zvadlej květ,

0: Podle filmových dokumentů uvědomuji, že nebylo každý rok tolik rozkvetlých šeříků jako v tom máji roku 45.
1: Víš, co si pamatuju nejvíc? Bylo to 9. května ráno, já jsem byl nevyspalý, protože jsem během té revoluce dělal nějakou spojku, chodil jsem k různým lidem, aby utekli a vodil jsem a tak dále. O tom nechci hovořit, protože mohli být rukojmím a v noci jsem plaval přes Labe a kdesi, co si o tom hovořit nechci. Takže jsem jaksi díl spal. A najednou nade mnou stála maminka. Luďku, vstávej, je po válce. Ten hlas do dneška slyším. Kouknul jsem z okna, tam svítilo naplno sluníčko. Utíkal jsem do našeho městečka na ulice, tam bylo spousta lidí, povozů, tanky, koně a přijeli osvoboditelé. A byl 9. květen a byl mír. A já nevěděl, co si pod tím mám jako kluk představovat. Všichni říkali, teď bude svoboda, teď bude líp. Tak to teď svoboda a že bude líp, to jsem si vetknul před závorku. A každý ten den jsem žil s touto radostí a s touto nadějí, i když se nic nezměnilo. Krmení za mě nikdo nenasekal. Všecko jsem musel dělat jako dřív, ale měl jsem rozsvícený vohýnek a plamínek naděje, že něco bude krásného. A víš, co, Františku, mě teď ve zrelém věku zaráží? Jak si všichni lidé myslí, že mír je něco samozřejmého. Já už jsem tu jednou, myslím, povídal, jak moje prababička, které bylo tenkrát 94 let, kdy se chystala druhá světová válka, a lidi se báli války a vzpomínali na první světovou a tak dále. A babička mě povídala u nich v takové malé vesničce, kam jsme za ní jezdívali o poutí s babičkou mojí. Ta prababička říkala, víš, to když já jsem byla malá, tak maminka napekla buchty, dala je do šátku a šli jsme se podívat tamhle k lesu, k chlumu, víš, a dívali jsme se na tu velkou vojnu. A tam dole se byli a umírali vojáci. A my jsme u lesa se dívali, jak vypadá válka. A hochu, v potoce netekla voda, ale krev. A to byla velká bitva u Hradce Králového. A to už je hrozně dávno. To už jsou dějiny, je to historie. Babička se dívala na válku od lesa. My na ní koukáme křesla pohodlného, koukáme na roztřískanou Ukrajinu, díváme se na utrpení a hrůzu lidí v Sýrii, kdekoliv v Afghánistánu. A lidstvo nepoučitelně do sebe řeže, ničí, válčí, jenom utrpení, utrpení. A naše hromadné prostředky nemají nic jiného na starosti, než nám to ukazovat, když jsme se nebavili, že se díváme na Stardance nebo co. A je to taková hrůza. A já čím jsem starší, tím je ta absurdita, kterou je válka, připadá naprosto, naprosto nepochopitelná. Nerozumím to. Zrovna tak, jako nerozumím, proč se teď objevují takový dokumentární filmy, jako Vzestup a pát Adolfa Hitlera, Mussolini, jo. A teď jsou tam přehlídky a Goebbels a všecko. Já nevím, jestli to má být propagace nebo co.
0: Třeba je to připomínka, jak snadno může z takové situace vzniknout diktatura, jak snadno se diktátor rodí. Víš, já si myslím, Luďku, že vlastně žádná vyhraná válka neexistuje.
1: Ale to já vím, Františku, ty máš takovou svoji pěknou poučku z krizové komunikace, tak nám ji řekni.
0: No to je každá, i ta nejdelší válka končí jednáním o míru, tak proč tím nezačít? Víš, a také mě v této souvislosti napadlo, jak Albert Einstein jednou prohlásil...
1: Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ano. Ale v té čtvrté už to zase budou klacky a kameny. A já jsem pro to naše dnešní setkání vybral tu tvoji krásnou básničku o třetí světové válce. Za roletami oken armády jedou do války. Půl litry na ubrusech, porazili se.

0: o války. Tlačenky s cibulí, pepř, pár kapiček octa. Padlým i vítězům se venku vzdává podsta. Kouř pozne náhlu houstne. Půl litry do vody. Chlapi si párkrát říhnou a padají z hospody. Hospodský nese tržbu ve velký obálce. Jenomže není kam. Už je zas po válce.
1: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u Lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják se kácí tulipán.

a proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč ten ho radši nepostavil?

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Já jsem slyšel hezkou definici, že voják je, aby byl, kdyby něco bylo. A tak se ti přiznám, že mám nejradši vojenské kapely. To ti je zvláštní. Když si tam, kde jde taková vojenská kapela, za chvilku si srovnáš krok a jdeš za ní jako myši za krysařem. Vůbec hudba má zázračnou moc. Když jsme na vojně po dlouhém pochodáku sotva pletli nohama, přišel povel pohov, volno, zpívat. A najednou písnička vrátila energii do žil. A když jsem byl na cvičení, tak jsme seděli a ochutnávali vínečko a najednou jeden kolega, který bydlel na nedalekém sídlišti, tak ten kolega zbledl a povídá: pánové, průšvih, já slíbil ženě, že dneska určitě přijdu včas domů. To na mě nebude mluvit ani fikus. Žádný strach, mladý muži, utěšovali jsme ho. Takové dostaveníčko pod oknem. Pod oknem milované udělá svoje. A než nám stačil zastavit, už jsme si to šinuli pod okno a spustili. Bohužel jediná píseň, která nás tu chvíli napadla, byli pětatřicátníci a musím říci, že díky jim sídliště ve tři ráno ožilo. Dali jsme do toho všechno. Dokonce z nepochybného obdivu nějaký květináč, bačkora a košna odpadky nám přistály u nohou a jeden nadšený nimrod nám mával z balkonu brokovnicí. No, byl to zkrátka úspěch. Kolega pak ráno líčil, jak byla manželka nejprve šíleně naštvaná, ale když to všechno spolu s kajícní vyznáním lásky vyslechla, brečela smíchy. No, smekli jsme před ní. Luďku, co ty a vojna?
2: Ale nic, Františku, já jsem ani na vojně nebyl, myslím tu dvouletnou prezenční službu, protože jsme měli tenkrát takzvanou, a teď to úvozovky, výhodu, že jsme měli vojnu při škole, jako vysokoškoláci, takže každý jeden den ve středu to bylo, jeden den v týdnu jsme měli takzvanou vojenskou přípravu, pak jsme šli na cvičení a tak dále. To jsem v podstatě prošvejkoval všecko. Nemám rád vojnu. No. Já jsem měl z vojny rád jenom piloty, protože mě to připadalo, že jsou to sportovci, že jsou to gentlemani, i když to musela být hrozná hrůza. Ale že bych propadl vojenství a tomuhle tomu, to teda ne. Já jsem patřil ke generaci vysokoškoláků, kteří měli takzvanou vojenskou přípravu při studiu. Každý týden jednou, středa nebo tak, ale i noční cvičení jsme mývali. A generální štáb tohoto školského vojenství nebo vojenského školství vysokoškoláků byl v pražském Rudolfinu. Tam dokonce důstojníci měli nahoře vybudovanou střelnici, dole byly zbraně. A představ si tu hrůzu, když bylo pražské jaro, my jsme odzbrojení vyběhli ven po těch schodech dolů na tramvaj. No ty chudáci cizinci si mysleli, že je válka, rozumíš tomu? A bylo to udělané tak, že jsme měli po druhém ročníku soustředění vojenský, to bylo někde v Železné Rudě v pohraničí, a potom se dělali závěrečný důstojnický zkoušky po 4 letech školy. No a já jsem se na tom posledním cvičení nebyl, protože tehdy pan produkční Hanuš, to byl produkční, který produkoval film Dědeček automobil, a já jsem byl obsazen do hlavní role, a to se točilo o prázdninách, tak ten pan produční šel prosit orodovat k ministru Čepičkovi, jestli by mě udělali dispens a jestli bych mohl natáčet. No, když to pan Hanuš vykládal, Čepička nepřichází do úvahy, rozumíš, obrana vlasti a všechny tyhle věci, tak si to a prostě ho v podstatě vyhazoval. On si takhle bral ty lejstra, kterýma chtěl doporučit, kdo jsem a tak dále. A Čepička to zahlídla. A tady ten, co to je za fotografii tady? No to je ten herec Munzar. A my ho chceme. Ten? To je ten, co jako hlasatel v televizi dělá? Ano. Aha. No moje děti ho mají rádi, tak já mu to dovoluju. Tak já jsem na to poslední cvičení nešel. No a závěrečné zkoušky důstojnický jsem dělal v Motole na Strání. Zkoušel mě jeden plukovník, který měl s sebou otevřenou aktovku, sbíral nějaký léčivý bylinky, to jsem mu měl pomáhat, že prý paní z toho vaří čaje. A při té příležitosti jsem zároveň takticky dobýval motolskou nemocnici. Rozmisťoval jsem kulomety, lehký, těžký, odkaď pojede tank a odkaď pojede obrněnej pás. A já nevím, co všecko jsem tam nakecal, tak jsem se stal nadporučíkem.
1: A jestli pak si myslíš, že dneska někdo bude vědět, že ještě v 60. letech chodili vojáci v půl litrech?
2: Měl jsem je, když jsme na tom cvičení byli, jsem ji vyfasoval.
1: No, ano, tak se to ti říkalo vojenským botám, půl litry, ve kterých byl nejeden cvok, tedy teď myslím doslova kovový cvoček po drážkách, které tím pádem víc vydržely. A když vojsko pochodovalo, tak to mělo říct. Já jako kluk moc rád chodil na vojenské přehlídky na Letnou. V rádiu jsem se potom od pana Švihy dozvěděl, že k říznému pochodu vojsk stačí i obyčejné noviny. Hele, zkusíme to. Třeba vojska, pozor, vlevo, bok, směr přímý, vzdálenost jednoho směrníka, pochodem, vchod.
2: No výborně, to by ti Artur Švihla záviděl, jak to děláš.
1: Ovšem, na dlaždicích nebo na ledu byly z takových okovaných bot přímo brusle. A k těm botám patřilo ještě jedno slovo. Onuce.
2: Znám.
1: Znáš?
2: Ano.
1: Místo ponožek, taková látka, kterou ovšem stačilo jenom špatně ovinout na nohu a měl si puchýře jako hrom. Nebo říká ti něco komínek?
2: To víš, že jo.
1: Ano, nemyslíme tentokrát ten nakřivo postavený, ale perfektně srovnané, složené ustrojení na sobě, takže to vypadalo opravdu jako komínek, hrany museli zařezávat. A já jsem ti na chalupě našel ještě jeden takový starý vojenský dřevěný kufr. Nevím, jestli je po tatínkovi nebo po dědovi, ale s takovým se kdysi rukovalo. Měl nahoře takové kovové držátko, aby se mohl dobře nést, a když se odemkl, zvedlo se víko, nahoře byl takový šuplíček na osobní věci a pod ním srovnaný zbytek. A na tom víku zevnitř bývaly vylepeny fotografie milých. A když se zvedlo víko, prostor kolem okysličily sny. A teď jsem si vzpomněl, že prý nejdobývanější koutou v dějinách je Venušin pahorek. Ale jen naprostý trouba by ho hledal na mapách. A tak jsem si uvědomil, kolik krásných, milostných příběhů je spjato s válkou. Takový jeden jsem dostal k otextování. Byl z války severu proti jihu, ale ona to může být kterákoliv válka. Jde tam o to, že dívka touží jít s milým do boje. To nesmí být, zní rezolutní odpověď. Předpisy to nedovolují. A tak dívka vymýšlí různé argumenty a lsti, aby se dostala s milým tam, kam jde on, ale nic nezabírá. A všimněte si, že zdi té pevnosti najednou zboří jedinký prostý fakt. Mám tě ráda.

No a my máme pro dnešek dobojováno. Takže děkujeme za milou pozornost a z titulu nadporučíka v záloze, který máme s Františkem oba dva, si vám dovolujem dát na rozloučenou jeden rozkaz. Dávejte na sebe pozor, dejte si pohov, volno a co nejčastěji zpívat radostně.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

zvolna nebo ex, staletí nebo okamžik, vezmeme si lex, ikon nebo dotazník.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Hezké úterý k letním dnům patří i výlety a my vás dnes v Kolotoči pozveme do Dvora Králové nad Labem a z tamní vyhlídkové věže kostela svatého Jana Křtitele se rozhlédneme po okolí. Podle receptu našich prababiček připravíme jahodovou marmeládu. Vysvětlíme, co je to nepřenosná záruka a s odborníkem pohovoříme na téma, jak vybrat kvalitní venkovní dlažbu. Kolotoč se roztáčí a já vám přeji dobrý poslech.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Nezapomenutelné výhledy, tajemné příběhy spjaté s královským městem i s mariánským kultem a také místo, kde byl nalezen rukopis královedvorský. Tak to všechno a ještě mnohem víc vás čeká v kostele svatého Jana Křtitele a jeho vyhlídkové věži ve dvoře Králové nad Labem. Vydala se tam redaktorka Vlaďka Vildová.
1: Já mám dnes

0: opředen různými pověrami a představami lidí. A vlastně se o něm dosud vedou spory o tom, kdy byl napsán, kdo jej napsal.
1: Proto národní obrození měl nepochybně velký význam, ať si o tom dnes myslíme, co chceme. Vstupuje se tam, určitě, můžeme tam vstoupit.
2: Léta páně 1817 na den svaté Ludmily objeven jest v této kopce Václavem Hankou rukopis Králové dvorský.
0: Originál rukopisu tu není, ten je v Praze. Nicméně my tu máme repliky toho, jak rukopis je ve skutečnosti velký. A samozřejmě tu pak máme nějaké informace k rukopisu, máme tu portrét Václava Hanky, fotokopie, protože ten rukopis je opravdu malinkatý, tak aby byl lépe čitelný, tak je tu rozfocený ve větším rozměru.
2: Prosím.
1: Další prostor. K hodinám zdoláte 79 schodů, z toho ke zvonu svatý Jan pouze 20. Tak jdeme za Janem. Je největší z těch tří zvonů?
3: Ano, původní i nejstarší z roku 1505.
1: Tady je umíráček a tam bude asi čapek poledník.
3: Ano, umíráček má 300 kilo a poledník má 400 kilo. Je právě slyšet, že má nižší hlas. Byly odlety zvonařské dílně v Hradci Králové.
1: Už jsme v bytu pověžného, ani jsme se moc nezadýchali.
0: Pověžný plnil stejnou funkci jako ponocný, akorát nechodil po městě, ale chodil po ochoze, který se vlastně točí okolo celého toho bytu. Poslední rodina se odsud odstěhovala v roce 1945 až a zrovna ta rodina tu bydlela v 10 lidech.
1: Od bytu věžníka jsme přešli na ochoz.
3: Největší dominantou okolí je právě Zvičina a na druhé straně zase můžeme vidět hospitál Kux.
1: Na sever máme toho historické jádro města s těmi okruhy, po kterých by návštěvníci mohli jít.
0: Ano.
1: I to můžete všechno vidět tady z kostelní věže kostela svatého Jana Křtitele ve dvoře Králové nad Labem, odkud vás zdravíme a zdraví vás také náš turista, který musel strpět naše natáčení.
4: Jmenuji se Jiří, tady z každého rohu. Všude se mi otvírá nádherný pohled na tu naši nádhernou zemi. A když to všechno sleduju, tak je mi tady strašně dobře u srdce.
5: Svěřil se naší královéhradecké kolegyni Vlaďce Vildové turista Jiří na ochozu vyhlídkové věže kostela svatého Jana Křtitele ve dvoře Králové nad Labem. Chcete dukáty? Eva Pilarová je má a dá.

0: Posluchačku, která napsala kolegům do jazykového koutku, zajímá, jestli se dá nějak jazykově vyjádřit příbuzenský vztah mezi pravnoučaty, podobně jako třeba u bratranců nebo sestřenic. S odpovědí se hlásí odbornice na češtinu Helena Chýlová v doprovodu Vladimíra Šťovíčka.
1: Samozřejmě se příbuzenský vztah mezi pravnoučaty dá vyjádřit stejně jako mezi ostatními členy rodiny. Neexistuje zde tedy žádný speciální název a záleží na úhlu našeho pohledu. Dotaz je položen široce, musíme tedy široce také odpovědět. Vztah mezi členy rodiny se dá vyjádřit jednak na linii předek, potomek, tedy vzestupně či sestupně vertikálně. Z tohoto pohledu vychází také pojmenování pravnuk, pravnučka, pravnouče a předpona pra zde vyjadřuje právě další generaci po vnukovi či vnučce. Předpona pra může označovat nejen vertikální příbuznost, ale i vzdálenější příbuzné, například pratchán, prasestřenice nebo prastrýc.
2: Takže druhý pohled je logicky horizontální, tedy označení příbuzných ve stejné vodorovné linii.
1: Ano, a předpokládám, že právě na to se posluchačka ptala. Pro pravnoučata se pak užívá v rámci jedné rodiny stejné označení jako pro ostatní členy rodiny v témže vztahu. Mohou tedy vstupovat do vztahu sourozeneckých, bratr a sestra, nebo příbuzenských, sestřenice, bratramec nebo synovec a neteř. A samozřejmě do vztahů vzniklých sňatkem. Dovolte mi ještě několik poznámek jazykových. Starší pojmenování rodinných příslušníků bylo bohatší. Bratranec byl dříve označován jako strýčenec, původně syn otcova bratra. Sestřenice, jak strýčena, byla-li dcerou otcova bratra. Šlo-li o děti otcovy sestry, užívaly se názvy ujčenec a ujčena. Z pojmenování členů rodiny je pravděpodobně nejmladší neteř, která vznikla v době národního obrození jako slovo uměle vytvořené Václavem Hankou v podobě neti.
2: Tedy to toho bylo. Naším hostem byla Helena Chýlová, která přichystala jazykový koutek. Děkujeme za něj. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A kolega Vladimír Šťovíček jim dnes provázel. Tady je úterní pohoda a my se za chvíli vydáme do kuchyně našich prababiček a přiblížíme vám, jak naši předci kdysi zavařovali. V našem případě to budou jahody.

0: Místo víček na zavařovací sklenici kulaté flíčky z hovězího měchýře, které se musely namočit, aby byly vláčné. Tak se v dobách našich předků zavařovalo. Jednou z nejoblíbenějších marmelád je dodnes ta jahodová a úplně nejlepší je domácí, pěkně postaru dělaná. Jak na ní se teď dozvíte od sběratelky už dávno zapomenutých receptů Vladimíry Jakoubějové a natáčel s ní redaktor Jaroslav Hoření.
1: Léto to bylo v dobách, kdy lidé na vesnici byli závislí na tom, co jim vyrostlo na poli a v zahradě, období zavařování. Jednoduše řečeno, bylo třeba si vytvořit zásoby na zimu. Naše babičky zavařovaly a konzervovaly všechno, co jim přišlo pod ruku a co nebylo určené k přímé spotřebě. Ovoce, zeleninu ze zahrad a polí, divoce rostoucí ovoce, bylinky, koření i dokonce pláňata. Všechno se v zimě hodilo k doplnění a ochucení pokrmu z brambor, mouky a luštěnin a taky moučníků. V červnu se vařily marmelády, džemy a kompoty hlavně z jahod, třešní a byly dobrý rok, tak i z višní. Z těchto druhů ovoce se také připravovaly šťávy, mošty a syropy, z višní i víno, šňapsy a oblíbené rosolky.
2: Předpokládám, že v dobách našich babiček bylo zavařování složitější, než je tomu dnes, kdy máme k dispozici třeba zavařovací hrnce i různé ingredience.
1: Příprava zavařenin byla jiná, než tomu je dnes, ale výsledek stál určitě za to. Například na zavařené kompoty bylo třeba připravit sklenice, nastříhat dle otvoru sklenit větší kulaté flíčky z hovězího měchýře a namočit je, aby byly vláčné. Hrnci s vodou svařit cukr, naplnit sklenice ovocem, zalít cukerným rozvarem, sklenice jednu vedle druhé urovnat do velkého hrnce se studenou vodou, vodu přivést k varu, asi 4 až 5 minut povařit, potom sklenice opatrně vyndat a rychle měchýřovým flíčkem přikrýt a tenkým silným špagátem několikrát zavázat. Potom je vrátit do hrnce s vodou, přikrýt a nechat do vystydnutí. No, nebyla to asi legrace. O tom, jak připravovali naše babičky marmeládu, to se dozvíme z následujícího receptu na marmeládu z jahod.
2: Jahodová marmeláda, to je záruka úspěchu především u dětí, ale i já si rád zamlsám.
1: Tak jdeme na to. Vyzrálé jahody protlačí se sítkem, mnoholi šťávy, tolik přidá se cukru jemně utlučeného, vše se společně smíchá a za stálého míchání svařuje, přičemž pěna vystupující stále se sbírá. Uvařená jahodová marmeláda dá se vychladnouti, nechává se tak dlouho spokojně státi, až by se povrchem škraloup utvořil, tento opatrně se sebere a jahodová marmeláda do nádob se nalévá. Zakryje se buď voskovaným papírem nebo plátínkem.
0: Jak připravovali naše prababičky marmelády, jsme se dozvěděli od milovnice starých receptů etnoložky Vladimíry Jakoubějové. Víte, co je to nepřenosná záruka? My vám to za chvíli v Kolotoči povíme, ale ještě předtím dám prostor ten hudební Nadě Urbánkové a taky Valdemaru Matuškovi.
3: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Valdemar Matuška dospíval 7 minut po půl 12 u nás na Pohodě, no a v dnešní Dobré radě vysvětlíme, co je to nepřenosná záruka. Na váš další dotaz odpovídá Josef Černý.
1: Pan David koupil na inzerát mobilní telefon, o kterém prodávající tvrdil, že je ještě rok záruce, a také k němu dal panu Davidovi původní záruční list. Časem se na telefonu vyskytla závada, ale prodejce odmítl provést bezplatnou opravu, protože pan David prý u nich telefon nekupoval. Pane posluchači, prodejce má tentokrát pravdu, protože záruka je poskytována pouze prvnímu kupujícímu a dále je nepřenosná. Je tedy potřeba vyzvat původního majitele, aby buď to reklamaci uplatnil on, případně aby vám napsal doklad o převodu záruky na vaši osobu.
0: Říká emeritní soudní znalec Josef Černý. Další dobrou radu uslyšíte v Kolotoči opět zítra ve stejném čase. Jste na pohodových vlnách, je léto a to je nejen čas odpočinku, ale i nejrůznějších úprav na domě nebo zahradě. Jak správně vybrat venkovní dlažbu, poradí už za pár minut odborník Petr Levinský.

0: pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Zpíval nám Milan Drobný a my se teď na chvíli zastavíme u venkovní dlažby. Je ideální ji vybírat a ladit s okolím, především s barvou fasády domu a okolního povrchu pozemku. Velmi oblíbená je v posledních letech zatravňovací dlažba. Víc o ní zjistila kolegyně Markéta Vejvodová u odborníka Petra Levinského.
1: Takzvaná zatravňovací dlažba vypadá sympaticky, ale určitě musíme pečlivě připravit ten podklad.
2: Určitě ano, ta dlažba sama o sobě v té stavbě nežije a ta trvanlivost toho dlážděného krytu je přímo závislá na tom, co je v podstatě vybudováno pod ní. Takže určitě ty podkladní vrstvy podle předepsaného postupu na sebe navršit, samozřejmě navršit je v příslušné tloušťce, která odpovídá potom následnému zatížení. Ty podkladní vrstvy musíme samozřejmě i dostatečně zhutnit, no a na takto zhutněné a připravené podkladní vrstvy už vršíme tu poslední vrstvu, na které ta dlažba leží, to je takzvaná kladecí vrstva. Do té kladecí vrstvy už pokládáme samotnou dlažbu.
1: Tak, ale máme tam spáry a pak už záleží na našem vkusu, jak je vyplníme.
2: Za prvý bych volil ten výběr toho materiálu podle velikosti té spáry, která v té tvarovce dlažební je. Čím větší ta spára je, tím bych se úplně nebál zasypat tu spáru zeminou a osít travou. Pokud ta spára bude menší, tak je samozřejmě nutné počítat s tím, že beton se hlavně v těch letních měsících výrazně ohřívá, zahřeje se natolik, že tu trávu zahubí. Takže pokud tu spáru máme menší, raději než zeminu a trávu bych volil drobné kamenivo, případně okrasné kamenivo. Na trhu jsou opět různé i barevné škály takového kameniva.
1: Proč bychom si třeba právě takovouto zatravňovací dlažbu měli pořídit na náš pozemek? Jaké to má další výhody?
2: Určitě je dobré odvádět alespoň částečně z těch zpevněných ploch vodu do podkladních vrstev. Prostě vodu odvádět mimo nějaké sběrače kanalizační, odvádět ji do podloží. Mělo by to být hlavně na plochách, kde parkujeme s vozidlem, to znamená v zimním období přijedeme, odtává z toho auta sníh a ten sníh se samozřejmě roztává a tím pádem se dostává jakoby do podloží. Takže hlavně bych doporučil tu dlažbu tam, kde je to zatížení tím autem, kde je nějaký pojezd osobním autem.
1: Jak se potom ta tráva samotná udržuje? Můžeme po těch dlaždicích jezdit normálně se sekačkou?
2: Samozřejmě každý by asi raději na zahradě trávu než beton, ale pokud už musím zpevnit a použiju proto betonovou tvarovku nebo betonovou dlažbu, která umožňuje to zatravnění a já to skutečně zatravním, tak je potřeba se o ten travnatý porost starat. Hlavně tedy zalívat pravidelně v těch letních měsících, no a následně bez problému udržovat sekáním, prostě s ní snížit ten pojezd na minimum a posekat, jako sekám standardně zahradu.
1: Pro představu, jak tlusté budou dlaždice, které si pořídíme třeba na příjezd ke garáži a jak tlusté budou dlaždice na pouhý chodník.
2: Vždycky bych doporučil při tom větším zatížení volit větší tloušťku té dlaždice, to znamená při tom pojezdu osobním autem alespoň 8 cm. Pokud budu po dlažbě pouze chodit, tak stačí plně 6 cm dlažby.
0: Při stavbě venkovní dlažby je nutné předem počítat taky s dostatečnou hloubkou podloží. A pokud si vyberete dlažbu zatravňovací, myslete včas taky na přívod vody k pravidelnému zavlažování.

0: Větší spolupráci organizací, které se v Česku a Německu věnují praktické ochraně přírody a podpoře biodiverzity, má zajistit nový českosaský projekt Síť pro přírodu, který připravil liberecký spolek Čmelák ve spolupráci s německým centrem ochrany přírody Žitavské hory. Projekt se zaměřuje na Liberecký, Ústecký a Karlovarský kraj a na sousední Sasko. V příhraničních regionech působí desítky neziskových organizací. Většina z nich se do přeshraniční spolupráce dosud nezapojila, říká předseda spolku Čmelák Jan Korytář. Brání tomu jazyková bariéra, nedostatek personálních kapacit i administrativní náročnost přípravy mezinárodních projektů. Výsledkem je, že řadu kvalitních nápadů se nikdy nepodaří uskutečnit a právě to má tříletý projekt změnit. Jeho cílem je vybudovat českosaskou síť ekologických organizací a podpůrné centrum, které pomůže navazovat nová partnerství, sdílet zkušenosti a připravovat společné aktivity. Tak snad to prospěje oběma stranám a vzniknou projekty, které podpoří ochranu přírody a její biodiverzitu. Mějte se pěkně a brzy naslyšenou.
1: Kolotoč a Martina Hinková-Vrbová.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Poslechněte si kapitoly z románu Marie Kubátové Matka kopce, který autorka zasadila do svých milovaných Krkonoš.

0: Ještě mu zbývalo vybílit velkou světnici, s pomocí babky Šoučinky uklidit po malířích a odvést prádlo po posledním podnikovém školení.
1: Tak a teď už to tu může vzít nějaký důchodce. A taky na rok.
0: Inženýra znovu napadlo Aneščino, chudák chalupa, chudák louka. A bylo mu přitom teskno. Jako poslední hosté za jeho správcování se ohlásili rodiče. Podezíral otce, že volil poslední týden jen proto, aby osobně dohlédl, jestli jeho syn neopouští pracoviště, jako když vrabci vyletí z hnízda. A tak syn nakoupil pohoštění, vymyl popelníky, pořádně vyvětral hospodský pach a upravil vázičku mamince na uvítanou.
1: Ale co dál?
0: Cizím by předložil místní časopis letáčky zprávy Národního parku a večer by pustil televizi.
1: No, naši jsou přece jen moji.
0: Teď čeká ty svoje nejbližší, co jsou vděční za každé jeho slovo. Letáčky Krnapu mu vnukli myšlenku. Provede rodiče po některé naučné stezce. To bude v otcově stylu.
1: Až pojedu pro prádlo, stavím se u Tomanové.

0: Kdybych byla tvou maminkou, byla by mi nejmilejší nějaká cesta, kudy si celý ten rok šlapal. Třeba jen s ruksákem do Konzumu.
1: To nejde. Ty nevíš, jak by se divili.
0: Jseš si tím jist?
1: Určitě. No tak vlastně.
0: Ty už je neznáš, co?
1: Proč? Do 15 let jsem s nimi chodil rád, opravdu.
2: Uvědomil si, že říká s nimi, jako by byli z jiného tábora.
1: Potom jsem měl pocit, že nemůžu udělat krok, aby se jim něco nelíbilo. Narovnej se, umyj si ruce, s kým jsi byl, kam se to chystáš. Odpověz celou větou, když jsi tázán.
0: Tak si zvyknul sedět a neříkat nic.
1: Nebo se vytratit. To pak bylo čím dále tím častěji. A škola a zaměstnání. Teďka přijedou na týden. Nemůžeš mi přihrát něco na promítání, ale něco pěknýho.
0: A nebude ti trapně, že jim chceš předvádět kdo ví co na místo, aby jsi s nimi popovídal?
1: Popovídal, já si s nimi přece popovídám, ale na jak dlouho to vystačí?
0: Tak víš co, připiš za počet přítomných osob nulu, ze dvojky udělej 20 a já si na to vypůjčím diapozitivy s krásnýma kytičkama. Bereš?

0: šel rodičům naproti k autobusu. Vystoupili zářící jako dva měsíčkové.
1: Ten vzduch a ten rozhled. Maminko, dýchej, dýchej a dívej se kolem sebe.
2: A ty, tatínku, taky se dívej a taky dýchej.
0: Dýchali a dívali se. Cestou k chatě viděli veverku a tisíc věcí. Cesta k synovi na návštěvu lemována krásami všech krás. Zatopil pro ně v krbu a čichali.
2: Ten praskot ohně. Cítíš tu vůni, tatínku?
1: A prohřej si záda. Prostydla jsi u okna cestou.
3: Mami, dej si nohy tady na kožešinu. Tati udělá dobře, víš? Tlačí tě přece střevíce.
0: Uvařil jim grog jako lyžařům po cestě.
2: Ale hochu, to je na můj tlak moc silné.
1: No ale hřeje to, maminko. Hřeje a chutná.
0: Všechno jim vonělo, všechno je hřálo. Připadali mu u velikého krbu drobní a zestárlí. Nechtěli nic, jen se hřáli a libovali si.
3: Moji nejskromnější hosté,

0: Máte to tu opravdu moc krásné, zvlášť když to člověk vidí na těch diapozitivech. Vždyť vy můžete i v zimě ukázat hostům, jak vypadají hory, když to všechno kvete. Ta louka, celá jak ze zlata. Viď, tatínku?
1: Hieratum, maminko. Je střábník, jak tady slečna říkala. I to Polygonum Bistorta je krásné na onom snímku ze západního svahu kotle, že?
0: Však on si to, syn, všechno podrží v paměti. Všechno si to ponese sebou do Prahy jako vzpomínku.
2: Do Prahy? Do Prahy. Tak to tady blahopřeji.
3: To není ještě tak jisté.
0: Jak pak by nebylo? Ale ano, je, jen chtít. Však nám to Vlastička všechno pověděla, viď, tatínku?
1: No, syn je už taková uzavřená povaha. Vždycky mu trvá, než se svěří rodičům.
0: Za to Vlastička je repetilka. Jako zvoneček, jako rolnička.
3: Jako drbna,
4: řekl pan inženýr a rázem ztratil chuť na dort i na víno.
0: Nedivte se, že jsme spokojeni mít syna inženýrem v Praze u velkého podniku a zbytek...
3: Maminko, prosím tě.
4: Inženýr dal hlavu do dlaní.
2: Promítnu ještě pár obrázků, aby měl pan inženýr v Praze nač vzpomínat. Takže Suchopír Pochvatý, lokalita pod Stříbrným vrchem.
0: Udělám, slečně, aspoň šunku s vajíčkem, když už jsem vážila cestu. Máte to s tou osvětovou činností těžké řemeslo, slečno. Nebo mladá paní? Klopítat se potom domů, kdo ví kdy a kdo ví kudy.
3: Já dovezu paní inženýrku, má těžkou promítačku.
0: Vidíte, co všechno chatař musí. Namísto, aby poseděl pořád v trapu, už abys byl v Praze.
4: Když složili krabici z diapozitivy do gazíku, vybuchl mladík.
3: Já se přece do Prahy neženu, to mi snad věříš.
4: Tomanová mu položila ruku na rameno.
2: Tak jim to neříkej, aspoň ne hned. Přeji jim radost ze syna.
3: Ale to je přece falešná radost.
2: Radost nad synem není nikdy falešná. Jestli je tu někdo falešný, tak seš to ty.
3: Já?
2: Verbuješ cizí lidi, aby ti dělali pro rodiče představení místo, abys je provedl po všem, co jsi tu dělal.
3: Ježkovi zraky, co pak by to přežili, kdybych jim to vykládal takhle a takhle?
2: Proč neřekneš mamince, že v té místnosti, kde teď seděli u krbu, měl Hánes trakaře a nůše?
3: Proč? Protože by sepěli ruce. Chudák náš chlapec, nejenže topil a šenkoval, on taky přidával úředníku nejvyšší čas, aby dosedl v Praze na teplou židli. Ale proč jsem já jako syn odsouzen k tomu, abych dědil sny svých rodičů? Já je přece nechci dědit.
2: Ale takhle jim to říct nesmíš, mají tě rádi. Musíš je pomalu zvykat.
3: Zvykat?
2: Zvykat, aby uvěřili, že máš svůj sen a že ten tvůj sen je dobrý. Máš-li ovšem nějaký svůj sen?
3: A to se ptáš za moje rodiče nebo za sebe?
2: To by ses měl ptát především sám sebe. Protože až to budeš jistojistě vědět, tak to budeš umět říct i rodičům.
4: Maminka s tatínkem byli už netrpěliví.
0: Taková holčice, kdo ví, co je to záč?
4: Maminka byla sedmilým strachem až krásná.
0: Noc, hory, mlha, neznámá ženská. Nejvyšší čas, že jsme přijeli, viď, tatínku.

0: Inženýr seděl nad účty a připravoval papíry k předávací inventuře. Pyžama, tepláky a holicí strojek zbalí do tašky, tak jako když se stěhoval z koleje domů na prázdniny. Taška by teď mohla být lehčí o skripta a učebnice. Vyrušilo ho zaklepání na dveře.
1: Dále?
0: Bylo to rázné zaklepání a rázná byla i příchozí osoba. Panička středních let, solidního zevnějšku, od poctivě udělané trvalé ondulace až po tašku, kabát, deštník a slovní projev.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Hleďte, pane, jdu vám vrátit peníze za tu pec. Muž a bráchové to chtěli hnát přes úřad, ale je to v sousedstvu a tak se jdu domluvit rovnou.
1: Prosím, posaďte se.
0: Slušelo se tak vůči sousedce.
2: Já jsem Větuše, dcera naší máti.
1: Naší máti?
2: Pomohl jste máti v ledasčem a tak vracím o stovák víc, než jste dal.
1: Celá Aneška za mlada, jen ten kabát měla chatrnější.
0: Ruka však, která sázela na stůl do řady stovku za stovkou, vydávala svědectví, že peníz má i u Větuše váhu poctivě odvedené práce. Olámané nechty zmytí nádobí,

0: Uvěřil, že má před sebou Aneščinu dceru. Nic z toho, co řekla, se nevymykalo z rámce sbírky zákonů a nařízení platných v Aneščině krajině.
1: Trefilo se najít jednoho, co Kale zaplatí. Jsou vlastně dva, von a švager. To jsou dvě podezdívky, teda dvě stavební místa. To víte, že si to ty dva jistý všecko už na úřadech prošmejdili.
2: A co Aneška? Už s těmi kupci hovořila?
1: Snad si nemyslíte, že by jsme svou máti obešli. Je to přece její chalupa. A taky Aneška Votočková je strana prodávající.
2: A ti dva se jí líbili?
1: Prosím vás, jaký pak líbili, nelíbili. Máti nemá televizi, ale vy toho mladšího budete znát, často zpívá. Tam tečou peníze, bože milej.
0: I metr tohoto světa převzala Bětuše po své matce.
1: Někdo si zaspívá a už má baračiště. Co mi se nahlomozili, těch koleček Malty.
2: A jak se ti dva dívají na Anešku?
1: Hodí se jim, tuce se jim hodí do krámu. Jako pro Národní výbor, víte?
2: Hodí?
1: Na pouhou rekreaci, že štempl nedají. Musí prej tady zůstávat někdo porád, jako jejich člověk, víte? Koupí teda oni tu chalupu i s bábou.
2: I s bábou.
0: A jak byl inženýr poničený, Bětuše jen zářila.
1: Kdo by si pomyslel, jaká bude na našem drápovišti jednou paráda? Už to mají i nakreslený, z pece krb, pod stodolou garáž, schlíva bar.
2: Bar? Ale kde bude spávat Aneška?
0: Představil si Anešku babku Křížalku, jak sedí za pecí, tak jak se dávala v tkalcovských pohádkách osůbka bída. Ale to nepůjde, když udělají z pece krb.
1: Prosím vás, babky je drobínek, ta už se někam vejde.
2: Není jí drobínek.
0: Najednou uviděl Anešku ne jako babku Křížalku, ale jako jablíčko ze zdejších jabloní. Co všechno se do takového jablíčka vejde? Historie a zkušenost dvou staletí, světový názor i etika, míra věcí i tvrdost měny, mapa vztahů mezi chalupami, znalost šťáv zdejších bylin i umění domluvit se s němou tváří.
2: Ne, není jí drobínek.
0: Aneška, pohádkové jablíčko, do něhož se vešla krajina balada i se všemi tvrdými zákonitostmi a s nesplněnými tužbami, vtělenými do bájí o nebeské blaženosti a Krakonošově spravedlnosti.
1: Psaný hoste s mátí neměli nic, peníze jsem vám vrátila a s Bohem je to vyřízený.
2: Ne, není. Peníze jsem dal Anešce. Vezmu je zpátky z Aneščiny ruky.
1: Děláte teda drahoty. Rozumím.
0: Bětuše kývla a zdálo se, že se nehněvá a že tohle čekala.
1: To víte, já víc dát nemůžu. Řeknu to kupcům, že je tu pohledávka. Vysázejí vám na dřevo, co si řeknete. Jsou to kavalíři.
0: Vstal.
2: Paní sousedko, peníze nehrají roli. Koupil jsem tu pec od Anešky pro Anešku. Nejdřív proto, aby ji nezbourala. Teď jsem rád, že mám pro Anešku pec, aby se měla ona v té prodané chalupě aspoň kde ohřát. Vzdám se pece, až od těch dvou uslyším, že mají pro Anešku opravdu světničku ve svých plánech. A až uslyším i od Anešky, že je sama s tím řešením svolná. Jinak...
1: Co jinak? Co zmůže takový inženýrek proti zpěvákovi z televize?
2: Jinak navrhnu svému příštímu zaměstnavateli, zdejšímu státnímu statku, kde hodlám od prvního nastoupit, aby chalupu odkoupil pro své zaměstnance k trvalému pobytu. Takovému řešení by dali i na Národním výboru přednost.
0: Bětuše se na něj podívala očima, ve kterých přečetl Anešku. A toho byste byl schopný.
2: Zajedu do nemocnice za Aneškou.
1: Není odkázaná na cizí. Převezli jsme máti k nám do nemocnice. Nechá vás pozdravovat.
0: Rozuměl. Převezli jsme máti k nám. Za paku.
1: Pane inženýre, zvažte tohle. Přišli jsme už o jednu chalupu. Máme bejt zase škodný. Jestli vy sám chcete přijít lacino k chalupě...
2: Ale nejde o mě, jde mi o Anešku.
1: Najednou jde tolika lidem o babku. Národnímu výboru, krnapu, sociální péči. Ale povídám, zvažte to. Co se máti nadřela? Jak by bylo, kdyby nám za všecko svoje strádání mohla odkázat jenom pár šlupek? Bylo by to k ní spravedlivý?
2: Spravedlivý? Zeptám se na tu spravedlnost Krakonoše. Škoda, že ten Krakonoš už nekrakonošuje. Rozpad se na devatero razítek a devatero institucí.
0: Inženýr, člověk přišlý odjinut, po roce života v krajině baladě pocítil stesk.

za starým Krakonošem. Nebyl to marný stesk. Opravdu cítil potřebu něčeho se chytit, najít svůj pevný řád, který by platil pro kopec, pro tuto krajinu, závazný pro všechno. Pro otisk razítka na listině právě tak jako pro klasifikaci věcí a dějů i vztahů tam, kde se dřív říkalo svědomí. Pro pokoj v tom nejintimnějším mikrokině, které přehrává člověku, když je sám, výjev po výjevu, aniž dává osamělci možnost vstoupit do dějů, obrátit je, či jakkoliv zasáhnout jako aktér.

0: Když pak podepsal na chatě předávací protokol, šel si ještě přece pozdravit s Aneškou. I když tu nevostává, mrzelo by jí, kdyby věděla, soused odešel, aniž se neohlídnul. Z půdy mňoukalo poslední živé kotě.
1: No, čč.
0: Ale chalupa byla zamčená a kotě se bálo skočit. Ostatně nemělo proč obracet se o pomoc na lidi. Byl to divous.
1: Sakra, kde je žebřík?
0: Cítil za sebou Anešku, ale opatrně, jsou sknilí šprušlé. Kývl a lezl opatrně. Slyšel pak ještě to dětské kočičí volání, když scházel kopcem dolů k autobusové zastávce.

0: Pak dostal zprávu ze Zapaky. Bětuše se nehněvala. Vykonala, co se vůči bývalému sousedu slušelo. Poslala mu do kanceláře státního statku úmrtní oznámení.
1: Navždy nás opustila naše předrahá maminka, babička, prababička, sestřenice a švagrová paní. Aneška Votočková, matka kopce.

0: Pohřbili Anežku doma, v její vsi. Slušelo se, aby šel jako soused Anežku vyprovodit. Když jí důstojnou v truhle vynášeli černě odění synové a synovci přes práh a snášeli jí loukou k mezníku, přidružil se k němu starý lumák.
1: V průvodu půjdeme spolu, aby lidi i přátelstvo věděli, že máte moji důvěru, že za vás garantuju.
0: Ano, lumák prokáže ještě své milé souputnici tu službu, aby se na její poslední cestě nehovořilo nic nepravého.
1: Nepůjdou potom řeči, jako byste byl chtěl přechytračit dědice v okupu peněz.
2: Děkuju, Antone.
1: Lidi jsou posedlí, vidějí samou nekalotu. Taky vás viděli smejčit okolo chalupy. Ale já podal svědectví, že jste jen kérmil kutě. Peníze za pec jste dostal naspátek?
0: Lumákovi se slušelo říct, jak se věci mají.
2: Nedostal.
0: Ale při Aneštině poslední cestě se slušelo říci to tak, aby mohla Aneška kývnout.
2: Paní Bětuše mi je dávala. Nevzal jsem je.
1: To je tu se dobře pro vás, že se vám peníze nevrátily.
0: Myslel na příznaky žlutého tesklivce a byl rád, že je Aneščin soused na cestě k uzdravení. Též inženýr se usmál. Peníze překročily z Bětuší rámec krajiny balady a nevrátili se mu zpátky. Vlastně byl rád, že se na něho příznak žlutého tesklivce už nevztahuje.
1: Ostal jsem týden na to kurírování sám.
0: Zoufale vzdychl.
1: Marodů mi valem ubejvá, ztrácejí se pod zem.
0: Ukázal kupředu na malý houfeček, kolečko muzikantů a věneček kmotřiček. Když začali muzikanti hrát, naklonil se lumák k inženýrovi.
1: Myslím, že by vám Aneška třeba chtěla něco říct. Jestli jste třeba, jak jste sundával ten žebřík za stodolou, jestli jste nezmerčil na řebíku pod přístřežkem vyseť pilu.
2: Pilu? Což pak se nějaká pila ztratila?
1: Visí tam. Je to pila Katrouka. Tahali za ní dva a dva. Tak se dřív řezali perkna. Houby pražský zpěváci poznají, že to k ním hovoří lidská práce. Není to vyřezávaný ani malovaný. Měl byste zajít za tou osobou z Krnapu, aby se památka nezmařila. Ať se postará, zdála se starostlivá.
0: A tak ve chvíli, kdy putovali šátky k oroseným očím, díval se lumák za Aneškou s vyrovnaným úsměvem. Zadoktoroval na její památku tak, jak ona doktorskému řemeslu rozuměla.
1: Jeden by neměl s tesklíkou vostávat sám. Na tohle byla Aneška tuze moudrá.

0: Četli jsme vám z knihy Marie Kubátové Matka kopce. Připravil Boris Riegler, režii měla Jana Bezdíčková. Účinkovali Otakar Brousek, Ludmila Roubíková, Miroslav Masopust, Ladislav Pešek, Jaroslava Pokorná a Václav Kaňkovský.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: posluchači. Zdraví vás Dana Syslová
1: a Jan Rusák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
0: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
1: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
0: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
1: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
1: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

tak ať nezboží se chrám, jak ty bys si přál, ale život sám nám ulečí. V duchu počítám, co by nás tak stál, malej dům a krám. Co si hrabeš v tom šupleti? Polož to! Polož to!

0: pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. V těchto dnech slaví své 80. narozeniny jedna z nejoblíbenějších televizních hlasatelek a moderátorek Saskia Burešová. Za Český rozhlas Pohoda přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a jsme rádi, že si můžeme hlas Saskie Burešové připomenout v následujícím pořadu.
2: Původně chtěla být herečkou. Na televizní obrazovku se dostala tak trochu i díky svému spolužákovi Jaromíru Hanzlíkovi. Jak se to tehdy všechno před rokem 1967 seběhlo? Proč o sobě říká, že je staromilec? A jakou z tisíců pikantních maličkostí slavného kalendária si nejvíc oblíbila? S českou Sophie Loren, moderátorkou a bývalou hlasatelkou Saský Burešovou, budu dnes mluvit v Záletech. Právě začínají. U mikrofonu je Alena Zárybnická. Jsem ráda, že nás posloucháte.

0: Narodila se při služební cestě svých rodičů na Slovensku. Herectví ji zajímalo už na gymnáziu. V Helichovce v souboru profesora Novotného moderovala stovky přímých přenosů, je pětinásobnou držitelkou ceny TT a její kalendárium bude na obrazovce příští rok slavit 30. výročí. Moc si vážím toho, že jste přijala pozvání na zálety. Dobrý den.
1: Dobrý den, já také děkuji.
0: Začínala jste v Československém rozhlase?
1: Nedá se to tak říci. Začínala jsem v Československé televizi v roce 1967, kdy jsem se zúčastnila konkurzu na moderátorku pořadu poštovní schránky, což byl takový zábavný magazín pro vojáky. Tenkrát to uváděl Eda Hrubeš a potřeboval k sobě partnerku. Já jsem tenkrát shodou náhod, tedy se toho konkurzu zúčastnila, říkám proto shodou náhod, protože jsem původně tam nechtěla jít, dokonce ten scénář jsem vyhodila do koše, ale protože už jsem v podstatě tak trošku spolupracovala externě s televizí, tak měli moje telefonní číslo, zavolali mě domů a říkali mi, kde jste. A jsem říkala, no já jsem bohužel už ten scénář vyhodila, já ho nemám. Zní to jako báchorka, ale je to pravda. Ono to tak někdy bývá, když po něčem strašně moc toužíte, až moc, takzvaně tlačíte na pilu, tak to třeba ani nevíde, ale protože v tomto momentě, i když jsem byla samozřejmě ctižádostivá, ale měla jsem nějaké problémy, tak se mi nechtělo na ten konkurs. Ale pak jsem tam tedy šla, dostala jsem se až do toho nejužšího kola. No a pak jsme teda uváděli tento pořad ještě nějakou dobu, ovšem do roku 1968, vlastně do okupace. A pak, protože jsme se chtěli prostě nějakým způsobem vyhnout eventuálnímu setkání třeba se sovětskými vojáky ve studiu a tak dále, tak jsme ten magazín změnili na dopravní magazín a to už to bylo naprosto apolitické. No a pak jsem, to byl vlastně takový odrazový můstek, se dá říci, dostávala spoustu nabídek z různých redakcí, takže jsem měla štěstí, že jsem si vlastně osahala všechny žánry. To byl, já nevím, hudební redakce, hodně se zábavou jsem dělala, publicist, dětské pořady, všechno, což byla velká výhoda, protože dneska bývá ten moderátor vždycky vyhraněný pro jeden žánr, ale já jsem teda měla takovouhle širokou paletu a jsem dodnes za ní vděčná.
0: Slíbila jsem, že připomeneme, jakou roli v té vaší cestě do tehdejší Československé televize sehrál Jaromír Hanzlík.
1: Jaromír Hanzlík byl můj nepřímo ve třídě, ale byl vlastně spolužák na gymnáziu a jeho maminka pracovala tenkrát v Československé televizi jako asistentka režie. No a on jednou pojal takový nápad, že bych mohla přinést fotografii a že by maminka mě mohla dát do hereckého rejstříku. Já jsem vždycky jaksi tu fotku zapomněla, už to byla taková hra, že jsem řekla, přinesla si a nepřinesla, no ale jednou jsem mu teda tu fotku přinesla, opravdu mě opravdu předal tu fotku mamince a ona potřebovali na film Ideální dívka, si pamatuju, potřebovali hlavní představitelku, to byl ale takový jako kratší film, no a tak mě pozvali. A vlastně od té doby se tohle to všechno takhle jako řetězelo.
0: Vždycky jste mu blahořečila za to, že vás přemluvil, abyste tu fotografii přinesla, nebo jste se někdy dostala do momentu a říkala jste si, zatracený Hanzlík, kdybych bývala byla, tu fotku nenosila.
1: Ale to je hezká otázka. Tuhle mi nikdy nikdo nepoložil. Děkuju, Alenko. Samozřejmě byly chvíle, kdy to sama víte, kdy člověk trošku žehrá na osud a říká, kdybych razítkovala na poště, tak bych se teďko neznemožnila. Ale většinou z těch 98% vlastně jsem mu vděčná.
0: Saskia Burešová, posloucháte Zálety. Nezvá.

0: teď uvozovky. Když někdo z vojáků uhodl odpověď, mohl dostat opušťák. To říkala opuštovní schránce Saskia Burešová. Vážně to tak fungovalo? Vážně se rozdávaly opušťáky?
1: Opravdu, ale bylo to tak, že on musel vlastně ten dotyčný voják, tam byla vždycky nějaká dívka, jo, a my jsme říkali nějaké indicie, které by právě to

0: Vákum radost.
1: Váš sametový, milý, vlídný, přívlastku bych našla tisíc hlas. Starala jste se o něj nějak, anebo jste měla zkrátka ten dar, že vlastně to přicházelo tak nějak samo?
0: Tak upřímně řečeno, člověk někdy vlastně ten svůj hlas neslyší v té podobě, jako jej slyší ten posluchač. Takže já kolikrát jsem ani s ním nebyla spokojená s mým hlasem. Samozřejmě proto jsem nedělala nic, ani nekloktala mléko, či nepila jsem žloutky, jak se říká, že pěvci teda před svým vystoupením dělají. To mě nikdy ani nenapadlo. Takže pořád to funguje, tady je dřevo, klepu, hlas funguje pořád.
1: Na začátku jsem se ptala na Československý rozhlas a z té otázky jsme odbučili vlastně k Československé televizi. Práce pro rozhlas byla pro vás radostí a takovým nějakým vnitřním sklidněním? Tak to například mám já, proto se na to ptám, jestli to máte podobně.
0: Přesně jste to vystihla. Tak je to intimní záležitost. To je intimní záležitost a mě to strašně těšilo, ale ještě k tomu řeknu jednu takovou zajímavost. Já když jsem byla malá holka, chodila jsem vždycky ze školy, tak odpoledne, já tuším, že to bylo od 17 hodin, dokonce si vzpomínám, už je to hodně dávno, tak jsem poslouchala Kolotoč a ten se mi strašně líbil. Vždycky jsem si říkala, na ten nesmím zapomenout. Vždycky jsem si tak říkala, to by bylo nádherný jednou tohle taky uvádět. Fakt to mě napadlo jako holku. No a představte si, že se mi to po těch mnoha letech opravdu podařilo, ale nejenom to, že jsem ten Kolotoč uváděla. Nejdříve jsem to s Jirkou Ptáčníkem například, ale já jsem si ten Kolotoč taky psala, což bylo báječný, protože na určitý téma, teď jsme tam měli třeba filmové herce, no mě to šíleně bavilo, ale já jsem dělala, nebo lépe řečeno, neprovázela jenom Kolotoč, já jsem s Mirkem Moravcem dělala takový pravidelný pořad, možná, že si na ten název vzpomenete, Kdy to bylo, se to jmenovalo. Pak jsem dělala Hosta do domu. Dělala jsem prostě jako spoustu pořadů v tom rádiu, no pak už to nějak utichlo a věnovala jsem se spíš té televizi.
1: Ještě jedna věc, která vlastně souvisí s naší profesí nebo s vaší profesí, ať už ji děláte v rozhlase nebo v televizi. Jste pověrčivá?
0: Já jsem strašně pověrčivá. Mně se vždycky celá rodina směje, protože bohužel já prostě oblbuju i tu rodinu, což je hrozný. Takže nesmíme vůbec nikde nic zapomenout. Jakmile něco zapomeneme, tak nesmíme víc z baráku, musíme se vrátit, musíme si sednout, podívat se do zrcadla. Představte si, já opravdu takhle zblázním celou tu rodinu, že jsem si na vnučky a to ne, měla by si smůlu. Když vidím třeba, když se mi kominíka, no tak to si musím chytit samozřejmě za knoflíka, dělám různý voloviny, černá kočka, no to se vracíme úplně. Jako to je, já jsem tak strašně pověrčivá, až je to úplně nenormální.
1: Zašité šaty, zašitá pusu.
0: No to samozřejmě, to vůbec, ano.
1: Saskia Burešová, posloucháte Zálety. Okay.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Se Saskou Burešovou mluvím dneska v Záletech. Vzpomenete si, kam zařadit tuhle melodii? Hudbu napsal Václav Zahradník, týkala se vaší profese.
2: Jestli se to týkalo mé profese, tak je to naprosto jasný a je to Kotva u přívozu s Janou Šulcovou.
1: Český film z roku 1980. V té době vy už jste měla za sebou pár let zkušeností v Hlasatelně. Odrážel tenhle film reálně profesi televizní hlasatelky?
2: Já musím říct, že ten film sice byl moc krásný pro diváka, ale nás jako hlasatelky velmi rozladil, protože neodpovídal vůbec pravdě. Tam prostě bylo, jak přilítne na poslední chvíli, do služby dají čtecí zařízení, nohy snad si dala do lavoru, si to přesně nepamatuju, no což bylo naprosto nemyslitelný. My jsme měli večerní službu, kdy jsme vlastně začínali večerníčkem, což bylo nějak za 5 minut 7 a museli jsme tam být ve 4 hodiny odpoledne, protože jsme si sami psali na základě podkladu samozřejmě přehledy pořadu, museli jsme se všechny ty texty učit nazpaměť, tam neexistoval čtecí stroj a někdy to byly pěkný klády, takže to prostě bylo úplně naprosto, vůbec to neodpovídalo realitě.
1: To, že si sám připravujete tu věc, kterou chcete posluchačům, divákům potom říct, pro mě osobně funguje výborně, protože si to dokážu s nás zapamatovat.
2: Ano.
1: Když tvořím meteorologickou předpověď, respektive vycházím z nějakých podkladů, které jsou k dispozici a řeknu to svými vlastními slovy, tak mi to umožňuje nakonec i improvizaci.
2: Protože to má logiku.
1: Protože to má logiku a meteorologie logiku má s obdivem obrovským k vaší profesi, protože tam já bych tu logiku osobně hledala daleko hůř. Vzpomenete si na nějaký moment? A bez pochyby jste na tuhletu otázku mockrát odpovídala, ale přesto se zeptám na nějaký moment, kdy to další slovo prostě nebylo ve vaší paměti, kdy tam byla černá, modrá díra a nevěděla jste, jak se nadechnout.
2: Já jsem měla možná takovou výhodu, že jsem opravdu, když jsem se učila texty, tak my jsme některé texty museli říkat samozřejmě přesně, to jsme dostali, to byly někdy, já nevím, týden televizní tvorby, jo, to jsme dostali A4 a opravdu se to muselo dodržet. Takže to takové ty dívky, co měly tu obrazovou paměť, že si to projeli a vlastně potom, když jste se jich zeptali, jako co říkala, tak na to neví. Jo. A já jsem musela jít vždycky po logice, takže mně se vlastně tohle nemohlo stát, protože i když jsem to říkala přesně ten text, tak jsem věděla, o čem mluvím. Jo. A když mi nějaký slovo vypadlo, tak jsem si ho doplnila. Navíc třeba o Vánocích a na Silvestra, na Nový rok, jsme měli velikou šanci, protože na dané téma, samozřejmě podle notiček z té, které redakce, jsme si ty texty psali sami. A to byla vlastně pro nás jako úžasná záležitost, protože každý tam mohl vnést tu svoji osobnost. Pochopitelně jsme si na tom dávali záležet, že jo? Aby to teda bylo co nejlepší. Ale tam jsme měli možnost tedy jako té volné tvorby.
1: Profesionální deformace můžou být nejrůznějšího charakteru. Já osobně mám často tu, že se dívám po obloze, ať je venku jakkoliv, tak zkoumám, jestli všechno odpovídá předpovědi. Často se mi zdá i o tom, že něco v rámci třeba živého vysílání nestíhám, že jsem někde úplně jinde, než mám být. Máte vy nějakou takovou, řekněme, jestli správně říká deformaci, netuším, ale zkrátka něco, co souvisí s vaší profesí a občas vás to rozhodí?
2: Deformaci mám, když poslouchám, některé je to hrozný, co řeknu, ale nemůžu říct ani jako kolegy, to vůbec ne, ale třeba některé, jak bych to řekla, reportéry, třeba, jo, tak prostě tam cítím tu češtinu, jak jí prostě kazej, když to řeknu decentně, prostě já všechno vím, protože my jsme nás neustále, to možná jako málo kdo ví, ale my jsme se neustále zúčastňovali různých postgraduálních kurzů, ať už to bylo, teda když jsem začínala třeba, tak jsme chodili na DAMU na takové vyloženě jenom kurzy teda, jo. Ne, že bych ho studovala, ale byli jsme u pana profesora Halady, který třeba mě posazoval hlas, učil mě mluvit, učil mě rétoriku. Pak jsme měli další kurzy u profesorky Vondrovicový. A mimo to jsme nad sebou vždycky měli nějakého prostě odborníka, který celý týden hlídal jednoho hlasatele a zapisoval si, které chyby udělal, protože samozřejmě, i když jsme profesionálové, tak nám to někdy uletí, je to pravda. Takže pořád jsme někoho nad sebou měli a já mám pocit, že dneska se tomu nikdo nevěnuje, což teda bohužel je mi líto. A nebo ještě trošičku šílim, když se dozvím, že třeba někdo vyučuje budoucího moderátora v tom smyslu, že ho postaví před zrcadlo a učí ho gesta. Tak to mě dovádí k zoufalství, protože gesto vychází ze svého vlastního niterného pocitu. Já nemůžu se naučit gesta, je to umělý, to já prostě nechápu, jak tohle může někdo učit. Já jsem se to teď několikrát dočetla, jo. To je strašná představa. A můžete být úžasnej a krásnej a cokoliv, ale když nemáte, jak říká Luciano Pavarotti, charisma, tak je to bohužel špatně. A já znám mnoho lidí, kteří jsou fakt vzdělaný, báječný, všichni, a něco jim chybí. O to je to ono něco, co říkal pan profesor Dvorský, když nás učil, že jo, tak vždycky říkal, to je to znamínko na kráse, to je to, co nemá každý. A to je hrozně důležité, ale to se nedá naučit. S tím se musí člověk narodit.
3: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se dopíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Co jsem ještě neřekla, s Vítkem Chadimou napsala Saskia Burešová, můj dnešní host v Záletech, knížku. Říkám si, kdybyste teď mohla doplnit ještě nějakou kapitolku k té knížce, tuším, že to byl rok 2013, jestli se nepletu, tak nějak. Kdybyste mohla doplnit nějakou kapitolku, o čem by byla?
1: O tom, jak nás trápí bulvár. Já doufám, že s tím vy nemáte zkušenosti, ale já tedy velmi bohaté.
0: Čukám.
1: To buďte ráda. Já velmi bohaté. Tam je prostě taková jedna z výzev, že málo kdy máte šanci tu věc uvést na pravou míru. Jo. Já se vždycky směju, když jsem se dočetla, že po plastikách mám ksicht jako Joker. A teď to nikomu nevymluvíte. Přesně tak. V době hlasatelské éry jsem prý neustále soutěžila o přední místo s Martou Skarlantovou, takže vyšel obrovský článek v nejmenovaném časopise Nenávist mezi hlasatelkami. Pak jsme si s Martou volali, říkali jsme Ježíši Maria, zaplať pámu, tenkrát žádný bulvár nebyl. Nebo třeba po zimní dovolené v horách jsem se zase dočetla, že místo lyžování jsem opila, padala ze schodu, já moc nepiju alkohol vůbec, tak to je jedno. No ale vůbec nejkrásnější asi bylo, že v jednom článku velmi renovovaném časopise jsem dostala otázku, jestli vůbec mám, jaký je můj názor na to, že ženy se nechávají vylepšovat. Já jsem říkala, podívejte se, to je každého věc, jenom nechápu jednu jedinou věc. Dnes, když je tolik jaksi nemocí, onemocnění, vážných onemocnění prsou, že si nechávají dávat silikony, že se řežou, když je tolik různých možností, jsou pušapky, že jo, to jsou molitanové podprsenky a tak dále. Takže těch možností je tolik a nemusím se nechat řezat. V jednom nejmenovaném časopise vyšel článek Burešová si vycpává podprsenky molitanem. To je něco zoufalého.
0: Ale my se tomu teď smějeme. Na druhou stranu, co jiného bychom s tím taky mohli dělat? Ovšem naši nejbližší, teď myslím třeba rodiče, pokud se jich to týká, naše děti, naši partneři, ti musí jednoznačně trpět, protože my tak trochu jdeme s tou kůží na trh a tak trochu, byť pak nás to samozřejmě zasáhne, bychom na to měli být připravené, že se něco takového, když tu kůži na trh neseme, zkrátka může stát, že toho někdo zneužije. Ale ten partner, rodina, děti, vlastně my vystavujeme do situace, se kterou oni nepočítali, nemohli s ní počítat, nemohli jí chtít, prostě k ním přišla.
1: Samozřejmě, a teď já mám takovou jednu ještě informaci, a to je vlastně docela čerstvá. Když jsem se dočetla, že jsem s Českou televizí uzavřela doživotní smlouvu, už jenom to je směšný, protože žádný podnik s váma neuzavře doživotní smlouvu. Nebudu teď konkrétní v číslech, a že za kalendárium, který uvádím, dostávám, a teď tam byla naprosto nesmyslná částka, já nemám ani půlku toho za měsíc, a teď jakým způsobem to těm lidem můžete vymluvit. Teď někam přijdete a řeknou, no tam má ty peníze, ježiš, tak to tímto, co za střechu, no tak to přirazíme, že jo. A ty mě řekli nedávno, prosím ti, ty tady pořád šetříš, nechceš si to koupit a teď máš ty televize takový peníze. A teď jak to máte těm lidem vysvětlit, že si to někdo prostě vycucal z palce a dal to do tisku. To je ale strašný. A je to veliká nepravda a vy se nemůžete bránit.

0: Aleny Zárybnické.
1: Zálety dnes hostí Saskej Burešovou. Každou neděli ji můžete vídat v kalendáři na obrazovkách České televize. Pořad se vysílá od roku 1993, to znamená, ano, bude vlastně na obrazovce pomalu 30 let. Kdy si režíroval Zdeněk Beránek, teď Petr Obdržálek, váš manžel. Za mě je to geniální formát. Čí to byl nápad?
2: Mého manžela.
1: Geniální nápad, geniální manžel.
2: On totiž v té době byl producentem, tenkrát myslím Československé televize, u České televize, a dostal vlastně takovou informaci, že by bylo dobrý, aby v té jeho tvůrčí skupině našli nějaký pořad nebo něco vymysleli, aby se podchytila všechna výročí, aby nám něco neuteklo jako veřejnoprávní televizi. No a on dostal vlastně tento nápad. Ovšem ten pořad samozřejmě se proměňoval. Ze začátku to byl pořad statický, když jsem seděla u jednoho stolečku, pak trošku v jiném prostředí, ale vlastně během doby se stále proměňoval, takže se začaly najednou používat digitální triky a tak dále. Dělali se mnou hrozný věci. Já už jsem tam lítala na koštěti, ježibaba jsem byla, v opice, v létajícím talíři, no prostě všechny na šibenici jsem visela. Dokonce v jednom článku mi říkal pan redaktor, ale já jsem dokonce viděl, jak se také vykoukla z toaletní mísy. Prostě dělají se mnou všechny věci a právě divákům se líbí, že ač tedy v mém věku, takže jako mám smysl pro humor a ten mám.
1: Pamatujete si na něco, co vás opravdu překvapilo, co jste si řekla, tak tohle je věc, kterou budu říkat s tím, že i pro mě je to věc nová?
2: No tak samozřejmě těch zajímavostí je tam celá řada, že jo, tak... Teď je tady nebudu jmenovat, už jsem to někdo všechno vypsala v nějakém časopise, ale co mě tak nějak, řekla bych, přímo pohladilo po duši, bylo to, že když jsme hovořili o Karlu Čapkovi, tak se mi strašně líbilo, že on prostě myslel, měl strašně rád zvířata, to víme, že jo, napsal prostě o svém štěňátku krásnou knížku, to všechno víme, ale on si přál dokonce, že až jednou bude mít svůj hrob, aby nezapomněli na to, že by tam měla být taková malá mistička pro ptáčky, až přiletí na ten jeho hrob, aby se měli kde napít. Tak to mě strašně potěšilo. To je hezky, že jo?
1: Každotýdenní formát, to je pěkná řehole, když si představíme, kolik času je potřeba na to, aby se připravilo, aby se natočilo, aby zkrátka to klapalo tak, jak to má. V době covidové, v době té nepříjemné, jste ale točili vlastně nepřetržitě, protože prostě výročí jsou jenom jedna a reprízy kalendária nedávají logicky žádný smysl.
2: No dokonce já jsem navrhovala, jestli by nešli vysílat reprízy, ale oni říkali, že bohužel by to jako nesedělo datově, jo? Takže samozřejmě jako v té době, že ty lidi měli výročí, ale datově by nám to nesedělo. Takže jsme museli točit, ale samozřejmě se dbalo na všechny ty hygienické záležitosti, takže nás všechny testovali vždycky před tím, kterým natáčením, a jeli jsme pořád dál.
1: Televizní kamera je jenom černá tečka, za ní možná to červené světlo a možná kameraman, který se ne vždycky třeba úplně soustředí na to, co se děje. Dokázala jste vždycky odbourat to, co souviselo s chodem toho studia, a schodem místnosti, nebo byly okamžiky, že jste si říkala, dneska bych tady potřebovala větší klid a větší soustředění i třeba všech těch ostatních. Mně někdy totiž, proč to říkám, to, že překonávám nějaký chaos, nějaký nepořádek, nějaký randál, něco upadne, něco se někde řídí, někdo zakopne o kabel a podobně, tak mně to přijde někdy jako příjemná výzva. A někdy je mi to nepříjemné. Jak jste na tom byla vy?
2: Musím říct, že v té hlasatelně jsem vždycky byla maximálně soustředěna a nenechala jsem se rozhodit. Ale co mě dodnes rozhazuje, když točím třeba na ulici a vidím, jak ty lidi kolem mě chodí, jak si šuškají, to je ona, že jo, někdo za mnou prostě dělá tady rohy a takový, tak to je teda opravdu tak náročný na soustředění. To mě rozhazuje, to se přiznám, ale v tom studiu nebo prostě na scéně, kde mám jenom ty diváky, se dokážu maximálně soustředit, ale tam je to teda fakt, to mě hrozně vadí.
1: A dokážete na to pokaždé reagovat s úsměvem profesionálně, tak jako to třeba dokázal Karel Gott, který se zásadně na lidi nemračil, ale bez pochyby ho to stálo obrovské vnitřní úsilí. Vždycky to tak je.
2: Musím říct, že se o to snažím a zatím jsem ještě nikde nezuřila. Tak dobrý, doufám, že mi to vydrží.

0: Se Saskou Burešovou dnes moc ráda mluvím v Záletech. Přečetla jsem si a říkala jsem to hned na úvod, že jste o sobě někdo řekla, že jste staromilec. Tak v čem všem se projevuje vaše staromilectví?
1: No, tak samozřejmě mám ráda staré historické filmy, úplně miluju. Miluji starý nábytek. Od jak živa sbírám starožitnosti, ne teď, že bych sbírala, já nevím, jaký čipendely, to ne, ale vždycky největší radost mě manžel udělal, když mi třeba koupil k Ježíšku malinký nějaký krásný hrníček nebo talířek. Stačí maličkost, ale prostě byly to staré věci, protože ono, víte, ty staré věci mají ducha. Jo, to je prostě něco, co mě, jsem si říkala, nová věc je krásná, ale tady kolik lidí to mělo v ruce, jako kde všude ten hrníček, kam se dostal. Jo, prostě má to takovou svoji jakoby tajuplnou historii. Takže jsem staromilec, mám rád všechno, co je starý.
0: A hledáte ten příběh, který se tam bez pochyby někde ukrývá a sníte o tom, jak by mohl vypadat bez ohledu na to, jaký možná reálně byl?
1: Třeba tak, máme chaloupku, starou roubenku a teď okolo jsem koukala, jak se stavějí ty nový roubenky a tak dále. Krásný, určitě mají tam myčky, mají tam koupelny s výřivkama, mají tam všechno. Ale my máme tu starou roubenku, já říkám, ta chalupa, ale má ducha. Jo? Takže i v tom vlastně jako se projevuje to moje staromilství.
0: A vaše vnučky postupně dospívají, půjdou vaší cestou?
1: V žádném případě.
0: Z jejich rozhodnutí.
1: V žádném případě ani můj syn nešel, i když to zkoušel, pracoval v televizi, ano. Ale pak teda řekl, na to nemám nervy. Šťastné to dítě. A obě dvě vnučky chtějí být lékařkami. Učí se dobře.
0: No, učí se to je užitečné.
1: A jdou potom jako velice tvrdě, tak to je dobře. No, já si myslím, že to vůbec je obor, kterýho já si nejvíc vážím a kdybych se znovu měla narodit, tak bych patrně asi studovala medicínu.
0: My vysíláme primárně ve východních Čechách, ale třeba taky v Liberci a reprízujeme na dvojice Českého rozhlasu. Co vám ale naskočí, když se řekne Hradec Králové, Pardubice, Liberec?
1: Liberec spíš mi naskočí, protože, jak už jsem se zmínila, tak my máme chalupu právě v severních Čechách, takže samozřejmě v Liberci jsem poměrně často, je to krásný bývalý německý město. Mám ho ráda, mám ráda tu krajinu, mám ráda atmosféru a víte, ono se říká, že právě v těch severních Čechách, že jsou ti lidé takový k sobě nějak jako hodnější, jsou bližší. Možná proto, že ty podmínky jsou tam takový drsnější. Já si teda to takhle vysvětluju.
0: Moc krát děkuju za to, že jste přijela pozvání. Víte, když jsem na začátku říkala, že od každého, s kým se v životě v profesi potkáme, tak se mnohé naučíme. Já děkuju za tu hodinu, kterou jsme mohli strávit tady spolu ve studiu. Budu to mít uloženo v sobě a budu si vždycky pamatovat to, s jakou pokorou jste o své práci, kterou bez pochyby milujete, mluvila. Měli bychom tak o ní mluvit všichni. Děkuji za setkání.
1: Ano, já vám děkuji za krásné otázky, protože některé byly opravdu poprvé a některé byly dokonce nevšední. Děkuji taky. Naschledanou.

0: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si dělí.
1: Až se v bílém půjdu
2: na... Já ti přeju zase dať bátý, jo máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
1: Až se v bílém půjdu
3: na... Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

aç kırmaz gitani. Dobré ráno, Magdaléno, od dnešního dne ti bude jenom 18. Budeš ještě dlouho dítě a jako já a moje přání.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

0: krásné sobotní teplé dopoledne přejeme ze Zlínského studia Českého rozhlasu Brno. Věra Hotařová
1: a Standa Hložek.
0: A vy už víte, že začíná další vydání písniček pro duši. V tomto parném létě a v těchto horkých dnech by se slušelo určitě nabídnout také něco k ochlazení. I když písničky, které hladí duši, zřejmě moc nechladí, spíše rozehřívají, ale možná také ten pocit toho příjemně rozpoloženého hudebního zvuku po celém těle. Kdo ví, může ochladit? Stává se ti to někdy, Stando?
1: Tak stává, ale já si myslím, že ty horka jsou opravdu extrémní, ale je polovina srpna, takže v srpnu má být horko, má být sluníčko.
0: Mně to teda moc nevadí, že takové teplo, já to mám taky moc ráda.
1: Mně to nevadí, protože teď nemám čas jet někam na jih, jak se mi to stávalo dřív, tady bylo teplo a měl jsem naplánovanou dovolenou někde u moře a tam bylo ještě o 5 stupňů víc, jsem říkal, páni, to jsem blázen, to jsem měl jet o měsíc později. Tak já pojedu asi o měsíc později.
0: A navíc ale třeba konkrétně ze Středomoří přicházejí zprávy, že je tam chladnější teplota vzduchu než u nás, dokonce snad až o 10 stupňů. Tak to by si se tam možná zase schladil trochu.
1: To víš? Je pravda, ale to mě nenapadlo.
0: Tak pojďme na nějakou písničku.
1: Ano, já
0: čím
1: si myslím,
0: začneme?
1: Máme velkou zásobu písní a tady tuhle tu si myslím, by se mohli pustit na úvod dnešního pořadu. Lenka Filipová.

0: prý se tomu říká láska, zpívala Lenka Filipová, autorka hudby, krásná ano. Melodie, otextoval Stando?
1: Zdenda Rytíř, krásný text, jsem mu povedl.
0: Letní parno, to je písnička, která se hodí úplně do současného období, také ta láska letní, letní lásky, ty kvetou v každém věku, bych řekla. No a jinak, co tě tak v tomto období nejvíc baví, Stando?
1: Tak dívej, já teď mám takový období, kdy jezdím republikou křížem krážem, tak já ti nemůžu říct žádný nějaký zážitek. Já jenom sleduju, když jezdím tou republikou, jak se všude staví silnice. Pořád stojím v nějaké koloně, ale mě trošku zaráží to, že vlastně, jak je to vedro, tak vody dochází. A to je katastrofa. A to člověk vlastně si to běžně neuvědomí, pokud všechno funguje tak, jak má. Tak to bere samozřejmě, ale ta voda opravdu, bez ní se nedá žít. Marná sláva. Takže čekáme na déšť. Já asi začnu zpívat píseň Za to může déšť, ne já, protože to je jediná píseň, když já ji zase zpívám někde na koncertě, tak začne pršet.
0: No na déšť čekají úplně všichni, nejenom zemědělci, nejenom my, ale také houbaři, no, protože už právě začíná vávala dříve jejich sezona a teď díky tomu, že je tak velké sucho, takže po hřibcích asi ani vidu, ani slechu. To nemůžu potvrdit z vlastní zkušenosti, protože jak už jsem řekla xkrát, tak já houby hledat neumím, já je prostě nevidím.
1: Fakt, ti houbaři jsou chudáci, já jsem teď někde zaslechl, že se chystají nějaký ty festivaly houbařů, tak docela by mě zajímalo, co tam budou vystavovat, nebo čím se tam budou bavit, ale zase budou vystavovat sušené houby, že?
0: Mají také možná ještě zbytek naložených hub z loňské sezony.
1: Ano, nebo v nálevu, ty jsou vynikající.
0: No a pak budou třeba mít žampiony, hlívu ústřičnou a dokonce představ si, teď jsem nedávno zaslechla debatu zákaznice s prodavačkou v nějakém zahradnickém centru, kde si kupovala už připravenou hlínu s podhoubím pro pěstování bedlí. To jsem vůbec nevěděla, že to lze také v domácích podmínkách pěstovat.
1: Jo, no výborně. No já jsem sáhnul do mýho skromného archivu a našel jsem tam takový pozdrav pro všechny houbaře v podobě písničky.
0: Já myslela, že si sáhnul do svého skromného archivu nakládaných hub a že tady někde vytáhneš spod stolu nějakou skleničku nakládaných hříbků a tak písnička, to je lepší.
1: Sklenička nakládaných hříbků u nás moc dlouho nevydrží, protože já je miluju. Ale písničku vám pošleme. Tu vám zaspívá Jirka Helekal.

0: Takhle vám na vlnách Českého rozhlasu Brno zpíval Jiří Helekal písničku od Jampionu k bedle. Vybral ji Standa Hložek. Standu, troufám si říct, že to byla od tebe provokace.
1: Ano, tak trošku, ano, to
0: na
1: byl
0: stranu
1: záměr.
0: Houbařů, protože ale ta představa, jak skáče po lese s košíčkem, tu k bedličce, tu k žampionku. No v lese asi žampiony moc nerostou, to spíš na těch stráních takové ty
1: ovčí. A já doufám, žampiony, že tou písničkou to přivoláme. A uděláme prostě houbařům radost, že konečně za pár týdnů.
0: To byl tvůj záměr.
1: To byl můj záměr. Ale když já jsem slyšel tuhle píseň teď, tak jsem si vlastně vyloženě představil toho Jirku Helekala ve své hospůdce, kterou má. A je to taková vyloženě hospůdka pro ty houbaře, když jdou kolem třeba, nebo pro trampy. On tam občas dělá takový písničkový nějaký podvečery a večery s kytarou, kde on tam se vyžije. A je to tam úžasný, malebný a vyloženě tahle píseň mi tam do toho zapadá, do toho jeho prostředí. My spolu alternujeme v muzikále Tři mušketýři.
0: Ano, na to jsem se právě chtěla zeptat, zda ještě účinkuje v nějakém z jiných muzikálů než ve Třech mušketýrech. Nebo co vlastně dělá teď?
1: Tak on se věnuje tam tomu svýmu, ty svý hospůdce teď přes prázdniny, to vím 100% a patří mezi ty velice hodné a slušné lidi v té muzikantské branži a je takový typický tramp, dalo by se říct.
0: Na Jirku Helekala si zavzpomínal, pochválil si ho.
1: Jak jinak?
0: A teď by si mohl vzpomenout na někoho jiného z tvých kolegů.
1: Já si myslím, že je čas na písničku a já si se vám přiznám, že teď jsem objevil takový krásný antikvariát. Já občas zavítám do takových těch bazárků, kde mají hezký knížky a hledám tam CDčka, jednak svoje, jo, protože jsem zjistil, že vyšly nějaký CDčka kdysi dávno, který já doma nemám. Tak já chodím a hledám. No a tím pádem nacházím takový zajímavý skvosty v těch antikvariátech v podobě písniček. Našel jsem několik krásných CDček, třeba Vaška Neckáře, takže já postupně vám budu nabízet různé písně. Ale tahle se nám dneska vyloženě hodí a posíláme ji vám.

0: Já ti zabrnkám. Tohle píseň napsal Boban Ondráček s krásným textem pana Zdenka Borovce. V tom textu se zpívá o tom, že děvče mu dalo košem, že? A já ti zabrnkám o tom, jak voní rmen a kmín.
1: Aha.
0: A to mě zaujalo.
1: To si dovedu představit. Okamžitě si nalistoval patřičné encyklopedie, aby si nás informoval opět o tom, jak důležité v našem životě mohou být tyhle dvě bylinky. O kmínu toho víme hodně, to je běžné koření, které používáme v kuchyni. A co ten rmen, co se dočetl?
0: Ale rmen, přiznám se, že jsem se nikdy tím nezabýval. Já jsem věděl, že rmen prostě ano, je kytka, která roste na zahradě, jako jo. Ale tak přátelé, pozor, dočet jsem se, jo, že rmen je velmi blízký nebo podobný hermánku.
1: Neříkej.
0: No a jak se pozná, jo, rmen nemá dutinku uprostřed květu, ale hermánek tam má dutinku. Mm-hmm. Rmen je nápadně vonící vytrvalá rostlina nízkého vzrůstu, asi 40 cm vysoká, jo. Květy léčí žloutenku, nemoci jater. A květ také pomáhá proti migréně. Čaj z něj je starobylým tonikem, příjemně chutnajícím a podporuje trávení. To tam píšou někde. Přidává se do likérů a v Anglii i se přidává jako do piva. V kosmetice při výrobě šampónů. No a když si tím meněš vlasy, to jsem se dočet, jo, tak ti zesvětlají.
1: To je hermánek, má takový účinek, jestli i rmen, to nevím,
0: tak
1: ale
0: to
1: hermánek stoprocentně, ano. To jsem si teď okamžitě vybavila, když jsem byla malá, tak já jsem toužila potom být kudrnatá blondýna. A byla jsem bruneta s rovnými dlouhými vlasy jako hřebík, tak mě teda maminka někdy splachovala vlasy hermánkovým odvarem a přiznám se, že na mě to teda moc neúčinkovalo.
0: Já, když jsem byl malý kluk, tak já mám dvě starší sestry, tak vím, že tam vymýšleli nějaký věc na vlasy, že se polívali pivem, že?
1: Ano, to bylo tužidlo.
0: Jako tužidlo. A vím, že prostě nějaký žloutek nebo co taky se dával do vlasů, nevím.
1: Ano, jako výživa určitě, ano.
0: Jako výživa určitě, že?
1: Ano, a to pivo jsem taky zažila v těch vlasech, abych je měla takové natužené. A dávali se do toho takové zvláštní klipy, sponky, které dělali vlnky. Ale to jsme odběhli od písniček k účesům. O účesech náhodou nějakou písničku si nevybíral. Takovou, která by nám připomněla určité období interpreta, skladatele, textaře, anebo prostě nás dobře naladila.
0: Ano, mám písničku od Jirky Korna, která nás určitě dobře naladí a je staršího data, je velice zajímavá. Má název Pozdrav do městečka B.

0: Tak to se nám to krásně rozjíždí v dnešních písničkách pro duši Českého rozhlasu Brno, které vybírá Standa Ložek. Další archivní písnička zpíval Jiří Korn, písnička se jmenovala Pozdrav do městečka B a objevila se na seznamu LP Alba, které se jmenovalo Ráj slunce a bylo to LPčko, na kterém zpíval pouze Jiří Korn v doprovodu skupiny Františka Ringočecha.
1: Je slyšet, že to už jako je pěkně dávno, co tohle Jirka naspíval.
0: Kam poslat ten pozdrav, do kterého toho městečka B? Pod tím by se dalo objevit měst.
1: Já jsem nad tím vůbec nepřemýšlel, přiznám se. Protože já jsem z toho horka už tak omámený, protože přiznám se, že jsem hrál v tomhle horku minulý týden tenisový turnaj.
0: No páni.
1: Opravdu během toho celého dne hrál jsem asi 6 zápasů a když jsem končil 6, tak jsem nevěděl, jestli jsem na kurtech nebo jestli jsem někde za plotem.
0: Tomu věřím.
1: Ale byl to úžasný tenisový turnaj tady vlastně tady na Moravě, kde se sešla taková velice zajímavá sestava od Romana Skamene přes, já nevím, Pepika Laufra, Milana Drobného, Peťu Koláře, spousta dalších sportovci, Tonda Panenka, já nevím, Pavel Richter a tak dál a tak dál, hudební skladatele.
0: Roman Skamene hraje také tenis?
1: No pozor, Roman Skamene hraje výborně tenis, on se nezdá. I fotbal, on hraje zásadně v útoku, ale jemu, protože je malej, tak se mu promíjí offsidy, víš? Takže má sice nevýhodu ve výšce, ale má výhodu, že má trvalé bydliště v offsidu. Povoleno. Povolené.
0: A to jsou takové ty, jak se říká, srandamače, že?
1: No a ty srandamače jsou pro nás jako bezva, protože si popovídáme s kolegy, který nepotkáváš běžně, tak se dovíš, co kdo dělá, co se chystá a tak dál. Tak já jsem si hodně povídal s doktorem Milošem Skalkou, to je taková hudební kronika žijící, prostě ten ví absolutně všechno. A byl tam samozřejmě i Filip Renč, který se pochlubil tím, že dokončil velkofilm o Lídě Bárové. Mě to zaujalo, protože povídal o tom, jak to má našlápnout do celého světa. A Filip říká, že už na tom pracuje 12 let. Asi je to tak, když se točí velké téma, že to nejde ze dne na den. No a zaujalo mě taky to, že dlouho vybíral, kdo mi napsal muziku. Že chtěl šáhnout i jako někde do Anglie a tak dále, protože věří tomu všichni, celý ten tým, že, co to vlastně natočili, že to bude celosvětový film. Já mu samozřejmě Filipovi držím palce, ať to vyjde. A překvapil mě a zaujal mě tím, že oslovil Ondru Soukupa. Takže Ondra Soukup teď v této době pracuje na filmové hudbě. A on už má s tím bohaté zkušenosti, protože napsal hudbu do mnoha výborných muzikálů.
0: A nejenom to, napsal také hudbu k Oscarovému snímku Kolia, mimo jiné.
1: No vidíte, na to se taky zapomíná. Takže v tom Ondrovi opravdu něco je. Ostatně poslechněme si takový vzorek z Ondrovy dílny. Zpívá Lucie Bílá.

0: Nutno dodat, že tato krásná skladba byla z muzikálu Johanka z Arku, kde hudbu vytvořil Ondřej Soukup a tento muzikál měl premiéru v roce 2000, tedy před 15 lety už.
1: No ale musíme opravdu konstatovat, že i ten text byl úžasný, že Gábina Osvaldová opravdu, když chce, tak napíše krásný text.
0: Já myslím, že ona chce pořád, protože já jsem ještě neslyšela, přiznám se, od ní text, který by neměl hlavu ani patu.
1: V uvozovkách.
0: No tak já jsem to jenom tak vyzkoušela, jak si to vlastně myslel, víš?
1: Jo, tak víš, tak jako když spolupracuje manžel s manželkou a naopak, tak to kolikrát jako bývá trošku složitější, občas to zaskřípe. No ostatně všude možně, teď jsme vzpomínali třeba Romana z Kamenného, teď jsem s ním náhodou mluvil, je to 2 dny, a vzala to jeho žena. A říkám, prosím tě, potřebuji Romana. My jsme hráli ten tenis proti sobě, no porazil mě bohužel, ale my jsme ho nechali vyhrát, protože já už jsem fakt na míčky neviděl, už jsem nechtěl hrát půl.
0: No jenom
1: půl
0: to
1: pátý, šestý zápas.
0: Je prostě lepší, no.
1: Ne, my jsme hráli asi stejně, a to je jedno. A tak dej mi Romana. Jo. Říkám, proč jsi tam to, Roman je na stromě. A říkám, co dělá Roman na stromě? Podotýkám, že to je teď 2 dny, bylo horko jako hora. Říkal, stříhá stromy. Říkal, no neblázni v tom vedru. A to jsem volal kolem poledne. Jsem v tom vedru stříhá stromy. Říkal, no, on nemá čas, tak prostě on je hrozně pracovitý, tak stříhá stromy a ještě musí ostříhat takový ten okrasný plot. Zlí jazykové tvrdí, že je doma velmi pod patnoflem, že když neposlouchá Romanu, tak musí si nasadit baťoch a Romana ho za ten baťoch pověsí na věšák a dokud se jí neomluví, tak ho z toho věšáku nesundá.
0: Tak to určitě tvrdili pouze zlí jazykové a dávej bacha, co tady říkáš, ať to nemusíš někde odvolávat a omlouvat se veřejně. Přátelé, to byl určitě pokus o vtip, že Stando.
1: A tak Romana všichni dobře známe. No. On je opravdu pracovitý. Já jsem u něj několikrát byl, má krásnou zahradu. Říkám, že je pracovitý z donucení. Ale, jako já, ale on má neskutečný vychytávky. Jo. Tam k němu jdeš a on má takový velký dřevěný vrata na chalupu. A tam nemá zvonek. Jo, má zvonek vedle, ale když chceš otevřít vrata, tak tam má takový splachovadlo, takový to, tak jak bývá na záchod, jako v těch starých, takový ten...
0: Na řetízku a ten keramický konec.
1: Zatáhneš, jako je spláchneš a ono se ti otevřou vrata.
0: Já myslela, že padací tam má, schody někde
1: ne, tam má systém kladek a to vymyslel on hlavou přímo, Roman. Říkal, to nic není, to si mě chlubil, to nic není, to já jsem vykopal studnu. Říkal, jak jsi vykopal studnu? Sám kopal studnu, která má asi 20 metrů hloubku.
0: No.
1: Říkal, když jsem viděl tu tečku nahoře, tak jsem se opravdu bál. No, ale musím říct, že prostě ta studna není kolmá, že jako má lehké vlnovky, jako směrem dolů.
0: Hlavně, aby v ní byla voda, to je to důležité.
1: To jsem kopal já a vymyslel jsem systém kladek, kde nahoře seděla Romana, jeho žena, která tehdy byla v jiném stavu, a vymysleli kladky nějak, že ona vždycky, když to bylo plný ten kýblík, tak on na ní zařval nebo dali nějaký signál a ona zmačkala nějaký čudlík a ten systém kladek jel s tím kýblíkem z té studny až někde nakonec zahrady a tam se sám ten kýblík vyklopil
0: a přijel zpátky.
1: No, takže on, Roman, on se nezdá, on opravdu je velice šikovný. A já to říkám z toho důvodu, že prostě ano, jsou rodiny zvláštní, že ten chlap to nemá jednoduchý. A o tom se zpívá i v různých písničkách. Například Jirka Schellinger nám o tom zaspívá.

0: Na mále mám Jiří Schellinger a vzhledem k tomu, že Jiří Schellinger už přece jenom nějakou tu dobu není s námi, tak předpokládám, že to je, Stando, další tvůj úlovek z antikvariátu.
1: Ano, to si strefila. To je jeden z mnoha. Jeden z mnoha takových skvostů, který postupně sbírám. A je zajímavostí na té nahrávce, že tuto písničku hudbu složil Paul McCartney. A další zajímavost, že text, to bys nevěřila, kdo napsal text.
0: Tak přemýšlím, protože Jiří Schellinger měl hodně společného s Františkem Ringo Čechem, takže by to byl Franta Ringo Čech?
1: Ne, Franta ne, Franta na mále nemá, ale Jirka Grossman napsal tenhle ten text.
0: Aha, tak to je překvapení.
1: A když třeba je zajímavý text, tak se schválně podívám, kdo jej napsal. Samozřejmě ten text dávám do spojitosti s tou dotyčnou osobou, jestli opravdu ten příběh píše jenom tak, anebo ze svého vlastně vnitřního nějakého toho pocitu, který má. Jsou rodiny, kde to je trošku jako pestřejší, ale jsou rodiny, kde je klid, harmonie, pohoda.
0: Máš na mysli nějakou konkrétní rodinu?
1: Tak vím, že všude je někdy něco, ale pokud lidi jsou rozumní a snaží se prostě tu nějakou tu pohodu držet, tak já ve svém okolí mám konkrétní příklady a jsem tomu nesmírně rád. A když vidím, že to jde, tak a vidím někde, že to nejde, tak si říkám, kde je problém, že jo, kde je problém. No a tam, kde je ta pohoda, tak tam vznikají krásné věci samozřejmě. Vznikají i krásné písničky. Takovou písničku pohodovou nám zaspívá Karel.

0: Když muž se ženou snídá, teda.
1: To je pohodička, ne?
0: Udělal si mi obrovskou radost, to je písnička, kterou bych si mohla pouštět několikrát za den. A teď, když vidím před sebou autory, tak jsem opravdu překvapená, protože autorství bych připsala úplně jiným autorům.
1: Komu třeba?
0: No tak
1: ten napadá?
0: Text, to mě napadl Michal Horáček. A u té muziky tam bych klidně dala i Kocába třeba, ale rozhodně bych to nepřipsala autorům, kteří jsou tam podepsáni, a to nechám na tobě, aby jsi řekl.
1: Tuhle muziku napsal zpěvák Palo Habera. Já, když jsem se to poprvé doslech, taky jsem tomu nechtěl věřit, ale opravdu, a myslím si, že se mu výjimečně povedla. No a text, to je, přátelé, text napsal Karel Šíp. Tady vidět, že Karel, já to vím už leta, že Karel je geniální, prostě ví, jaké slovo kam posadit, i při těch jeho pořadech je nesmírně pohotový a vtipný. Já už jsem to možná říkal, když jsem za ním přišel, že potřebuji opravit jednu sloku v nějaké písnice, tak jsem nestačil dopít kafe a sloka byla na světě. Takže Karel Šíp je geniální.
0: Tento text se mu povedl opravdu moc. Věřím, že jsme udělali stejnou radost, jako si udělal mě, i našim posluchačům, kteří poslouchají písničky pro duši Českého rozhlasu Brno. A v nichž už máme před sebou pouze jednu jedinou skladbu a pak závěrečnou znělku.
1: Ale Věruš, já jsem tím přemýšlel, když vybírám takovou, když sedím a vybírám písničky, které bychom si mohli pustit, ne my pustit, ale který by oslovili a potěšili naše posluchače, tak si kolega říkám, jestli nepouštíme moc takový písničky jako starší a moc takový usedlejší, že by to chtělo nějak to tady malinko provětrat prostě ty kuchyně, když posluchačky vaří právě, ať se ty hrnce zvednou na té potně.
0: Aby se urychlila příprava oběda, máš představu, že už začínají usínat.
1: Já bych přitopil malinko pod kotlem a našel jsem takovou krásnou písni, a o to víc je bezvadná, že je vlastně, že se hodí do tohoto času ještě prázdninovýho, kdy se zpívají všechny možné písničky na plný pecky, stejně jako třeba tuhle vám pustím, kterou znáte stoprocentně, ale v tomhle podání asi ne. A hrají vám a zpívají Vanastový Věci.

0: Tak co na to říkáš?
1: No, dovedu si představit, že možná skákali nejenom pokličky na hrncích.
0: A aspoň se to našem holkám v kuchyni nepřipálí.
1: No, to je od tebe hezké, že tak myslíš na to, aby se nepřipálilo jídlo, ale to je trošku také sobecké, protože myslíš na to, aby vám chlapům jsme to jídlo nepřipálili. Tak to vidím já.
0: Tak
1: víš?
0: Jsem to vůbec nemyslel. Tak já jsem vůbec tak daleko nešel ještě.
1: Tak to máš štěstí, ale možná by si mohl zajít trošku dál v informaci o té písničce, protože je velmi známá. Trampové určitě jí čas od času někde u táboráku zpívají. Možná si myslíš, že to je písnička, která pochází někde odjinud, třeba někde z Ameriky, ale ona to je naše domácí písnička.
0: Ta pochází přímo, dalo by se říct, tak obrazně od Kladna. No, protože z Kladna pochází náš slavný a známý trampský písničkář Mickey Rivola. A to je jeho písnička, jak muzika, tak i jeho text.
1: Tak na závěr tady takové provětrání, no ale ten úplný závěr necháme naší tradiční znělce písniček pro duši a ta už zase trošku sklidní.
0: Ano, ta nás
1: a
0: sklidní.
1: Připraví všechny na to, že se blíží 12. hodina pravé poledne a tedy pokud dodržujete tuto dobu jako dobu určenou pro jídlo, tak dobu oběda. A my vám přejeme dobrou chuť a také pohodu, krásný víkend a i to, abyste v těchto nádherných letních dnech nestráceli dobrou náladu. Loučí se s vámi Věra Hotařová
0: a Standa Hložek. Ahoj.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Již po 335. si lámeme hlavu, která zase originálně a neotřele uvést další rozhlasovou schůzku s toulkami českou minulostí. Naše úvahy jsou limitovány faktem, že musíme uvést název pořadu.
2: To už se stalo.
1: Stanici, na jejichž vlnách jest seriál šířen.
2: To je Český rozhlas 2.
1: Ano, záhodno jest i uvést, kde se toulky připravují, kdyby to snad náhodou ještě někdo nevěděl.
2: Na půdě Českého rozhlasu Brno.
1: A potom taky, co nás k tomuto počinu inspirovalo.
2: Byla to stejnojmenná kniha Petra Hory Hořejše.
1: A ještě pár men, k nimž patří hlasy celou tu věru početnou posluchačskou obec víceméně spolehlivě provázející.
0: Ivana Valešová,
3: František Derfler,
4: Igor Bareš,
1: jakož i Josef Veselý.
2: Já bych jenom připomněl také Jaromíra Ostrého.
1: Skoro bych zapomněl. No tak to jsme tedy komplet a záhlaví dnešních toulek bychom měli pohromadě. Zase jsme se neopakovali.
5: Z Madridu se 19-letý arcivévoda Rudolf vrátil do Vídně jako příkladně katolicky vychovaný mladý muž. Zkušenosti z pobytu u dvora španělského krále měly za následek Rudolfovu uzavřenost a odstup, který si následník trůnu udržoval od svého nejbližšího okolí. K zármutku své matky princ neprojevoval ani stín protireformační horlivosti. Náboženské otázky a sektářské spory ho ve skutečnosti zajímaly stejně málo jako záležitosti státnické či vojenské. Jeho vysoká inteligence, spojená s mimořádným kulturním rozhledem, se soustředila již tehdy jinam. Rudolfův zájem poutala především umělecká díla a experimenty provázející pronikání do tajů přírodních věd. Jistě se zde projevoval i vliv setkání s vyspělou renesanční kulturou a dvorským uměním Filipova Španělska. Ve Vídni však budili následníkovi sklony vážné obavy, zda člověk tohoto založení bude vůbec schopen vládnout říši.
1: Tak to vypráví o Rudolfově návratu domů trojice českých historiků, zabývající se Habsburky, Ivana Čornejová, Jiří Rak a Vít Vlnas.
0: Ještě za španělského pobytu namaloval Alonso Sánchez Coelho Rudolfovu podobiznu.
6: Je na ní mladý muž v jakési vestě ke krku s renesančním okružím a čepicí, nebo snad kloboučkem, s načechraným pérem.
1: Ústroj tohoto mládence však není to důležité.
0: Ano, podstatná je jeho tvář, jeho oči, jeho rty.
6: Rudolf vypadá na portrétu štíhle. Nemá ještě plnovous, ale jakýsi neduživý knírek. A ty oči?
0: Jsou, jak to říct, snad pichlavé. Pravé oko navíc jaksi nesouměrně sešikmené.
6: A pak vidíme jeho rty a bradu.
0: Ta brada je vysunuta dopředu, ale nikoli energicky, spíš jakoby nedopatřením. A kolem rtů...
6: Je poznat, že to jsou rty habsburské, zvláště ten spodní.
0: Kolem rtů mu bloudí úsměšek, tedy on je to spíš úšklebek.
6: Jaký velký rozdíl mezi tímto mladým mužem a 14-letým chlapcem, který pózuje na velkém obraze zároveň s loveckým psem s rukou na jeho hlavě.
0: Ten nakrátko ostříhaný kluk má pořád ještě čistý pohled i jakousi dychtivost v očích a touhu po poznání světa.
6: Zatímco mladík, vracející se ze Španělska domů do Vídně, je navenek pyšný, ale nikoli vnitřně sebejistý.
0: Zdaleka ne všechno, co ho naučili a čím byl naočkován, splynulo s jeho duchovní podstatou.
6: Rudolf disciplinovaně vstřebával teatrální vystupování, osvojil si královskou povznesenost, uvykl pompě, pokládal za samozřejmost, že je božsky nedotknutelný.
0: Uměl sehrát zuřivou scénu, když na něho podřízený omylem jenom dýchl.
6: Byl vychován v tom nejpřísnějším katolictví a získán vizí pro dějinotvorné poslání habsburských panovníků.
0: Pomohli mu vžít se do role nadčlověka.
6: Avšak odsoudili ho tím k samotě. A ta se postupně prohlubovala.
1: Ohlédněme se trošku po Evropě.
0: Habsburci se totiž dočkali náramného vojenského triumfu.
1: Minule jsme to už trošku naznačili. Nevlastní bratr španělského krále Filipa, Don Juan d'Austria.
0: Ano, právě on, ten statečný voják a kavalír pověstný doslova Don Juanským štěstím u žen, byl pověřen velením nad mohutnou španělskou flotilou, která zamířila k Řecku do Korinského zálivu, aby se tam utkala s loďstvem osmanských Turků.
6: Není vyloučeno, že oba princové, Rudolf a Arnošt, kteří nastoupili v Barceloně na loď svého nevlastního strýce, spatřili mezi dobrovolníky této eskadry jistého Miguela Cervantese de Saavedra.
0: Jelikož však vystoupili v Janově a dál nepokračovali, nebyli svědky toho, jak Cervantes přišel v triumfální bitvě u Lepanta v září roku 1571 o levou ruku.
1: Naštěstí mu zbyla pravička, takže o budoucí dílo o rytíři Quixotovi de la Mancha bylo postaráno.
6: V těch dnech, kdy Don Juan zvítězil nad Turky a zamířil do říše nesmrtelnosti, aby byl opředen bezpočtem legendárních milostných zápletek?
0: V těch dnech, kdy těžce zraněný Cervantes ležel kdesi v podpalubí ošetřován felčary?
6: V těch dnech prožíval příští český král Rudolf II. Radost z návratu domů do světa sice méně pompézního?
0: Taky méně bohatého?
6: Přece však jenom přívětivějšího.
1: Jenomže uměl se Rudolf vůbec spontánně radovat?
6: Toť otázka, neboť naučili ho žít jak ve škrabošce. Jeho úsměv, jeho zkoumavý, trochu pichlavý pohled, všechno, každé hnutí mysli, jako by princ naučeně kontroloval.
0: Jenže maska časem zradí.
6: Protože ono v masce se trvale žít nedá.
5: Benátský velvyslanec Mikeli poznamenal ve své zprávě domů, že Rudolf je málomluvnější a nepřístupnější než Arnošt. Všichni sice tušili, že jde o pózu vštípenou dlouhým pobytem ve španělském prostředí. Rudolfovo chování však nepřestávalo znepokojovat. Císař Maximilián si asi uvědomoval, že stížnosti na jeho syna jsou do značné míry oprávněné, nezbývalo mu však nic jiného, než vyčkávat, až si Rudolf a stejně tak i Arnošt zvykne na vídeňské prostředí a přizpůsobí se mu. Ačkoliv byl v tomto ohledu příkladně trpělivý, u Rudolfa se nakonec nápravy nedočkal. Chladné povýšenosti ve styku s lidmi se princ už nikdy nezbavil, ačkoliv byla zcela v rozporu se srdečnou povahou, kterou mu přičítalo více svědků.
1: No, hlavně, že už byl zase doma, tedy Rudolf.
6: Byl doma a zabydlel se.
0: Zvykl si na přepich vlastního dvora.
1: V Madridu o něj pečovalo na 100 komorníků a dvořanů.
0: A ve Vídni svůj personál ještě rozmnožil.
6: Ale najednou nějak nebyl čas ani na osobní záliby, ani na soukromé problémy.
1: Proč pak?
6: Inu, vedle mnoha otevřených otázek politických se před Rudolfovýma očima vršily starosti rodinné.
1: Zdraví?
6: Tatík Maximilián na tom nebyl nejlíp. Dna.
1: Neboli podágra.
6: Ozývala se v bolestivých náporech a k ní se přidružily ataky ledvinové koliky a navíc dědičná porucha krevního oběhu, která činila z otce člověka po týdny malátného a pravidelně upoutaného na lůžko.
1: Připomeňme si, kolik bylo tehdy Maximiliánovi II.
6: V roce 1572 mu bylo 45. Kondicí a zdravotním stavem však vzbuzoval dojem nemohoucího starce.
0: Státnické úkoly nezvládal.
6: K tomu byl sužován starostmi, jak zabezpečit postavení svých 6 synů.
5: Žádný z nich, nejstaršího prince Rudolfa nevýjímaje, nevzbuzoval zvláštní naděje státnickým nadáním nebo bystrým politickým myšlením, ale díky vznešenému původu se mohli všichni ucházet o některý z evropských trůnů. Dělení vladařské moci v monarchii, jak ustanovil v dodatku ke své závěti Ferdinand I., se podle zkušeností Maximiliána II. Neosvědčilo a ten vůbec neuvažoval o tom, že by vytvořil pro své syny zvláštní vladařské úděly. Panovnickou budoucnost měl tudíž zajištěnu jenom nejstarší z jeho synů, zatímco 5 zbývajících musel zaopatřit jinde. Nebyl to úkol snadný, protože volných trůnů v Evropě nebylo nazbyt.
1: Když nebylo, tak kde tedy hledat?
6: Tam, kde to bylo lze.
1: A kde to bylo lze?
6: Ku příkladu ve Francii.
1: Tam byl někdo volný?
6: A to se ví, že byl.
1: A kdo?
6: Král.
0: Takřka současně s Anou.
1: Rudolfovou starší sestrou, která se provdala za svého strýčka, španělského krále Filipa.
0: Měla svatbu i mladší sestra Alžběta. Jako 16letá si vzala francouzského krále Karla IX.
6: Rodová strategie šťastných zásnub.
1: Ano, ty Rakousko se šťastně zasnubuj.
6: Slavila další úspěch.
0: Dostalo se i na strýčka Karla Štýrského.
1: Pokud vám ještě, prosím vás, nejde hlava kolem z těch příbuzenských propletenců, tak vězte, že to byl bratr císaře Maximiliána II. A tudíž Rudolfův strejda.
0: Tak, tenhle ten strejda nejprve v skrytu své duše myslel na anglickou královnu Alžbětu.
6: Ale ta se nakonec rozhodla zůstat panou.
1: Taky se jí potom tak říkalo, totiž panenská královna.
6: A proto se spokojil s bavorskou kněžnou.
0: A jak se již stávalo u Habsburků zvykem, tak si bral vlastní neteř.
5: Ve Vídni a v zápětí i ve Štýrském Hradci se roztočil kolotoč těch nejvelkolepějších slavností. Turnaj stíhal turnaj, podívaná podívanou, hostina hostinu.
1: Toto líčení je z pera historika Josefa Janáčka.
5: Při konečném účtování se dodatečně spočítalo, že tato velkolepá svatba přišla rodiče i ženicha na nejméně 200 tisíc zlatých. Avšak v těch radostných dnech nikdo nemařil čas počítáním peněz a všichni se oddávali potěšení ze vzrušujícího průběhu velké společenské události. Hostů i pouhých diváků se sjelo odevšad několik tisíc.
1: V té době už byl Rudolf i se svým bratrem dávno doma.
5: Oba se účastnili svatebního veselí v míře, jakou předepisovali dvorské mravy a zvyklosti. Vysedávali po hostinách, přihlíželi představením a atrakcím a nakonec museli na pěším turnaji předvést, čemu se ve Španělsku z mužních rytířských zábav naučili. Už v průběhu slavností si jich lidé u císařského dvora všímali s netajenou zvědavostí a ta zvědavost neopadla. Vídeňským dvořanům ovšem bylo zcela lhostejné, zda se z princů stali obratní harcovníci v rytířských hrách. Vzrušovala je spíš otázka, do jaké míry je španělská výchova poznamenala. Pozornost se soustřeďovala především k Rudolfovi jako předurčenému následníkovi trůnu a první úsudek si téměř všichni učinili podle vnějších známek jeho chování. Pro Rudolfa vyzníval většinou nepříznivě.

0: věčného handrkování a úředničiny.
1: Přes usilovnou snahu médií nám trochu politiku a politiky zpestřit, to sedí i na dnešek.
0: A taky intrik.
1: Netřeba komentovat.
0: Komnaty vídeňského dvora byly přeplněny kariéristy a patolízali.
1: No, nic. A příbuzní?
2: Nebyli o nic lepší.
1: Ani o trošičku?
2: Ani co by se za nehed vešlo. Všichni ti milovaní strýci, Karel a Ferdinand, milovaní bratříčci Arnošt, Matyáš, Maximilián, Albrecht, Václav, všichni měli vlastní ambice, všichni se chtěli nějak uplatnit a hlavně dobře žít.
0: Albrecht s Václavem byli zatím na stáži v Madridu.
2: Za to ctižádostiví strejčci, otcovi bratři Karel a Ferdinand, dávali Rudolfovi při každé příležitosti najevo převahu svého věku i zkušeností.
1: Tak trochu žárlivost?
2: Bylo v tom hodně žárlivosti.
1: Nejenom láska, leč i ona, tedy žárlivost, jest mocná čarodějka.
2: Ti všichni kolem Rudolfa byli osudem odstrčení.
1: A on je ten, který je v kariéře přeskočí.
0: Ku příkladu tu byl drzý, nevycválený, rozmazlený Matyáš.
2: 15letý princ přepjatého sebevědomí, chlapec bez skrupulí, už nyní na něm bylo vidět, že soužití s ním bude přinášet jen samé konflikty.
1: Matyáše Rudolf asi neměl moc rád, že...
2: Neměl.
1: A matku?
0: Ta se považovala za advokáta Pána Boha na zemi. Neustále rozhazovala peníze na zbožné dary i stavby.
2: Především se však s vehemencí hodnou lepších věcí do všeho pletla.
0: Ve své naivní prostotě znala jen přímá řešení a tak prosazovala nemožné, aniž dokázala některý ze svých omylů nazřít.
1: Srážka s takovým člověkem bývá dost tvrdá.
0: Dominantní osobnost, jakou Marie byla, lze buď přezírat nebo poslouchat.
1: Nedá se však s ní trvale žít.
0: Věru ne.
2: Uplynul první rok Rudolfova pobytu ve střední Evropě.
0: A princ věděl svoje.
2: Tolik se těšil domů.
0: Jenomže skutečnost bývá mnohem střízlivější než představy.
2: Princova uzavřenost jakoby zesilovala.
0: Už se u dvora šeptalo, že je Rudolf podivý.

0: Mezitím se uvolnil trůn v Polsku
1: a Maximilián se vzepjal a pokusil se prosadit svého mladšího syna Arnošta.
0: Obrovskou práci udělal český diplomat Wilhelm z Rožmberka, který si v rozhovorech s polskou šlechtou vedl natolik zdatně, že mu část panstva navrhla, aby se na místo Arnošta chopil polské koruny sám.
2: Jelikož však žádný Rožmberk nikdy korunován nebyl, pokud vím, lze předpokládat, že se tak nestalo ani v Polsku.
1: On ten překvapivý obrat vyvolal ve Vídni značné roztrpčení. Rožmberg musel později vysvětlovat a ospravedlňovat se, že nebyl iniciátorem vlastní kandidatury a že krále nezradil.
0: No, ale než se to všechno vyřešilo, tak do polských záležitostí zasáhla Francie.
1: A když se ukázalo, že Arnošt svou bezbarvostí na Poláky neudělal nějaký zvláštní dojem,
0: tak úspěch slavila nakonec francouzská konkurence.
1: Jindřich z Valois se stal králem Polska.
0: Když však zemře ve Francii jeho bratr král Karel IX., začne si Jindřich připadat v Polsku jako ve vyhnanství. Zláká ho volná francouzská koruna a doslova prchne z Krakova do Paříže.
2: Takže další kolo rvačky o trůn v Polsku.
1: Přesně tak. Maximilián se pustí do zápasu o trůn pro svého syna Arnošta.
0: Ale zase marně.
1: Polskou korunu získá sedmihradský kníže Štěpán Bátory, neboť byl ochoten vzít si za ženu obstarožní, mimořádně neatraktivní vdovu po posledním jagellonském králi.
0: Tedy on se i mladý Arnošt zapře a vystoupí v roli jejího nápadníka.
2: Musel se hodně zapřít.
0: Značně.
2: Ale nebylo mu to nic platné.
0: Nedostal ani stařenu, ani království.
2: Chudák Habsburg.
0: Už podruhé za sebou expanze jeho rodu skončila debaklem.
2: Že by to nevyšlo ani do třetice, byl tu přece Rudolf.
3: Začátkem dubna roku 1572. byl Rudolf ve věku necelých 20 let vyhlášen v Prešpurku za uherského krále. Na jeho počest zvonily zvony v hlavních kostelech a střílelo se z děl ve Vídni i v Praze. Vídeňský dvůr přijal rozhodnutí uherských stavů jako úspěch a vůbec se nepídil,

0: zda rozhodující akt odpovídá ve všem zákonným ustanovením. Rudolf získal první královský titul, avšak u jeho úskalí věděl pramálo. A sotva se ho někdo odvážil v těch radostných okamžicích znepokojovat upozorňováním na druhou stranu mince, plynoucí ze sousedství s Turky, na abnormalitu ve vztazích mezi panovníkem a uherskými stavy, způsobenou už omezenými vladařskými právy Habsburků i jinými specifickými okolnostmi vnitřního vývoje uherského státu. O tom všem se musel přesvědčit postupně sám jako uherský král.
1: Situace kolem Rudolfova uherského korunování byla vůbec dost zvláštní.
2: Byla. Nový král neusedl na trůn v hlavním městě.
1: Ano. A důvod?
2: Pešť ležela v horkém pásmu frontové linie. Protější Budín byl prakticky v moci Turků.
3: Jako nové hlavní město fungovala dnešní slovenská metropole.
2: Tenkrát byla Bratislava neboli Prešpurk nevelkým, pouze 6000ovým městem.
3: Na zvony se sice zvonilo.
2: Ale jinak panovala atmosféra zvláštního, úzkostného dusna.
1: Proč pak?
2: Do Prešpurku totiž zrovna dorazily hrůzostrašné zvěsti o masakru Igenotů v Paříži.
1: Ach ano, známá Bartolomějská noc.
2: Přízrak té noci sevřel hrdla všech přítomných.
3: To strašné vraždění, inspirované náboženskou nesnášenlivostí, šokovalo nejenom hosty v Prešpurku, ale celou Evropu.
2: Krvavý akt nebyl nějakou pomíjivou událostí, na niž se dalo zítra zapomenout.
3: Naopak, ve světě planoucích věroučních vášní, v Evropě nábožensky rozdělené a plné konfliktů, se pařížské násilnosti mohly přece kdykoliv opakovat.
1: Historie se nereprízuje, to je pravda, ale její kousky se jinak dost podobají skoro na každém rohu.
3: Strach, vyvolaný nesmyslným krveprolitím, na dlouhá léta ochromil nejpřirozenější pocity lidské důvěry mezi příslušníky různých vyznání.
2: Z příčin úplně malicherných pak znovu a znovu na různých místech vybuchovaly davové psychózy.
3: Stačil nepatrný impuls a vznikala panika.
1: Přesně to se stalo i v Praze při pohřbu Maximiliána II.
0: Poté, co přijal první královskou korunu, zavítal Rudolf v lednu 1573. roku konečně do Prahy. Přijel předsedat zemskému sněmu, ale především proto, aby ukojil zvědavost panstva, představil se veřejnosti a získal její sympatie.
1: Podařilo se?
2: Těžko říct. Oboustranné oťukávání proběhlo neslaně, nemastně.
1: České šlechtě připadal ten Habsburg též, namyšlený a upjatý.
2: A taky bezbarvý, nijaký.
3: Rudolf nikoho v Čechách...
1: Ba ani na Moravě...
3: Neznal.
1: Měl být českým králem...
3: Ale nemluvil česky. Každé slovo mu při sněmovní debatě museli překládat.
2: Většinou mlčel. Nechtěl uklouznout v něčem.
1: Nebo na něčem.
2: Nechtěl si zadat.
3: Pánové přesto naléhali, aby se ale honem učil česky, když jim má vládnout, a taky, aby se natrvalo odstěhoval do Prahy.
1: Co na to, Rudolf?
3: No, on už v Praze jednou byl, jako 10letý chlapec.
1: Pamatoval si na ni?
3: Moc ne, ale teď...
1: Co teď?
3: Teď se mu její malebné panoráma náramně zalíbilo.
1: Takže láska na druhý pohled?
3: Tak nějak. Možná, že už tenkrát, když se dával ve sněmovním sále vyšňořeném a zářícím novotou, tak si umiňoval, že podobným způsobem co nejdřív zvelebí spustlé a zanedbané komnaty na Pražském hradě.
0: 21. února 1575. roku začalo v Praze jednání českého sněmu.
1: Slovo dáváme opět francouzskému historikovi, důkladně se zabývajícímu českými dějinami, profesoru Ernstu Denisovi.
0: Po několika letech odkládání přijel do Prahy i Maximilián II. Císař, jehož zdraví sláblo vůčihledně, měl důvod šetřit stavů, jež to chtěl, aby jeho nejstaršího syna Rudolfa přijali za krále českého, ale málem příliš draze zaplatil jejich hlasování odcizením si stolice papežské. Chopil se svých úskoků, zahrnoval protestanty lichotkami a poklonami, svou mírnost a zdlouhavost svaloval na katolíky, na druhé straně se vymlouval nunciovi, že mu sliby byly vynuceny, chlubil se svým odporem a velice výmluvně ujišťoval dvůr římský o pravých svých záměrech.
1: Výsledek už známe.
0: Po několika dnech byl Rudolf přijat za krále českého. Stavové ani nepomysleli na změnu přísahy korunovační. Rudolf přísahal ve jménu Panny Marie a svatých, což neučinil ani Maximilián. A přijal slavně svátost oltářní v přítomnosti katolíků.
2: 22. září roku 1575. byl Rudolf poněkud úspěchaně a skromně korunován ve svatovíckém domu.
3: Ke královské hostině museli bezmocného císaře Maximiliána přinést na nosítkách.
2: Královský vzestup Rudolfův byl zároveň smutným koncem Maximiliánovým.
3: Spěchal, aby syna uvedl do všech hodností, než se dostaví smrt.
2: Čeští stavové projevili pochopení a vstřícnost.
3: Ani hříští kurfiřti nedělali problémy. A tak za měsíc a něco získal Rudolf po uherské a české v pořadí už třetí čelenku korunu římsko-německé říše.
2: Všechny ty chvatné a ledabile připravené oslavy horšily Maximiliánův zdravotní stav. Přidaly se ledvinové komplikace.
3: Žil však ještě celý rok.
2: Ischemická choroba srdeční,
1: spolupůsobící s mnoha nemocemi dalšími, jak už víme,
2: ukončila v říjnu roku 1576. císařův život.
3: Zemřel v Řezně, ale jeho balzamované tělo pohřbil Rudolf v pražské svatovícké hrobce.
2: Učinil tak s půlročním zpožděním.
3: Rodina chtěla původně ostatky uložit ve Vídni, ale tam zrovna řádil mor.
2: Maximiliánův pražský pohřeb, přepečlivě připravený, se změnil v tragikomickou grotesku.
0: V den pohřbu průvod pohyboval se s neobyčejnou nádherou ulicemi hlavního města. Když přibyl na staroměstský ring, temné pověsti se rozšířily v lidu. Mluvilo se o spiknutí a řeži. Rudolf jest prý raněn, zabit. Strach náhlý padl na přítomné, takže zděšeně prchali, skrývali se po domech, kněží odhazovali své komže, aby pozornost neobrátili na sebe, preláti lámali své berle. Ačkoliv počasí bylo ještě chladné, březnové, několik utíkajících se vrhlo do Vltavy, aby vyvázli z nebezpečenství.
2: I šlechtici a vysocí hodnostáři se rozutíkali a poschovávali se.
3: Máry s mrtvým zůstaly opuštěny na malém rynečku.
2: Jenom Rudolf II., obklopený několika zbylými osobními strážci, nestratil nervy a zůstal u rakve.
1: Nad Prahou se rozložil přízrak bartolomějské noci.
2: Hrůza z možného masakru mezi katolíky a protestanty přerostla v davovou psychózu.
3: Trvalo 2 nebo 3 hodiny, než smuteční hosté uvěřili, že nejde o žádné spiknutí a žádné nebezpečí, že nehrozí. Teprve potom se průvod zase sešikoval.
1: Bylo to vlastně velice symbolické. Projev chorobného kolektivního strachu provázel Rudolfa, když na Pražském hradě pochovával tátu. Jakoby onen přízrak úzkosti a tísně neměl ty hradní zdi opustit.

0: Léky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
3: Na okně seděla kočka,

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koník už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 minut.

Viva Maria. Kůně už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat.

Maria. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

tak ho našli za pár dní ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát. Proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: 60. na pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: slavíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: 50. a 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Ten z vás, milí posluchači, kdo zavítal někdy v poslední době do pražského divadla Semafor, měl možná štěstí, že mu k představení zahrála velmi originální, skvělá kapela. Ovšem, ona hraje nejen v Semaforu. Má za sebou celou řadu vystoupení a spolupráce třeba s Kritzperovým divadlem Hradci Králové, Východočeským divadlem v Pardubicích, Palácem Žofín, ale taky zahraniční hostování v Norimberku, Lipsku, Drážďanech nebo Bruselu. Na téhle kapele vás nepochybně i hned zaujme dominantní zvuk akordeonu. A na ten hraje muzikant, který je ale zároveň i kapelníkem tohoto orchestru Blue Star, pan Václav Marek. Já vás vítám na Tandemu, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Myslím, že nikdo z vás, našich posluchačů, nepochybuje o tom, jaká píseň zazní asi v úvodu dnešního pořadu. Samozřejmě bude to nahrávka orchestru Blue Star. Tak přeju hezký poslech a svižnou jízdu na Tandemu. S vámi bude Jan Rosák.

0: Můj dnešní host, kapelník orchestru Blue Star Václav Marek, mohl klidně skončit třeba u dechovky. Protože, jestli se nepletu, vyčetl jsem si o vás, že váš dědeček ve dvoře Králové, který tam tedy žil, hrával dokonce u Waldaufa. Je to tak?
1: Ano, je to pravda. Já bych jenom řekl, že můj veliký vzor Kamil Běhounek, což byl jazzový akordeonista v období první republiky, vlastně měl tu cestu opačnou, než ji mám já, nebo respektive já mám opačnou cestu, nežli on. On totiž začal se swingem a s jazzem a potom, když emigroval, tak vlastně v Německu skončil u dechovky. Já jsem v podstatě u dechovky začínal, respektive ne přímo u dechovky, ale u lidovky, což je rozdíl, protože harmonika v dechovce není, ta je v lidovce. Jsou to ty stejné skladby, ale hrané v jiném obsazení. A nevím, jestli končím teda, nebo to snad ještě ne, ale zatím dělám swing, přišel jsem na tu swingovou hudbu, čili mám tu opačnou cestu a pokud bych se měl vrátit zpátky, tak skutečně můj dědeček, pan Blahoslav Blahovec, byl rodilý východočech jako já a působil jednak ve velkém orchestru Karla Waldaufa a pak také v hudbě ministerstva vnitra a hrál na akordeon a ten mě vlastně přivedl k tomu vůbec hrát na tento nástroj. Čili jemu vlastně vděčím za ty hudební začátky.
0: Vy jste v úvodu řekl, že nekončíte, no to bodej biot, při vašem mládí by to bylo velice divné. Ale já bych se ještě vrátil trošičku víc do toho vašeho útlejšího dětství. Čili to jste prožil ve východních Čechách, konkrétně kde?
1: Konkrétně u Jaroměře, čili u Hradce Králové. A tam jsem vlastně, jak to tak bývá, to CVčko dneska je moderní, že základní střední škola, to byla vlastně konzervatoř. Později jsem tam studoval i Univerzitu Hradec Králové a začal jsem se zajímat o hudbu 30. let, ale za vším, jak říkám, hudebně stojí můj dědeček, který mě dovedl vůbec k hudbě a pak samozřejmě je to také velký dík rodičům, které mě přidrželi.
0: No, poslyšte, ona ta obliba muziky 30. 40. let je samozřejmě nejenom u vás, ta je zřejmá jaksi docela v širokém spektru muzikantů, ale to, že jste vy se vrhl na nástroj, který není až tak úplně obvyklý v kapelách, které hrají muziku 30. let nebo které hrají swing, to znamená na akordeon, tak to muselo asi být něčím podmíněno, nějaký vzor jste měl nebo...
1: To je právě ten zmíněný Kamil Běhounek, protože vlastně on v té době, o něm byla zmínka v Evropské encyklopedii jazzu, že byl první evropský jazzový harmonikář, neboli akordeonista na takzvanou jazz hot harmoniku a vlastně díky tomu, já jsem se seznámil s touhle muzikou prostřednictvím pana Pavla Klikara, originálního pražského synkopického orchestru a až teprve později jsem začal poslouchat originální nahrávky a tam právě jsem si říkal, hraju na takový nástroj, který pan Klikar nemá v kapele, ale tehdy byl. Tak proč to nepostavit tak, jak to tehdy bylo s tou harmonikou a hrát ty skladby, které hrával tenkrát Kamil Běhounek, tak, jak je hrával s tím akordeonem.
0: No a jestli se nepletu, tak někdy koncem minulého století, to zní strašně, víte?
1: Zní to strašně, ale je to pravda.
0: V roce 99 jste dal dohromady sdružení, už se tehdy jmenovalo Blue Star?
1: Ano, jmenovalo se úplně od prvních okamžiků ne, protože jsme vznikli jako duo, vlastně s basistou, hráli jsme na jedné akci, kde si nás pozvali známí a tam mě oslovili další lidé a říkali, my bychom vás rádi někam s touhle hudbou, ale ve větším obsazení. Takže jsme dali dokupy kvartet pouze a ten se pak následně už přejmenoval na Blue Star, měl takový nejasný název tehdy a pak jsme přibrali saxofonistu, který i zpíval, bylo nás pět a do šesti se jsme přibrali trumpetistu, ta trumpeta tvoří přeci jenom dobový zvuk a pak už jsme začali se vyvíjet, jak se vyvíjíme dál.
0: Takhle asi zhruba vznikala kapela Blue Star, jejímž kapelníkem je můj dnešní host Václav Marek.
2: Tandem glosuje.
0: Já doufám, že teď nemluvím jenom za sebe, když řeknu, že je docela zřejmá obliba filmů pro pamětníky. V televizi mám teď samozřejmě na mysli. Já tedy, jakmile vidím černobílou obrazovku a vidím, že se tam objevuje Pištěk, nebo Hás, nebo Burian, Plachta a podobně, už sedím u televize. Čili myslím si, že ta obliba je docela zřejmá a je široká. Je tomu tak, pane Marku, i u téhle muziky?
1: Je tomu tak. Já bych chtěl říct k tomu, proč si myslím, že ta obliba taková je. Ona ta doba stejně jako dnes nebyla tak úplně jednoduchá, to víme všichni z historického hlediska. Jenomže my máme, my lidi máme podle mě tendenci trošičku zapomínat na to, co je špatné, nebo to, co bylo špatné.
0: Si to,
1: idealizovat, přesně tak. A spíš si, jak jste říkal, idealizovat tu situaci, která byla. No a oni nám v tom ty filmy, jak jste zmínil, a ty fotografie a ta muzika pomáhají, protože to vypadá skutečně tak idylicky, že tomu i chceme věřit. A chceme tomu věřit, protože tam není násilí, tam neteče krev. Nejsou tam tyhle věci, které bohužel v dnešní době...
0: Nepadají tam sprostá slova.
1: Nepadají tam sprostá slova. Přesně tak ten pán se k té dámě umí chovat, což dneska taky postrádáme. A ta dáma je skutečná dáma, což taky postrádáme. A když to tedy vidíme, tak nám opravdu přijde, že ten svět byl hezčí. No on byl, pokud jste se zasnil. A my to máme třeba díky tomu, že hrajeme tu hudbu, tak nám to taky pomáhá na tom jevišti, protože my skutečně v té době, a to nejsou jenom planá slova, se přeneseme v těch myšlenkách, čili i s těma účesama a s tím vším se přizpůsobíme té době a na chvilečku si připadáme, jako by jsme žili před těmi 60, 70, 80 lety. Je pravda, když se podíváte na ty staré filmy, tak z toho opravdu je cítit pohoda a klid.
0: Je tam taky noblesa, je tam taková galance a prostě lidi se k sobě chovají tak, jak bychom si to asi přáli všichni. No. Máte pravdu, že asi tak idylická ta doba vážně nebyla, ale vy touhletou muzikou tu iluzi velice hezky vytváříte.
1: Prostě ale chtějme tomu věřit, že byla idylická. Ona nebyla, ale chtějme tomu věřit, protože nás to trošku povznáší.
0: Já si myslím, že to je taky ten důvod, proč je obliba nejenom těch filmů, ale i té muziky, protože člověk, když vás poslouchá, tak se prostě zasní a má ten pocit, že tam prostě je.
1: Je pravdou, že pokud jste říkali, že si ta muzika působí taky tak, jak ty filmy tak působí, protože já jsem, když jsem tu kapelu zakládal, tak jsem si myslel, že budeme hrát pro střední a starší generaci, protože ta to ještě pamatuje, ta starší úplně generace. Ale opak je pravdou, protože ta starší generace už na ty koncerty nechodí, spíš si to poslechne doma, už i třeba z moderního média, jako je CDčko, nebo prostřednictvím televize, obrazovky, rádia. Ale jsem překvapen, že i mladší generace a mladá generace na to chodí do koncertu. Dokonce se nám stalo, když jsme jednou končili koncert a sestupovali po těch schůdcích dolů, tak tam stal nádherný opírsingovaný mladík, který nám řekl největší poctu, která mě mohla potkat, vyslovil jenom dvě slova. Fakt hustý.
0: Ty,
1: a to byla teda podsta. A tak jsem si v tu chvíli říkal, my hrajeme i pro tu mladou a nejmladší generaci, což je fajn.
2: V tandemu s Janem Rosákem. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
3: Její dětský oči smutně na mě hledí, jako když to vědí, že je nechám být. Její dětský oči jenom pro mě pláčí, svou tvář v slzách smáčí.

0: No, to jste určitě poznali, kdo zpíval teď s kapelou Blue Star. Byl to opravdu Jiří Suchý. A to spojení není vůbec náhodné, i když možná náhodně kdysi vzniklo, protože jsem se dočetl, že jste měl jednoho dne, pane Marku, takový zvláštní telefonní hovor.
1: Ano, já bych ještě ale řekl, co bylo před tím hovorem, protože to se táhne ještě víc do minulosti a od té minulosti vlastně začala nádherná spolupráce, která pokračuje a doufám ještě pokračovat bude. A bylo to tak, že v lednu 2006 jsme v divadle Semafor pokřtili naše první CD a toho křtu se zúčastnil pan Suchý, do té doby jsme se neznali. Já samozřejmě jsem ho pochopitelně znal jako většina lidí v této republice, ale on mě neznal a tak jsme se nějak seznámili, pochřtil nám CDčko a od té doby jsme tam tak třikrát, čtyřikrát do roka hostovali a stala se vlastně divadlo Semafor se stalo naší domovskou scénou, kapely Blue Star, pražskou domovskou scénou. No a následně na to v roce 2008, někdy v červenci, jsem měl právě ten telefonát, který vy jste zmínil, to už jsme se s panem Suchým znali. A on mi zavolal, protože v té době byla taková smutná událost, že vážně onemocněl tehdejší intendant divadla Semafor, pan Vladimír Hrabánek. A zjistilo se, že už nebude moc, ani nebude chtít vykonávat už tak tu funkci intendanta. Tak pan Suchý mě zavolal a to byl takový zajímavý rozhovor, bylo tam skryté číslo. Já jsem ho zvednul a představil jsem se, dobrý den, tady Václav Marek, kdo tam? A na druhém konci se ozvalo, dobrý den, zde Jiří Suchý, my se tak trochu známe, viďte. A já jsem skoro začal koktat, pochopitelně, protože jsem říkal, co mi pan Suchý chce, proč mi volá. A on mi nabídnul, jestli bych se nechtěl zhostit toho úkolu nastoupit po panu Hrabánkovi na místo intendanta jakéhosi výkonného ředitele divadla Semafor. No tak samozřejmě počáteční informace byla šokující.

0: šokující, protože proč já a hlavně si mě pan Suchý vybral a nabídl mě to sám. Takže jsem ho poprosil, jestli bych si mohl vzít 14 dní na rozmyšlenou, no a po 14 dnech přemýšlení a o tom, jestli vůbec na to mám, na tu funkci, jestli se tam hodím, jestli můžu něco pro to divadlo udělat, jsem mu řekl, že ano, že bych velice rád, ale tím pádem jsem ho poprosil, že mám taky kapelu a že bych nadále chtěl v ní zůstat a pracovat i se svojí kapelou. On mě řekl, že dobře, že to je v pořádku, že můžu dál hrát s kapelou a můžu přitom vykonávat i tohle zaměstnání, takže jsem řekl ano a plácli jsme si a já jsem se na celý rok, vlastně na celou sezonu 2008-2009 stal jakýmsi intendantem, ředitelem divadla Semafor.
1: No ovšem tím vaše spolupráce se Semaforem jaksi nekončí, protože vy jste nadále, nebo začali jste možná intenzivně ještě spolupracovat umělecky, to znamená, že v Semaforu hrajete.
0: Určitě, hrajeme tam divadelní představení, respektive takovou hudební revy, která se jmenuje Dnes večer v hotelu Modrá hvězda.
1: Není to náhoda, Blue Star, Modrá hvězda?
0: Je to všechno náhoda. Není to náhoda, je to samozřejmě všechno promyšlené a samozřejmě námět a scénář a režii a kostýmy, jak je zvykem, vytvořil všechno pan Jiří Suchý. Napsal to pro nás, zaangažoval tam i Jitku Molavcovou a Michala Stejskala z divadla Semafor a celý ansámbl Blue Star. Já bych posluchače velice rád na to pozval, protože hrajeme to jednou měsíčně v pražském divadle Semafor.
2: Tandem Jana Rosáka.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

Och, jako jedle samý sval, mi lásku věčnou sliboval. Já vím, máš rád své pohodlí, však kdybychom se dohodli, nebyl by každý z nás tak sám. A netěšil se Bůh ví kam, tak se mi zdá, že nakonec

0: Tandem volá.
1: V dnešním telefonátu Tandemu se nám tak hezky propojí ta 30. léta, film, literatura, muzika, protože tím, kdo bude tím třetím v tom telefonickém spojení, kromě mě a kapelníka orchestru Blue Star Václava Marka, bude Aleš Cibulka. Aleši, zdravím vás, dobrý den.
2: Zdravím vás, Honzo, zdravím samozřejmě Vaška, všechny posluchače, dobré dopoledne.
3: Taky dobré dopoledne, ahoj.
1: Mám ahoj, pravdu, ahoj. Aleši, když říkám, že vás spojí třeba i obliba 30. let?
2: Určitě, samozřejmě, 30. léta, to je naše společná láska. No a díky filmům 30. let jsme se vlastně s Vaškem a z Blue Star seznámili, to je pravda.
1: A co máte společného, jako teď myslím konkrétně nějakou spolupráci?
2: No je pravda, že já už si nedovedu se na to myslel a já si nedovedu představit, že bych měl třeba nějaký křest, že bych měl nějakou akci, která se týká 30. let a nebyl tam Vašek, Marek a Blue Star, takže je pravda, že od roku a dneska jsem tak jako zvažoval, když jsme se viděli prvně od roku 2005, už jsme propojeni takřka pupeční šňůrou, to je pravda.
1: No to už je spolupráce, to už má jubileum v podstatě, že jo?
2: Vlastně 5 let, ano, máte pravdu, ano.
1: Tak co třeba chystáte společného? Respektive co chystáte vy a v čem byste mohl Václava Marka a Blue Star využít zase?
2: No tak samozřejmě, kalendáře pro pamětníky, to je taková moje srdeční záležitost a opět na podzim křest a nedovedu si představit, že by tam nehrál Blue Star Václava Marka. Takže to je taková první spolupráce, ale když jsem se dneska vracel o těch pár let zpátky a říkal jsem si, když jsme se první viděli, tak se mi vybavila chvíle, kdy zazvonil telefon v České televizi, tenkrát v redakci Dobrého rána a ozval se tam naprosto neznámý chlapec z východních Čech a řekl, já mám kapelu, hrajeme hudbu 30. let, nedáme to dohromady a já jsem si říkal, no tak ježišmarja, co to bude.
1: Co jste si myslel, že budete zpívat asi, ne?
2: Ano, samozřejmě, tenkrát jsme se prvně viděli, no a zjistil jsem, že existuje kapela, která je naprosto skvostná, výborně hraje, no a od té doby to vlastně svým způsobem jsme dali dohromady a na všech těch akcích se setkáváme.
3: Já bych jenom, ahoj Aleši, já bych jenom doplnil jednu věc, já jsem se dokonce dozvěděl od známých lidí tvých i mých, že si dokonce poprvé říkal, a nebude to průšvih, když sem přijedou hrát?
2: Já jsem to nechtěl úplně teďka říct, no je to pravda, no. Říkal jsem, tak fajn, až ta akce skončí, tak v takovém klubu, což bylo tenkrát v Bio Illusion, oni zahrají, no tak to už se nic nestane na té after party. No a byli jste tak skvostní, že jsem vás přemlouval, to si vzpomínáš, abyste zahrali ještě druhý den na hlavním koncertě.
3: Dokonce se zrušilo promítání jednoho filmu kvůli nám,
2: ano,
3: na to si vzpomínám.
2: Ano, ano, to je pravda. To je
1: pane Marku, vy jste říkal,
2: čím dál tím líp, ale já je nebudu chválit, protože on by potom byl strašně pyšnej a nedal by si s ním.
1: Jasně, spíš teď o vás. Pane Marku, vy jste říkal, že Aleš Cibulka stojí taky mnohdy jaksi před kapelou, to znamená, že taky zpívá?
3: Taky zpívá, já musím prozradit, že i s náma zpíval jednou, ale hlavně moderuje a i s náma jednou, nebo myslím i víckrát vlastně moderoval.
2: Je to pravda, že díky vám jsem se dostal, což pro mě byla ohromná čest, na jeviště divadla Semafor, protože Semafor to byla a je vaše domovská scéna svým způsobem a já jsem s vámi tenkrát zpíval, čili zabil jsem dvě mouchy jednou ranou, zpíval jsem 30. léta a v Semaforu, takže to se mi tenkrát klepala kolena hodně, to si Vašku vzpomínáš.
3: Ano, ano.
1: No, tak to se vám vůbec nedivím, to je v podstatě meka, samozřejmě. Aleši, moc děkuju za vaše příjemné povídání, mějte se moc hezky a někdy zase naslyšenou.
2: Taky děkuji. Mějte se hezky. Pašku, držím palce, ahoj.
3: Děkuji, ahoj.
0: V tandemu s Janem Rosákem.
1: Hrát muziku 30. let a samozřejmě let kolem 30. vyžaduje, řekl bych, takovou kompaktní, kompletní atmosféru. A kapela Blue Star Václava Marka, který je dneska hostem Tandemu, tohle všechno, řekl bych, docela hezky dodržuje. Pane Marku, vy, mám takový pocit, na tom docela dbáte, abyste vystupovali třeba v dobových šatech, mimochodem máte takový účes, ala 30. léta, protože když se ty vlasy hezky přihladí, tak je to tak, jak to má být. Dáváte si na to pozor, aby to všechno ladilo?
3: Určitě to musí být, protože samozřejmě posluchač přijde kvůli té muzice, aby slyšel, ale musí taky něco vidět. Jo, musí nás vidět jednak hezky oblečené, to znamená dámy si šijou dobové šaty, my máme pánové smokingy, které naštěstí se moc nemění od té doby. A samozřejmě musíme být čistě oholení na vystoupeních a musíme mít účes, který byl v té době na jevištích. Ono je pravda, že jak člověk jde do těch informací, jak to studuje, tak ne vždycky byly ty vlasy uhlazené, lidi taky nechodili pořád po ulicích, ale když vystupovali, tak byli. Takže my musíme dodržovat i to dekorum toho vystupování s tím, že máme i samozřejmě dobové nástroje a dobové pulty a jdeme i po tomhle tom.
1: Prý jste je docela přísný kapelník, se říká, je to
3: pravda? No, říká se to.
1: No a co se vašeho repertoáru týče, tak tam je samozřejmě jaksi ta muzika dána, protože já nevím, dá se třeba skládat muzika a la 30. léta?
3: Já se domnívám, že dá, ale my to zatím neděláme, protože je tolik krásných věcí, že by byl hřích dávat něco nového.
1: Když no právě. Vy jste už vydali, tuším, že dvě
3: CDčka.
1: A na nich kromě jiných skladatelů se objevuje taky jméno pana Václava Pokorného, který byl jednou také hostem našeho tandemu. Mluvil také samozřejmě o tom, o vaší kapele. Je to pán, který už má úctyhodných...
3: Bude mít 92.
1: Bude mít 92
3: v červenci.
1: Jak jste se dostali třeba ke spolupráci s panem Pokorným?
3: To je taky úžasná, skoro bych řekl, souhra náhod. Zase přes nějakého kolegu jsem se s ním seznámil v roce 2005. Začal jsem za ním docházet a to je úžasné jenom sedět a poslouchat, co on vypráví, protože on byl jednou z pravých ruk R.A. Dvorského. R.A. Dvorský měl těch pravých ruk víc, protože těch autorů a těch spolupracovníků měl dobrých, kvalitních hodně. A tak on byl jednou z těch pravých ruk pana R.A. Dvorského, byl to jeho skladatel a aranžér a psal pro něj písničky. A my jsme se na to téma bavili mockrát. On samozřejmě potom později po válce působil, dělal i další muziku, ale mě samozřejmě zajímá hlavně ta doba u toho R.A. Dvorského strávená. A tak jsme se bavili a bylo hrozně zajímavé, že on mi říkal, že když slavil 70., 80. narozeniny i 60. předtím, tak mu předtím vždycky někdo slíbil, že udělá nějakou oslavu a že to třeba protáhne i televizí, rádiem. A pak mě tak jako smutně na to řekl, no a on vždycky každý to slíbil a pak se z toho sešlo. A já jsem říkal, no podívejte se, za pár let máte 90, tak já vám ty 90 udělám a oslavíme je společně. A on se na mě tak samozřejmě asi nedůvěřivě už podíval, protože už těch slibů zažil taky hodně. No ale já bych si troufnul říct, že mně se to podařilo dotáhnout do konce a vlastně jsme udělali koncert v Pražském divadle Semafor, kde jinde, kde jsme ho pozvali a zaaranžovali jsme pro naši sestavu spoustu písní z jeho repertoáru. No a natočili jsme také CDčko, na kterém ty jeho skladby dominují. A takže se podařilo prostě. A navíc Český rozhlas tento koncert zaznamenal a potom ho i odvysílal. Čili se podařilo to, co se předtím nepodařilo.
0: V tandemu s Janem Rosákem.

0: Na pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Yeah.

0: Posloucháte Tandem s kapelníkem Václavem Markem a pan Václav Marek je právě hostem Tandemu. Čili, pane Marku, co teď v současné době vás nejvíc zaměstnává a co vás zaměstnávat bude?
1: Tak já to vemu letem světem, co vlastně teď děláme. Tak jsou to již zmíněné divadelní představení v divadle v Pardubicích. Hrajeme muzikál Chicago, kde jsem kapelu rozšířil do klasického 30-letního big bandového obsazení. V divadle Semafor hrajeme hudební revy dnes večer v hotelu Modrá hvězda. Dále jsem pod Pardubickým divadlem založil ještě salonní orchestr, který pod režií Petra Novotného nastudoval jevištní adaptaci slavné vídeňské operety Netopír. Čili to je další taková odbočka, co teď, čím se člověk zabývá. No, vedle toho koncertujeme, máme v současné době na repertoáru 3 koncertní představení. První se jmenuje Několik přání a nemám život hrozně rád, což jsou vlastně písně nejznámější šlágry československé swingové a taneční hudby 30. a 40. let 20. století. Dále je to koncertní show plné amerických evergreenů Alexander's Ragtime Band s přihlédnutím k jeho české ekvivalentě. A pak je to speciální pořad na Vánoce, Modrá hvězda Vánoc. Je to program věnovaný svátkům vánočním, aneb jaká hudba zněla nejen o prvorepublikových Vánocích. To je to, co nás teďka obklopuje, čím se zabýváme. No a co budeme dělat do budoucna? Do budoucna je toho naplánováno samozřejmě strašně moc a uvidíme, co všechno se podaří uskutečnit. Jistá věc je, že jsme s panem Miloněm Čepelkou rozjeli spolupráci. On kdysi udělal do televize České televizi vlastně to bylo Pletky paní operetky a teď by to chtěl přenést na divadelní jeviště. Čili na tom pracujeme, vybíráme skladby z českých operetek a začínáme se tím zabývat. Dále nás čeká 9. června na vyhlídce Hradu Kunětická hora u Pardubic koncert s houslistou Pavlem Šporclem, protože jsme si řekli Blue Star jakožto Modrá hvězda a modré housle Pavla Šporcla, by bylo krásné spojení. A pak, když všechno dopadne tak, jak si představujeme obě dvě strany, tak bychom možná navázali, což je zatím ve hvězdách, další spolupráci jakéhosi koncertního turné přímo s panem Pavlem Šporclem. No a samozřejmě v plánu je vydání 3. desky tentokrát, protože ta první byla česko-anglická profilová, ta druhá byla tematická k panu Pokornému, česká, a ta třetí by měla být americká, protože tam to všechno začalo, tahle muzika.
0: Jak jste si určitě všimli, tak téměř všemi těmi aktivitami se prolíná ta Modrá hvězda. Není divu, protože dnes byl hostem Tandemu kapelník orchestru Blue Star, neboli Modré hvězdy, Václav Marek. Moc vám děkuju za vaše příjemné povídání, děkuju vám taky za muziku, kterou jste přinesl a kterou si rádi posloucháme a budeme také i díky vám rádi poslouchat. Díky a naschledanou.
1: Já děkuji moc za pozvání a přeji vše dobré. Naschledanou.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Dobrý den, vážení. Český rozhlas vám nabízí pořad U muziky s Josefem Zímou. Jeho prvním hostem je dnes kapela Tůfaranka, která se představila polkou Petra Studeniče s názvem Desítka. Tahle slovácká dechovka tu ještě s námi zůstane se třemi tituly. Škoda je ťa má milá od Vladimíra Hnátka, lidovou Hej haj rozmarín a Doletěla holubica Miroslava Irše. Solisté Miroslav Mordych, Vladimír Melichar, Kamila Svobodová a Kamila Bílková.

Elektroband Pavla Zedníka vznikl již v roce 1992 jako původně elektrofonický orchestr, se kterým už tehdy spolupracoval kolega Josef Opelt. Dnes je tento soubor, který zásadně pozměnil své složení, velice známým a žádaným tělesem žánru moderní, dechové, lidové i taneční hudby. Josef Opelt je stále jeho hlavním solistou spolu s Ivanou Brožovou. Z CD Elektrobandu teď uvedeme skladbu kapelníka a Tomáše Choury My žijem po Česku, tango Jár Jankovce Zůstaň mi přítelem, lásku na čin změním opět od Pavla Zedníka, trampskou Dájo nevolej v podání Richarda Adama a Za tu horu se solisty Karlem Hegnerem a Václavem Štěrbou.

Posloucháte pořad Českého rozhlasu U muziky s Josefem Zímou. Lidovou písničku střídá teď opět lidová, ale abych tak řekl, z docela jiného těsta. Jmenuje se Rádiový panic a ve svém repertoáru jí má skupina Třeusk, stejně jako skladbu kapelníka Milana Frýdla nebo další dvě lidové, Náš císař a Když jsem šel od vás. Hraje a zpívá skupina Třeusk.

Když byla v roce 1972 založena ve slovácké vesničce Blatnička kapela stejného jména, její členové, podle dochovaných pramenů, uměli tak maximálně hvízdat na prsty. Učili se, jak se říká, od píky. Dnes už je všechno jinak. Z původních muzikantů zbyli jen dva a v novém složení Blatnička vyhrává ke spokojenosti a radosti především svých krajanů, jejichž rodná obec už oslavila víc jak 650 let od svého založení. Hraje a zpívá Blatnička, Josef Zíma se poroučí a těší se na shledanou u muziky.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.

0: Planety v zákrytu čekají na rozkaz. I stěhovaví ptáci se stali nejistými. Peříčko naděje se chvěje kdesi v nás. Přesto však nikdo dnes už neodletí s nimi. Ohníčky maršálských holí vesele plápolají. A ptáci stěhovaví svou úzkost řadí v hejna. Ruce zbytečných smrtí se po zrcadlech ptají. Na konci vytvoření však každá z nich je stejná. U mnoha pomníčků na ulicích i na hřbitovech ještě nestačily uvadnout květiny vzpomínek. U některých jen prach se dá na bronzová písmena, slibující padlým věčnou slávu. A jako vzdálená ozvěna šťastného radování, že je zase mír, zazněla nedávno slova připomínající konec války. Trochu se nám ta slova připletla i do dnešního okouzlení. U jehož poslechu vás jako vždy, tu se rádi vítají Luděk Munzar
1: a František Novotný. Myslím, Luďku, že málo kdo si uvědomil, že ty pomníčky, o kterých jsi mluvil, že jsou to lidské osudy, které se prolnuly z osudy téhle země.
0: Že jsou to slzavé studánky nadějí. Že jsou to tečky za nedopsaným příběhem mnoha vzácných lidí, umělců, vědců, studentů, dělníků, lidí z měst a vesnic.
1: Že je to úklona úcty před rozstříleným praporem hrdinů. A že slovník historie znovu nalistoval slovíčka, jako je okupace, válka, protektorát, stané právo. A když se ohlédnu, tak já ty slavné májové dny, kdy tyhle pojmy spolknul minulý čas, vlastně prožil jako dvouletý. Moc si toho nepamatuji. Snad jen matně, jak jsme byli ve sklepě a já si hrál s nějakým plechovým autíčkem, venku prý letěla letadla s bombami, ale víc si nepamatuji. A až později jsem si začal říkat, jaká je to krása, probouzet se a usínat v míru. Jaká je to škoda, že tolik vzácných lidí nám už u stolu života chybí.
0: To máš pravdu, jenom si vezmi, kolik si válka vzala umělců. Jak ta první, tak ta druhá, která skončila v nejkrásnějším měsíci roku. Nepřímo fašismus zabil Karla Čapka a přímo v koncentráku jeho bratra Josefa zvaného Péča a spisovatele Karla Poláčka. Mezi prvními popravenými byl Vladislav Vančura a následovalo mnoho dalších vynikajících osobností. I když si lidé protektorát překstili na pro tentokrát, nebylo jednoduché udržet si naději. Ne, nebojte se, nechceme tu znovu rozehrávat ty smutné strunky na harfě divadelní můzy, kdy Hugo Haas byl vyhozen z Národního divadla a místo představení chodil kolem budovy, aby se alespoň očima mohl dotknout toho slavného místa. A nebo jak mi říkala paní Olinka Šajnflugová, já jsem z Národního musela odejít dřív, ještě nežli Židé. Ale víš, co se mi líbí? Že ani tehdy naše lidi neopouštěl humor. Tradovalo se, že protektor Heydrich přišel za prezidentem Háchou a sdělil mu, že se právě rozhodl zrušit stané právo. Nedělejte to, namítl prezident. Vždyť je to to jediné právo, které jsme měli. Ale zanechme těchto vzpomínek. Já si vzpomínám spíš na konec války. Zatímco ve městech se při houkání siren běželi do sklepů či krytu, my u nás kluci na venkově jsme vybíhali na kopec nebo na luka a dívali jsme se, jak letadla kreslí na oblohu ty bílé čáry a jak z velké výšky schazují takové uzonké pásečky, takové jakoby staniolové plíšky, které měly rušit radarové spojení a radiové spojení, aby zmátly všechny účastníky toho provozu, to jest ty nepřítele. A ty plíšky se snášely dolů a na luka, na pole, na zahrady a my jsme je sbírali. Vypadalo to, jako když padají z vrchu konfety na maškerním sále.
1: No já jsem našel jednu protektorátní historku o básníku Josefu Horovi. Ke konci okupace už těžce churavěl. Do redakce nechodil, posedával doma v Jindřišské ulici a psal své zápisky z nemoci. Jednou pro něj přišel jeden z mladších básníků a že půjdou na procházku do parku. Vyšli a on si najednou vzpomněl, prosím vás, prý natřeli na Žižkově ten penzijní ústav na černo. Jeho průvodce přisvědčil, protože se nacisté báli, aby ta velká bílá kachlíková budova neupozorňovala spojenecké letce na blízké hlavní nádraží. A tak penzijňák, jak se mu říkalo, tomu domu celý tmavě přetřeli. A Hora už chodil těžce a pomalu, ale přesto požádal. Prosím vás, zaveďte mě tam, já bych se na to chtěl podívat. Tak tam došli a krátkozraký Hora se podíval brejličkami pěkně zblízka. Pak i nechtem zarýpal a spokojeně zabručel. To je dobrý, to půjde dolů. Bohužel se toho nedožil. Ale já bych teď tobě i posluchačům nabídl jedno méně známé protektorátní blues, které s orchestrem Ferdinanda Havlíka zpívá tvůj kolega Sváťa Beneš.

duchu slyším pochod, nikým nehraný, čtyři koně vraní, čtyři nevraní. Jedu ve vlaku a tupě sedím v kupé, moje levá noha

zázrak zastaví a člověk vystoupí, někdy vyhraje a jindy prohloupí. V šeru nádraží se vypotácím z vlaku, na peroně čeká stádo vlkodlaků.

0: Luďku, pamatuješ konec války?
1: To víš, že jo, velice dobře.
0: No a já si podle filmových dokumentů uvědomuji, že nebylo každý rok tolik rozkvetlých šeříků, jako v tom máji roku 45.
1: Víš, na co si pamatuju nejvíc? Bylo to 9. května ráno, já jsem byl nevyspalý, protože jsem během té revoluce dělal nějakou spojku, chodil jsem k různým lidem, aby utekli a vodil jsem a tak dále, o tom nechci hovořit, protože mohli být rukojmím a v noci jsem plaval přes Labe a kde si, co si o tom hovořit nechci, takže jsem jaksi díl spal a najednou nade mnou stála maminka: Luďku, vstávej, je po válce, ten hlas do dneška slyším. Kouknul jsem z okna, tam svítilo naplno sluníčko, utíkal jsem do našeho městečka na ulice, tam bylo spousta lidí, povozů, tanky, koně a přijeli osvoboditelé. A byl 9. květen a byl mír. A já nevěděl, co si pod tím mám jako kluk představovat. Všichni říkali, teď bude svoboda, teď bude líp. Tak to teď svoboda a že bude líp, to jsem si vetknul před závorku a každý ten den jsem žil s touto radostí a s touto nadějí, i když se nic nezměnilo. Krmení za mě nikdo nenasekal, všecko jsem musel dělat jako dřív, ale měl jsem rozsvícený vohýnek a plamínek naděje, že něco bude krásného. A víš, co, Františku, mě teď ve zrelém věku zaráží? Jak si všichni lidé myslí, že mír je něco samozřejmého. Já už jsem tu jednou, myslím, povídal, jak moje prababička, které bylo tenkrát 94 let, když se chystala druhá světová válka a lidi se báli války a vzpomínali na první světovou a tak dále. A babička mě povídala u nich v takové malé vesničce, kam jsme za ní jezdívali o poutí s babičkou mojí. Ta prababička říkala, víš, to když já jsem byla malá, tak maminka napekla buchty, dala je do šátku a šli jsme se podívat tamhle k lesu, k chlumu, víš, a dívali jsme se na tu velkou vojnu. A tam dole se byli a umírali vojáci a my jsme u lesa se dívali, jak vypadá válka. A hochu, v potoce netekla voda, ale krev. A to byla velká bitva u Hradce Králového. A to už je hrozně dávno. To už jsou dějiny, je to historie. Babička se dívala na válku od lesa, my na ní koukáme z křesla pohodlného, koukáme na roztřískanou Ukrajinu, díváme se na utrpení a hrůzu lidí v Sýrii, kdekoliv, v Afghánistánu. A lidstvo nepoučitelně do sebe řeže, ničí, válčí. Jenom utrpení, utrpení. A naše zhromadné prostředky nemají nic jiného na starosti, než nám to ukazovat. Jsme se nebavili, že se díváme na Stardance nebo co. A je to taková hrůza. A já čím jsem starší, tím je ta absurdita, kterou je válka, připadá naprosto, naprosto nepochopitelná. Nerozumím to. Zrovna tak, jako nerozumím, proč se teď objevují takový dokumentární filmy jako Vzestup a pád Adolfa Hitlera, Mussoliniho. Teď jsou tam přehlídky a Goebbels a všecko. Já nevím, jestli to má být propagace nebo co.
0: Třeba je to připomínka, jak snadno může z takové situace vzniknout diktatura, jak snadno se diktátor rodí. Víš, já si myslím, Luďku, že vlastně žádná vyhraná válka neexistuje.
1: Ale to já vím, Františku, ty máš takovou svoji pěknou poučku z krizové komunikace, tak nám ji řekni.
0: No to je každá, i ta nejdelší válka končí jednáním o míru, tak proč tím nezačít? Víš, a také mě v této souvislosti napadlo, jak Albert Einstein jednou prohlásil:
1: Nevím, čím se bude bojovat ve třetí světové válce, ano, ale v té čtvrté už to zase budou klacky a kameny. A já jsem pro to naše dnešní setkání vybral tu tvoji krásnou básničku o třetí světové válce. Za roletami oken armády jedou do války. Půl litry na ubrusech orazili své oválky. Tlačenky z cibulí, pepř, pár kapiček octa. Padlým i vítězům se venku vzdává podsta. Kouř pozne náhlu houstne. Půl litry do vody. Chlapi si párkrát říhnou a padají z hospody. Hospodský nese tržbu ve velký obálce. Jenomže není kam. Už je zas po válce.

Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne, voják se kácí, tulipán.

proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč? Proč jsem ho radši nepostavil

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Já jsem slyšel hezkou definici, že voják je, aby byl, kdyby něco bylo. A tak se ti přiznám, že mám nejradši vojenské kapely. To ti je zvláštní. Když jsi tam, kde jde taková vojenská kapela, za chvilku si srovnáš krok a jdeš za ní jako myši za krysařem. Vůbec hudba má zázračnou moc. Když jsme na vojně po dlouhém pochodáku sotva pletli nohama, přišel povel pohov, volno, zpívat. A najednou písnička vrátila energii do žil. A když jsem byl na cvičení, tak jsme seděli a ochutnávali vínečko a najednou jeden kolega, který bydlel na nedalekém sídlišti, tak ten kolega zbledl a povídá, pánové, průšvih, já slíbil ženě, že dneska určitě přijdu včas domů. To na mě nebude mluvit ani fikus. Žádný strach, mladý muži, utěšovali jsme ho, takové dostaveníčko pod oknem. Pod oknem milované udělá svoje. A než nám stačil zastavit, už jsme si to šinuli pod okno a spustili. Bohužel jediná píseň, která nás tu chvíli napadla, byli 35. A musím říci, že díky jim sídliště ve 3 ráno ožilo. Dali jsme do toho všechno. Dokonce z nepochybného obdivu nějaký květináč, bačkora a košna odpadky nám přistály u nohou a jeden nadšený nimrod nám mával z balkonu brokovnicí. No, byl to zkrátka úspěch. Kolega pak ráno líčil, jak byla manželka nejprve šíleně naštvaná, ale když to všechno spolu s kajícní vyznáním lásky vyslechla, brečela smíchy. No, smekli jsme před ní. Luďku, co ty a vojna?
2: Ale nic, Františku, já jsem ani na vojně nebyl, myslím tu dvouletnou prezenční službu, protože jsme měli tenkrát takzvanou, a teď to uvozovky, výhodu, že jsme měli vojnu při škole, jako vysokoškoláci, takže každý jeden den ve středu to bylo, jeden den v týdnu jsme měli takzvanou vojenskou přípravu, pak jsme šli na cvičení a tak dále. To jsem v podstatě prošvejkoval všecko. Nemám rád vojnu. No. Já jsem měl z vojny rád jenom piloty, protože mě to připadalo, že jsou to sportovci, že jsou to gentlemani, i když to musela být hrozná hrůza. Ale že bych propadl vojenství a tomuhle tomu, to teda ne. Já jsem patřil ke generaci vysokoškoláků, kteří měli takzvanou vojenskou přípravu při studiu. Každý týden jednou, středa nebo tak, ale i noční cvičení jsme mývali. A generální štáb tohoto školského vojenství nebo vojenského školství vysokoškoláků byl v pražském Rudolfinu. Tam dokonce důstojníci měli nahoře vybudovanou střelnici, dole byly zbraně. A představ si tu hrůzu, když bylo pražské jaro, my jsme odzbrojený vyběhli ven po těch schodech dolů na tramvaj. No ty chudáci cizinci si mysleli, že je válka, rozumíš tomu? A bylo to udělané tak, že jsme měli po druhém ročníku soustředění vojenský, to bylo někde v Železné Rudě v pohraničí, a potom se dělali závěreční důstojnické zkoušky po 4

0: letech školy. No a já jsem se na tom posledním cvičení nebyl, protože tehdy pan produkční Hanuš, to byl produkční, který produkoval film Dědeček automobil, a já jsem byl obsazen do hlavní role, a to se točilo po prázdninách, tak ten pan produkční šel prosit orodovat k ministru Čepičkovi, jestli by mě udělali dispens a jestli bych mohl natáčet. No, když to pan Hanuš vykládal, Čepička nepřichází do úvahy, rozumíš, obrana vlasti a všechny tyhle věci, tak si to a prostě ho v podstatě vyhazoval. On si takhle bral ty lejstra, kterýma chtěl doporučit, kdo jsem a tak dále. A Čepička to zahlídla. A tady ten, co to je za fotografii tady? No to je ten herec Munzar. A my ho chceme, ten? To je ten, co jako hlasatel v televizi dělá? Ano. Aha. No moje děti ho mají rádi, tak já mu to dovoluju. Tak já jsem na to poslední cvičení nešel. No a závěrečné zkoušky důstojnický jsem dělal v Motole na Strání. Zkoušel mě jeden plukovník, který měl s sebou otevřenou aktovku, sbíral nějaký léčivý bylinky, to jsem mu měl pomáhat, že prý paní z toho vaří čaje. A při té příležitosti jsem zároveň takticky dobýval motorskou nemocnici. Rozmisťoval jsem kulomety, lehký, těžký, odkaď pojede tank a odkud pojede obrněný pás. A já nevím, co všecko jsem tam nakecal, tak jsem se stal nadporučíkem.
1: A jestli pak si myslíš, že dneska někdo bude vědět, že ještě v 60. letech chodili vojáci v půl litrech?
0: Měl jsem je, když jsme na tom cvičení byli, jsem ji vyfasoval.
1: No, ano, tak se totiž říkalo vojenským botám, půl litry, ve kterých byl nejeden cvok, tedy teď myslím doslova kovový cvoček v podrážkách, které tím pádem víc vydržely. A když vojsko pochodovalo, tak to mělo říct. Já jako kluk moc rád chodil na vojenské přehlídky na Letnou. V rádiu jsem se potom od pana Švihy dozvěděl, že k říznému pochodu vojsk stačí i obyčejné noviny. Hele, zkusíme to. Třeba vojska, pozor, vlevo, bok, směr přímý, vzdálenost jednoho směrníka, pochodem, vchod.
0: No výborně, to by ti Artur Švihla záviděl, jak to děláš.
1: Ovšem, na dlaždicích nebo na ledu byly z takových okovaných bot přímo brusle. A k těm botám patřilo ještě jedno slovo. Onuce.
0: Znám.
1: Znáš? Ano. Místo ponožek, taková látka, kterou ovšem stačilo jenom špatně ovinout na nohu a měl si puchýře jako hrom. Nebo říká ti něco komínek?
0: To víš, že jo.
1: Ano, nemyslíme tentokrát ten nakřivo postavený, ale perfektně srovnané, složené ustrojení na sobě, takže to vypadalo opravdu jako komínek, hrany museli zařezávat. A já jsem ti na chalupě našel ještě jeden takový starý vojenský dřevěný kufr. Nevím, jestli je po tatínkovi nebo po dědovi, ale s takovým se kdysi rukovalo. Měl nahoře takové kovové držátko, aby se mohl dobře nést, a když se odemkl, zvedlo se víko, nahoře byl takový šuplíček na osobní věci a pod ním srovnaný zbytek. A na tom víku zevnitř bývaly vylepeny fotografie milých. A když se zvedlo víko, prostor kolem okysličily sny. A teď jsem si vzpomněl, že prý nejdobývanější koutou v dějinách je Venušin pahorek. Ale jen naprostý trouba by ho hledal na mapách. A tak jsem si uvědomil, kolik krásných, milostných příběhů je spjato s válkou. Takový jeden jsem dostal k otextování. Byl z války severu proti jihu, ale ona to může být kterákoliv válka. Jde tam o to, že dívka touží jít s milým do boje. To nesmí být, zní rezolutní odpověď. Předpisy to nedovolují. A tak dívka vymýšlí různé argumenty a lsti, aby se dostala s milým tam, kam jde on, ale nic nezabírá. A všimněte si, že zdi té pevnosti najednou zboří jedinký prostý fakt. Mám tě ráda.

No a my máme pro dnešek dobojováno. Takže děkujeme za milou pozornost a z titulu nadporučíka v záloze, který máme s Františkem oba dva, si vám dovolujem dát na rozloučenou jeden rozkaz. Dávejte na sebe pozor, dejte si pohov, volno a co nejčastěji zpívat radostně.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

batôžka si na lož pred válku, lože falož, a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda, digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru, anebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAP rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

Když někdo z vás tu naspaměť umí pár nižných slov a s tím i not, co jak vítr v korunách jabloní šumí, ať mi je poví, mě přijdou vhod. Až najdu autory, kteří mě napíší milostnou písničku, já nechci hit,

mlčet jak zlatý důl, kde se už nefárá, a být tak útulná jak denní bar. Já sto písní znám, a když se tak dívám, jedna se druhé podobá. Nikdo tu netuší, že dneska zpívám pro tebe, pro sebe,

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Poslechněte si kapitoly z románu Marie Kubátové Matka kopce, který autorka zasadila do svých milovaných Krkonoš.

0: Ještě mu zbývalo vybílit velkou světnici, s pomocí babky Šoučinky uklidit po malířích a odvést prádlo po posledním podnikovém školení.
1: Tak a teď už to tu může vzít nějaký důchodce. A taky na rok.
0: Inženýra znovu napadlo Aneščino, chudák chalupa, chudák louka. A bylo mu přitom teskno. Jako poslední hosté za jeho správcování se ohlásili rodiče. Podezíral otce, že volil poslední týden jen proto, aby osobně dohlédl, jestli jeho syn neopouští pracoviště, jako když vrabci vyletí z hnízda. A tak syn nakoupil pohoštění, vymyl popelníky, pořádně vyvětral hospodský pach a upravil vázičku mamince na uvítanou.
1: Ale co dál?
0: Cizím by předložil místní časopis letáčky zprávy Národního parku a večer by pustil televizi.
1: Naši jsou přece jen moji.
0: Teď čeká ty svoje nejbližší, co jsou vděční za každé jeho slovo. Letáčky Krnapu mu vnukli myšlenku. Provede rodiče po některé naučné stezce. To bude v otcově stylu.
1: Až pojedu pro prádlo, stavím se u Tomanové.

0: Kdybych byla tvou maminkou, byla by mi nejmilejší nějaká cesta, kudy si celý ten rok šlapal. Třeba jen s ruksakem do Konzumu.
1: To nejde. Ty nevíš, jak by se divili.
0: Jseš si tím jist?
1: Určitě. No tak vlastně.
0: Ty už je neznáš, co?
1: Proč? Do 15 let jsem s nimi chodil rád, opravdu.
2: Uvědomil si, že říká s nimi, jako by byli z jiného tábora.
1: Potom jsem měl pocit, že nemůžu udělat krok, aby se jim něco nelíbilo. Narovnej se, umyj si ruce, s kým jsi byl, kam se tu chystáš. Odpověz celou větou, když si tázán.
0: Tak si zvyknul sedět a neříkat nic.
1: Nebo se vytratit. To pak bylo čím dále tím častěji. A škola a zaměstnání. Teďka přijedou na týden. Nemůžeš mi přihrát něco na promítání, ale něco pěknýho.
0: A nebude ti trapně, že jim chceš předvádět kdo ví co na místo, aby jsi s nimi popovídal?
1: Popovídal, já si s nimi přece popovídám, ale na jak dlouho to vystačí?
0: Tak víš co, připiš za počet přítomných osob nulu, ze dvojky udělej 20 a já si na to vypůjčím diapozitivy s krásnýma kytičkama. Bereš?

0: Šel rodičům naproti k autobusu. Vystoupili zářící jako dva měsíčkové.
1: Ten vzduch a ten rozhled. Maminko, dýchej, dýchej a dívej se kolem sebe.
2: A ty, tatínku, taky se dívej a taky dýchej.
0: Dýchali a dívali se. Cestou k chatě viděli veverku a tisíc věcí. Cesta k synovi na návštěvu lemována krásami všech krás. Zatopil pro ně v krbu a čichali.
2: Ten praskot ohně. Cítíš tu vůni, tatínku?
1: A prohřej si záda. Prostydla jsi u okna cestou.
3: Mami, dej si nohy tady na kožešinu. Tati udělá dobře, víš? Tlačil tě přece střevíce.
0: Uvařil jim grog jako lyžařům po cestě.
2: Ale hochu, to je na můj tlak moc silné.
1: No ale hřeje to, maminko. Hřeje a chutná.
0: Všechno jim vonělo, všechno je hřálo. Připadali mu u velikého krbu drobní a zestárlí. Nechtěli nic, jen se hřáli a libovali si.
3: Moji nejskromnější hosté.

0: Máte to tu opravdu moc krásné, zvlášť když to člověk vidí na těch diapozitivech. Vždyť vy můžete i v zimě ukázat hostům, jak vypadají hory, když tu všechno kvete. Ta louka, celá jak ze zlata. Viď, tatínku?
1: Hieratum, maminko. Je střábník, jak tady slečna říkala. I to polygonum bistorta je krásné na onom snímku ze západního svahu kotle, že?
0: Však on si to, syn, všechno podrží v paměti. Všechno si to ponese sebou do Prahy jako vzpomínku.
2: Do Prahy? Do Prahy. Tak to tedy blahopřeji.
3: To není ještě tak jisté.
0: Jak pak by nebylo? Ale ano, je, jen chtít. Však nám to vlastička všechno pověděla, viď, tatínku?
1: No, syn je už taková uzavřená povaha. Vždycky mu trvá, než se svěří rodičům.
0: Za to vlastička je repetilka. Jako zvoneček, jako rolnička.
3: Jako drbna,
4: řekl pan inženýr a rázem ztratil chuť na dort i na víno.
0: Nedivte se, že jsme spokojeni mít syna inženýrem v Praze u velkého podniku a zbytek...
3: Maminko, prosím tě.
4: Inženýr dal hlavu do dlaní.
2: Promítnu ještě pár obrázků, aby měl pan inženýr v Praze nač vzpomínat. Takže Suchopír Pochvatý, lokalita pod Stříbrným vrchem.
0: Udělám, slečně, aspoň šunku s vajíčkem, když už jsem vážila cestu. Máte to s tou osvětovou činností těžké řemeslo, slečno. Nebo mladá paní? Klopítat se potom domů, kdo ví kdy a kdo ví kudy.
3: Já dovezu paní inženýrku, má těžkou promítačku.
0: Vidíte, co všechno chatař musí. Namísto, aby poseděl pořád v trapu, už abys byl v Praze.
4: Když složili krabici z diapozitivy do gazíku, vybuchl Mladík.
3: Já se přece do Prahy neženu, to mi snad věříš.
4: Tomanová mu položila ruku na rameno.
2: Tak jim to neříkej, aspoň ne hned. Přeji jim radost ze syna.
3: Ale to je přece falešná radost.
2: Radost nad synem není nikdy falešná. Jestli je tu někdo falešný, tak seš to ty.
3: Já?
2: Verbuješ cizí lidi, aby ti dělali pro rodiče představení místo, abys je provedl po všem, co jsi tu dělal.
3: Ježkovi zraky, co pak by to přežili, kdybych jim to vykládal takhle a takhle?
2: Proč neřekneš mamince, že v té místnosti, kde teď seděli u krbu, měl Hánes trakaře a nůše?
3: Proč? Protože by sepěli ruce. Chudák náš chlapec, nejenže topil a šenkoval, on taky přidával úředníku nejvyšší čas, aby dosedl v Praze na teplou židli. Ale proč jsem já jako syn odsouzen k tomu, abych dědil sny svých rodičů? Já je přece nechci dědit.
2: Ale takhle jim to říct nesmíš, mají tě rádi. Musíš je pomalu zvykat.
3: Zvykat?
2: Zvykat, aby uvěřili, že máš svůj sen a že ten tvůj sen je dobrý. Máš-li ovšem nějaký svůj sen.
3: A to se ptáš za moje rodiče nebo za sebe?
2: To by ses měl ptát především sám sebe. Protože až to budeš jistojistě vědět, tak to budeš umět říct i rodičům.
4: Maminka s tatínkem byli už netrpěliví.
0: Taková holčice, kdo ví, co je to záč?
4: Maminka byla sedmilým strachem až krásná.
0: Noc, hory, mlha, neznámá ženská. Nejvyšší čas, že jsme přijeli, viď, tatínku.

0: Inženýr seděl nad účty a připravoval papíry k předávací inventuře. Pyžama, tepláky a holicí strojek zbalí do tašky, tak jako když se stěhoval z koleje domů na prázdniny. Taška by teď mohla být lehčí o skripta a učebnice. Vyrušilo ho zaklepání na dveře.
1: Dále?
0: Bylo to rázné zaklepání a rázná byla i příchozí osoba. Panička středních let, solidního zevnějšku, od poctivě udělané trvalé ondulace až po tašku, kabát, deštník a slovní projev.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Hleďte, pane, jdu vám vrátit peníze za tu pec. Muž a bráchové to chtěli hnát přes úřad, ale je to v sousedstvu a tak se jdu domluvit rovnou.
1: Prosím, posaďte se.
0: Slušelo se tak vůči sousedce.
2: Já jsem Bětuše, dcera naší máti.
1: Naší máti?
2: Pomohl jste máti v ledasčem a tak vracím o stovák víc, než jste dal.
1: Celá Aneška za mlada, jen ten kabát měla chatrnější.
0: Ruka však, která sázela na stůl do řady stovku za stovkou, vydávala svědectví, že peníz má i u Bětuše váhu poctivě odvedené práce. Olámané nechty zmytí nádobí, rozpuky začernalé od brambor a zeleniny, zánět nechtového lůžka a otoky u prstních kloubů dotvrdili, že nežli se Bětuše zmohla na vilu, dělala na své stavbě přidavače.
2: Jsem ráda, že nebude okolo pece obštrukce. Máme totiž na chalupu kupce.
1: Vy chcete matčinu chalupu prodat?
2: Máti chce dělat pořádek a my jsme tři dědicové. Všichni tři jsme si postavili svoje. Máti chce peníze za chalupu rovně rozdělit, aby nám pomohla splatit půjčky, aby porad neodtejkalo z domu na úrok.
0: Inženýr uvěřil, že má před sebou Aneščinu dceru. Nic z toho, co řekla, se nevymykalo z rámce sbírky zákonů a nařízení platných v Aneščině krajině.
2: Trefilo se najít jednoho, co kale zaplatí. Jsou vlastně dva, von a švager. To jsou dvě podezdívky, teda dvě stavební místa. To víte, že si to ty dva jistý všecko už na úřadech prošmejdili.
1: A co Aneška? Už s těmi kupci hovořila?
2: Snad si nemyslíte, že by jsme svou máti obešli. Je to přece její chalupa. A taky Aneška Votočková je strana prodávající.
1: A ti dva se jí líbili?
2: Prosím vás, jaký pak líbili, nelíbili. Máti nemá televizi, ale vy toho mladšího budete znát, často zpívá. Tam tečou peníze, bože milej.
0: I metr tohoto světa převzala Bětuše po své matce.
2: Někdo si zaspívá a už má baračiště. Co mi se nahlomozili, těch koleček malty.
1: A jak se ti dva dívají na Anešku?
2: Hodí se jim, toto se jim hodí do krámu. Jako pro Národní výbor, víte?
1: Hodí?
2: Na pouhou rekreaci, že štempl nedají. Musí prej tady zůstávat někdo porád, jako jejich člověk, víte? Koupí teda oni tu chalupu i s bábou.
1: I s bábou.
0: A jak byl inženýr poničený, Bětuše jen zářila.
2: Kdo by si pomyslel, jaká bude na našem drápovišti jednou paráda? Už to mají i nakreslený, z pece krb, pod stodolou garáž, schlíva bar.
1: Bar? Ale kde bude spávat Aneška?
0: Představil si Anešku babku křížalku, jak sedí za pecí, tak jak se dávala v tkalcovských pohádkách osůbka bída. Ale to nepůjde, když udělají z pece krb.
2: Prosím vás, babky je drobínek, ta už se někam vejde.
1: Není jí drobínek.
0: Najednou uviděl Anešku ne jako babku křížalku, ale jako jablíčko ze zdejších jabloní. Co všechno se do takového jablíčka vejde? Historie a zkušenost dvou staletí, světový názor i etika, míra věcí i tvrdost měny, mapa vztahů mezi chalupami, znalost šťáv zdejších bylin i umění domluvit se s němou tváří.
1: Ne, není jí drobínek.
0: Aneška, pohádkové jablíčko, do něhož se vešla krajina balada i se všemi tvrdými zákonitostmi a s nesplněnými tužbami, vtělenými do bájí o nebeské blaženosti a Krakonošově spravedlnosti.
2: Psanýho jste s mátí neměli nic, peníze jsem vám vrátila a s Bohem je to vyřízený.
1: Ne, není. Peníze jsem dal Anešce. Vezmu je zpátky z Aneščiny ruky.
2: Děláte teda drahoty. Rozumím.
0: Bětuše kývla a zdálo se, že se nehněvá a že tohle čekala.
2: To víte, já víc dát nemůžu. Řeknu to kupcům, že je tu pohledávka. Vysázejí vám na dřevo, co si řeknete. Jsou to kavalíři.
0: Vstal.
1: Paní sousedko, peníze nehrají roli. Koupil jsem tupec od Anešky pro Anešku. Nejdřív proto, aby ji nezbourala. Teď jsem rád, že mám pro Anešku pec, aby se měla ona v té prodané chalupě aspoň kde ohřát. Vzdám se pece, až od těch dvou uslyším, že mají pro Anešku opravdu světničku ve svých plánech. A až uslyším i od Anešky, že je sama s tím řešením svolná. Jinak...
2: Co jinak? Co zmůže takový inženýrek proti zpěvákovi z televize?
1: Jinak navrhnu svému příštímu zaměstnavateli, zdejšímu státnímu statku, kde hodlám od prvního nastoupit, aby chalupu odkoupil pro své zaměstnance k trvalému pobytu. Takovému řešení by dali i na Národním výboru přednost.
0: Bětuše se na něj podívala očima, ve kterých přečetl Anešku. A toho byste byl schopnej?
1: Zajedu do nemocnice za Aneškou.
2: Není odkázaná na cizí. Převezli jsme máti k nám do nemocnice. Nechá vás pozdravovat.
0: Rozuměl. Převezli jsme máti k nám. Za paku.
2: Pane inženýre, zvažte tohle. Přišli jsme už o jednu chalupu. Máme bejt zase škodný. Jestli vy sám chcete přijít lacino k chalupě...
1: Ale nejde o mě, jde mi o Anešku.
2: Najednou jde tolika lidem o babku. Národnímu výboru, krnapu, sociální péči. Ale povídám, zvažte to. Co se máti nadřela? Jak by bylo, kdyby nám za všecko svoje strádání mohla odkázat jenom pár šlupek? Bylo by to k ní spravedlivý?
1: Spravedlivý? Zeptám se na tu spravedlnost Krakonoše. Škoda, že ten Krakonoš už nekrakonošuje. Rozpad se na devatero razítek a devatero institucí.
0: Inženýr, člověk přišlý odjinut, po roce života v krajině Baladě pocítil stesk za starým Krakonošem. Nebyl to marný stesk. Opravdu cítil potřebu

0: Když pak podepsal na chatě předávací protokol, šel si ještě přece pozdravit s Aneškou. I když tu nevostává, mrzelo by jí, kdyby věděla, soused odešel, aniž se neohlídnul. Z půdy mňoukalo poslední živé kotě.
1: No, čč.
0: Ale chalupa byla zamčená a kotě se bálo skočit. Ostatně nemělo proč obracet se o pomoc na lidi. Byl to divous.
1: Sakra, kde je žebřík?
0: Cítil za sebou Anešku, ale opatrně, jsou schnilí šprušlé. Kývl a lezl opatrně. Slyšel pak ještě to dětské kočičí volání, když scházel kopcem dolů k autobusové zastávce.

0: Pak dostal zprávu ze Zapaky. Bětuše se nehněvala. Vykonala, co se vůči bývalému sousedu slušelo. Poslala mu do kanceláře státního statku úmrtní oznámení.
1: Navždy nás opustila naše předrahá maminka, babička, prababička, sestřenice a švagrová paní. Aneška Votočková, matka Kopce.

0: Pohřbili Anežku doma, v její vsi. Slušelo se, aby šel jako soused Anežku vyprovodit. Když jí důstojnou v truhle vynášeli černě odění synové a synovci přes práh a snášeli jí loukou k mezníku, přidružil se k němu starý lumák.
1: V průvodu půjdeme spolu, aby lidi i přátelstvo věděli, že máte moji důvěru, že za vás garantuju.
0: Ano, lumák prokáže ještě své milé souputnici tu službu, aby se na její poslední cestě nehovořilo nic nepravého.
1: Nepůjdou potom řeči, jako byste byl chtěl přechytračit dědice v okupu peněz.
2: Děkuju, Antone.
1: Lidi jsou posedlí, vidějí samou nekalotu. Taky vás viděli smejčit okolo chalupy. Ale já podal svědectví, že jste jen kérmil kutě. Peníze za pec jste dostal naspátek?
0: Lumákovi se slušelo říct, jak se věci mají.
2: Nedostal.
0: Ale při Aneštině poslední cestě se slušelo říci to tak, aby mohla Aneška kývnout.
2: Paní Bětuše mi je dávala. Nevzal jsem je.
1: To je tu se dobře pro vás, že se vám peníze nevrátily.
0: Myslel na příznaky žlutého tesklivce a byl rád, že je Aneščin soused na cestě k uzdravení. Též inženýr se usmál. Peníze překročily z Bětuší rámec krajiny balady a nevrátili se mu zpátky. Vlastně byl rád, že se na něho příznak žlutého tesklivce už nevztahuje.
1: Ostal jsem týden na to kurírování sám.
0: Zoufale vzdychl.
1: Marodu mi valem ubejvá, ztrácejí se pod zem.
0: Ukázal kupředu na malý houfeček, kolečko muzikantů a věneček kmotřiček. Když začali muzikanti hrát, naklonil se lumák k inženýrovi.
1: Myslím, že by vám Aneška třeba chtěla něco říct. Jestli jste třeba, jak jste sundával ten žebřík za stodolou, jestli jste nezmerčil na řebíku pod přístřežkem vyseť

0: pilu.
1: Pilu? Což pak se nějaká pila ztratila?
0: Visí tam. Je to pila Katrouka. Tahali za ní dva a dva. Tak se dřív řezali perkna. Houby pražský zpěváci poznají, že to k ním hovoří lidská práce. Není to vyřezávaný ani malovaný. Měl byste zajít za tou osobou z Krnapu, aby se památka nezmařila. Ať se postará, zdála se starostlivá.
2: A tak ve chvíli, kdy putovali šátky k oroseným očím, díval se Lumák za Anežkou s vyrovnaným úsměvem. Zadoktoroval na její památku tak, jak ona doktorskému řemeslu rozuměla.
0: Jeden by neměl s tesklíkou vostávat sám. Na tohle byla Anežka tuze moudrá.

0: Četli jsme vám z knihy Marie Kubátové Matka kopce. Připravil Boris Riegler, režii měla Jana Bezdíčková. Účinkovali Otakar Brousek, Ludmila Roubíková, Miroslav Masopust, Ladislav Pešek, Jaroslava Pokorná a Václav Kaňkovský.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem znám.

0: Světla Ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla Ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: krásné sobotní teplé dopoledne přejeme ze zlínského studia Českého rozhlasu Brno. Věra Hotařová
1: a Standa Hložek.
0: A vy už víte, že začíná další vydání písniček pro duši. V tomto parném létě a v těchto horkých dnech by se slušelo určitě nabídnout také něco k ochlazení. I když písničky, které hladí duši, zřejmě moc nechladí, spíše rozehřívají, ale možná také ten pocit toho příjemně rozpoloženého hudebního zvuku po celém těle. Kdo ví, může ochladit? Stává se ti to někdy, Stando?
1: Tak stává, ale já si myslím, že ty horka jsou opravdu extrémní, ale je polovina srpna, takže v srpnu má být horko, má být sluníčko.
0: Mně to teda moc nevadí, že takové teplo, já to mám taky moc ráda.
1: Mně to nevadí, protože teď nemám čas jet někam na jih, jak se mi to stávalo dřív, tady bylo teplo a měl jsem naplánovanou dovolenou někde u moře a tam bylo ještě o 5 stupňů víc, jsem říkal, páni, to jsem blázen, to jsem měl jet o měsíc později. Tak já pojedu asi o měsíc později.
0: A navíc ale třeba konkrétně ze Středomoří přicházejí zprávy, že je tam chladnější teplota vzduchu než u nás, dokonce snad až o 10 stupňů. Tak to by si se tam možná zase schladil trochu.
1: To je pravda, ale to mě nenapadlo.
0: Tak pojďme na nějakou písničku.
1: Ano, já si myslím, máme velkou zásobu písní a tady tuhle tu si myslím, by se mohli pustit na úvod dnešního pořadu. Lenka Filipová.

0: Prý se tomu říká láska, zpívala Lenka Filipová, autorka hudby. Krásná ano. Melodie, otextoval Stando?
1: Zdenda Rytíř, krásný text, ten se mu povedl.
0: Letní parno, to je písnička, která se hodí úplně do současného období, také ta láska letní. Letní lásky, ty kvetou v každém věku, bych řekla. No a jinak, co tě tak v tomto období nejvíc baví, Stando?
1: Tak dívej, já teď mám takový období, kdy jezdím republikou křížem krážem, tak já ti nemůžu říct žádný nějaký zážitek. Já jenom sleduju, když jezdím tou republikou, jak se všude staví silnice. Pořád stojím v nějaké koloně. Ale mě trošku zaráží to, že vlastně, jak je to vedro, tak vody dochází. A to je katastrofa. A to člověk vlastně si to běžně neuvědomí, pokud všechno funguje tak, jak má. Tak to bere samozřejmě, ale ta voda opravdu, bez ní se nedá žít. Marná sláva. Takže čekáme na déšť. Já asi začnu zpívat píseň Za to může déšť, ne já, protože to je jediná píseň, když já ji zase zpívám někde na koncertě, tak začne pršet.
0: No na déšť čekají úplně všichni, nejenom zemědělci, nejenom my, ale také houbaři, protože už právě začíná vávala dříve jejich sezona a teď díky tomu, že je tak velké sucho, takže po hřibcích asi ani vidu, ani slechu. To nemůžu potvrdit z vlastní zkušenosti, protože jak už jsem řekla xkrát, tak já houby hledat neumím, já je prostě nevidím.
1: Fakt, ti houbaři jsou chudáci, já jsem teď někde zaslechl, že se chystají nějaký ty festivaly houbařů, tak docela by mě zajímalo, co tam budou vystavovat, nebo čím se tam budou bavit, ale zase budou vystavovat sušené houby, že?
0: Mají také možná ještě zbytek naložených hub z loňské sezony.
1: Ano, nebo v nálevu, ty jsou vynikající.
0: No a pak budou třeba mít žampiony, hlívu ústřičnou a dokonce představ si, teď jsem nedávno zaslechla debatu zákaznice s prodavačkou v nějakém zahradnickém centru, kde si kupovala už připravenou hlínu s podhoubím pro pěstování bedlí. To jsem vůbec nevěděla, že to lze také v domácích podmínkách pěstovat.
1: Jo, no výborně. No já jsem sáhnul do mýho skromného archivu a našel jsem tam takový pozdrav pro všechny houbaře v podobě písničky.
0: Já myslela, že jsi sáhnul do svého skromného archivu nakládaných hub a že tady někde vytáhneš spod stolu nějakou skleničku nakládaných hříbků a tak písnička, to je lepší.
1: Sklenička nakládaných hříbků u nás moc dlouho nevydrží, protože já je miluju. Ale písničku vám pošleme. Tu vám zaspívá Jirka Helekal.

0: Takhle vám na vlnách Českého rozhlasu Brno zpíval Jiří Helekal písničku od Jampionu k bedle. Vybrali Standa Hložek. Stando, troufám si říct, že to byla od tebe provokace.
1: Ano, tak trošku, ano, to
0: na
1: byl
0: stranu
1: záměr.
0: Houbařů, protože ale ta představa, jak skáče po lese s košíčkem, tu k bedličce, tu k žampionku. No v lese asi žampiony moc nerostou, tu spíš na těch stráních takové ty.
1: Ne, a já doufám, žampiony, že tou písničkou to přivoláme. A uděláme prostě houbařům radost, že konečně za pár týdnů.
0: To byl tvůj záměr.
1: To byl můj záměr. Ale když já jsem slyšel tuhle píseň teď, tak jsem si vlastně vyloženě představil toho Jirku Helekala ve své hospůdce, kterou má. A je to taková vyloženě hospůdka pro ty houbaře, když jdou kolem třeba, nebo pro trampy. On tam občas dělá takový písničkový nějaký podvečery a večery s kytarou, kde on tam se vyžije. A je to tam úžasný, malebný a vyloženě tahle píseň mi tam do toho zapadá, do toho jeho prostředí. My spolu alternujeme v muzikále Tři mušketýři.
0: Ano, na to jsem se právě chtěla zeptat. Zda ještě účinkuje v nějakém z jiných muzikálů než ve Třech mušketýrech? Nebo co vlastně dělá teď?
1: Tak on se věnuje tam tomu svýmu, ty svý hospůdce teď přes prázdniny, to vím stoprocentně, a patří mezi ty velice hodné a slušné lidi v té muzikantské branži a je takový typický tramp, dalo by se říct.
0: Na Jirku Helekala si zavzpomínal, pochválil si ho.
1: Jak jinak?
0: A teď by si mohl vzpomenout na někoho jiného z tvých kolegů.
1: Já si myslím, že je čas na písničku a já si se vám přiznám, že teď jsem objevil takový krásný antikvariát. Já občas zavítám do takových těch bazárků, kde mají hezký knížky a hledám tam CDčka, jednak svoje, jo, protože jsem zjistil, že vyšly nějaký CDčka kdysi dávno, který já doma nemám. Tak já chodím a hledám. No a tím pádem nacházím takový zajímavý skvosty v těch antikvariátech v podobě písniček. Našel jsem několik krásných CDček, třeba Vaška Neckáře, takže já postupně vám budu nabízet různé písně. Ale tahle se nám dneska vyloženě hodí a posíláme ji vám.

0: Já ti zabrnkám. Tohle píseň napsal Boban Ondráček s krásným textem pana Zdenka Borovce. V tom textu se zpívá o tom, že děvče mu dalo košem, že? A já ti zabrnkám o tom, jak voní rmen a kmín.
1: Aha.
0: A to mě zaujalo.
1: To si dovedu představit. Okamžitě si nalistoval patřičné encyklopedie, aby si nás informoval opět o tom, jak důležité v našem životě mohou být tyhle dvě bylinky. O kmínu toho víme hodně, to je běžné koření, které používáme v kuchyni. A co ten rmen, co se zdočetl?
0: Ale rmen, přiznám se, že jsem se nikdy tím nezabýval. Já jsem věděl, že rmen prostě ano, je kytka, která roste na zahradě, jako jo. Ale tak, přátelé, pozor, dočet jsem se, jo. Žermen je velmi blízký nebo podobný hřmánku.
1: Neříkej.
0: No a jak se pozná, jo? Hřmen nemá dutinku uprostřed květu, ale hřmánek tam má dutinku. Armen je nápadně vonící vytrvalá rostlina nízkého vzrůstu, asi 40 cm vysoká, jo. Květy léčí žloutenku, nemoci jater, a květ také pomáhá proti migréně. Čaj z něj je starobylým tonikem, příjemně chutnajícím a podporuje trávení. To tam píšou někde. Přidává se do likérů a v Anglii se přidává jako do piva. V kosmetice při výrobě šampónů. No a když si tím meněš vlasy, to jsem se dočetl, jo, tak ti zesvětlají.
1: To je hřmánek, má takový účinek. Jestli rmen, to nevím,
0: tak
1: ale
0: to
1: hřmánek stoprocentně, ano. Hmm. To jsem si teď okamžitě vybavila, když jsem byla malá, tak já jsem toužila potom být kudrnatá blondýna. Hmm. A byla jsem bruneta s rovnými dlouhými vlasy jako hřebík. Tak mě teda maminka někdy splachovala vlasy hřmánkovým odvarem a přiznám se, že na mě to teda moc neúčinkovalo.
0: Já, když jsem byl malý kluk, tak já mám dvě starší sestry, tak vím, že tam vymýšleli nějaký věc na vlasy, že se polívali pivem, že?
1: Ano, to bylo tužidlo.
0: Jako tužidlo. Mm. A vím, že prostě nějaký žloutek nebo co taky se dával do vlasů, nevím.
1: Ano, jako výživa určitě, no.
0: Jako výživa určitě, že?
1: Ano, a to pivo jsem taky zažila v těch vlasech, abych je měla takové natužené. A dávali se do toho takové zvláštní klipy, sponky, které dělali vlnky. Ale to jsme odběhli od písniček k účesům. O účesech náhodou nějakou písničku si nevybíral. Takovou, která by nám připomněla určité období interpreta, skladatele, textaře, anebo prostě nás dobře naladila.
0: Ano, mám písničku od Jirky Korna, která nás určitě dobře naladí a je staršího data, je velice zajímavá. Má název Pozdrav do městečka B.

0: Tak to se nám to krásně rozjíždí v dnešních písničkách pro duši Českého rozhlasu Brno, které vybírá Standa Ložek. Další archivní písnička zpíval Jiří Korn, písnička se jmenovala Pozdrav do městečka B a objevila se na seznamu LP Alba, které se jmenovalo Ráj slunce a bylo to LPčko, na kterém zpíval pouze Jiří Korn v doprovodu skupiny Františka Ringočecha.
1: Je slyšet, že to už jako je pěkně dávno, co tohle Jirka naspíval.
0: Kam poslat ten pozdrav, do kterého toho městečka B? Pod tím by se dalo objevit měst.
1: Já jsem nad tím vůbec nepřemýšlel, přiznám se, protože já jsem z toho horka už tak omámený, protože přiznám se, že jsem hrál v tomhle horku minulý týden tenisový turnaj.
0: No páni.
1: Opravdu, během toho celého dne hrál jsem asi 6 zápasů a když jsem končil 6., tak jsem nevěděl, jestli jsem na kurtech nebo jestli jsem někde za plotem.
0: Tomu věřím.
1: Ale byl to úžasný tenisový turnaj tady vlastně tady na Moravě, kde se sešla taková velice zajímavá sestava od Romana z Kamene přes, já nevím, Pepika Laufra, Milana Drobného, Peťu Koláře, spousta dalších, sportovci, Tonda Panenka, já nevím, Pavel Richter a tak dále, hudební skladatele.
0: Roman z Kamene hraje také tenis?
1: No pozor, Roman z Kamene hraje výborně tenis, on se nezdá. I fotbal, on hraje zásadně v útoku, ale jemu, protože je malej, tak se mu promíjí offside, víš? Takže má sice nevýhodu ve výšce, ale má výhodu, že má trvalé bydliště v offside, povoleno. Povolené.
0: A to jsou takové ty, jak se říká, srandamače, že?
1: No a ty srandamače jsou pro nás jako bezva, protože si popovídáme s kolegy, který nepotkáváš běžně, tak se dovíš, co kdo dělá, co se chystá a tak dále. Tak já jsem si hodně povídal s doktorem Milošem Skalkou, to je taková hudební kronika žijící, prostě ten ví absolutně všechno. A byl tam samozřejmě i Filip Renč, který se pochlubil tím, že dokončil velkofilm o Lídě Bárové. Mě to zaujalo, protože povídal o tom, jak to má našlápnout do celého světa. A Filip říkal, že už na tom pracuje 12 let. Asi je to tak, když se točí velké téma, že to nejde ze dne na den. No a zaujalo mě taky to, že dlouho vybíral, kdo mi napsal muziku. Že chtěl šáhnout i jako někde do Anglie a tak dále, protože věří tomu všichni, celý ten tým, že, co to vlastně natočili, že to bude celosvětový film. Já mu samozřejmě Filipovi držím palce, ať to vyjde. A překvapil mě a zaujal mě tím, že oslovil Ondru Soukupa. Takže Ondra Soukup teď v této době pracuje na filmové hudbě. A on už má s tím bohaté zkušenosti, protože napsal hudbu do mnoha výborných muzikálů.
0: A nejenom to, napsal také hudbu k Oscarovému snímku Kolia, mimo jiné.
1: No vidíte, na to se taky zapomíná. Takže v tom Ondrovi opravdu něco je. Ostatně poslechněme si takový vzorek z Ondrovy dílny. Zpívá Lucie Bílá.

0: nutno dodat, že tato krásná skladba byla z muzikálu Johanka z Arku, kde hudbu vytvořil Ondřej Soukup a tento muzikál měl premiéru v roce 2000, tedy před 15 lety už.
1: No ale musíme opravdu konstatovat, že i ten text byl úžasný, že Gábina Osvaldová opravdu, když chce, tak napíše krásný text.
0: Já myslím, že ona chce pořád, protože já jsem ještě neslyšela, přiznám se, od ní text, který by neměl hlavu ani patu.
1: V uvozovkách.
0: No tak já jsem to jenom tak vyzkoušela, jak si to vlastně myslel, víš?
1: Jo, tak víš, tak jako když spolupracuje manžel s manželkou a naopak, tak to kolikrát jako bývá trošku složitější, občas to zaskřípe. No ostatně všude možně, teď jsme vzpomínali třeba Romana z Kamenného, teď jsem s ním náhodou mluvil, je to dva dny, a vzala to jeho žena. A říkám, vlastně tě potřebuji Romana. My jsme hráli ten tenis proti sobě, no porazil mě bohužel, ale my jsme ho nechali vyhrát, protože já už jsem fakt na míčky neviděl, už jsem nechtěl hrát půl
0: pátý, šestý zápas. No jenom to nezamlouvej, je prostě lepší, no.
1: Ne, my jsme na tom asi stejně, a to je jedno. A tak dej mi Romana. A říkám, proč jsi tento, Roman je na stromě. A říkám, co dělá Roman na stromě? Podotýkám, že to je teď dva dny, bylo horko jako hra. Říkám, stříhá stromy. Říkám, no neblázni v tom vedru. A to jsem volal kolem poledne. Jsem v tom vedru stříhá stromy. Říkám, no, on nemá čas, tak prostě on je hrozně pracovitý, tak stříhá stromy a ještě musí ostříhat takový ten okrasný plot. Zlí jazykové tvrdí, že je doma velmi pod patnoflem, že když neposlouchá Romanu, tak musí si nasadit baťoch a Romana ho za ten baťoch pověsí na věšák a dokud se jí neomluví, tak ho z toho věšáku nesundá.
0: Tak to určitě tvrdili pouze zlí jazykové a dávej bacha, co tady říkáš, ať to nemusíš někde odvolávat a omlouvat se veřejně. Přátelé, to byl určitě pokus o vtip, že Stando.
1: A tak Romana všichni dobře známe. No. On je opravdu pracovitý. Já jsem u něj několikrát byl, má krásnou zahradu. Říkám, že je pracovitý z donucení. Ale... jako já, ale on má neskutečný vychytávky. Jo. Tam k němu jdeš a on má takový velký dřevěný vrata na chalupu a tam nemá zvonek. Jo, má zvonek vedle, ale když chceš otevřít vrata, tak tam má takový splachovadlo, takový to, tak, jak bývá na záchod, jako v těch starých, takový ten...
0: Na řetízku a ten keramický konec.
1: Zatáhneš, jako že spláchneš a ono se ti otevřou vrata.
0: Já myslela, že padací
1: tam
0: schody
1: má,
0: někde.
1: Tam má systém kladek a to vymyslel on hlavou přímo, Roman. Říkal, to nic není, to si mě chlubil, to nic není, to já jsem vykopal studnu. Říkal, jak jsi vykopal studnu? Sám kopal studnu, která má asi 20 metrů hloubku.
0: No.
1: Říkal, když jsem viděl tu tečku nahoře, tak jsem se opravdu bál. No, ale musím říct, že prostě ta studna není kolmá, že jako má lehké vlnovky, jako směrem dolů.
0: Hlavně, aby v ní byla voda, to je to důležité.
1: Tak to jsem kopal já a vymyslel jsem systém kladek, kde nahoře seděla Romana, jeho žena, která tehdy byla v jiném stavu a vymysleli kladky nějak, že ona vždycky, když to bylo plný ten kýblík, tak ona ní zařvala nebo dali nějaký signál a ona zmačkala nějaký čudlík a ten systém kladek jel s tím kýblíkem z té studny až někde nakonec zahrady a tam se sám ten kýblík vyklopil.
0: A přijel zpátky.
1: No. Takže Roman se nezdá, on opravdu je velice šikovný. A já to říkám z toho důvodu, že prostě ano, jsou rodiny zvláštní, že ten chlap to nemá jednoduchý. A o tom se zpívá i v různých písničkách. Například Jirka Schellinger nám o tom zaspívá.

0: Na mále mám Jiří Schellinger a vzhledem k tomu, že Jiří Schellinger už přece jenom nějakou tu dobu není s námi, tak předpokládám, že to je, Stando, další tvůj úlovek z antikvariátu.
1: Ano, to si strefila. To je jeden z mnoha. Jeden z mnoha takových skvostů, který postupně sbírám. A je zajímavostí na té nahrávce, že tuto písničku hudbu složil Paul McCartney. A další zajímavost, že text, to bys nevěřila, kdo napsal text.
0: Tak přemýšlím, protože Jiří Schellinger měl hodně společného s Františkem Ringo Čechem, takže by to byl Franta Ringo Čech?
1: Ne, Franta ne, Franta na mále nemá, ale Jirka Grossman napsal tenhle ten text.
0: Aha, tak to je překvapení.
1: A když třeba je zajímavý text, tak se s vámi podívám, kdo jej napsal. Samozřejmě ten text dávám do spojitosti s tou dotyčnou osobou, jestli opravdu ten příběh píše jenom tak, anebo ze svého vlastně vnitřního nějakého toho pocitu, který má. Jsou rodiny, kde to je trošku jako pestřejší, ale jsou rodiny, kde je klid, harmonie, pohoda.
0: Máš na mysli nějakou konkrétní rodinu?
1: Tak vím, že všude je někdy něco, ale pokud lidi jsou rozumní a snaží se prostě tu nějakou tu pohodu držet, tak já ve svém okolí mám konkrétní příklady a jsem tomu nesmírně rád. A když vidím, že to jde, tak a vidím někde, že to nejde, tak si říkám, kde je problém, že jo, kde je problém. No a tam, kde je ta pohoda, tak tam vznikají i krásné věci samozřejmě. Vznikají i krásné písničky. Takovou písničku pohodovou nám zaspívá Karel.

0: Když muž se ženou snídá, teda.
1: To je pohodička, ne?
0: Udělal si mi obrovskou radost, to je písnička, kterou bych si mohla pouštět několikrát za den. A teď, když vidím před sebou autory, tak jsem opravdu překvapená, protože autorství bych připsala úplně jiným autorům.
1: Komu třeba?
0: No tak
1: kdo tě
0: ten
1: napadá?
0: Text, to mě napadl Michal Horáček. A u té muziky tam bych klidně dala i Kocába třeba, ale rozhodně bych to nepřipsala autorům, kteří jsou tam podepsáni, a to nechám na tobě, abys řekl.
1: Tuhle muziku napsal zpěvák Palo Habera. Já, když jsem se to poprvé doslech, taky jsem tomu nechtěl věřit, ale opravdu, a myslím si, že se mu výjimečně povedla. No a text, to je, přátelé, text napsal Karel Šíp. Tady vidět, že Karel, já to vím už leta, že Karel je geniální, prostě ví, jaké slovo kam posadit, i při těch jeho pořadech je nesmírně pohotový a vtipný. Já už jsem to možná říkal, když jsem za ním přišel, že potřebuji opravit jednu sloku v nějaké písnice, tak jsem nestačil dopít kafe a sloka byla na světě. Takže Karel Šíp je geniální.
0: Tento text se mu povedl opravdu moc. Věřím, že jsme udělali stejnou radost, jako si udělal mě, i našim posluchačům, kteří poslouchají písničky pro duši Českého rozhlasu Brno. A v nichž už máme před sebou pouze jednu jedinou skladbu a pak závěrečnou znělku.
1: Ale Věruš, já jsem tím přemýšlel, když vybírám takovou, když sedím a vybírám písničky, které bychom si mohli pustit, ne my pustit, ale který by oslovili a potěšili naše posluchače, tak si kolega říkám, jestli nepouštíme moc takových písničky jako starší a moc takový usedlejší, že by to chtělo nějak to tady malinko provětrat prostě ty kuchyně, když posluchačky vaří právě. Ať se ty hrnce zvednou na té plotně.
0: Aby se urychlila příprava oběda. Máš představu, že už začínají usínat.
1: Já bych přitopil malinko pod kotlem a našel jsem takovou krásnou písni a o to víc je bezvadná, že je vlastně, že se hodí do tohoto času ještě prázdninovýho, kdy se zpívají všechny možné písničky na plný pecky, stejně jako třeba tuhle vám pustím, kterou znáte stoprocentně, ale v tomhle porání asi ne. A hrají vám a zpívají Vanastový Věci.

0: Tak co na to říkáš?
1: No, dovedu si představit, že možná skákali nejenom pokličky na hrncích.
0: A aspoň se to našem holkám v kuchyni nepřipálí.
1: No, to je od tebe hezké, že tak myslíš na to, aby se nepřipálilo jídlo, ale to je trošku také sobecké, protože myslíš na to, aby vám chlapům jsme to jídlo nepřipálili. Tak to vidím já.
0: Tak
1: víš?
0: Jsem to vůbec nemyslel. Jsem vůbec tak daleko nešel ještě.
1: Tak to máš štěstí, ale možná by si mohl zajít trošku dál v informaci o té písničce, protože je velmi známá. Trampové určitě jí čas od času někde u táboráku zpívají. Možná si myslí, že to je písnička, která pochází někde odjinud, třeba někde z Ameriky, ale ona to je naše domácí písnička.
0: Ta pochází přímo, dalo by se říct, tak obrazně od Kladna. No, protože z Kladna pochází náš slavný a známý trampský písničkář Miki Rivola. A to je jeho písnička, jak muzika, tak i jeho text.
1: Tak na závěr tedy takové provětrání, no ale ten úplný závěr necháme naší tradiční znělce, písniček pro duši, a ta už zase trošku sklidní.
0: Ano, ta nás
1: a
0: sklidní.
1: Připraví všechny na to, že se blíží 12. hodina, pravé poledne, a tedy pokud dodržujete tuto dobu jako dobu určenou pro jídlo, tak dobu oběda. A my vám přejeme dobrou chuť a také pohodu, krásný víkend a i to, abyste v těchto nádherných letních dnech nestráceli dobrou náladu. Loučí se s vámi Věra Hotařová
0: a Standa Hložek. Ahoj.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: Dnes ještě stále úterý 28. července a od mikrofonu Noční linky vás zdraví Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma sport a mě bude zajímat, jakou roli hraje ve vašem životě sport. Sportujete už od dětství? Jaký sport jste provozovali v mládí a jaký děláte třeba v současné době? Pokud nepatříte mezi aktivní sportovce, tak jaký sport vás zajímá pasivně? Co rádi sledujete například v televizi? Patříte mezi sportovní fandy? Máte svůj oblíbený sportovní klub? Telefonovat mi můžete jako vždy na číslo 731 800 900, také mi můžete napsat a to na adresu linka@rozhlas.cz a vy dobře víte, že na tuto adresu posíláte text k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeje Jana Chládková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou, kde se budeme dnes věnovat sportu. Sport je aktivita provozovaná podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou navíc měřitelné nebo porovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního odvětví. Mezi sporty patří fotbal, hokej, tenis, sportovní střelba, volejbal, házená. Dále se sem řadí i nepohybové soutěžní aktivity, jako například šachy nebo profesionální hraní her. Koho přivítám v noční lince jako prvního? Tak tou první volající na linku 731 800 900 je paní Nora z Frenštátu pod Radhoštěm. Dobrý večer, paní Noro.
1: Dobrý večer. Všechny zdravím. Právě když mi paní Chládková vzala do vysílání, tak jsem říkala, to jsem ráda, že jsem se dovolala, protože hned potom se půjdu natáhnout do postele, do vodorovné polohy, protože tělo to za celý den už potřebuje. Toho různého pohybového tělocviku mělo moc. Tak když se mluví o tom sportu, no, já o sportu vím od malička. Už co jsme chodili, co jsme byli v předškolní věku, nebo do školky, nebo potom na obecnou školu. Ale mám takový dojem, že tehdy se příliš o tom tak jako nemluvilo. Bralo se to tak jako samozřejmě, že jsme se nějaké pohybové aktivitě věnovali. Dneska se o tom pořád mluví, všeho je moc, ale moc je těch řečí, ale skutek, aby utek. Potřebujeme pevnou základnu. A když tady vzpomenu třeba si jenom to, jak kolik medailí má Martina Sábliková,
0: ano.
1: A kde je ta dráha na rychlobruslení v České
0: slibovaná,
1: republice,
0: že jo?
1: Která se roky slibovala a pořád, jak chtějí mít nějakou základnu, když budou asi bruslit jenom někde na kluzištích, na rybnících, anebo musí jezdit teda do zahraničí, aby byli na té dráze. Já, když si vzpomenu, tak jednak můj tatínek byl naprosto nesportovní typ. Zajímavé, že poslouchal, ale vždy, když byly utkání hokejová, takže díky němu já jsem to poslouchala s ním a on mě do toho zasvětil, takže i potom po jeho smrti jsem vždycky poslouchala, dokud jsme neměli televizi, tak z rádia ty přenosy, ale potom i v televizi, takže jsem ovládala československé mužstvo, to sovětské vlastně tehdy, Američany, Kanaďany, to jsem znala, trenéry, jednotlivé hráče, Ragulin, ten ruský, to jsem vždycky říkal, Ježíš Maria, zase ten Ragulin tam bude řádit a podobně. Dneska už je to jiné, protože to naše mužstvo je pozbírané tak, jak je po celém světě a mám takový pocit, že nemůže být pořádně sehrané. Ve škole jsme tělocvik milovali. Já si nepamatuju, že by se někdo z tělocviku omlouval. To by musel mít jedině něco zlomeného, že se nemohl hýbat. Že by nosili se omluvenky od lékařů. No to vůbec neexistovalo. To až v praxi jsem potom byla překvapena, když různá děcka chodili a když se musela zkoumat, proč nechtějí dělat tohle, proč nemohou skákat přes kozu, proč nemohou běhat a proč ten běh může trvat jenom tolik metrů nebo tolik minut, aby jako toto. Odjeb maminka, ta byla sportovní typ, ta nás vedla k lyžování, k plavání, to jsme milovali, protože tady u nás byla krajina, proto v létě oprášně jsme měli kousek takové malé koupaliště, plivátko se mu říkalo a tam jsme trávili skutečně všechny krásné dny. Takže to ve mně zůstalo. I potom na 11 let se pochopitelně taky jsem měl tělocvik a to se bralo úplně automaticky i na vysoké škole až do 5. ročníku. Měli jsme plavecký a kanoistický výcvikový kurz v létě. V zimě jsme měli lyže. Ale můžu vám říct, když to tak pozoruju teďka pouze v televizi, jak vidím různé reportáže z těch našich hor nebo i ze zahraničí, jak se jezdí do Alp. Bože, to bylo krásné lyžování za mých mladých časů. Obyčejné boty, lyže, ty jsem měla nejdřív taky dětské, potom zděděné po mamince. Nějaký svetr, větrovka, čepka na hlavu, rukavice měly být teplé, to je jasné. Ale dneska, když já je vidím, v čem oni jezdí, tak mi to připadá, jako kdybych chodila za starých časů v korzetu, ve kterém se nedá dýchat. To je kukla na hlavě, brýle přes oči, když toho člověka vůbec ani vidět není, to vypadá jak obležená moucha. A teďka ty kombinézy, ty vysoké boty těžké, na tom se tak krásně lámou holení kosti, to by vám řekli chirurgové. A ty chrániče na kolena, na záda, na páteř, na lokty, já nevím na co. My jsme, když jsme jeli na lyže, tak jsme si museli všecko vyšlapat.
2: Teď to chci říct, jsme došli. Přesně tak.
1: Teďka jsou všude lanovky vleky, a vleky a podobně, tak je to tam vyveze. To je nějaký požitek, potom akorát letět z toho kopce dolů, já vím, dělají nějaké kličky. Tak taky ještě na stará kolena jsem lyžovala, ale to byly běžky. To už na starší věk pochopitelně není. Milovali jsme atletiku, běhy, skoky do výšky, do dálky. Neměla jsem ráda hod míčkem, to mě taky nešlo. Míčové hry, ty jsme hráli běžně, no ale v popředí bylo hlavně to lyžování a to plavání. Takže ono se to změnilo. Já vím, že se změnilo všechno, i včetně té výbavy, že to jde i do peněz, ale snad by to nemuselo tolik stát. Tam stačí ten elán, ta chuť se něčemu věnovat. My jsme ještě chodili, kromě toho, že jsme měli tělocvik ve škole, v osnovách, tak jsme chodili dvakrát týdně do dobrovolného tělocviku. Tehdy za mých časů ve 40. 50. letech už byl zrušený Sokol, ale měli jsme to jako dobrovolný tělocvik a to jsem si nenechala ujít. Ale zrovna dneska mě tak napadlo, protože sledují teďka po obědě, reprizují seriál První republika, který je krásně natočený a tam jsou ty boxerské zápasy. Já pořád nechápu celá léta, jak může být box zařazený do sportu. Sport, který má vést vlastně k zušlechtění, se říkalo těla i duše, který má podporovat takovou tu fyzickou zdatnost. Ale box, ty údery na hlavu, teď pro Boha se ví už řadu let. Každý úder do hlavy, do lebky znamená vlastně otřes mozku. Mozek, taková křehká tkáň, což je vlastně ten velící činitel v našem organismu.
2: Já se moc omlouvám, už jsme 7 minut, aby nám posluchači zase neříkali, že potom tak na ně nevíde čas. Moc vám děkuju, bylo to krásné vyprávění.
1: Ale musela jsem to říct, protože ten box by tam neměl být. A jenom ještě pozdravuju rybáře pana Sandu z Mostu, protože mě nedávno taky pozdravovala a se má hezky na rybách. A všichni se mějte pěkně a přežijeme ty vedra.
2: Děkujeme, naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci jsem se zaměřila na sport, sportování a ptám se vás, jakou roli hraje ve vašem životě. Jestli sportujete už od dětství, co jste provozovali v mládí, jaký sport děláte v současné době, no a pokud nepatříte mezi aktivní sportovce, tak jaký sport vás zajímá pasivně, co rádi například sledujete v televizi a jestli patříte mezi sportovní fandy. Tak já se musím přiznat, že nějak mě nebere moc tenis, ale teď, když hrála naše děvčata o wimbledonský titul, tak zajímal tenis i mě a fandila jsem jim oběma. Byl to úžasný zápas. Tak co nám poví paní Marie z Černošic, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Tak vy jste teď mluvila o tom tenise.
0: Ano.
1: Je to krásný sport, ale neuznávám, když vyhrávají ženy, které jsou napůl jako muži.
0: Rozumím.
1: Teď nemyslím tyhle ty dvě poslední
0: ty naše.
1: Tenisky.
0: Ano.
1: Tohle to měla by být ještě asi nějaká třetí kategorie. A ještě ta paní, jak hezky mluvila o tom boxu, já mám mladšího bratra, zadrhával, takže musel chodit do Prahy, do školy pro vadně mluvící a boxeři potom, on šel na Řezníka, boxeři s něma navázali jako družbu. Oni se vlastně na těch klukách učili. Jo, brácha přišel párkrát se zbytou hubou, no pak ho to přešlo. Jo, tak takhle nějak sportem ke zdraví, sportem ke zmrzačení. Jo, odsud pocud nazývá to pravými jmény a hlavně opravdu mě jde o ty ženy, o ty holky, který si to poctivě všechno vybojujou a pak jim to schlamstne někdo, kdo vlastně ani nikdo za to nemůže. Ale
0: rozumím.
1: To někdo, kdo ani jako žena není.
0: Rozumím,
1: no,
0: co tím myslíte.
1: Já jako holka, já jsem měla ráda chůzi. Ono to bylo i jako nutnost. Ty autobusy tam jezdily třeba málo. Jsem se narodila sice v Ostravě, vyrostla jsem v západních Čechách, v Horním Slavkově, ale tak jsme se přestěhovali na malou vesničku. Já jsem se třeba nemohla dostat z odpolední jinak, než prostě na jednu vesnici a potom pěšky. Jo, takže jsem to vždycky metalila, po půlnoci jsem byla doma, takhle a jednou potom, teda ještě když jsem byla mladší, tak jsem vyhrála, byla jsem na třetím místě, ale tu medaili jsem snědla, než jsem došla domů, ta byla čokoládová.
0: To byla taková ta kulatá, že jo? Ta zlatá,
1: ano,
0: nebo
1: ano.
0: To, no.
1: No a bylo to, já jsem věděla, že prohraju. Měli jsme tam spolužačku, ta byla vynikající na běh. A já jsem teda jako šla s ní na tu trať. A nešle jsem vedla, pak už mi došel dech. Ale já jsem měla pod mládí skrytou sedě.

0: A taky je zdravá. Všude se to propaguje, no. Že jo, paní Marie, že nejzdravější je chodit. Ten... Hmm.
1: Ano, ale někdy je to, jak jsem říkala, i ta nutnost.
0: No, no. Jo. Moc krát děkuji i za váš příspěvek a zdravím do Černošic. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, budu poslouchat.
0: Paní Marie mi připomněla, že moje maminka byla sportovně založená, opravdu velký sportsmen a vedl jí k tomu její tatínek. Moje mamka měla dva bratry. No a tatínek poslouchal samozřejmě rádio a tam všechny tehdy hokejové zápasy, fotbalové zápasy, protože v té době ještě nebyla ani televize. A já si pamatuju, že u nás to bylo tak, že jak většinou je to v rodinách, že muži se dívají, že jo, na sport a na mistrovství a tak, tak u nás to bylo opačně. U nás se dívala mamka a my s tátou jsme byli prostě založený trošku jakoby jiným směrem. Takže můj kolega, než začala noční linka, tak se mě ptal, jaký jsi sport dělala ty, jaké máš téma? A já říkám, no tak blbě jsem dělala házenou, protože jsem měla kamarádky, byly jsme tři kamarádky, jedna výtvarně nadaná, já hudebně a divadelně a třetí sport. Takže všechny jsme dělali všechno a vždycky ta jedna těm dvěma pomáhala v tom, co jim tolik nešlo. Takže holky chodily na házenou, tak jsem hrála házenou. Potom jsme dělali různě jazz gymnastiku, chodili jsme přesně, to mě bavilo moc, paní Marie taky chůze. S naší rodinou nikdo nechtěl jezdit na dovolenou, protože mý rodiče ráno vyrazili a večer jsme se vraceli. Hodně jsme toho nachodili. Tak asi takhle, ale bohužel, jako že bych byla nějaký sportovec velký, to teda opravdu nejsem, ale co mě třeba baví dívat se v televizi, protože jste se mě na to ptali, abych já taky říkala své názory, tak já miluju krasobruslení. Opravdu dívat se, prostě baví mě to. Vím, že to je velmi, jak bych to řekla, nespravedlivý sport, protože vždycky záleží na těch rozhodčích, že jo? Ne na tom, kolik uběhnete a za jaký čas, ale vždycky je to ovlivněno lidma, ale stejně ten sport mám moc ráda a moje vlastně od mého partnera vnučka, tak krasobruslí a já jsem šťastná, že se v tom našla, že jí to baví, že to není proto, aby vyhrála mistrovství světa, ale zkrátka dobře, že se hýbe a že jí to moc baví. A to je asi úplně nejdůležitější a to tady zaznělo od paní Nory i od paní Marie. Tak teď už další písnička a Rakajen a slečna závist a pak se budu těšit na další telefonát sportovně naladěný.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakou roli hraje sport v životě pana Vladimíra Střeboně? To se budu ptát na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, pane Vladimíre.
1: Dobrý večer. Já jsem teda profesí kuchař.
0: Ano.
1: Když jsem nastoupil v roce 1975, jsem se přestěhoval jsem do Třeboně, tak jsem nastoupil k podniku Velkovýtěmi Třeboň a jsem začal pracovat jako vedoucí závodní kuchyně na hospodářství Rožumberk, který mi nikdo jinak v Třeboně neřekne než gigant.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem tam po určité době, když jsem se tam nějak zapracoval, seznámil se tam s těma lidma, tak jsem, aby jsme tam jenom se necpali tím vepřovým, protože ta Velkovýtěmna vyráběla, produkovala vepřové maso snad pro celou republiku, tak jsem se tam rozhodl, že tam založím fotbalové mužstvo.
0: Mm-hmm.
1: A mě taky kvůli sobě. A z těch zaměstnanců z toho provozu a jsem postavil teda fotbalové mužstvo, které jsem nazval SK Gigant, jako sportovní klub Gigant. Ona už tehdy v Třeboni probíhala taková podniková fotbalová liga. Je to něco, jestli si vzpomenete na film Báječná léta pod psa,
0: ano.
1: Tak to tam taky pan Vetchý tam pokouší hrát. Tak něco takového se hrálo tady v Třeboni. A hrálo to tady spoustu podniků, Rybáři, Otavan, Státní statky, OSP, Lesostavby, Lázně, Pivovár, všichni měli manšafty a hrálo se takovým dvoukolovým způsobem, dvoukolově během roku a pak se vždycky vyhlašovali ty vítězové, bylo to docela zajímavý. A já jsem postavil teda nový manšaft, Gigant, a hráli jsme to a takovýma střídavýma úspěchama, já byl takovej jakoby v tenise je nehrající trenér a já jsem ve fotbale založil funkci hrajícího trenéra. Já jsem si vždycky zahrál, alespoň poločas. No a tak jsme prostě běhali za tím míčem. Hráli jsme to na škvárovém hřiště, tady v Třeboni na trávu nás nepustili. No a ty pády někdy na té škváře zanechali nějaký takový drobný následky, nějaký odřeniny, ale prostě tam to nadšení pro sport jsem měl. Taky jsme se zapojili zemědělské noviny, tehdy v té době pořádali takzvaný pohár zemědělských novin ve fotbale. To se hrálo celorepublikově. Tam jsme taky vyjížděli na ty různé štace. I jsme tam několikrát třeba uspěli, ale no, hlavně prostě jsme se hejbali. No a když jsem jako byl velký závodní děli, tak přece jenom ta moje postava tomu, jako odpovídala kuchař, hubenej kuchař, prostě nezbuzuje důvěru, tak mi prostě začalo růst trošku to bříško. A když na mě začali pokřikovat diváci, tak abych neskovával ten míč pod dresem, když jsem nastoupil, tak jsem potom udělal i jenom toho trenéra. No a prostě byla to pěkná doba. Všechno to skončilo rokem 89, když se to všechny ty podniky pomalu začaly rozpadat a tenhle ten sport tady přestal v Třeboni fungovat. No.
0: A nejenom bohužel asi v Třeboni.
1: No, ještě jsem potom mezi tím jsem taky se účastnil třeba na cyklu Spartakiády, skladba muži v roce 1985. Jsme tady v Třeboni utvořili takovou tu základní devítku, to byl ten základní útvar, s kterou jsme se dostali až na Strahov, cvičil jsem na Strahově. To je úžasný zážitek, když tam cvičíte.
0: Věřím.
1: Když tam potom odcházíte z toho stadionu a ty lidi vám tleskají. Pak jsme ještě nacvičovali tu Spartakiádu 1990, ale to už se potom skutečně jenom v krajích, to už nás na Strahov nepustili, asi se nás báli noví moci páni. No a dneska v důchodu, už jsem teda 12 let, tak dneska už se věnuju jenom cyklistice, jezdím na kole, což je tady třeboňsko ideální, proto pořádám takový cyklový lety tady pro místní důchodce s výkladem, protože ještě můj dalším koníček důchodu je historie. tak dělám takový výlety, kde jim třeba je seznamuju různými místy, různými rodáky, že se kdo narodil nějakým oslavným osobnostma a tak.
0: Tak perfektní.
1: To je můj vztah ke sportu a jezdím teda na kole klasickým kole, neuznávám elektrický kola a jsem schopný ujet 60-80 kilometrů.
0: No teda, pane Vladimíre, takže sportsmen tělem i duší.
1: V 64 letech.
0: Perfektní.
1: No tak to podle mě baví ta cyklistika a pokud budu moc, tak budu šlapat prostě, abych se trošku hejbal.
0: Moc děkuji, pane Vladimíre. Zdravím do Třeboně.
1: Přeju všem, co se věnují sportu, aby jim to vydrželo, aby prostě člověk pomalej stárne.
0: Dobrou noc. Naslyšenou. Přidám ještě zprávu, kterou poslal pan Sváťa, 84 let mi napsal. Dobrý večer. Zdraví mě i všechny linkaře, sportovním nazdar. V mládí jsem se věnoval atletice, brzy jsem však začal hrát závodně volejbal a vydržel jsem až do 40 let, pak už jenom rekreačně. Začal jsem také volejbal pískat a vydržel jsem až do letošního jara, kdy jsem se zranil. Sport sleduji velmi rád, alespoň v televizi, a když je šance, jdu se i podívat, napsal Sváťa. Děkuju i vám za váš příspěvek do noční linky a teď už nám bude zpívat Karel Gott. To musím zvládnout sám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaký sport provozovala v mládí, jaký sport dělá třeba v současné době, budu se vyptávat paní Magdaleny z Hradce Králové. Dobrý večer, paní Magdaleno.
1: Dobrý večer všem, kteří poslouchají Noční linku.
0: Paní Magdalena říkala, že jsem jí tématem udělala radost, tak jsem zvědavá.
1: Ano, protože já jsem sportovec s tělem i duší.
0: Ano.
1: Bohužel díky zdravotnímu stavu v úvozovkách díky, již toho moc nenasportuju, tak jenom čutání se svým vnukem nebo házení míčkem, plavání teda hlavně.
0: Uh-huh.
1: A dřív jsem těch sportů dělala hodně, začínala jsem v Sokole jako prcek, pak jsem dělala gymnastiku, krasobruslení, košíkovou, divčí kopanou, ale moje největší životní láska, královna sportu, lehká atletika.
0: Mm-hmm.
1: A jak jsem se k ní dostala, když jsem v tělocviku na národní škole zaběhla asi na 300 metrů, myslím, že to tenkrát bylo nějaký dobrý běh a vyhrála jsem, byla jsem poslána na krajský přebor Žatstva a tam jsem byla druhá. Bohužel to bylo v době, kdy jsem byla po nemoci, ale už nějakou dobu, mám dojem dva, tři roky, kdy jsem se léčila ve Františkových lázních na nějaký problém se srdcem.
0: Rozumím.
1: A na těchto závodech jsem byla tajně, rodiče o tom nevěděli, ale bohužel se o tom dověděl otec, protože s trenérem, který byl hlavním jako pořadatelem těchto krajských přeborů a později i můj osobní trenér, hrával šachy.
0: Aha, tak mu řekl, Magdalénka byla na závodech.
1: Ano, dostala jsem vynadáno, já jsem to zalhala i, nebo nepřiznala ani u sportovního lékaře, jak se marodila, ale protože se mě nějak věnoval ze začátku pan doktor Víc, díky tomu mýmu bývalému onemocnění, ale nikdy už jsem neměla žádný problém, až teď na starý kolena po covidu.
0: Aha.
1: Ale ještě jsem teda chtěla říct, že používáme hodně heslo, ať je to při jízdě autem nebo na kolobě ještě s vnoučatama, to vaše nastartuj a jeď.
0: Jo, život je jízda, že jo?
1: Ano.
0: Tak to mám radost.
1: Ještě bych chtěla říct, že Hradec vyhlašuje soutěž o šarmantního člověka.
0: Ano, ano, šarmantní osobnost, že jo? Každý rok to.
1: A mě to mrzí, že tam jsou herci. Myslím si, že každý povolání je velice, velice by mělo být hodnocený,
0: ano, ano.
1: Nejenom herci.
0: Máte pravdu.
1: Ale i sportovci, když máme spoustu, já řeknu jenom atletiku, jo? Železný,
0: tak.
1: Špotáková, Kratochvílová. Moje bývalá kolegyně ve sportu a bývalá mistryně Evropy na 800 metrů, Jarka Jehličková. Teď nový třeba Desenský, mladý kluk, hradecký atletiky. Hejnová.
0: Ano, ano.
1: A těch sportovců, si na všechny nespomenu, doufám, že nikoho neurazím. A to mě hrozně mrzí, že se zapomíná v této soutěži na to, že jaký máme vynikající sportovce, lékaře a podobně. Že teda je tam většinou, jsou tam herci.
0: Máte pravdu,
1: ale
0: paní Magdaleno.
1: Moderátory máme fantastický. Moderátory. Máme paní Chládko, máme pana Macovna, máme paní Lukešovou.
0: Ano, ano. Pamatuju se, ale promiňte, že vám paní Magdaleno skáču do řeči. Já si pamatuju, že dokonce jednou kolega z Hradeckého rádia, Karel Sladký, že byl v té šarmantní osobnosti nominovaný. Já si to pamatuju, to už je pár let zpátky.
1: No, já každý rok teď dávám, asi poslední tři roky, vždycky nějakého moderátora. Jo? Ale když třeba paní Klokočníková mluví v nějaký ty relaci, tak nikdy nejmenuje moderátory. A myslím si, že máme skvělý moderátory, určitě lepší než herce.
0: No tak to jste nám udělala radost, paní Magdaleno, tak to musím mladě říct, paní Klokočníkové.
1: No budu bojovat.
0: Dokonce já jsem, to je prostě to tak 2-3 roky.
1: Já to takhle
0: ano,
1: nenechal.
0: Ano, dva, tři roky, co jsem tam zpívala na té šarmantní osobnosti, to si pamatuju, no.
1: A myslím si, že VIP, který si říkají zpěváci, a teď to teď třeba se tam ani nepatří, zpěváci a herci, že každý povolání, který se dělá dobře, je VIP.
0: Přesně tak. Úplně s vámi souhlasím. Jo, já s vámi naprosto souhlasím, paní Magdaleno. A děkuji a přeju dobrou noc.
1: Hezký večer.
0: I vám.
1: Hezkou noc s námi. Ano. A krásné ráno, krásné léto. A budu se těšit na další spojení.
0: Taky, mějte dobrou noc, naslyšenou. Teď nám bude zpívat Lenka Filipová, Norský dřevo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pani Anny z Miroslavy se budu ptát, jestli v mládí sportovala, jakému sportu se případně věnovala a jestli třeba patří mezi fanoušky nějakého odvětví sportovního v současné době. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer vám přeju, paní Jano, a všem posluchačům a sportu zdar, teda řeknu.
0: Ano, ano.
1: A já si myslím, že v našem dětství, že to byl sport sám o sobě stále, protože já si nepamatuju, že bychom jako děti někde seděli na lavičce nebo na mezi a že bychom si jenom povídali nebo něco, tak z toho určitě vznikl vždycky nějaká taková pobídka jako lezení po stromech a honička schovávaná, vybíjená, jo, a taky ve stodole lezení po žebříku a skákání do slámy, a to všechno byly sporty.
0: Tak,
1: a ve škole jsem se nevyhýbala teda tělocviku. Řeknu, že jsem byla takový průměrný sportovec a pamatuju si, že jsem si teda někdy ve čtvrté, v páté třídě zúčastnila oblastní spartakiády a taky byly nějaký takový mezi školami závody atletické, takže jsem byla vybrána pro běh na 100 metrů a házení granátem ve škole, takže ale jestli jsem uspěla nějak, to už si vůbec nepamatuju, protože to už je dávná doba. No a potom, když jsem se vdala, tak jsme s dětmi chodili, protože jsme teda fyzicky pracovali oba, takže jsme chodili v nedělu odpoledne většinou s dětmi, pokud s náma, až už byli dospělejší, tak už nechtěli, tak jsme chodili na takovou pěší turistiku do baťušku, nějaká limonáda a nějaká buchta, kterou jsem upekla, no a chodili jsme tady kolem Miroslavy výletovat, no nebo jsme si zajeli autem, taky jsme jezdili na Vranov plavat, a což teda já ráda plavu, a letos se mi podařilo už být dvakrát na koupališti, protože sama nemůžu, takže musí se někdo uvolnit, ano, aby šel se mnou. No ale já denně cvičím, protože je to potřeba kvůli páteři, a mám takovou sestavu, kterou mi doporučila rehabilitační sestra, takže to cvičím jednak na zemi a někdy i dvakrát denně, záleží, jak jsem, ale pravidelně teda jednou denně určitě. A protože nejsou lidi, tak já už roky chodím po balkoně. My máme 4metrový balkon a já sama jít ven nemůžu, tak já chodím po balkoně a nachodím tak kolem 2 kilometrů. Manžel mé neteře mi říkal, že chodím jak ve věznici, jak po vězeňském dvoře. Ale já to tak neberu, já to beru jako pohyb. Takže
0: tak.
1: A jinak jsem sledovala taky, jak jste říkala, krasobruslení v televizi. Sledovala jsem, nikdy teda to si nenechám ani teď ujít, i když to jenom poslouchám, velkou pardubickou dostihy, jsem měla ráda, i parkury jsem měla ráda, na to jsem. No a skoky na lyžích a atletiku samozřejmě taky jsem sledovala v televizi, když bývala Zlatá tretra v Ostravě, tak to jsem u toho seděla, ale prostě sport, já to beru tak, že se hýbat musím, protože jak by jednou už člověk v tom vyšším věku usedl, tak pak už by se z toho gauče nebo křesla nezvedl.
0: Já to tak beru.
1: Takže to takhle to. Ale musím říct, že můj muž teď sledoval Tour de France a občas jsem si teda přisedla a poslouchala a on mi říkal, že to už je jak roboti, ty cyklisté, že to je opravdu neúnosné, co to je, jak je to dravý sport, ta Tour de France, jak oni jsou prostě, že mu to připadne už jako tyrání nebo něco
0: rozumím,
1: takového.
0: Rozumím.
1: Že to je úplně už postavené na hlavu, tady tohle to říkal. Takže, no tak on pohledu takového taky už letitého seniora, takže takhle. No takže já si myslím, že pohyb je důležitý a ať už se v jakémkoliv stavu a v jakémkoliv prostředí provozuje, že je důležitý a prospěšný. Ale s mírou samozřejmě, přiměřeně věku. Taky chodím po schodech, protože máme doma schody, tak několikrát je musím sejít a zase vyjít. Takže ten pohyb si myslím, že mám a nikdy jsem se pohybu nevyhýbala.
0: Moc děkuju, paní Aničko, i vám.
1: Jo, já taky děkuji a všichni moc zdravím a mějte
0: taky
1: se moc hezky.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Paní Anička mi připomněla Tour de France. V loni jsem se dívala s mojí maminkou, protože jsem říkala, že to byl velký sportsman a sledovala potom už i pasivně všechny možné sporty. Tak jsem se dívala, letos ne, ale loni. Takže i já si, paní Aničko, pamatuju, že Pogačar, že to byl jakoby úžasný to cyklista, který tam dokázal ze sebe vydolovat úplně neuvěřitelné věci. Ale vy jste říkala, že manžel říkal, že už mu to připadá, že jsou to roboti a ne lidé. Musím říct, že když jsem se dívala, tak taky. Úplně se mi jako obdivovala, že vůbec jsou schopni tohle vydržet. To jako opravdu klobouk dolů, to už jako je úplně za hranicí, bych řekla, jakoby normálních sil. Tak to je k cyklistice. A jaký sport probereme po písničce, kam zmizel ten starý song, kterou nám bude zpívat Helena Vondráčková, to se dozvíme za chvíli.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka je o sportování, o sportu a já se vyptávám, jestli jste sportovali, když jste byli mladí, jestli sportujete stále, anebo jestli aspoň rádi sport sledujete třeba v televizi. A vyptávat se budu i paní Ludmily, která nám volá z Brna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janíčko, já vás zdravím, zdravím všichni posluchače noční linky.
0: Děkujeme.
1: Tak já jsem nebyla vedená ke sportu takhle, a protože moja maminka nesportovala, ale tatínek hrál fotbal a potom trénoval. A tak ten mě vedl k faninkovství.
0: Aha.
1: A tak já jsem, že jsem z Brna, tak jsem fandila Zbrojovce Brno, než ještě se stoupili potom do druhé ligy, tak jsem s nima jezdila. Byla jsem s nima v Maďarsku, v Německu a to byl rok 78, nebo co oni byli mistři naše republiky.
0: Ano, ano.
1: Poprvé vedl je Masopust. A takže jsem všechny znala jménem, i teďka je znám do dneška. A krasobruslení, to jsem jako dítě zbožňovala. To vám přiznám, že jsem psala i sourozencům Romanovým o fotku a od podpis. Oni mě opravdu odepsali, no tak oni asi ne, ale někdo.
0: Rozumím, z toho týmu,
1: poslali,
0: že jo.
1: Poslali mě velkou fotku s podpisem. Když byl potom reví byla v Brně, tak mě strýc vzal a odměl všude známý. Tak jsem byla v šatně, kde jezdil sourozenci Romanovi, Mrázková, Babická, Holan, to byl náš taky druhý ten taneční pár, potom Divín, Mrázková, Šouky Dijkstrová, Kyliusová s Boilerem, tak se všechny měla podepsaný.
0: Úžasné.
1: To jsem teda, to byl zážitek pro mě strašný.
0: Věřím.
1: No, a jinak teda jako Brněčka fandím Kometě. A jinak všechny sporty zbožňuju. Já musím mít Eurosporty v tom v nabídce.
0: Ano, ano.
1: Takže mě to začíná na podzim, kdy začne biatlon, tak to mě začne. Potom sjezdy, všechny znám jako jménem, ty Švýcary, co vyhrávají. Potom, a potom mě začne, na jaře mě začne cyklistika, ty jarní kola, jenom co jsou takové jednokolové. Potom, a potom mě začne Roland Garros, tenis.
0: Ano.
1: Potom mě začne Wimbledon.
0: Tak to jste si to letos užila, že jo, paní Ludmilo, Wimbledon, to jste si ho letos užila.
1: No to a já, když to Roland Garros jsem zase fandila, protože ti naši vypadli a já fandím Španělovi tomu Carlos Alcaraz, ale ten je zraněný, tak jsem letos fandila tomu Sašovi Zverevovi a on to vyhrál, takže to jsem byla strašně šťastná.
0: No to je úžasný.
1: A teď teda byl ten Tour de France.
0: Ano.
1: A říkám, a teďka mě to skončilo. A děcka, hele, mamka už zase jede Tour de France, už ani nevolá.
0: A ta krásná krajina, že jo, kolikrát sledovat, tak no, jak
1: se, no, to, no. To mě strašně baví, teda v té Francii a to, tam je to nádhera, fakt, to opravdu, ty zámky a ty,
0: tak.
1: No nádherně, tak to mě strašně baví. A teď teda mám pokoj, chvilku za chvíli pojede Vuelta, no a za chvíli potom, jo, ještě bude tý tenis, bude Amerika. US Open.
0: No tak velká sportovkyně, paní Ludmila, má přehled.
1: Já v tom žiju, tady v tom.
0: A to je dobře, paní Ludmilo, jste jak moje maminka, ta tím taky žila, ta znala všechny týmy a u nás se fandilo Slávy, takže všechno jsme museli sledovat.
1: Jo, já taky v Spartě jsem fandila do Zbrojovka a teď se Zbrojovka vrátila do první ligy, do extra ligy, tak se zvědavá tím to, bude teď porazili Spartu.
0: Tak vidíte, no moc děkuju, paní Ludmilo, i vám za hezké vyprávění.
1: Jo, děkuji vám.
0: Zdravím
1: taky,
0: do Brna.
1: Přeji vám krásné noce, ještě
0: zbytek.
1: A dobrou náladu, ať si vykládají lidi, co mají. Ale mě to mrzí, že nejsou jako sportovně nadaná.
0: Každý nemůže umět všechno, jak by řekl tatínek. Moc krát děkuju, paní Ludmilo, naslyšenou.
1: Já vám taky moc děkuju. Naschledanou.
0: Promiňte, přidám k paní Ludmile zprávu, kterou napsal pan Bedřich. Dobrý večer, já mám rád hokej, když je mistrovství světa. A pan Michal, ten napsal smajlík, protože vám přečtu, co napsal. Dobrý večer, paní Chládková, myslíte, že tuto sezonu ještě vyjede Jarda Jágr? Samozřejmě, že to beru s úsměvem, pane Michale, ale má můj hluboký obdiv, co se týče sportovce, co se týče hokejisty. Prostě úžasný Jarda. Jako to se opravdu takovýhle hokejista se rodí, jak já říkám, jednou za život. To prostě to tak je. Myslím si, že si ho považujou i v zámoří velmi, velmi. Tak, teď už další písnička Miroš Birka a Marta. Co bolí, to přebolí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ano, posloucháte noční linku. Před chvílí se byla půlnoc, konkrétně máme 3 minuty 47 sekund po půlnoci a my jsme se přesunuli do středy 29. července. A stále budeme hovořit o sportu. Zajímá mě, jakou roli hraje ve vašem životě sport, jestli rádi sportujete už od dětství, jaký sport jste provozovali, co děláte v současné době, jestli patříte mezi aktivní sportovce nebo ty pasivní, co například rádi sledujete v televizi, tedy jaký sport a jestli patříte mezi sportovní fanoušky a máte svůj oblíbený sportovní klub, jako v naší rodině, je to od nepaměti Slávie? Tak na to na vše se vás budu ptát i v té druhé hodině noční linky. A pan Pepa z Olomouce mi napsal na adresu linka@rozhlas.cz toto. Krásný večer přeji. K dnešnímu tématu bych řekl jen jediné. Sport je v mém životě až na tom nejposlednějším místě. Už jako dítě jsem nenáviděl tělocvik. Na vojně jsem radši dělal rajony, než abych cvičil. Sport nesleduji ani v televizi, napsal Pepa. Pepo, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do noční linky. Teď už další píseň, Vladimír Mišík a Blue Effect, Sluneční hrob.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Máme 8 minut, tedy 8 minut a konkrétně a 30 sekund téměř po půlnoci a stále si budeme povídat na téma sportu. Tedy sportovní téma bude tím, co nás provází v té druhé hodině noční linky. Vyptávám se, jakou roli hraje ve vašem životě sport, jestli sportujete třeba už od dětství, a vyptávat se budu i paní Milady, která nám volá z karavanu. Dobrý večer, paní Milado.
2: Dobrý večer a všechny vás zdravím, kdo posloucháte, a taky vás. Ještě jsem nechodila do školy, když jsem věděla, co chci dělat. Jednoznačně krasobruslení. Nebylo mi to umožněno. Nebylo. Krasobruslení dělám celý život, ale jenom na rybnících a všude možně. Ale sport mám hrozně ráda. Jezdila jsem 700 kilometrů stopem na lety na lyžích do Harachova.
1: Ano.
2: No, pocházím ze středního Slovenska.
1: Aha.
2: Skoro od maďarských hranic. Ale teď jsem tady v Čechách. Už hromadu let. A všechny sporty mám ráda. Hokej, fotbal teď už poslední léta ani moc nekoukám, ale prostě to krasobruslení. A co se mi stalo, když už jsem měla těžký období, hodně těžký, a chtěla jsem to, když už se to schylovalo k dobrému, a já jsem to těžký období chtěla hodit za hlavu a vybruslit to.
1: Ano.
2: Tak jsem chtěla jít na led. Bohužel jsem se na ten led nedostala, protože jsem se přezovala v autě a cestou k ledu jsem si ulomila obě zápěstí.
1: No teda.
2: Páni, ještě pořád jsem na Marocce.
1: Paní Milado.
2: Ale sport stejně miluji. Všechno, úplně všechno. Lety na lyžích, skoky na lyžích, hokej. A krasobruslení je můj život. Nikdy se toho nevzdám.
1: Musíte dávat teda velký pozor, paní Milado, protože zlomená obě zápěstí, to není žádná legrace. Tak aby se vám,
2: to není legrace.
1: No, aby se vám něco nepřihodilo. No, zase dalšího, tak musíte být na sebe opatrná.
2: Ale stejně to miluji.
1: Věřím. To prostě, já říkám, oklepete se a jdete dál, protože to máte ráda. Je mi to jasné.
2: Jo.
1: Děkuju. Moc děkuju i za váš příspěvek do noční linky a přeji krásnou dobrou noc.
2: Taky vám.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaký sport má ráda paní Božena z Uherského Brodu? I na to se budu ptát v tuto chvíli na lince 731 800 900. Dobrý večer, zdravím vás srdečně.
1: Dobrý večer a skoro ráno. Já vás taky pěkně zdravím a zdravím taky všechny posluchače. A tak taky bych chtěla přispět trochu, ale hlavně sport, ale hlavně pro mě to byl pohyb.
0: Uh-huh.
1: No, já jsem ročník 1937.
0: Ano.
1: Takže jsem prožila své dětství ve válku. No a bydleli jsme jako daleko za dědinu a měli jsme domek, prostě kde jsme měli průjezd a veliká vrata a před vratama byl nádherný travnatý pařík. A to byla pro mě laskomina. Kde jakou stojku z toho most, z mostu se postavit, teď kotouli dopředu, dozadu, teď jsme, no prostě pořád v jednom pohybu. A na dvoře jsme měli řepř, který byl opřený, prostě jednu hranu byl u zdi a to byl pro mě ráj. Na tom jsem já cvičila už jako děcko pětileté.
0: Ano.
1: Jsem ručkovala ze spodní strany toho žebra jako jednu ruku, druhou ruku, víte?
0: Mm-hmm.
1: A potom, když až na vrch, to bylo, já nevím, možná 4 metry, to bylo vysoké. No a pak dolů, ze předu, ale jsem tý šprlata prolézala.
0: To se rodiče báli, no. Paní Boženko, že jo?
1: Víte, že ani ne. Maminka mi říkala, že skáču pořád jak u Len

0: klepku, to jsme jak když to zjeleš na břichu, a chytit si rukama prostě šlapy a teď se na břichu kolébat. Tak. No, takové cvičení, no tak potom aj na kruhách, to bylo krásné. No a bezvadné bylo, když jsme nacvičovali, víte, jako ta veřejná cvičení. Mm-hmm. A to jsme jezdili po dědinách, no v životě by se tam nedostala. Je to sice nedaleko od těch Kunovic, ale Polešovice, Nedakonice a tak po těch okolíčních dědinách. A to jsme jezdili s nákladním autem a to jezdili všetky, aj ženy, prostě všichni, co tam na to z toho cvičení se zúčastnili. A krásné pro mě bylo, když ty prostě ty ženy a ty a už starší, ty dívky zpívali celou tu cestu a ty naše národní písničky, to mě bralo za
1: krásná
0: cestu.
1: Atmosféra, že jo? Taková soudržnost.
0: Bylo to bylo to nádherné. No tak potom ten Sokol zrušili, tak to už akorát ve škole, to cvičení. Ale ještě, paní Janičko, když jsem šla ze školy, tak to vkus na zádech, no a šla jsem ulicu, kde bývali samí sedláci. Uh-huh. A od jara už tam stál nějaký ten formanský vůz. Když se sadili brambory, tož bedňáky, potom sena a žňa, tož žebřňáky, nebylo jedno oje, aj z aktovku, aby mě udělala kotrmelec nějaký.
1: To už věděli, že jo, kde Boženka, bude, ano, bude legrace.
0: Ale to jsme byli ještě s jednou spolužačkou, no, tak jsme chodili spolu, jsme byli kamarádky. Mm. Potom ještě, jak byli žebřiňáci, tak víte, mezi těma žebřinama je větší mezera. A to už bylo vyšší, jak to oje, to už bylo lepší. A to už ani já ani nevím, jak prostě, co jsem na tom všechno cvičila. A zbytek cesty, kde už nebyly vozy, tak jsem skákala z jedné nohy na druhou až dom. No. No a maminka byla z toho celá špatná, nadávala mě, že mám mašlu na křivo, že mám sukňu, halenku rozsuchanou a tak dále. Tak.
1: Vlasy, že jo, jenom vlály. No tak ale byla jste pořád v pohybu. No.
0: A potom na vyšším stupni, tož já jsem potom začala nosit bíle, tak na lipstoli, na kruhy, žiněnka to, ale koza a to jsem měla dělat si brýle nejistotu, že ne. A to jsem se bála, to už mi tak nešlo, ani na hrazdě. Mm-hmm. Ale pak jsem měla v 17 letech, jsem začala chodit do slováckého krůžku, 6 roků jsem tam chodila, no tak tam byl pohyb také a pořád. A mývali jsme vždycky aj rozcvičku před zkoušku, takže jsem byla v tom pohybu až od té doby, než prostě jsem se vdala, pak jsem se odstěhovala sem na Brodsko. Ale měli jsme tam, na dědi to byly předměstí Uherského Brodu Havřice, měli jsme tam ve Vinohradoch pozemek, tak každou nedělu aj v týdni jsme tam chodili, aj s dceruškou, kterou jsme měli první, tak jsme potom se odstěhovali do Uherského Brodu a tam jsme si postavili na té zahradě domeček a měli jsme tam aj zahrádku a bylo to tak, tady z bydliště z Uherského bylo tak 6 kilometrů, tak to se chodilo pěšky a se jsem tam aj kolikrát teda týdně.
1: Takže no, pohybu bylo, to, paní Boženko, opravdu požehnaně.
0: A potom ještě z Uherského Brodu, když jsem dojela z Nekaduma do Uherského Brodu, furt do kopca až dom, daleko dom. No a ještě jsem doma velice poctivě cvičila až do 80. roku, kdy mě postihla lupenka. Uh-huh. A tak jsem z toho byla otrávená, že protože kolem sebe furt mastění, že jsem s tím tělocvikem skončila. A pěšky jsem pořád chodila do toho města, ale teď už oholí potom a teď tam mám chodítko a čírka, tak bych vám to trošku nadlehčila, co včír, když se mě blíží 89, tak co můžu dělat za disciplíny, můžu vám to říct?
1: Jasně.
0: Vtákat do řeči, vrhat stínem a zápasit se smrťou.
1: Paní Boženko, humor vám nechybí a to je taky disciplína. A já vám moc děkuju a přeju krásnou dobrou noc do Uherského Brodu.
0: Krásnou dobrou noc, taky vám přeju dobrou noc.
1: Teď nám bude zpívat a hrát Elán, že mi je lúto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince si povídáme o sportu, jaký sport máte rádi, jestli sportujete už od dětství, jaký sport jste v mládí provozovali a na co se třeba rádi díváte v televizi, tedy myšleno na jaký sport. Vyptávat se budu i pana Jiřího z Blatné. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, to je Jirka Vokurka z Blatné. Já mám takový trošku jiný sport, já spíš motoristický, jo?
0: Ano.
1: Já jsem už ve 14 letech si jako postavil z jízdního kola tříkolku a pak jsem v 16 letech si postavil motokáru. A pak jsem začal, to bylo jako třeba v 18 letech jsem postavil první traktor domácí výroby, samochod, jako tomu říkám, jo. A tím jsem to jako začal potom závodit. Nejdřív to byla 2,5 v tom, to mělo 16 rychlostí dopředu, 4 dozadu a pak jsem si postavil 3,5 a to bylo strašně divoký. To je zdělo kolem 120. To bylo 20 dopředu a 4 dozadu. A můžu se pochlubit, že mám z toho já 650 pohárů.
0: Pane,
1: a s kluky máme dohromady 90 pohárů, takže
0: no, gratulace.
1: Dokonce jsem závodil i v Německu a to byl takový jenom sranda mač. Tam jsme byli všichni vítězové.
0: Jo.
1: No a to je takový závod, no trošku mi to občas taky, no taky s tím byl problém, ale vždycky jsem nějak dojel.
0: No pane Jiří, ale tak to je úžasné. A jako synde ve vašich šlépějích?
1: Prosím?
0: Jestli synde ve vašich šlépějích, jestli jsem to špatně nepochopila.
1: No taky syn se mnou závodil, jo.
0: Ano.
1: A potom, když jsme začali moc vyhrávat, tak jsme každý musel mít svůj traktor. Tak jsem postavil další a tak já už jsem jich postavil 7 domácí výroby. A furt to musí makat. Tahat to dříví v lese a takhle.
0: A se pak vás, Jiří, syn porážel, nebo vy jste porážel syna?
1: No, jednou já, jednou on, no každý, no jednou jak do, jak
0: jo, jel. Jo. No tak hlavně, že to všechno funguje a stále pořád vás to baví a to je asi na tom to nejdůležitější.
1: No už moc ne, protože už je mi 79, skoro 80, tak už jsem taky omezil a ono už ty závody nejsi. Co bývalo, to bývalo úplně kamarádský a takový ve srandě a dneska už je to něco jiného. A už je jich strašně málo, protože to stojí hodně peněz a hlavně zajištění.
0: Rozumím, rozumím.
1: Takže se nezlobte, že takovou...
0: Ne, vůbec ne, naopak.
1: Mám úplně jiný, než
0: přesně tak.
1: Třeba vy máte.
0: Nezaznělo to tady dneska, až teďkon od vás, takže moc děkuju. A přeju krásnou dobrou noc do Blatné.
1: Jo, tak jo, děkuju a mějte se moc hezky a naschledanou.
0: I vy, naschledanou. Pavel Bobek nám bude zpívat Country Boy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přiznám se, že mě potěšilo, když jsem zvedla telefon a paní Hana mi říkala, že nás poslouchá celou cestu, co jedou do Salzburku. Takže teď vlastně je to ze Salzburku, co nás poslouchá a i s ní si budu povídat na sportovní téma. Krásný dobrý večer, paní Hano.
1: Taky přeji krásný dobrý večer vám i všem posluchačům a hned v úvodu poděkuji za krásné téma, všem posluchačům za krásné vyprávění, příjemnění cesty a vám za krásný výběr písniček, protože jsme se i zaspívali.
0: Tak to jsem moc ráda.
1: A teď já a sportování. Tak se v ročník 1960 za mých mladých let jezdilo tolik a učili, na každé ulici se hrávala vybíjená a na kapitán a chodilo se hodně pěšky, protože nejezdili autobusy, my jsme měli babičku v Hřmanicích, ty už dneska nejsou, je tam jaderná elektrárna, takže jsem se svezla kousek autobusem do Dukovan, z Dukovan se chodilo pěšky a to bych tam se chodívala i na prázdniny, jako malá ještě jsem nechodila do školy, maminka měla odvahu mě pustit takhle autobusem, anebo s pekařem jsem jezdívala. A teď začala škola a já jsem začala podávat své sportovní výkony. Každý podzim tak vždycky byl o pohár Českého rozhlasu, bývala nějaká soutěž a to základní školy nějak pak se postupovalo. A já jsem byla jakoby na spod dobrá, jak na skok do dálky, tak na šplch na čas, tak na běhání různý ty tratě, ať už to byly překážky, nebo potom to šlo se mnou vlastně do... na střední školu, kde to byla zase výhoda, když jsem v Třebíči byla na zemědělské technické škole, tak vlastně chodila jsem na Spartak a byla jsem na internátu a to byla taková výhoda, kde byly omezené vycházky a my vlastně tím, že jsme chodili jakoby trénovat, takže jsme mohli chodit trénovat pak večer kolem rybníka. My jsme tam měli před školou kuchyňku a kolem té kuchyňky jsme běhali tak třeba takových 10 koleček a tak na nás kocí třeba pohody zdávali s bokem, tak nám to dělali
0: čubiček. Ano.
1: A nebo si z nás dělali srandu. Potom, když jsme šli na tu snídaní unavení, protože ať jsme běhali večer nebo ráno, no prostě nás to bavilo, mě to potom jsem dopadla tak, že ve třetím ročníku, tak vlastně to byla nějaká asi zemědělská olympiáda. No a my tím, že jsme postupovali, tak vlastně já jsem nechodila celého půl roku do školy. A pak ve čtvrtém ročníku, když jsem měla maturovat, tak samozřejmě jsem toho půl roku nikdy nedohnala. Čili já nevím dneska nic o koních a o holubech, jo? Třeba. A pak byla to taková sranda. No a bývaly taky na školách brané závody.
0: Ano, pamatuju se.
1: Já jsem měla ještě kamarádku, mé třídě byla, která taky běhávala závodně, Mila Celerova. A my jsme, jako očekával se od nás výkon, když se šlo na ten braný závod ve čtvrtém ročníku. Jenže na škole byla tradice, že v tom čtvrtém ročníku jede na druhého počkal, když nás vypouštěli po jednom a pak se došlo do toho cíle společně. A s náma oni tím, že očekávali od nás nějaké ty výkony, tak udělali to, že vlastně nám dali všem po stupeň horší známku. Čili chudáci, co šli na vysokou školu, tak když měli dvojku, tak měli trojku z tělocviku.
0: No teda.
1: Tak jsme se tomu smáli.
0: To tedy.
1: No. A potom teda dostala jsem se tím pádem i jsem lyžovala, dostali jsme se, když někdo chyběl, tak jsme se dostali vlastně i na hory, jakoby, že jsme doplnili vlastně tam ty jiné třídy vlastně, kde chyběly. A vlastně dneska lyžuju se svýma vnukama, který mám tady v Salzburku a když dcera jede, protože jede sama a má dva malé kluky a mám strach, aby se jim něco nestalo, tak mě to nutí jet s nima do toho Lofru taky a tam si zalyžovat a být první dole pod kopcem a říkat jim kluci, kde se courá.
0: No je to teda úžasné, paní Hano, klobouk dolů.
1: No, každý dívejte, sport určitě člověka omlaďuje a to tělo potřebuje pohyb, ano. I když já ho mám dneska jinak, než bych chtěla, tím, že prostě to mám tak nějak jakoby daný, kdy se musím lít, že třeba furt dokola uklizím nebo něco, ale ráda si jdu každý ráno, protože dcera pořídila bazén, že nemá s klukama jakoby čas někam chodit, tak já si chodím ráno
0: zaplavat.
1: krásná vodička. A nevadí mě, i když je studená na podzim, ještě než se ten bazén zazimuje. Já tím, že se sprchuju i studenou vodou, tak mě to prostě nevadí. A teď, když ještě vemu ten pohodlný televizní sport, no tak samozřejmě holici, jako a ten 72. rok a rozbitý vitrine, no to si pamatuju všechno. Byl můj sen vždycky jít na ten zápas, já jsem fandívala Jihlavě, a když hrávali s Brňákama, tak jsem si říkala, taťka pracoval v Brně, že mě někdy veme do toho Brna, no nestalo se tak, ale měla jsem takové štěstí, že potom tam, já teď ho nesím, vzpomenu na jméno, pán udělal jakoby těch, z toho starého družstva udělal Jihlava proti Brnu vlastně zápas a já jsem tam byla a Jardy Holíka jsem potkala, požádala ho o podpis a mohla mu říct, že celou dobu jsem ho měla ráda.
0: To byl rád, že jo? Paní Hana.
1: No v těch letech určitě, ale ne, dívejte, takhle já jsem fakt jako člověk to jakoby žrál, jinak samozřejmě Raška, nebo Orlovský tenkrát, tenis, jako dneska už to
0: stolní,
1: tak jakoby
0: přesně, taky není, si pamatuju.
1: To jsou takový vzpomínky na dětství, že jo? A dneska kluci zase fandí Obermanovi, tak se díváme, dneska už je takový to, už není velký slalom a slalom už je prostě super, že já nevím co všechno, no tak taky to tady lítá, kluci to sledují v televizi, tak úplně pozadu taky nejsem.
0: Moc děkuju, paní.
1: Jak ledecké, tak
0: přesně tak, a přesně
1: všem,
0: tak.
1: Všem, co jsou úžasný, na kopci, prostě, tak. Je to dřina, sport je určitě dřina a je to vytrvalost a úžasný jsou kolektivní sporty, kde to vidíte dneska na těch výkonech, že mám pocit, že ten úplně kolektiv se vytrácí, ale je to možná daný tím, že oni musí, a o tom by vám řekl Jágr, že se musí nahrávat tomu, protože ten je potřeba, aby měl hodně gólu, takže oni vlastně, i když jsou vysloveně gólové šanci, tak asi aby neměli nějaký tyhle, tak prostě nahrají někam jinam, než by měli. Nevím, nevidím do toho úplně, ale působí to tak na mě někdy.
0: Moc děkuji za vyprávění.
1: Budu zdržovat.
0: Děkuji. A dobrou noc, naslyšenou.
1: Paní Chládková, vaše noční linky velmi rádo sleduju už od začátku.
0: To mám radost, paní Hano. To mě
1: krásně
0: potěší, děkuju.
1: Ať se daří a
0: vám taky, dobrou
1: hodně
0: noc.
1: Hodně úspěchu a zdraví všem i posluchačům přeju.
0: Děkuju, napodobně.
1: Naschledanou.
0: Dobrý večer, paní Jano a posluchači noční linky. Jako školák jsem hrával českou házenou. Bylo to za Měšťanku v Olbramovicích. Potom jsem tu házenou hrával za odborné učiliště v Brně na Stavařově. To byl rok 57. V současnosti sport sleduji jen v televizi. Vždycky se těším na velkou pardubickou koňské závody a taky na Zlatou přilbu. Teď jsem sledoval Tour de France. Rád se dívám na sporty, kde naši sportovci vybojují zlaté medaile. Taková sportovkyně pocházela ze Židlochovic, Jana Novotná, tenistka. Další sportovec závodící za židlochovský statek byl Václav Chaloupka na Korokovi. Tak toto jsou sporty, na které se rád dívám v televizi, napsal František. Děkuju samozřejmě i za váš příspěvek do noční linky. Stanice Svět, Radim Flender a Lucie Vondráčková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční sportovní linka by dělá radost, protože hojně telefonujete i píšete a zavolal i pan Miloš, který nám volá z Říčanska. Krásný dobrý večer, pane Miloši.
1: Dobrý večer a ještě lepší jitro. Já vzpomínám strašně rád na školu v Mukařově na devítiletku, kdy jsme měli výborný učitele a učitelky sportovního zaměření, tak jsme dělali atletiku a byli jsme taky za Mukařovský Sokol jako frontschaft v Německu na trojboji atletickým, tak to bylo pěkný. V Mukařově udělali v polovice 60. let fotbalový stadion, tak jsme hráli za Mukařov fotbal. No a potom jsem šel na průmku do Prahy a jezdil jsem dráhovou cyklistiku na Třebešíně,
0: ano.
1: Za Kovo, a to byly zážitky, jsem jezdil odsud, to bylo tak kolem 30 kilometrů, ale 70. léta v Uřiněvsi ještě byl cukrovar, dlažební kostky, a když vozili řípu, tak tam bylo bahno, tak jsem kolikrát přijel na vyučování vyválené a to vždycky profesor říkal, prosím vás, už se na vás nemůžu dívat, běžte se vysprchovat. No, takže tím učivo dostávalo zabrat, no a odpoledne nezáživný předměty jako ruština a takový, no tak to už jsem se sebral a jel jsem trénovat na dráhu na Třebešín a to je taky zajímavý, to se stavělo na přelomu 60. 70. let a ministr Rázl, tatínek herečky Reginy Rázlový, ten místo, aby dal peníze na údržbu pražských ulic, tak dal peníze, aby se vylepšila dráha. Tak to bylo jedno, jako ta klopená, to byl první ovál, který měl opravdu třetinu kilometrů. To byla jako opravdu norma, světová, na čem se jezdilo. No a pak jsem měl jít na vojnu, takže jako do Dukle a přišel jsem na vojenskou zprávu a tam byl Slovák a on říkal, čo študovaný spojár, vojenské středisko špojových specialistů Poprad. Tak místo cyklistiky jsem šel dělat do Popradu vojnu. Tam jsme měli zážitek takový smutný. Ve 74. roce byla lavina v Mengušovské dolině. Tam zahynulo několik studentů pod lavinou, tak jsme tam byli to vyprošťovat. No, jenže to byla několik metrů. Tam byli záchranáři a prostě sondy a nejhorší byli ty rodiče a ty příbuzní těch študáků, který prostě bezradně v několika metrových jako závalech tam pod tím byly ty jejich děti, no.
0: Strašný.
1: Tak to bylo strašný a pak jsem šel po půl roce do Písku a tam to bylo parádní, tam byla atletika, tak ten tělovýchovný náčelník říkal, a vy jste cyklista, to je dobrý, máte kolo, a já jsem říkal, soudruhu majore, mám dvě, a on říkal, tak fajn, tak dostanete opušťáka, jedno si přivezte pro sebe a jedno pro mě, a tak to bylo dobrý, tak jsme spolu jezdili a dělali jsme tu atletiku, tam jako na Písecku a Český Budějovice a tak tyhle ty města okolní, to bylo výborný. No a pak jsem přišel domů a tady jsem přihlašoval ještě kluky na Běchovice a tam mi řekli, jděte z vojny, v Říčanech zakládají atletický oddíl. Tak jsem tam šel za tím vedoucím, za Jirkou Jandusem, jo, a tak to byly, byly nejkrásnější roky v Říčanech. S atletikou a běhali jsme Jizerskou 50 a 70 kilometrů po hřebenech Krkonoš a v létě jezdili na vodu a tak. No a teďka mám rozbitou nohu, tak místo berlí jezdím na kole nakupovat do Lidlu.
0: No,
1: nebo...
0: ale paráda, že Miloši, že se nevzdáváte, a já vám děkuju za vyprávění a zdravím. Přeju krásnou dobrou noc. Ještě přidám k Milošovi zprávy, které napsala, bych to stihla, pan Rostia. Dobrý večer, posluchač Rostia Střince, poslouchám noční linku zpětně. Třikrát jsem byl na Lysé hoře, co mě bavilo v televizi, cyklistika. Drahá paní Chládková, troufla byste si na závěr noční linky zaspívat českou hymnu? Udělalo by mi to radost, když to má být v tom sportovním duchu. Alespoň slabá náplas za to zkažené mistrovství, za zkažené výsledky mého oblíbeného týmu. Jinak Kladno nastávající sezónu půjde na titul i bez Jardy, říkal Michal. A jaký je váš oblíbený tým? Hokej, fotbal? Děkuji za odpověď a za splněná přání, jestli je to možné. Lukáši, tak fandíme celá rodina Slávy, to jsem říkala, a hymnu bych samozřejmě zaspívala, protože je to 14 dní, co se mi zpívala v Lovosicích na náměstí, jak českou, tak slovenskou hymnu, protože tam bylo mistrovství České republiky juniorů právě v cyklistice a potom handicapovaných. Byl to úžasný zážitek. Ale protože na to už bohužel není čas, tak ji tady samozřejmě zpívat a kapela nebudu, ale zpívala jsem ji v Lovosicích a myslím si, že jsem si snad v ostudu neudělala. Tak teďkon vám zahraju ještě písničku od Marka Ztraceného Stále věřím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání Noční linky, a to 5. srpna. Kdy mě bude zajímat, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Na jakou životní etapu byste nejraději zapomněli? Jak se na dané období díváte s odstupem času? A co myslíte, je dobře, že minulost změnit nemůžeme? Přeji vám krásný zbytek dnešní noci. Užijte si ji samozřejmě podle vaší nálady, pohodově. Dnes se můžete těšit na kolegyni Jitku Lukešovou z naší středočeské redakce a Jitku bude zajímat. Je pro vás důležité sepsat si různé dohody a nechat je také od zúčastněných osob podepsat? Vyplatilo se vám už v životě, že jste opravdu měli sepsanou dohodu a pak se jednalo dle domluveného a napsaného černé na bílém? Nebo naopak, stalo se vám, že jste si říkali, proč jen jsme si dohodu nesepsali společně na papír, mohlo být o starost méně? Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den. Již po 335. si lámeme hlavu, která zase originálně a neotřele uvést další rozhlasovou schůzku s toulkami českou minulostí. Naše úvahy jsou limitovány faktem, že musíme uvést název pořadu.
2: To už se stalo.
1: Stanici, na jejichž vlnách jest seriál šířen.
2: To je Český rozhlas 2.
1: Ano, záhodno jest i uvést, kde se toulky připravují, kdyby to snad náhodou ještě někdo nevěděl.
2: Na půdě Českého rozhlasu Brno.
1: A potom taky, co nás k tomuto počinu inspirovalo.
2: Byla to stejnojmenná kniha Petra Hory Hořejše.
1: A ještě pár men, k nímž patří hasi celou tu věru početnou posluchačskou obec víceméně spolehlivě provázející.
0: Ivana Valešová.
3: František Derfler.
4: Igor Bareš.
1: Jakož i Josef Veselý.
2: Já bych jenom připomněl také Jaromíra Ostrého.
1: Skoro bych zapomněl. No tak to jsme tedy komplet a záhlaví dnešních toulek bychom měli pohromadě. Zase jsme se neopakovali.
5: Z Madridu se 19-letý arcivévoda Rudolf vrátil do Vídně jako příkladně katolicky vychovaný mladý muž. Zkušenosti z pobytu u dvora španělského krále měly za následek Rudolfovu uzavřenost a odstup, který si následník trůnu udržoval od svého nejbližšího okolí. K zárobutku své matky princ neprojevoval ani stín protireformační horlivosti. Náboženské otázky a sektářské spory ho ve skutečnosti zajímaly stejně málo jako záležitosti státnické či vojenské. Jeho vysoká inteligence, spojená s mimořádným kulturním rozhledem, se soustředila již tehdy jinam. Rudolfův zájem poutala především umělecká díla a experimenty provázející pronikání do tajů přírodních věd. Jistě se zde projevoval i vliv setkání s vyspělou renesanční kulturou a dvorským uměním Filipova Španělska. Ve Vídni však budili následníkovi sklony vážné obavy, zda člověk tohoto založení bude vůbec schopen vládnout říši.
1: Tak to vypráví o Rudolfově návratu domů trojice českých historiků, zabývající se Habsburky, Ivana Čornejová, Jiří Rak a Vít Vlnas.
0: Ještě za španělského pobytu namaloval Alonso Sánchez Coelho Rudolfovu podobiznu.
6: Je na ní mladý muž v jakési vestě ke krku s renesančním okružím a čepicí, nebo snad kloboučkem, s načechraným pérem.
1: Ústroj tohoto mládence však není to důležité.
0: Ano, podstatná je jeho tvář, jeho oči, jeho rty.
6: Rudolf vypadá na portrétu štíhle. Nemá ještě plnovous, ale jakýsi neduživý knírek. A ty oči?
0: Jsou, jak to říct, snad pichlavé. Pravé oko navíc jaksi nesouměrně sešikmené.
6: A pak vidíme jeho rty a bradu.
0: Ta brada je vysunuta dopředu, ale nikoli energicky, spíš jakoby nedopatřením. A kolem rtů...
6: Je poznat, že to jsou rty habsburské, zvláště ten spodní.
0: Kolem rtů mu bloudí úsměšek, tedy on je to spíš úšklebek.
6: Jaký velký rozdíl mezi tímto mladým mužem a 14-letým chlapcem, který pózuje na velkém obraze zároveň sloveckým psem s rukou na jeho hlavě.
0: Ten nakrátko ostříhaný kluk má pořád ještě čistý pohled i jakousi dychtivost v očích a touhu po poznání světa.
6: Zatímco mladík, vracející se ze Španělska domů do Vídně, je navenek pyšný, ale nikoli vnitřně sebejistý.
0: Zdaleka ne všechno, co ho naučili a čím byl naočkován, splynulo s jeho duchovní podstatou.
6: Rudolf disciplinovaně vstřebával teatrální vystupování, osvojil si královskou povznesenost, uvykl pompě, pokládal za samozřejmost, že je božsky nedotknutelný.
0: Uměl se hrát zuřivou scénu, když na něho podřízený omylem jenom dýchl.
6: Byl vychován v tom nejpřísnějším katolictví a získán vizí pro dějinotvorné poslání habsburských panovníků.
0: Pomohli mu vžít se do role nadčlověka.
6: Avšak odsoudili ho tím k samotě a ta se postupně prohlubovala.
1: Ohledněme se trošku po Evropě.
0: Habsburci se totiž dočkali náramného vojenského triumfu.
1: Minule jsme to už trošku naznačili. Nevlastní bratr španělského krále Filipa, Don Juan d'Austria.
0: Ano, právě on, ten statečný voják a kavalír pověstný doslova Don Juanským štěstím u žen, byl pověřen velením nad mohutnou španělskou flotilou, která zamířila k Řecku do Korinského zálivu, aby se tam utkala s loďstvem osmanských Turků.
6: Není vyloučeno, že oba princové, Rudolf a Arnošt, kteří nastoupili v Barceloně na loď svého nevlastního strýce, spatřili mezi dobrovolníky této eskadry jistého Miguela Cervantese de Saavedra.
0: Jelikož však vystoupili v Janově a dál nepokračovali, nebyli svědky toho, jak Cervantes přišel v triumfální bitvě u Lepanta v září roku 1571 o levou ruku.
1: Naštěstí mu zbyla pravička, takže o budoucí dílo o rytíři Quixotovi de la Mancha bylo postaráno.
6: V těch dnech, kdy Don Juan zvítězil nad Turky a zamířil do říše nesmrtelnosti, aby byl opředen bezpočtem legendárních milostných zápletek?
0: V těch dnech, kdy těžce zraněný Cervantes ležel kdesi v podpalubí ošetřován felčary?
6: V těch dnech prožíval příští český král Rudolf II. Radost z návratu domů do světa sice méně pompézního?
0: Taky méně bohatého?
6: Přece však jenom přívětivějšího.
1: Jenomže uměl se Rudolf vůbec spontánně radovat?
6: Toť otázka, neboť naučili ho žít jak ve škrabošce. Jeho úsměv, jeho zkoumavý, trochu pichlavý pohled, všechno, každé hnutí mysli, jako by princ naučeně kontroloval.
0: Jenže maska časem zradí.
6: Protože ono v masce se trvale žít nedá.
5: Benátský velvyslanec Mikeli poznamenal ve své zprávě domů, že Rudolf je málomluvnější a nepřístupnější než Arnošt. Všichni sice tušili, že jde o pózu vštípenou dlouhým pobytem ve španělském prostředí. Rudolfovo chování však nepřestávalo znepokojovat. Císař Maximilián si asi uvědomoval, že stížnosti na jeho syna jsou do značné míry oprávněné, nezbývalo mu však nic jiného, než vyčkávat, až si Rudolf a stejně tak i Arnošt zvykne na vídeňské prostředí a přizpůsobí se mu. Ačkoliv byl v tomto ohledu příkladně trpělivý, u Rudolfa se nakonec nápravy nedočkal. Chladné povýšenosti ve styku s lidmi se princ už nikdy nezbavil, ačkoliv byla zcela v rozporu se srdečnou povahou, kterou mu přičítalo více svědků.
1: No, hlavně, že už byl zase doma, tedy Rudolf.
6: Byl doma a zabydlel se.
0: Zvykl si na přepich vlastního dvora.
1: V Madridu o něj pečovalo na 100 komorníků a dvořanů.
0: A ve Vídni svůj personál ještě rozmnožil.
6: Ale najednou nějak nebyl čas ani na osobní záliby, ani na soukromé problémy.
1: Proč pak?
6: Inu, vedle mnoha otevřených otázek politických se před Rudolfovýma očima vršily starosti rodinné.
1: Zdraví?
6: Tatík Maximilián na tom nebyl nejlíp. Dna.
1: Neboli podágra.
6: Ozývala se v bolestivých náporech a k ní se přidružily ataky ledvinové koliky a navíc dědičná porucha krevního oběhu, která činila z otce člověka po týdny malátného a pravidelně upoutaného na lůžko.
1: Připomeňme si, kolik bylo tehdy Maximiliánovi druhému.
6: V roce 1572 mu bylo 45. Kondicí a zdravotním stavem však vzbuzoval dojem nemohoucího starce.
0: Státnické úkoly nezvládal.
6: K tomu byl sužován starostmi, jak zabezpečit postavení svých 6 synů.
5: Žádný z nich, nejstaršího prince Rudolfa nevýjímaje, nevzbuzoval zvláštní naděje státnickým nadáním nebo bystrým politickým myšlením. Ale díky vznešenému původu se mohli všichni ucházet o některý z evropských trůnů. Dělení vladařské moci v monarchii, jak ustanovil v dodatku ke své závěti Ferdinand I., se podle zkušeností Maximiliána II. Neosvědčilo a ten vůbec neuvažoval o tom, že by vytvořil pro své syny zvláštní vladařské úděly. Panovnickou budoucnost měl tudíž zajištěnu jenom nejstarší z jeho synů, zatímco 5 zbývajících musel zaopatřit jinde. Nebyl to úkol snadný, protože volných trůnů v Evropě nebylo nazbyt.
1: Když nebylo, tak kde tedy hledat?
6: Tam, kde to bylo lze.
1: A kde to bylo lze?
6: Ku příkladu ve Francii.
1: Tam byl někdo volný?
6: A to se ví, že byl.
1: A kdo?
6: Král.
0: Takřka současně s Anou.
1: Rudolfovou starší sestrou, která se provdala za svého strýčka, španělského krále Filipa.
0: Měla svatbu i mladší sestra Alžběta. Jako 16letá si vzala francouzského krále Karla IX.
6: Rodová strategie šťastných zásnub.
1: Ano, ty, Rakousko, se šťastně zasnubuj.
6: Slavila další úspěch.
0: Dostalo se i na strýčka Karla Štýrského.
1: Pokud vám ještě, prosím vás, nejde hlava kolem z těch příbuzenských propletenců, tak vězte, že to byl bratr císaře Maximiliána II. A tudíž Rudolfův strejda.
0: Tak, tenhle ten strejda nejprve v skrytu své duše myslel na anglickou královnu Alžbětu.
6: Ale ta se nakonec rozhodla zůstat panou.
1: Taky se jí potom tak říkalo, totiž panenská královna.
6: A proto se spokojil s bavorskou kněžnou.
0: A jak se již stávalo u Habsburků zvykem, tak si bral vlastní neteř.
5: Ve Vídni a v zápětí i ve Štýrském Hradci se roztočil kolotoč těch nejvelkolepějších slavností. Turnaj stíhal turnaj, podívaná podívanou, hostina hostinu.
1: Toto líčení je z pera historika Josefa Janáčka.
5: Při konečném účtování se dodatečně spočítalo, že tato velkolepá svatba přišla rodiče i ženicha na nejméně 200 tisíc zlatých. Avšak v těch radostných dnech nikdo nemařil čas počítáním peněz a všichni se oddávali potěšení ze vzrušujícího průběhu velké společenské události. Hostů i pouhých diváků se sjelo odevšad několik tisíc.
1: V té době už byl Rudolf i se svým bratrem dávno doma.
5: Oba se účastnili svatebního veselí v míře, jakou předepisovali dvorské mravy a zvyklosti. Vysedávali po hostinách, přihlíželi představením a atrakcím a nakonec museli na pěším turnaji předvést, čemu se ve Španělsku z mužních rytířských zábav naučili. Už v průběhu slavností si jich lidé u císařského dvora všímali s netajenou zvědavostí a ta zvědavost neopadla. Vídeňským dvořanům ovšem bylo zcela lhostejné, zda se z princů stali obratní harcovníci v rytířských hrách. Vzrušovala je spíš otázka, do jaké míry je španělská výchova poznamenala. Pozornost se soustřeďovala především k Rudolfovi jako předurčenému následníkovi trůnu a první úsudek si téměř všichni učinili podle vnějších známek jeho chování. Pro Rudolfa vyzníval většinou nepříznivě.
0: Několik prvních měsíců po návratu ze Španělska se Rudolf spíš jenom rozhlížel.
6: A tvář toho málomluvného vážného mladíka se chmuřila a chmuřila.
1: Co pak ho tak deprimovalo?
6: Ať ho otcovi rádcové zasvětili do kterékoliv otázky, zjišťoval, že nemá ani jednoznačné, ani prosté řešení.
1: No tak to platí v politice do dnešních dob.
6: Představa, co všechno mu osud zanedlouho naloží na bedra, ho tísnila.
1: Koho by taky něco podobného nebralo?
6: Už to tušil. Státnická práce je v podstatě šedivou, nudnou činností, plnou věčného handrkování a úředničiny.
1: Přes usilovnou snahu médií nám trochu politiku a politiky zpestřit, to sedí i na dnešek.
6: A taky intrik.
1: Netřeba komentovat.
6: Komnaty vídeňského dvora byly přeplněny kariéristy a patolízali.
1: No, nic. A příbuzní?
0: Nebyli o nic lepší.
1: Ani o trošičku?
0: Ani co by se zanehed vešlo. Všichni ti milovaní strýci, Karel a Ferdinand, milovaní bratříčci Arnošt, Matyáš, Maximilián, Albrecht, Václav, všichni měli vlastní ambice, všichni se chtěli nějak uplatnit a hlavně dobře žít.
6: Albrecht s Václavem byli zatím na stáži v Madridu.
0: Za to ctižádostiví strejčci, otcovi bratři Karel a Ferdinand, dávali Rudolfovi při každé příležitosti najevo převahu svého věku i zkušeností.
1: Tak trochu žárlivost?
0: Bylo v tom hodně žárlivosti.
1: Nejenom láska, leč i ona, tedy žárlivost, jest mocná čarodějka.
0: Ti všichni kolem Rudolfa byli osudem odstrčení.
1: A on je ten, který je v kariéře přeskočí.
6: Ku příkladu tu byl drzý, nevycválený, rozmazlený Matyáš.
0: 15letý princ přepjatého sebevědomí, chlapec bez skrupulí, už nyní na něm bylo vidět, že soužití s ním bude přinášet jen samé konflikty.
1: Matyáše Rudolf asi neměl moc rád, že?
0: Neměl.
1: A matku?
6: Ta se považovala za advokáta Pána Boha na zemi. Neustále rozhazovala peníze na zbožné dary i stavby.
0: Především se však s vehemencí hodnou lepších věcí do všeho pletla.
6: Ve své naivní prostotě znala jen přímá řešení a tak prosazovala nemožné, aniž dokázala některý ze svých omylů nazřít.
1: Srážka s takovým člověkem bývá dost tvrdá.
6: Dominantní osobnost, jakou Marie byla, lze buď přezírat nebo poslouchat.
1: Nedá se však s ní trvale žít.
6: Věru ne.
0: Uplynul první rok Rudolfova pobytu ve střední Evropě.
6: A princ věděl svoje.
0: Tolik se těšil domů.
6: Jenomže skutečnost bývá mnohem střízlivější než představy.
0: Princova uzavřenost jakoby zesilovala.
6: Už se u dvora šeptalo, že je Rudolf podivý.

0: Mezitím se uvolnil trůn v Polsku
1: a Maximilián se vzepjal a pokusil se prosadit svého mladšího syna Arnošta.
0: Obrovskou práci udělal český diplomat Wilhelm z Rožmberka, který si v rozhovorech s polskou šlechtou vedl natolik zdatně, že mu část panstva navrhla, aby se na místo Arnošta chopil polské koruny sám.
2: Jelikož však žádný Rožmberk nikdy korunován nebyl, pokud vím, lze předpokládat, že se tak nestalo ani v Polsku.
1: On ten překvapivý obrat vyvolal ve Vídni značné roztrpčení. Rožmberk musel později vysvětlovat a ospravedlňovat se, že nebyl iniciátorem vlastní kandidatury a že krále nezradil.
0: No, ale než se to všechno vyřešilo, tak do polských záležitostí zasáhla Francie.
1: A když se ukázalo, že Arnošt svou bezbarvostí na Poláky neudělal nějaký zvláštní dojem,
0: tak úspěch slavila nakonec francouzská konkurence.
1: Jindřich z Valois se stal králem Polska.
0: Když však zemře ve Francii jeho bratr král Karel IX., začne si Jindřich připadat v Polsku jako ve vyhnanství. Zláká ho volná francouzská koruna a doslova prchne z Krakova do Paříže.
2: Takže další kolo rvačky o trůn v Polsku.
1: Přesně tak. Maximilián se pustí do zápasu o trůn pro svého syna Arnošta.
0: Ale zase marně.
1: Polskou korunu získá sedmihradský kníže Štěpán Bátory, neboť byl ochoten vzít si za ženu obstarožní, mimořádně neatraktivní vdovu po posledním jagellonském králi.
0: Tedy on se i mladý Arnošt zapře a vystoupí v roli jejího nápadníka.
2: Musel se hodně zapřít.
0: Značně.
2: Ale nebylo mu to nic platné.
0: Nedostal ani stařenu, ani království.
2: Chudák Habsburg.
0: Už podruhé za sebou expanze jeho rodu skončila debaklem.
2: Že by to nevyšlo ani do třetice, byl tu přece Rudolf.
3: Začátkem dubna roku 1572. byl Rudolf ve věku necelých 20 let vyhlášen v Prešpurku za uherského krále. Na jeho počest zvonily zvony v hlavních kostelech a střílelo se z děl ve Vídni i v Praze. Vídeňský dvůr přijal rozhodnutí uherských stavů jako úspěch a vůbec se nepídil, zda rozhodující akt od

0: Situace kolem Rudolfova uherského korunování byla vůbec dost zvláštní.
1: Byla. Nový král neusedl na trůn v hlavním městě.
0: Ano. A důvod?
1: Pešť ležela v horkém pásmu frontové linie. Protější Budín byl prakticky v moci Turků.
2: Jako nové hlavní město fungovala dnešní slovenská metropole.
1: Tenkrát byla Bratislava neboli Prešpurk nevelkým, pouze 6000ovým městem.
2: Na zvony se sice zvonilo,
1: ale jinak panovala atmosféra zvláštního, úzkostného dusna.
3: Proč pak?
1: Do Prešpurku totiž zrovna dorazily hrůzostrašné zvěsti o masakru Huguenotů v Paříži.
0: Ach ano, známá Bartolomějská noc.
1: Přízrak té noci sevřel hrdla všech přítomných.
2: To strašné vraždění, inspirované náboženskou nesnášenlivostí, šokovalo nejenom hosty v Prešpurku, ale celou Evropu.
1: Krvavý akt nebyl nějakou pomíjivou událostí, na niž se dalo zítra zapomenout.
2: Naopak, ve světě planoucích věroučních vášní, v Evropě nábožensky rozdělené a plné konfliktů, se pařížské násilnosti mohly přece kdykoliv opakovat.
0: Historie se nereprízuje, to je pravda, ale její kousky se jinak dost podobají skoro na každém rohu.
2: Strach, vyvolaný nesmyslným krveprolitím, na dlouhá léta ochromil nejpřirozenější pocity lidské důvěry mezi příslušníky různých vyznání.
1: Z příčin úplně malicherných pak znovu a znovu na různých místech vybuchovaly davové psychózy.
2: Stačil nepatrný impuls a vznikala panika.
0: Přesně to se stalo i v Praze při pohřbu Maximiliána II.
4: Poté, co přijal první královskou korunu, zavítal Rudolf v lednu 1573. roku konečně do Prahy. Přijel předsedat zemskému sněmu, ale především proto, aby ukojil zvědavost panstva, představil se veřejnosti a získal její sympatie.
0: Podařilo se.
1: Těžko říct. Oboustranné oťukávání proběhlo neslaně, nemastně.
0: České šlechtě připadal ten Habsburg též, namyšlený a upjatý.
1: A taky bezbarvý, nijaký.
2: Rudolf nikoho v Čechách,
0: ba ani na Moravě,
2: neznal.
0: Měl být českým králem,
2: ale nemluvil česky. Každé slovo mu při sněmovní debatě museli překládat.
1: Většinou mlčel. Nechtěl uklouznout v něčem.
0: Nebo na něčem.
1: Nechtěl si zadat.
2: Pánové přesto naléhali, aby se ale honem učil česky, když jim má vládnout, a taky, aby se natrvalo odstěhoval do Prahy.
0: Co na to, Rudolf?
2: No, on už v Praze jednou byl, jako desetiletý chlapec.
0: Pamatoval si na ni?
2: Moc ne, ale teď...
0: Co teď?
2: Teď se mu její malebné panoráma náramně zalíbilo.
0: Takže láska na druhý pohled?
2: Tak nějak. Možná, že už tenkrát, když se dával ve sněmovním sále vyšňořeném a zářícím novotou, tak si umiňoval, že podobným způsobem co nejdřív zvelebí spustlé a zanedbané komnaty na Pražském hradě.
4: 21. února 1575. roku začalo v Praze jednání českého sněmu.
0: Slovo dáváme opět francouzskému historikovi, důkladně se zabývajícímu českými dějinami, profesoru Ernstu Denisovi.
4: Po několika letech odkládání přijel do Prahy i Maximilián II. Císař, jehož zdraví sláblo vůčihledně, měl důvod šetřit stavů, jež to chtěl, aby jeho nejstaršího syna Rudolfa přijali za krále českého, ale málem příliš draze zaplatil jejich hlasování odcizením si stolice papežské. Chopil se svých úskoků, zahrnoval protestanty lichotkami a poklonami, svou mírnost a zdlouhavost svaloval na katolíky, na druhé straně se vymlouval nunciovi, že mu sliby byly vynuceny, chlubil se svým odporem a velice výmluvně ujišťoval dvůr římský o pravých svých záměrech.
0: Výsledek už známe.
4: Po několika dnech byl Rudolf přijat za krále českého. Stavové ani nepomysleli na změnu přísahy korunovační. Rudolf přísahal ve jménu Panny Marie a svatých, což neučinil ani Maximilián. A přijal slavně svátost oltářní v přítomnosti katolíků.
1: 22. září roku 1575. byl Rudolf, poněkud úspěchaně a skromně, korunován ve svatovíckém domu.
2: Ke královské hostině museli bezmocného císaře Maximiliána přinést na nosítkách.
1: Královský vzestup Rudolfův byl zároveň

0: smutným koncem Maximiliánovým.
1: Spěchal, aby syna uvedl do všech hodností, než se dostaví smrt.
0: Čeští stavové projevili pochopení a vstřícnost.
1: Ani hříští kurfiřti nedělali problémy. A tak za měsíc a něco získal Rudolf po uherské a české v pořadí už třetí čelenku korunu římsko-německé říše.
0: Všechny ty chvatné a ledabile připravené oslavy horšily Maximiliánův zdravotní stav. Přidali se ledvinové komplikace.
1: Žil však ještě celý rok.
0: Ischemická choroba srdeční,
2: spolupůsobící s mnoha nemocemi dalšími, jak už víme,
0: ukončila v říjnu roku 1576. císařův život.
1: Zemřel v řezně, ale jeho balzamované tělo pohřbil Rudolf v pražské svatovícké hrobce.
0: Učinil tak s půlročním zpožděním.
1: Rodina chtěla původně ostatky uložit ve Vídni, ale tam zrovna řádil mor.
0: Maximiliánův pražský pohřeb, přepečlivě připravený, se změnil v tragikomickou grotesku.
3: V den pohřbu průvod pohyboval se s neobyčejnou nádherou ulicemi hlavního města. Když přibyl na staroměstský ring, temné pověsti se rozšířily v lidu. Mluvilo se o spiknutí a řeži. Rudolf jest prý raněn, zabit. Strach náhlý padl na přítomné, takže zděšeně prchali, skrývali se po domech, kněží odhazovali své komže, aby pozornost neobrátili na sebe, preláti lámali své berle. Ačkoliv počasí bylo ještě chladné, březnové, několik utíkajících se vrhlo do Vltavy, aby vyvázli z nebezpečenství.
0: I šlechtici a vysocí hodnostáři se rozutíkali a poschovávali se.
1: Máry s mrtvým zůstaly opuštěny na malém rynečku.
0: Jenom Rudolf II., obklopený několika zbylými osobními strážci, nestratil nervy a zůstal u rakve.
2: Nad Prahou se rozložil přízrak bartolomějské noci.
0: Hrůza z možného masakru mezi katolíky a protestanty přerostla v davovou psychózu.
1: Trvalo 2 nebo 3 hodiny, než smuteční hosté uvěřili, že nejde o žádné spiknutí a žádné nebezpečí, že nehrozí. Teprve potom se průvod zase sešikoval.
2: Bylo to vlastně velice symbolické. Projev chorobného kolektivního strachu provázel Rudolfa, když na Pražském hradě pochovával tátu. Jakoby onen přízrak úzkosti a tísně neměl ty hradní zdi opustit.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Je 4. neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a v divadle Unger právě začínají rozpravy Milana Hajna. Pravidelný měsíčník, který vysílá Český rozhlas Dvojka. Takže nám všem hezkou neděli! No a pozvěme hned naše dnešní vzácné a milé hosty. Je to manželský pár. Ona proslulá herečka, respektovaná paní herečka zároveň. On proslulý tanečník a choreograf, taktéž respektovaný. Takže všichni víme, že přicházejí Jitka Čvančarová a Petr Čadek.

0: Krásný dobrý den vám všem tady i u rozhlasových přijímačů. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Takže já jsem rád, že mi kamarádi přijali pozvání do mých rozprav. Mimochodem, Jitka toto jeviště důvěrně zná. Několik let tu hrála, zdomácněla v Ungeltu. Hrála mimochodem i mou milenku v australské hře mezi úterým a pátkem, smyslnou milenku. A všichni chlapi, to jsem postřeh cítil, mi velmi záviděli, Jitko, tenkrát.
1: No a já Petr... to neviděl.
2: Jo, taky se závidě. Petr Čadek byl choreografem našeho velice úspěšného kousku původního komorního českého muzikálu touha jménem Adonis s Martou Kubišovou a s Anetkou Langerovou.
0: My jsme tady doma s dovolením.
2: Ano.
0: Já to pořád považuji za svoji část rodiny tady, takže děkujeme za pozvání, Milane.
2: Dobře, nicméně nechme Ungeltu a pojďme k vám dvěma. Ona při otázce, jak jste se poznali, se nabízí odpověď při Stardance. Mýlím se?
1: Mýlíš se.
2: Prosím tě. A tak jak?
1: No, poznali jsme se v roce 2007, tuším. Já jsem teda byl v tu dobu ve Stardance, ale Jitě ještě zdaleka ne. A dělal jsem v zimě s Táňou Vlhlmovou a s Aňou Geislerovou Vánoční bazar. To byla taková vlastně akce, kde se vybírali peníze na dobrou věc. A holky napadlo, že udělají tombolu, ve které, nebo respektive takovou aukci, dejme tomu, kde budu já hlavní cena, tanec se mnou.
2: Nebyl jsi proti? Ješi to? No.
1: No, zprvu jo, ale nakonec jsem do toho šel. No a bylo to v Lucerna Music Baru a tam se teda strhla taková přihazování na ten můj tanec.
0: Regulární dražba.
1: Regulární dražba.
0: Já nedražila, já ne.
1: A tenkrát teda vydražil ten tanec Jičin tehdejší přítel Martin Hoffman.
0: Se kterým jsme tady hráli dlouho představení. Aha. Nádherné představení Království boží na zemi Tennesseeho Williamse.
1: Takže já aniž bych věděl, tak mi na jeviště přišla moje budoucí žena v tu dobu a zatančil jsem si s ní ten tanec,
2: no ale,
1: který Martin
0: koupil. Tak to bylo naše seznámení.
2: Skutečná chemie propukla asi až při tom společném tancování, ne?
0: Ne, my jsme spolu nikdy netančili.
2: Ne.
1: Totiž, to je další mýtus.
0: Tak ono to zní hezky v médiích, takový ten titulek Láska ze Stardance, ale není to pravda. Není to pravda. My jsme spolu ani nikdy netančili.
1: Já jsem byl její šéf.
2: No a já nevím, jak jsem...